0: moji kolegové do dneška používají, vydával takové složky, které se týkaly jednotlivých obcí, které tady na Lovnicku existovaly už od 16. století a existují stále.
1: Takové místopisy.
0: Takové místopisy a ke každému domu v té příslušné obci vypsal z archivních materiálů, nejen teda samozřejmě tady, ale pracoval i v archivu v Praze, v Národním, a dokonce zajel i do Vídně, takže ty materiály jsou nesmírně cenné, protože končí teda někdy v polovině 30. let toho minulého století s tím, že takovou šanci, jak si zpracovat s těmi podklady k jednotlivým chalupám, dlouho nikdo neměl, hlavně nikdo neměl zřejmě také tu dědečkovou píli, protože kromě toho, co teda tady všecko založil, ještě teda pracoval s těmi archivy a schromažďoval ty materiály. A já jsem byla upřímně překvapená, když jednou, když jsem pracovala ještě v Ústavu dějin umění Akademie věd, tak za mnou přišel jeden kolega a říkal, ty jsi nějak příbuzná s tím Fučíkem, a on se mi vyznal, protože se zabýval tady tím krajem, že jsou to skutečně jaksi nedocenitelné zprávy, které se do dneška vlastně používají jako základ bádání tady o demografii toho okresu, o životě v těch vesnicích ještě teda těsně po první světové válce.
1: Budiš tady tato návštěva i poctou Josefu Janu Fučíkovi, který v bývalé škole, na kterou se s Eliškou Fučíkovou díváme, vyučoval, a my si vašeho dědečka budeme připomínat ještě dál. Působil také v Lomnici, kde je jeho rodný dům, a my se tady potom v druhé části návštěvy do Lomnice podíváme. Ale vy jste mě pozvala na krásné místo tady v Bradlecké Lhotě, tak se tam zase od té paměti desky kolem obecního úřadu vrátíme, a to je, vy jste říkala, venkovské stavení, je to nádherná chalupa.
0: Tady těch původních podkrkonožských chalup bylo velké množství, vlastně i kus téhle chalupy, kam teda teďka kráčíme. Polovička byla hrázděná a polovička byla teda zděná z těch vepřovic, protože tady je hlína. V železnici je známé místo, kde zkvétalo hrnčířství, respektive kamnářství. Takže já jsem v roce, myslím, 67 nebo 68 koupila tuhle tu chalupu s tím, že měla vlastně původní zařízení, tak to bylo nesmírně zajímavé. Ty Kobrovy, ta rodina, která tady bydlela, tak to byl zřejmě rod Kalců, kteří se přistěhovali z hor, protože tady bylo příznivější klima. To byla rodina mojí babičky, ta, která se provdala za Josefa Jana Fučíka. Dědeček potom, když skončil jako řídící učitel, tak si tady postavil domek kousek dál, do kterého odešel do penze. Moc si toho neužil, protože umřel v roce 1930, takže já tak stará nejsem, abych si ho pamatovala.
1: Ale ten odkaz vás ovlivnil.
0: Já bych řekla, že míň ten dědeček v tom smyslu, co dělám, protože ty dědečkovy zájmy podědil můj otec.
1: Sběratel.
0: Který byl sběratel, a tam to teda rozhodně spíš šlo tímhle tím směrem, a mě bylo 12, když tatínek umřel, a nikdo nevěděl, čemu se budu věnovat, protože jsem byla nejmladší dítě a bylo na mým rozhodnutí celkem volným, co budu dělat. A když jsem řekla ve škole, že budu na dějiny umění, tak to ve škole vyvolalo děs, protože si mysleli, že zase nejsem teda taková ta slečinka, která tehdy se domnívali všichni, že dějiny umění je něco takového jako dekadentního a rozhodně ne teda důstojné zaměstnání. Tak já jsem vysvětlovala těm slušným kantorům, kteří teda mě učili, že bych ráda dělala něco, co je apolitické a kde se budu setkávat s krásným uměním, s krásnými věcmi, a že to ta konzistorie pro mě představuje.

0: S radostí mohu říci, že se mi podařilo se opět po více než 10 letech sejít s historičkou umění Eliškou Fučíkovou. A tentokrát je to o to cennější, že my jsme se sešli přímo v místě, v obci, ke které má paní Eliška velice vřelý vztah. Sedíme v chalupě a já vám tedy mohu představit mou dnešní hostitelku. Vedle toho, že to je paní doktorka, historička umění, je to také držitelka francouzského řádu rytíře věd a umění. Bohužel není tam ta přechýlená podoba, mně se víc líbí ta rytířka, tak tímto vám představuji i rytířku, která sama vytvářela výstavy uměleckých děl, která se týkala významných osobností historických, například Rudolfa II. Anebo Albrechta z Valdštejna. To byl tedy monolog, tak teď si řeknete jenom ano.
1: V podstatě ano. Já k tomu kraji mám skutečně vztah. Díky tomu, že mě sem vždycky po válce odvezli rodiče, když jeli do lázní k babičce a tady jsem trávila část prázdnin, což bylo úžasné, protože ten dům, kde bydlela babička a část té rodiny Fučíkovy, ten byl skvělý pro mě, pro klasické městské dítě, tím, že tam byla úžasná půda, na který bylo spousta věcí, které já jsem velmi obdivovala a milovala a prohlížela si. A se sestřenicí, která byla o něco mladší než já, jsme tam trávili většinu času, takže maminka nikdy nemohla pochopit, proč nejsem opálená, protože jsem většinu času teda trávila na té půdě s těmi věcmi, které mě tolik zajímaly. U té půdy byla jedna místnost, která byla velmi tajemná a nedotknutelná a tam byl uložen dědečkův archív. Tam jsme nesměli, ale byly tam takzvaný hambálka, pár schodů a těžko se tam dalo chodit, jenom když se tam něco hledalo a tam bylo taky spousta úžasných věcí.
2: Pokladů.
1: A pak ještě další poklady jsme si nosili zvenku, protože jsme chodili jednak rýžovat do potoka české granáty a chytat pstruhy, protože tam byla ještě tehda čistá voda a samozřejmě ty polodrahokamy, které se tady všude v okolí nacházejí na polích. Já jsem si tam vytvořila úžasnou sbírku těch kamenů, které bohužel vzali za své všechny v tom okamžiku,

0: tom seznamování budeme pokračovat, protože vy jste sem přinesla knížku a právě se vám ji podařilo otevřít na stránce, kde je ten dům, ve kterém vy jste na půdě prožívala ta dobrodružství rozmanitá.
1: Ano, ano, přesně tak. Ještě jeden dům tady ve Lhotě byl pro mě taková oáza zvláštní, to byl dům, v kterém bydlel místní truhlář, pan Zajíc, dědeček té mé sestřenice, s kterou jsem si hrála, a ten byl taky úžasný, protože ta truhlárna byla mimo dům, tam byly taky úžasné věci k vidění, a pak tam byla taková podél cesty alej třešní. A my jsme vždycky začali dole a šli jsme nahoru, protože každá ta třešeň měla trošku jiný druh třešní a bylo to úžasný. Takže já jsem takové ty venkovské zábavy zažívala vlastně tady ve Lhotě.
0: Jak chutná dětství, i po třešních, ale ne po jahodách ani po malinách, protože tady se zjistilo na venkově, že vy jste na některé tyto plodiny alergická a navíc jste se vracela do Prahy neopálená.
1: To bylo jednak díky té půdě a díky tomu, že mě neustále museli mazat takovou růžovou vodičkou ty štípance té kopřivky, kterou já jsem dostávala po nejrůznějších plodinách, velice chutných. Třešně mi nevadily, ale jahody, maliny, všechny takovéhle věci jsem nesměla. To bylo to mínus, které jsem tady zažívala, ale jinak jsem tady byla velmi šťastná, velmi spokojená.

0: Vracíme se zpátky na rozhlasovou návštěvu. Jsme v Bradlecké Lhotě, kde mě přivítala historička umění Eliška Fučíková, která jsem přijala z Prahy zcela cíleně, protože jsme se rozhodli, že naši návštěvu budeme věnovat nejen jí, ale že bude také poctou jejímu dědečkovi Josefu Janu Fučíkovi, potažmo i tatínkovi, vlastně celé této zajímavé rodině. Když jste se sem vraceli, bylo to docela problematické, tak tu jednu kapitolu otevřete, odtajníte nám ji.
1: Ale ano, babička Fučíková umřela těsně před 21. srpnem a protože oni mají hrobku tady v Bradlecké Lhotě, tak jsme se museli přijet na ten pohřeb, protože byl teda do hrobu. Chtěli jsme se jet autem s bratrem a ráno mě vzbudil telefon asi v 5 hodin. Bratr mi volal a říkal, podívej se z okna. Já jsem bydlela v Karlíně a protože to bylo v 5. patře, tak jsem viděla přes karlínská kasárna a tam takhle nalétalo jedno letadlo za druhým. To přistávali teda sovětští osvoboditelé. My jsme teda myšleli, jak se do Lhoty dopravíme, takže jsme nejdřív zkusili vlak. Tam jsme zjistili, že vlakem se dopravíme do Poříčan. Z Poříčan už to bylo dramatičtější, ale tam to nebylo tak obsazené jako kolem Prahy, takže z Poříčan jsme jeli do Jičína vlakem, z Jičína potom dalším vlakem, který tady projíždí železnicí a ze železnice jsme šli pěšky, takže jsme přišli těsně před tím pohřbem. Tady samozřejmě z hor se valily tanky jeden za druhým. A my jsme s tím pohřebním průvodem museli přejít silnici, aby jsme se dostali k tomu hřbitovu. Tak jeden z těch mých bratranců měl tu odvahu, že prostě skočil jim do dráhy a zastavil je. Nechali nás teda projít. Pak jsme se tak jako po jednotlivcích vraceli zpátky sem domů a na nějaké posezení teda nebylo pomyšlení, protože jsme byli z různých koutů Čech a potřebovali jsme se dostat domů. Každý chtěl být u své rodiny, tak jsme zase putovali tím podobným způsobem, že na nádraží jsme se vyptali, kam nejspíš by ten vlak jel, tak nakonec jsme už teda pozdním večeru doputovali do Libně na nádraží, kde ten vlak definitivně končil, takže jsme se vydali pěšky do Karlína a ta cesta byla velmi kuriozní, protože jsme šli tou Křižíkovou ulicí vedla k těm kasárnům. Najednou to byl takový zvláštní pocit, jsme zjistili, že ta ulice je neprůhledná. Lidé z Karlína postavili barikádu a to bylo kuriozní, protože byla na tom místě, kde stála barikáda v 45. roce v květnu. A já jsem si to pamatovala jako dítě, protože jsem byla u toho, když přijela sovětská armáda. A barikády byly na podobných místech, to byly ty body, které mohly ochránit teda vždycky kus té čtvrti. A to byl takový zvláštní pocit, musím říct. Na tuhle tu epizodu z Bradlecké Lhoty mám bohužel teda velmi zvláštní, trošku morbidní vzpomínky a samozřejmě smutné, protože umřela ta babička, kterou jsem strašně milovala a která byla úžasná, protože se dokázala postarat o to neuvěřitelné množství dětí, které z valné části porodila, které vyrostly teda v její péči.
0: Dá se říct, že takovou útěchou nám je právě ta vzpomínka na ní.
1: Ona pletla nádherný velikánský dečky. Ona potom vždycky na zimu jezdila k nám do Karlína do bytu a já si pamatuju, jak pořád seděla a ty neuvěřitelné vzory pletla z paměti. Já jsem to vůbec nemohla pochopit a z těch nejtenčích nití, jaké si dovedete představit. Takže v tomhle tom byla ta babička úžasná a ještě mám na ní jednu úžasnou vzpomínku. Když jsme se jezdili jako děti, tak samozřejmě po válce zase až tak moc jaksi pestrá strava nebyla, takže my jsme tady měli vždycky svítek s marmeládou, kyselo, hubník. Na sobotu a na neděli se kupovalo maso. A protože jsme byli velice žravé děti, tak babička pekla takový úžasný preclíky, který byly z kozího mléka. Na ty preclíky nikdy v životě nezapomenu, protože to mělo velice specifickou chuť. Byly naslano, posypaný většinou mákem a babička jich pekla vždycky neuvěřitelné množství a protože do patra vedly schody, tak na těch jednotlivých schodech stála vždycky ušatka s těma preclíkama. V pozdním věku mě to připomnělo, že jsme se chovali jako v Mickey Mouseovi ty děti, jak se vrhnou na ten stromeček a takhle oholej dohla, takže my jsme od spodu brali ty preclíky. Do večera byly zkonzumovaný, takže babička v zoufalství zase nás zásobila, tak zase pekla další. Mám tu lhotu ještě spojenou s tímhle kulinářským zážitkem.
0: Tak chutnalo a vonilo dětství Elišky Fučíkové tady v Bradlecké Lhotě.

0: Dobrý den.
1: Tak vedu vám paní doktorku Fučíkovou. Dobrý den, pane řediteli. Ředitel zdejšího městského muzea v Lomnici nad Popelkou Jan Drahoňovský mladší. Dál posloucháte naši rozhlasovou návštěvu a teď se soustředíme především na regionálního historika Josefa Jana Fučíka. Pane řediteli, vy tady máte někde jeho portrét?
2: Je tady, ale já vám ho přinesu.
3: Předpokládám, že je to fotografie, protože dědeček, když měl 70. narozeniny, dostal jeden oficiální portrét, tak předpokládám, že je to ten. Jinak jsme měli ještě taky jeden portrét, který maloval jeden z dědečkových synů, Jaroslav, který byl učitel a měl takové ambice malířské a my jsme se tomu vždycky doma smáli, protože ten portrét dědečku vypadal tak zvláštně prkeně, tak jsme říkali, že dědeček má fousy namalovaný podle pravítk, ale protože jsme byli zlí a děti, tak jsme to takhle brali. To je ta, já nevím, jestli to suchá jehla, nebo co to je grafický list. A ten je jeden z těch lidí, který maloval taky do toho mýho památničku. To byl, myslím, teď už teda byl opravdu velice výborný malíř a grafik hlavně. Pak vlastně tenhle realistický způsob zcela opustil a stal se z něj abstraktní malíř. Takže tohle je jedna z těch vzpomínek na jeho mládí, ale dědeček je tady moc hezky soudě podle těch fotografií. Tohle je dědeček, ale mladý. Relativně to je tak plus minus, kdy měl po svatbě, začaly se mu rodit ty děti druhé generace.
1: Kolikže jich pak ve výsledku měl?
3: 11 a ten jeden zemřel. Ten umřel na španělskou chřipku a můj tatínek díky tomu, že zemřel, byl vlastně potom uvolněný italské fronty. Konec války zažil doma díky tomu nevlastnímu bratrovi. Dědečka bych bývala moc ráda potkala, ale možná, že byl na mě moc přísný. Já jsem byla od tatínka trošku rozmazlený dítě, protože jsem byla poslední, trošku neočekávaný. Takže myslím, že ty Fučíkovy děti byly velmi přísně vedeny.
1: Tak kromě toho, že to byl sběratel, bibliofil, učitel a regionální badatel, to byl také kartograf. Co ještě bychom k němu mohli říci?
3: Já jsem si teď vzpomněla, že vlastně jsem do muzea dala dědečku v deník, který si psal jako student na gymnáziu v Jičíně. To bylo hrozně zajímavé, protože tak plus minus ve stejné době existence mám a také už skončil tady v muzeu deník mého otce z války na Piávě. Ten dědečkův deník je na ty léta, která on tehdy prožíval, tak je takový strašně, jako nechci říct moudrý, ale takovým jako zvláštním vážným způsobem koncentrovaný na to, co vidí. Já si tam kreslil místa, která navštívil, vypisoval si tam z nejrůznějších knih kusy. Ten dědeček se mi jevil na svůj věk velice seriózní osoba. U toho tatínka to začínalo, ta cesta vlakem na tu Piávu začínala také takovým jako osvíceným způsobem. Už projížděli vlakem přes Maďarsko a přes bývalou Jugoslávii a taky chodil, navštěvoval kostely a psal si různé pamětihodnosti. A ten deník je velmi vzácným vlastně dokladem toho, jak se těm vojákům dařilo na konci války. To je čiré zoufalství. Je to velmi vzácný dokument toho, co prožívali ty vojáci na Piávě tehdy, že jejich jedinou starostí bylo najít suché nějaké noviny, které by si pod sebe dali, aby nespali v mokru a ukrást někde kukuřici. Najednou z toho nadšeného pozorovatele krajiny se ten člověk zcvrkne na takovou prostou vlastně existenci.
1: Přežití.
3: přežití a jemu se teda podařilo přežít, protože to ostřelování muselo být hrozné. Ten deník má velkou cenu, což já jsem vlastně ze začátku úplně nechápala.
1: Cenné svědectví. My se také snažíme vytvořit před vámi prostřednictvím zvuku svědectví o muži, který se do zdejšího kraje velice, bych řekla, silně zapsal. Nepřeháním.
3: Ne, já nevím, do jaké míry si to uvědomovali ti místní občané, ale asi ano, protože si kupovali ty tenké svazečky podle těch jednotlivých vesnic, kterých se to týkalo, si to zřejmě četli a studovali historii domů, v kterých bydlí. Takže já myslím, že jenom když nic jiného, tak už tohle to bylo důležité. Ale důležitá byla skutečně, byl ten velký záběr vlastně historický, i to sledování, jakým způsobem se obyvatelstvo v tomhle regionu vyvíjelo, jakým způsobem se tady prodávaly ty jednotlivé úsedlosti, přecházely od jednoho řemesla ke druhému a tak dále. Pochopitelně ideální jsou k tomu ty dědečkové mapy.
1: Eliška Fučíková, vnučka Josefa Jana Fučíka, vypráví, už jenom chvíli budeme moci prožívat setkání s touto zajímavou ženou, která, ať já si na to pamatuju před těmi lety, kdy jsme natáčeli, má stále tutéž jiskru v oku, jiskřivé oči, které se usmívají.

0: a zase se nemohu bránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Blížíme se k závěru našeho rozhlasového zastavení na návštěvě na Lomnicku a Jičínsku. Mou milou průvodkyní je dnes Eliška Fučíková, která má kořeny v tomto kraji, abych nezačínala hned tou historičkou umění. My jdeme nejen po jejich stopách, po stopách jejího dětství tady v kraji, ale také po stopách jejího úžasného dědečka Josefína Fučíka. Na toho se teď společně díváme. Pan ředitel Jan Drahoňovský nám přinesl velký fotografický portrét. Paní Eliško, nesmíme zapomenout na to, abychom vás představili také tím, čím žijete teď.
2: Vlastně v okamžiku, kdy jsem odešla do penze, což bylo, myslím, 2004, jsem si naivně domnívala, že to bude jednodušší, že si budu moct dělat, co chci, ale protože jsem byla zavedená z toho hradu, tak jsem vlastně hned bezprostředně na to nastoupila do jiných zaměstnání, ne teda oficiálně, ale jenom jako osoba samostatně činná. Začala jsem dělat výstavy. První byl Valdštejn, pak to byl Příběh Pražského hradu, Obrazárna Pražského hradu, Rožumberkové. Teď jsem znova oprášila Obrazárnu Pražského hradu, takže skoro bych řekla, že mám víc práce, než jsem měla dřív. Ačkoliv už jsem prastará, už bych opravdu se neměla ani objevovat na veřejnosti, ale pořád ode mě někdo nějakou práci chce, což na jednu stranu je velmi potěšující, na druhou stranu mě to udržuje ten mozek ještě do té míry pružný, že si vzpomínám na ty věci, že jsem schopná teda něco dohledat a také něco dopsat. Jsem teď na volné noze v podstatě a mám tu obrovskou výhodu, že si můžu vybírat z toho, co se mi nabízí, což je naprosto ideální. Ale měla bych mít větší píly a víc času, abych toho stihla víc.
1: Ještě si dovolím odcitovat. To, co dělám, dělám opravdu ráda. Řekla jste kdysi pro vysílání Českého rozhlasu, tuším pro Prahu 2. Ještě tady je, vždy musím na tom, co dělám, najít něco, co mě baví. Tak tady myslím, že v tom asi není problém, v tom, co děláte.
2: Ne, není, protože to, co jsem si vybrala a co se stalo mým životním posláním, tak to bylo dobře vybráno. A vždycky, když mě hrozilo v minulosti, že to nebudu smět dělat, tak naštěstí to nad námi, které to cítí, ten osud, mě vždycky postavil do situace, kdy jsem mohla prásknout dveřmi a říct, já to dělat nebudu. A nakonec se ta situace vyčábnila, což je krásný český slovo. A mohla jsem pokračovat dál v tom, co mě baví, takže já skutečně jsem nedělňátko, které má to štěstí, že může dělat to, co dělá ráda.
1: To je krásno, teďka navíc se u toho umíte usmívat, ale dejte nám ten maličký příběh, který se k vám váže od dětství. Já se na ten váš úsměv opravdu těšila. Těšila jsem se na tuto návštěvu, protože vy mi dodáváte optimismu nejen těma jiskřivýma očima, ale i tím, že se usmíváte prakticky pořád.
2: No, to je pravda. Někdy je to trošku obtížné udržet ten úsměv, ale protože mám pořád na paměti ta maminčina slova, že když se nebudu usmívat, nebude mě mít nikdo rád, tak se snažím tyhle okamžiky překonat a vrátit se zase, obrátit to zase k té dobré náladě.
1: Děkuji za milé vyprávění Elišce Fučíkové, historičce umění, ale také ženě, která má kořeny právě tady na Lomnicku. Natáčeli jsme spolu v Bradlecké Lhotě a naše návštěva teď končí v Městském muzeu v Lomnici nad Popelkou, kde je pozůstalost jejího dědečka Josefa Jana Fučíka, regionálního badatele přinejmenším, ale také kartografa, učitele. Co jsem ještě zapomněla?
2: Dědeček skutečně v Bradlecké Lhotě založil všecko, co se založit dalo, včetně hasičského sboru, obecní knihovny, divadelního spolku ochotnického a takhle bych mohla pokračovat dál. Takže já myslím, že lidi tohohle z toho typu už se dneska ani neexistují.
1: Tak je dobře, že si je alespoň můžeme připomenout. Třeba se někdo inspiruje. Eliška Fučíková.
2: Naschledanou.
1: A od mikrofonu Českého rozhlasu se loučí Vlaďka Vildová. Naslyšenou.

jeden rok a nebo už jen den. Na koho to slovo padne, půjde ven. S počasím a s pitomcem nervuse, to jsou ta moje dlouhá léta v cirkuse, ať už horor nebo pohádku.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 3 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
4: Milí posluchači, zdraví vás Václav Hybš a mám radost, že se opět můžeme spolu setkat u hodinky krásných písní a melodií v dalším díle pořadu Desky, pásky, vzpomínky.
3: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše.

0: Slyšeli jsme znělku, tohle vlastně byla znělka orchestru Václava Hybše. Slyšeli jsme ji už tady dvakrát dneska, to je vlastně třetí setkání s jeho kapelníkem, dirigentem, aranžérem, skladatelem, ale také trumpetistou, jak jsme si povídali hned v prvním díle. Teď jsme slyšeli znělku. Pojďme si něco k ní říct. Jak se stalo to, že právě tahle melodie se objevila na světě? Kdo ji vybral? Jak vůbec se zařadila do repertoáru? Jak to s ní celé bylo?
1: No to vzniklo náhodou. Já jsem nikdy žádnou znělku nechtěl. Vlach měl Stardust. Tenkrát se mnou hrál Karel...
0: Ružička.
1: Karel, ano, to ty víš, já už jsem ti o tom říkal, že to hrál Karel Ružička a takhle si brnkal a najednou slyším tuhle melodii. A co to je, Karle, tohleto? On říkal, to je menuet Luigi Boccherini. Jen tak si to hrál a tím pádem vlastně mně se to velice líbilo. Tak takhle přesně v této úpravě se mi nahrál a stala se znělkou pořadu, to ty jsi ještě asi nebyl na světě, Dobrý večer s Valdemarem. A od té doby to zůstalo a je to krásný snímek. Takže to je vlastně moje znělka taková.
0: S ní se budeme každý týden takhle setkávat. Vzpomínali jsme na tvé dětství, na tvůj příchod do Prahy, na to, jak jsi vlastně dostal do prvních angažmá, až vlastně k tomu, jak jsi zakládal už i svůj orchestr, a o tom si dnes budeme trochu povídat. Pojďme si teď poslechnout některý právě ze snímků, který se aranžoval, který se dával dohromady. Pocit sváteční?
1: Může být, proč ne?

0: Pocit sváteční. Je to píseň, kterou později také nahrál Karel Gott. Co tebe na téhle skladbě, písně, melodii nejvíc bavilo? Jak jsi takhle instrumentoval?
1: Ne, mně se to líbilo jako písnička, mně se to líbilo a když jsme hrávali na plesích, tak potřebuju mít repertoár. Tak jsem si to udělal jako orchestrálku.
0: Další věc, co bychom si mohli poslechnout, je také instrumentálka. Raindrops Keep Falling on My Head, známá píseň.
1: Je to z nějakého filmu. Nevím teď přesně, ty seš na mě moc rychlej, chlapče. Ale určitě je to známý. Ty, da, da, da, ty. No, tak víš, o co jde. Tak si ji poslechneme.

0: Slyšeli jsme dvě instrumentálky, pojďme se zase podívat na zpěv, protože přece jenom zpěv to je klenot každé kapely. Každý posluchač samozřejmě má rád, když kapela skvěle hraje, ale jakmile se tam objeví solista a skvělý solista, tak to najednou celou tu věc posunuje někam do tématu události. Určitě mimořádnou událostí bylo, když před vámi stál Jožka Černý. Toho jsme si pouštěli už před týdnem. Pojďme si o něm říct něco víc, protože mě to právě zaujalo, jak on se vůbec ke kapele dostal, jak k té spolupráci došlo.
1: No tak to je král moravský písničky, no zpěvák úžasný. A kdysi Karel Wagner mě požádal, jestli bych udělal CDčko, celý CDčko s Jožkou Černým. No tak jsme do toho šli, tak si můžeme pár věcí zahrát.
0: A jak se rodák z Police nad Metují shodne s někým z Moravy, kdo je vlastně opravdu symbolem Moravy? Jak no, to mezi vámi fungovalo?
1: Když my dva jsme se dohodli taky, ty seš odkud? Ty nejseš Hradečák.
0: Já jsem z Trutnova.
1: Z Trutnova, no tak Trutnov znám dobře. Tam jsem byl taky několikrát. Dokonce ti řeknu, proč jsem byl v Trutnově. Tam mě operovali nosní mandle. No jo, když jsem byl malý kluk. Takže to
0: a
1: už
0: udělali to dobře asi, jak je vidět.
1: No tak asi jo. Dokonce bych si vzpomněl i na toho operatéra. Ale to už je tak dávno všecko. No, počkej, aby jsme od toho Trutnova se dostali
0: zpátky na Moravu
1: k Jožkovi Černýmu. Mm-hmm. On je z Břeclavy. No tak jako od Buchlova můžeme si zahrát. Ty si vybereš, co ještě budeš chtít. No.
0: A mě by zajímalo, ještě než si to poslechneme, s tvými vlastně zkušenostmi, skladatelskými a aranžerskými, jaké to bylo najednou přistoupit k lidové písni?
1: No, tak hele, já bych to trošičku řekl takhle, že my vlastně muzika se používá i při těch nejslavnějších, je to těžký hrát i při narození, i při úmrtí. Kolikrát jsme my hráli v krematoriu, nebudu jmenovat

0: domů.
1: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše. Pane kapelníku, jak na to reagovali folkloristé? Přece jenom ti muzikanti, co tahají každý týden cymbál někam, kontrabas a teď najednou velká kapela, dechy, všechno. A jméno ty jejich písně, které oni berou jako možná svůj poklad. Najednou někdo z Prahy, netuše, že jste odjenut původem, přijede a hraje jim to. Vzali to dobře nebo se vyhraňovali?
2: Tak tohle to ti odpovím tak, to se musíš zeptat jich a ne mě.
1: Tak já věřím, že se k tobě stejně něco dostalo. Nebo hlavně, co na to říkal Jožka Černý, protože ten ví stejně nejvíc.
2: Od té doby jsme kamarádi.
1: Takže to dopadlo dobře.
2: A já miluju ten folklor jejich moravský. Mm-hmm. Tak to je skutečně, i oni mají i ty nejenom cymbálovky, ale i dechovky ohromný. Uh-huh. Pojďme dál, co bys chtěl ode mě?
1: Pojďme se trošku posunout zase někam malinko, jakoby k současnější hudbě. Ty jsi taky spolupracoval s Laďkou Kozderkovou.
2: No jistě, no uh-huh. Laďka to byl...
1: Byl to živel nebo i?
2: Živel, obrovský.
1: No tak, a byla jenom na pódiu živel nebo i v zákulisí, i
2: no
1: při
2: tak
1: zkouškách?
2: To já nevím. To
1: myslím,
2: já
1: jako při tom, při takové té muzikantské komunikace.
2: Bohužel skončila strašně brzo. A ta Laďka, kdyby se narodila trošičku někde jinde, uh-huh. tak dosáhla světový úspěch. Skutečně to byl dar od Pána Boha. Úžasná holka. Dokonce asi tak 14 dnů před tím, než zemřela, jsme točili nějaký televizní pořad a ona říkala, pojď, jdeme na kafe, mám chuť na kafe. Tak jsme šli ke mně, já bylím blízko Žofína. A jen jsme tam došli, tak říkala, já už nemám na to, ne, tak a ona byla, už se mě zdála taková, ona věděla, co jí čeká. Ale skutečně zaspívala tu věc, kterou si teď pustíme, to je úžasný.
1: Nevěř očím svým, Laďka Kozderková.

0: Nevěř očím svým, Laďka Kozderková. Pojďme vzpomenout ještě na další osobnost, třeba na Milana Chladila.
1: No, Milan Chladil taky nám odešel takhle brzo. Milan byl úžasný a ten nám zaspívá písničku. Víš, kdo ji napsal, tu písničku, té, kterou mám rád?
0: Nebyl to Charlie Chaplin?
1: No, ty to víš, samozřejmě, ano. Setkal jsi se s ním?
0: Bohužel nikdy.
1: No, ale já jo, protože on byl prezidentem takového festivalu. A tam ta písnička zazněla v podání nějaký francouzsky a mně se to líbilo, tak já jsem ji přivez a nechal jsem si ji od Zdenka Borovce otextovat. No a Milan to zaspíval úžasně.
0: Pojďme se poslechnout Milana Chladila ve skladbě, kterou napsal Charlie Chaplin.
1: Té, kterou mám rád.

0: tak tohle byl Charlie Chaplin jako skladatel, zpíval Milan Chladil. My jsme se teďka během téhle písničky tady bavili o jedné desce, kterou tady sebou Václav má, a je to vzpomínka Pocta Jaroslavu Ješkovi. Jak ty se s tímhletím úžasným autorem, skladatelem vlastně pamatuješ, jak jsi si s ním někde potkal, jakoby myslím muzikantsky, kdy jsi třeba slyšel prvně jeho písně, nebo kdy jsi první hrál, nebo čím tě oslovuje? Pojďme si ho představit.
1: No tak s geniální hudbou Jaroslava Ješka jsem se setkal asi tak ve 13 letech a od té doby mě provází celým mým hudebním životem. S velikou pokorou se skláním před jeho tvorbou a obdivuju, co všechno dokázal za tak krátký život.
0: Myslím, že kdyby se právě Jaroslav Ježek narodil jinde, anebo že v lepších letech, možná už to by stačilo, že by to byla opravdu zářivá hvězda i na tom světovém nebi. Rozhodně na našem českém za ním zůstává nezapomenutelná stopa. Život je náhoda, je v podstatě taková druhá česká hymna, co si budeme povídat.
1: No, tak víš, kdo byl jeho nejbližší? No, tak ne, určitě měl kamarádů moc, ale jeden z nejbližších, František Filipovský. A ten mě vždycky říkal, škoda, že jste se nepotkali s Jardou, myslel tím Ježka.
0: Tak
1: ten...
0: aspoň prostřednictvím jeho jste se vlastně aspoň tak vzdáleně potkali, což
1: asi
0: je fajn.
1: Jo.
0: Pojďme si poslechnout třeba jeho Bugatti Step.
1: Pojďme, Bugatti Step, který potom přejde na nebe na zemi, což zaspívá Milan Chladil. To je spojený, ty dvě věci.
0: Bezvadně. A piano, Bugatti Stepu
1: zahraje? Piano hraje Pavel Větrovec.
0: Paráda.

0: deskypářské vzpomínky Václava Hybše a teď posloucháme vzpomínky na Jaroslava Ježka. Jakým klíčem si vybíral interprety, kteří vlastně zpívali písně Jaroslava Ježka? Třeba takovou Stonožku, velmi vtipnou, hravou píseň.
1: No tak to nám zaspívá Karel Štědrý.
0: A proč právě on? Jak ti to napadlo?
1: Na tohle to neumím odpovědět. No tak napadlo.
0: Čili je to pocitová volba většinou, že člověk neví třeba přesně proč, ale cítí, že tohle by bylo nejvhodnější.
1: Ano, no tak jednak se mnou už zpívali snad všichni mimo tebe. Takže tu Stonožku jsem si říkal, že by udělal skvěle Karel Štědrý.
0: Dobře, poslechněme.
2: Vážení, klidně se posaďte, uvolněte se, posloucháte nádhernou píseň Jaroslava Ježka, Stonožka. Zpívával ji Verich s Voskovcem a já mám tu čest, že si ji mohu zaspívat s orchestrem Václava Hybše. Hezký poslech.

Vezme tomu stonožka, co má práce s obouvání, jen se oběda dočka, začne se zoubáním, na každou totiž nožku

0: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
1: Karel Štědrý a Stonožka. Zmiňovali jsme tady druhou českou národní hymnu Život je náhoda. Tu se nechal naspívat Naďou Urbánkovou. Jak jsi s ní spolupracovala?
2: S Naďou bezvadně. No tak život je náhoda. Nevím ani proč jsem to hodil na tu Naďu. Ale to uslyšíme.
1: Já myslím, že volba u tebe vždy právě dopadla dobře, protože někdy je dobré nad tím nepřemýšlet a nechat to na pocitu a člověk se rozhodne správně.

0: Hrát Jaroslava Ježka je pro každého muzikanta sváteční událostí. To jsou krásné melodie, nádherné harmonie, všechno je to dokonale do sebe dopasované a udělané. Jak třeba muzikanti v kapele? Samozřejmě oni, je to pro ně trochu práce, ale ocení právě, když přijdeš s takovýmto projektem, který jim nějakým způsobem víc...
1: Ale no tak buď trošku praktik, realista. Muzikantům je to jedno. Ale musím na nich vidět, že to dělají rádi.
0: Tak to jsem si myslel. Já si totiž myslím, že zrovna tuhle muziku by vesměs měli hrát rádi a že pak je to většinou z té nahrávky trošku víc cítit. Je to tak?
1: No je to tak.
0: Tak pojďme si poslechnout Karla Černocha. Karel Černoch naspíval píseň O Španělsku si zpívám, což je další z písní Jaroslava Ježka.

0: to tam krásný je.
1: Rozhodně nelehkým úkolem bylo obsadit někoho do role zpěváka Tří strážníků. Ta píseň je velice těžká, navíc, když se člověk vzpomene na Osvobozené divadlo, tak přesně víme, jak by měla znít, jak by měla vypadat. A myslím, že tady si zvolil opět skvěle. Jiří Korn je interpretem písně Tři strážníci. Jak se s ním spolupracovala?
2: No s Jirkou naprosto dokonalé, protože vždycky přišel připravený a překvapil nějakým nápadem.
1: Čili on vlastně ty role těch tří strážníků už měl předpřipravený, aby to byl ten dialog, aby tam byla ta hádka.
2: No jistě, takže nemůžu na Jirku říct jediný křivý slovo. Skvělej.
1: Tři strážníci, Jiří Korn.

0: Jaroslav Ježejka, ten jeho hudba, jak na tebe působí?
1: No ne, i ten jeho život. Víš, ty Americe on nadával furt těm kolegům, co znamená Voskovcovi Amerikovi, vy jste mě zatáhli, ale kdyby ho nezatáhli, tak by skončil v koncentráku, ten Ježek. To byla tak strašná doba, že vlastně utekli před Hitlerem všichni tři. A ten Ježek, jemu se strašně stýskalo a opravdu jim to tam vyčítal, nadával a tak dále. No a on se tam oženil taky, už na smrtelný posteli. Mm-hmm. Já jsem hodně čet o jeho životě, tak je úžasný, co on všecko dokázal. A on psal i muziku, dokonce měla i Česká filharmonie v repertoáru Ježka, protože on skládal i vážnou muziku, ale kdyby nedošlo k tomu spojení Voskovec, Werich, Ježek, tak dneska už by nikdo neznal toho Ježka, protože přeci jenom ta vážná muzika neudělá to, co udělá tato muzika. Přišel do povědomí všech lidí, ale zrovna tak ti dva, Voskovec s Werichem, kdyby se nespojili s Ježkem, bylo to oboustranný skutečně, bylo to jedinečný.
0: Ty jsi potkal někdy s panem Werichem?
1: No samozřejmě. Ne, že by jsme byli kamarádi, protože přeci jenom byl o mnoho starší, mm-hmm. ale s mnoha lidma jsem se setkal vlastně z Osvobozeného divadla. S Františkem Filipovským mnohokrát, ten vždycky říkal, no škoda, že jste se nemohli potkat s Jardou, protože byste se měli rádi. No určitě já Ježkovou muziku hodnotím, je to úžas. No ale i jak se ptal teda s panem Werichem, jsem se setkal, dokonce vím kde, ale to není důležitý teď povídat. Když měl, já nevím, snad 75, tak jsem mu předával na jevišti květinu, to bylo v Lucerně. Měl jsem v životě opravdu štěstí se potkat s mnoha lidma, což bys mě mohl v některém případě i tak trošku závidět, no. No tak, ale ne, promiň, že takhle.
0: Já ti to závidím a zároveň obrovsky přeju.
1: Děkuju.
0: Kdyby jsi měl třeba doporučit pro někoho, kdo nezná tvorbu Jaroslava Ježka, dvě skladby, nebo prostě něco, co by měl určitě slyšet, co je to?
1: No tak máme tady spousta orchestrálních věcí. Úžasné je třeba jeho valčík Jarní vítr, anebo potom Proměny, Carioca. Bugatti Step, ale ten už jsme slyšeli kousek. Je tady spousta orchestrálních a to nechám na tobě.
0: Já mám radost z Bugatti Stepu, teď se k němu také jenom vracíme. Pro spoustu mladých muzikantů, kteří samozřejmě hrají piano, je to takový odrazový můstek, k tomu se posunout někam dál, kdo zahraje Bugatti Step, tak jako je opravdu už na vyšší úrovni hry. A málo kdo z nich předtím tuší, že to vlastně napsal Čech, že to napsal Jaroslav Ježek, protože to berou jako nějakou slavnou americkou nebo prostě světovou skladbu, protože ono to opravdu světová skladba je a my jako Češi bychom na ní měli být rozhodně hrdí. Pojďme si tedy teď na závěr dnešního pořadu, na dnešním setkání s Václavem Hybšem poslechnout právě již zmiňovaný Jarní vítr, čili valčík v instrumentální podobě orchestru Václava Hybše.
1: No tak já jenom bych chtěl poděkovat za setkání a těšíme se za týden.
2: Slyšeli jste vyprávění Václava Hybše.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 4 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Šarm.
4: Hezké chvíle při poslechu dalšího Šarmu speciál vám přeje i dnes Lada Klokočníková a také můj host, výživová poradkyně Petra Henichová. Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Petro, vaše motto prý je porozumějte svému tělu a začněte s péčí, která respektuje vaši jedinečnost, a o tom by tedy mělo být dnešní setkání.
5: Ano, určitě se k tomu dostaneme.
4: Takže já se těším, že si celou hodinu budeme povídat o tom, co jíst, jak se stravovat, jak žít, abychom se cítili dobře a abychom prožili ten život v plnosti. Ještě jednou hezký poslech, teď písnička a začneme.

0: Jsem velice ráda, že naším dnešním hostem v Šarmu speciál je výživová poradkyně Petra Henichová. Dobrý den, Petro.
1: Dobrý den.
0: My jsme si dali na stůl sklenici vody, já navíc šálek kávy, no a i tuhle kombinaci si myslím dnes probereme během hodinového setkání, protože se na to budeme dívat z pohledu ženy, která se už řadu let věnuje zdravému životnímu stylu. Jak jste se k němu dostala a dopracovala?
1: No už je to dlouhá cesta, zhruba 14 let a mě vlastně vždycky zajímalo dieta místo bravíčka, jestli pamatujete ten časopis pro puberťáky. Jsem četla fit diety, byla jsem trošku tím jako posedlá, je to taková jakoby vlastně zajímavý pubertální zájmy, ale mně se to vlastně vyplatilo v tom, že jsem se k tomu vrátila a při mateřské začala studovat a více do toho pronikat. Nejdříve jsem pomáhala svým kamarádkám a s narozením dětí jsem si to vlastně ještě víc uvědomila, jak je důležité tu stravu hlídat, ale děti jsou neuvěřitelní naši učitelé, vidíte, a mnohdy jsem měla nějaký jako v plánu, jak bude ta rodina jíst jenom zdravě, ale musela jsem mnohdy upustit. A je pravda, že nejsem úplně extrémista v tomhle tom. Snažím se přístup k té stravě nastavovat jako udržitelně, jak pro svoji rodinu, tak i pro své klienty.
0: Mm-hmm. Jaká byla rada, kterou jste dala naposled?
1: Naposledy včera za mnou přišla maminka s chlapcem 18 letým, který trpí výraznou obezitou a každý den, vlastně několikrát denně pije sladké nápoje, takže jsem doporučila pít vodu.
0: Jsou to ty nejčastější dotazy právě na ten pitný režim a na stravování, se kterými se setkáváte?
1: Dost často. Většinou pracuji s ženami, které ten pitný režim mnohdy mají dobře nastavený, někdy se snaží si ho nastavit a jsou výčitky, někdy až zbytečné, že to nedokážou si udržet, ale stále platí to pravidlo, že spíš pijou méně.
0: Mm-hmm. Podle vás, v čem je asi největší problém, co se týká stravování? Možná zaměřme se hlavně na ty ženy, které se o to hodně zajímají.
1: No, se mnou spolupracují ženy právě 45+ a mnohdy je tam zbytečný nějaký jakoby obavy, takový předsudky pořád, jo, které si vlastně nesou tím životem. Mnohdy často výčitky a taková úplně někdy až neláska k sobě samé, tím, že vlastně řeší třeba hodně to číslo na váze, ale já koukám na to i z toho komplexního hlediska. Právě koukám i na hormonální systém, trávicí systém, jak třeba kvalitně spí, jestli jsou často ve stresu a jak s tím stresem pracují. A i když třeba po té spolupráci klientka třeba nehubne tak, jak by si představovala, třeba ta ručička ukazuje třeba jenom minus 5 kilogramů, tak já třeba vidím minus 10 cm v pase, vidím lepší jakoby energii, není tam takový propad, jo, jakoby nálad energii, nejsou tam velké chutě, které jí vlastně třeba honily na začátku. Je tam větší návrat k metabolickému zdraví. A to je pro mě vlastně větší důkaz, že jsme na správné cestě než ručička na váze.
0: Mm-hmm. Kdybyste tedy měla dát teď obecnou radu, než se dostaneme k těm jednotlivým bodům, kdy budeme dávat rady, že nám po 50, mm-hmm. po 40, kdy budeme mluvit o inzulinové rezistenci, kdybyste měla tedy dát rady, takovou tu obecnou radu všem na začátek?
1: Jeste základní potraviny, opravdu přistupujte ke svému tělu s láskou a vlastně více na ní jakoby navnímejte. Jo, to, že se píše spoustu informací, spoustu rad, to může platit pro jiné, ale pro vás konkrétně může být ta cesta úplně jiná, takže navnímejte spíš sebe. Je dobré mít třeba i nějakého průvodce, který vám trošku v tom tu cestu pomůže jakoby prošlapat, jak se říká, ale zároveň nechtějte prostě po svém tělu třeba nějaké zázraky v tom, že prostě minus 10 kilogramů, přesto nejede vlak, do té doby nebudu spokojená a šťastná, ale třeba radujte se i z malých změn, i právě třeba, že se zlepší ta energie. Jo, nehoní vás tolik ty chutě a celkově tělo prostě prospívá třeba i z tohohle pohledu.
0: Říká Petra Henichová, náš dnešní host Šarmu speciál. My si teď zahrajeme a protože máme početnou skupinu posluchačů a posluchaček ve věku 55+, tak na ně se zaměříme za chviličku.

0: Posloucháte Šarm speciál. Já už jsem v úvodu říkala, že jsme si na stůl dali sklenici vody a já také k tomu šálek kávy. Tak teď nevím, kdo je na tom líp, protože já těch kafí mám za den tak 5. Co vy na to, paní Petro?
1: Káva v dnešní době docela jako získává zase lepší pověst. Pokud je to kvalitní, čerstvě namletá káva, obsahuje spoustu antioxidantů, které nás chrání proti nějakým volným radikálům a podobně. Ale na druhou stranu, když těch káv je hodně, jsme v určitém věku, kdy třeba jsou tam nějaké i další projevy třeba stresu, potažmo zvýšené hladiny kortizolu. A ještě k tomu přidáváme tu kávu, která vlastně také podněcuje kortizol a ten následně podněcuje cukr v krvi. A třeba tu kávu si dáváme i na lačno, tak úplně tu službu svému tělu neděláme. Mm.
0: No my se k tomu ještě dostaneme v příštím stupu, kdy budeme mluvit o inzulinové rezistenci, ale slíbili jsme, že teď se zaměříme na posluchače 55+, tak pojďme říci, jaké chyby asi tady nejvíc děláme při tom stravování, anebo co byste doporučila právě té věkové skupině těch zralých a krásných žen a mužů?
1: U těchto lidí, u této skupiny lidí vidím většinou malý příjem bílkovin, menší pitný režim, může tam být i méně síly.

0: pravidelném kontaktu, tak vidíme, že třeba ubývá svalovina, že tak jako ochabuje svaly, může tam být problém právě třeba i s nechutenstvím. Jednak třeba není opravdu ta chuť k jídlu, ale může tam být i snížená produkce kyseliny chlorovodíkové, která nám pomáhá s trávením bílkovin. To trávení neprobíhá tak úplně dobře, je nám po jídle těžko a proto třeba to jídlo jakoby vynecháváme. Bohužel v tomhle věku je dost často větší preference sacharidových jídel, příloh, pečiva a vlastně ty zdroje bílkovin velice jakoby fatálně, až se někdy dá říct, chybí.
1: Dá se říct, co by tedy měli jíst a pít v horku ti, kteří nemají hlad, protože v tom starším věku se často setkáváme s tím, já nemám hlad, já nemám žízeň, nic mi nedávej.
0: No právě, takže je to tam někdy jak trošku s dětma, víte, takže určitě nabízet, mít to někde po ruce a určitě ne nějaké ledové nápoje, ale spíš pokojová teplota. Občas slyším, že třeba bublinkové nápoje nám vlastně jako dělají lépe než holá voda, takže zase pokud je možnost nějakých minerálek i třeba z důvodu příjmu minerálu, protože někdy pijeme třeba i nadbytečně, ale vlastně si jakoby naředíme a můžou tam chybět sodík nebo draslík, jo, takže taky i pozor na to dávat, aby tam byly třeba nějaké minerály obsaženy. Pokud je vlastně rodič ochotný jíst více polévky, tak zase je to lepší, než kdyby jedl suché pečivo, přílohy, aby prostě byla ta strava taková jako tekutější.
1: Teď je hodně melounů, hodně ovoce, zeleniny, to je také možná cesta k tomu, když už se nechce napít vody, tak třeba podat ten meloun, který obsahuje velké množství vody.
0: Určitě, to by mohla být jedna z cest a my tam potřebujeme dostat i tu bílkovinu, takže opravdu zkuste někdy kombinaci meloun a feta sýr nebo nějaký jiný sýr, kdy vlastně zajistíte, že tam bude i nějaký zdroj bílkoviny. Mm-hmm.
1: Ještě nějaké kombinace byste nám nabídla teď v tom letním období?
0: No, nějaké smoothie by se třeba nabízelo. Já teda nejsem úplně zastáncem takových těch kalorií v tekuté podobě, ale třeba pokud zvládnete, chutná vám to, tak třeba naředěný nebo rozmixovaný třeba trošku tvaroh s ovocem nebo kefír s ovocem, jo, a třeba nějaký semínka do toho přidat, tak to by taky nemuselo být úplně špatný.
1: Paní Petro, jak se díváte na doplňky stravy? O nich se také teď hodně mluví, a to nejen ve vztahu ke starším, ale zjistila jsem, že i podstatně mladší lidé říkají každé ráno hrst všech těch doplňků stravy, abych vypadal dobře a abych se cítil dobře.
0: No, já určitě nejsem proti doplňkům stravy, ale přesně nějaký opodstatnění jejich užívání. Za mě, když třeba se hodně potíme, tak opravdu ten hořčík tam má své opodstatnění, ale třeba i elektrolyty, které si právě můžeme přidávat do pití. Pozor, když tam jsou nějaký ledvinový nedostatečnosti nebo vysoký krevní tlak, ale pokud jsme zdraví, sportujeme, tak nám to může výrazně pomoci s nějakou únavou, právě s těmi křečemi. Třeba když nejíme ryby, tak omega-3 mastné kyseliny, ty jsou silně protizánětlivé.
1: Poslední možná otázka, co se týká vitaminu, jak je to s vitaminem D v současné době, protože bereme ho ze sluníčka, můžeme ho brát i v podobě těch tablet nebo nápojů.
0: Když praktikujete takové to zdravé opalování, tak určitě ten vitamin D dokážete pochytat, vstřebat, ale u starší generace může být problém na úrovni jater, ledvin a my potřebujeme mít v pořádku, aby došlo právě k tomu správnému zase vstřebání a přeměně toho vitamínu D na ten aktivní hormon, takže tam to může právě taky brzdit. Takže u seniorů je většinou ta suplementace nutná i přes léto.
1: Já děkuji za rady, které nám dala Petra Henichová, náš dnešní host Šarmu. Teď chvilka hudby a potom se podíváme na tolik diskutovanou inzulinovou rezistenci.

0: Posloucháte Šarm, naším dnešním hostem výživová poradkyně Petra Hennychová. Paní Petro, my jsme říkali, že se zaměříme na tu inzulinovou rezistenci, o které se v poslední době hodně mluví, takže pojďme představit nejprve tenhle pojem.
1: Tak inzulinová rezistence pro někoho to znamená cukrovka, problém s cukrem. Ale když se na to podíváme blíže, tak nejde úplně o ten cukr v první fázi, ale jde spíš o inzulín. Po jídle, když zvedne se hladina cukru v krvi, tak na to reaguje slinivka břišní vyplavením inzulínu a při tomto onemocnění nebo při tady těch problémech vlastně dochází k tomu, že ten inzulín je ve vyšších dávkách v tom těle přítomen a s tím jsou spojené ty problémy. Slinivka břišní dlouho dokáže kompenzovat právě hladiny cukru v krvi tím produkováním toho inzulínu. A třeba 10-20 let trvá, než se začne zvedat i ten cukr v krvi, potažmo ta glykémie, protože už vlastně ta slinivka to nedokáže tak kompenzovat. A to je doba, kdy už i vám to dokáže změřit lékař, že tam je vlastně ten zvýšený cukr a že právě předstupeň prediabetes anebo diabetes se rozvine. Ale my máme třeba 10-20 let prostě možnost tím něco dělat.
0: V souvislosti s inzulinovou rezistencí se hodně mluví o tom, že ona může za to, že někdo nehubne. Je to pravda?
1: No, stává se to často, protože vlastně ten inzulín je anabolický hormon. Ale pokud jsou jeho hodnoty vyšší v krvi dlouhodobě, tak nás vlastně to nepustí k tomu spalování tuku, protože je to anabolický hormon a spíš ukládáme, bohužel.
0: Jak poznám, že mě ten inzulín zlobí?
1: Takže může tam být únava po jídle, velké chutě na sladké. Přibíráme hlavně v oblasti pasu. Aniž by se třeba zvýšila váha, tak ten pas se zvětšuje a zvětšuje se vlastně i množství viscerálního, toho útrobního tuku. Můžeme mít problémy s nějakou mozkovou mlhou, jakože se nedokážeme soustředit, jako když prostě zapomínáme i běžná slova. Ona ta inzulinová rezistence dost jakoby souvisí i s mikrobiomem, s nervovým systémem, jo, takže opravdu to zasahuje více těch soustav v těle.
0: Takže tím, že když odblokujeme stres, což je tedy velmi těžké, tak si můžeme trochu pomoci. Hodně si možná můžeme pomoci tou správnou skladbou jídelníčku, jak jste se o tom zmínila.
1: Určitě, u té inzulinové rezistenci je to hodně postavené na tom talíři, na tom jídle, ale pak existuje ještě inzulinová rezistence kortizolem podmíněná a tam třeba můžeme mít správně nastavenou stravu, pohyb a přesto nedochází k té redukci.
0: Co potom?
1: Tam je právě dobré kouknout na to komplexně, jestli třeba právě klientka také není milovnice kávy, nepije jí na lačno a několik šálků za den, kdy vlastně aniž byste jedla, tak se vám zvedá kortizol a ten následně zvedá tu glykémii. Pak třeba ta klientka je navíc ve velkém stresu, odkládá spánek, protože pracuje do večerních hodin. Je celkově pořád v takovém tom nastavení sympatickém, tomu říkáme, jako kdy to tělo se chystá bojovat nebo utíkat, ale my sedíme třeba za počítačem nebo v autě a vztekáme se, že stojíme v zácpě. To tělo vlastně pořád tvoří stresové hormony a na to reaguje právě ta slinivka s tím inzulínem.
0: No vy jste říkala, že je také velice důležité, teď hodně grillujeme. Jak grillujeme, co grillujeme a v jakém pořadí? Pojďme trochu posluchačům poradit.
1: Když třeba uděláme pár takových zásad jednoduchých, tak to nemusí mít žádný vliv na naši váhu. Takže třeba bych začala zeleninou, pak bych si dala bílkovinu, potažmo maso nebo nějaký sýr, pokud grillujeme. Ryba je výborná, vidíte na grilu. A poté až nějaký příjem sacharidů, to znamená pečivo raději než třeba těstoviny, ale to si k tomu asi dáte, víte.
0: No někdo si dá i těstoviny.
1: Takže i třeba ten kváskový chléb, ale mnohdy zjistíte, že po té zelenině a bílkovině už nemáte úplně hlad.
0: Tohle můžeme ale dělat například i při jídle. Začít tou zeleninou a dostat se tedy až potom k tomu hlavnímu, na ano. Co máme chuť tedy.
1: Ano. Já vlastně celkově klientkám radím, ať si to vlastně tak jako všechno stuknou k tomu jídlu, ať si dají tu zeleninu, bílkovinu, případně teda pečivo nebo třeba brambor. A pokud mají opravdu potřebu kávy nebo nějakého desertu, i třeba v podobě ovoce, tak ať si to dají i hned po tom jídle a pak vlastně nechat tělo vytrávit. Mm-hmm.
0: A jak krotit takové chutě na dobré jídlo?
1: Jako zákaz vás vlastně ještě víc nutí na to myslet, viď? Tady si řeknu, já ano. Si to prostě nedám, ale víte, že to v té skřínce je, tak prostě tam stejně za třeba za hodinu půjdete. Takže buď to posouvat třeba nějaký den v pátek, dám si něco dobrého, prostě pátek bude ten den, kdy já si dopřeju bez výčitek a mnohdy od toho pondělka do pátku na to i zapomeneme.
0: Takže to je jedna z možností.
1: Jak... Takový psychologický ano, efekt.
0: Ano. No co taková zmrzlinka na každém rohu teď v letním období?
1: No zase, když to nebude každý den, tak určitě to nebude problém, ale začala bych už třeba tou snídaní, aby už té snídaní byl zdroj bílkovin, aby to tělo mohlo jednak spalovat, ale bylo i tak jako co se týče toho inzulínu, té glykémie, tak jako v klidu, protože čím větší tam budou výkyvy a extrémy, tím méně budete mít jakoby možnost odolat, protože vás to převálcuje.
0: Ale jinak tedy občas zmrzlinu, ano, v tom letním období, kdo by si ji nedal.

0: Naším letním hostem v Šarmu Petra Henichová. Povídáme si tu o dobrém jídle, o tom, jak se cítit dobře ve svém těle, možná i jak trochu zhubnout. Dá se i v letním období zhubnout, paní Petro, protože jste výživová poradkyně, poraďte.
1: Za mě asi největší nástraha jsou slazené nápoje, prostě kalorie v tekuté podobě, kdy vlastně samozřejmě máme žízeň, pijeme, chceme dodržovat pitný režim, ale vemte si, na každém rohu na nás číhá, v každém obchodě nějaký prostě mnoho slazených nápojů, i rádoby zdravých, které vám tvrdí, že jsou, že, bez cukru a podobně, ale všechno to vlastně může ovlivňovat náš metabolismus. Především ta nástraha je v tom, že je tam obsažen ovocný cukr, fruktóza, která se jednak jakoby pyšní tím názvem, takže to vypadá, že to je zdravý, veďte, ale vlastně tam metabolicky to probíhá úplně jinak, než třeba glukóza, ten klasický cukr. Ta fruktóza jde přímo do jater, je tam metabolizována a vlastně jak to vypijeme bez té vlákniny, která běžně je obsažena v ovoci, tak v té tekuté podobě toho vypijeme jednak víc a je tam větší dopad na ty játra, která to tam musí zmetabolizovat a dost často právě dochází k tomu stučnění jater, které vidíme i u dětí.
0: Takže na to pozor. Ideálně je tedy ta sklenice čisté vody.
1: Ano.
0: Hodně se mluvilo o tom, kolik v letním období vypít právě třeba té pitné vody.
1: Je to individuální podle toho, jestli se potíme, sportujeme, víte, kolik nám je let, ale takový obecný koeficient žádná 0,033, který vynásobíte svou váhu a vyjde vám jakoby ideální množství pitného režimu. Ale jak říkám, když sportujeme, hodně se potíme, tak potřebujeme více, anebo zase potřebujeme i doplňovat nějaké minerály, ale většinou se tedy setkávám s tím, že spíš klienti pijou méně.
0: Já vím, že když mluvíme o pitném režimu, že rozhodně tam nepatří alkohol, ani pivo, ani víno. Přesto můžeme si je občas dát, protože jsou tady různé koktejlové večírky, různá setkávání, při tom grilování, ne každému se chce pít vodu. Takže co na adresu právě toho letního nápojového lístku pro ty, kteří holdují alkoholu?
1: Jo, určitě taky nejsem extremista, abych vám zakazovala pití občasné skleničky. Ale jde o to, že třeba když budete na grilovačce, tak zase ten alkohol pít třeba s tím jídlem spolu. Jo? Ne, že třeba se najíte, pak dlouho nic a pak pijete do ranních hodin. Ale když budete ten alkohol pít více u toho jídla, tak to pro to tělo bude méně náročné.
0: Co ještě může zhoršovat vlastně ten náš zdravý životní styl, co se týká jídla? Pozdní jídla například také, nebo...
1: Určitě, s tím se setkáme často právě v těch letních měsících, kdy lítáme na dovolenou, víte, sol inclusive, třeba jíme do pozdních hodin. Vlastně to trávení není uspůsobeno na takový větší přísun vlastně jídel, takže může tam být problém s nějakým refluxem, spálením žáhy. Doporučuju správné to pořadí, kdy začnou zeleninou, bílkovinou a pak třeba i to pečivo nemusí v takovém míře, ale můžou si místo toho dát právě třeba tu skleničku vína a vlastně 3 až 4 hodiny před tím spaním pak už nechat prostor jít se projít. To je zásadní, to jsme vlastně nezmiňovali, že když budeme mít pohyb bezprostředně nebo co nejblíže potom, co sníme to jídlo, tak vlastně je tam lepší odezva toho těla na ten inzulín a ženy s inzulinovou rezistencí mají ode mě doporučeno více chodit.

0: S výživovou poradkyní Petrou Henichovou si tu povídáme o tom, jak se v létě stravovat, jak si udělat radosti života, možná i jak zhubnout. A teď se dostáváme k ženám 40+, bych to nazvala, a perimenopauze. To je další termín, který se teď hodně často objevuje kolem nás.
1: Ano, to je pravda, to je takový nový termín, ale krásně vlastně zastřešuje ženy, které mají podobné problémy nebo nějaké věci, které začnou trápit. Někdy to může být už po 35. roce, někdy až po 40. nebo i déle. Může tam být právě nějaká změna v hladině hormonů, které můžou přinášet právě změny v menstruačním cyklu, jo, nebo i s celkovou tou menstruací. Může tam být i právě přibírání v pase, kdy ty ženy třeba byly zvyklé, že vynechají večeři a to tělo zareagovalo úbytkem váhy a teď se vlastně nic neděje, takže může tam být postupný nárůst toho inzulínu, který pak vyústí v tu inzulinovou rezistenci. Může tam být i horší reakce anebo odolnost těla už na stres. Jo? Zkrátka to tělo najednou hraje podle jiných pravidel a podepisuje se to i na tom vnějšku, že ta žena třeba opravdu už není spokojená, přibírá.
0: Setkávám se s tím všude kolem sebe. Ženy kolem 40 přesně na toto si stěžují a neví, co s tím dělat. Takže můžeme poradit, jak třeba nastavit ten talíř pro ženu v perimenopauze, aby nehladověla a hubla.
1: Základem jsou zase bílkoviny. Vždycky říkám, jakoby ve velikosti dlaně. Určitě bude tam nějaká zelenina, ta by měla tvořit velkou část toho talíře. Třeba brokolice je výborná, protože obsahuje sulforafan a ta pomáhá právě s detoxikací některých hormonů, právě který se nadbytečně ukládají v těle a podobně. Takže brokolice je třeba výborná. Dále tam může být třeba i větší podíl luštěnin, pokud ta žena má ráda, jo, a zároveň rodina zase třeba si ty luštěniny nemusí dávat. No a co se týče třeba sacharidů nebo přílohy, tak určitě pokud děti sportují, tak ty si můžou více naložit těch sacharidů a klientka zase trošku ubrat, nějakou třetinu talíře můžou tvořit. Spousta žen se bojí z sacharidy, ale právě i z hlediska nějakých problémů s kortizolem, toho stresového hormonu, je dobré si dát i k večeři malou porci sacharidů.
0: Možná tady bychom mohli trochu poradit, jak mluvit s dětmi o váze, o jídle, protože holčičky třeba vidí, jak maminka hubne, jak komentuje jídlo, jak se stravuje, jak jim to vlastně naservírovat.
1: Ano, to je tenký led, hlavně u mladých dívek, protože vlastně kopírujou to chování maminky a když to neříká třeba přímo nahlas, tak vidí i ten její postoj k tomu, veďte i třeba to, že se často váží a prostě, že to celkově řeší. Takže nechci, aby to vyznělo, že ty seš ta problémová, ta holčička a teďka vlastně budeme řešit tebe, když za mnou přijdou do poradny rodiče s dětmi, že třeba řeší nějakou nadváhu a podobně. Takže vždycky říkám i rodičům, i vy to budete řešit, přistupovat k tomu a spíš ne jakoby narážet na váhu, ale spíš pojďme si dát tu zeleninu, budeme mít víc energie, pak půjdeme na procházku, jo, spíš jakoby postupovat touto formou, než jako to nesmíš jíst, budeš tlustá, jo.
0: Takže zákaz je ne, ale spíš tím příkladem a nalákáním na to. No, povídáme si tady o letním stravování. Je něco, co byste ještě doporučila, co je takové to důležité pro nás, pro všechny? Protože když se na vás dívám, vy jste chodící reklama, protože ráda běháte, ráda se stravujete, asi nemáte vůbec problém s tím dát si něco dobrého, protože to vysportujete.
1: Sama vlastně s tím takovýto pravidlo 80% jako v pořádku, 20% tělo odpustí. Takže já si dám taky velice ráda, často sladké, moje nejstarší dcera výborně peče, takže moc ráda, ale zase mám tam nějaký pravidla, není to na noc a ten pohyb je prostě přirozená součást mého života, samozřejmě každý to tak nemá, ale všichni nemusí běhat, vidíte, jo, někdo rád posiluje, někdo rád prostě chodí do přírody, takže takový ten aktivní životní styl, protože chtít po dětech, aby sportovali a sami jsme na gauči, to úplně nebude fungovat, vidíte.
0: To je pravda.
1: Takže nějak celkově společně sportovat a najít si i v té zdravé stravě zase, nemusí to být extrémy, ale prostě něco, co nám vyhovuje, chutná a jak se vlastně budeme cítit lépe, lehčeji, tak budeme v tom chtít i dál pokračovat.

0: Myslím si, že v těchto dnech se velká část našich posluchačů chystá také na dovolenou all inclusive. Co byste doporučila tady, Petr?
1: Je určitě hlavně první dny těžké se udržet. Víte, člověk chce ochutnávat, chce nejlépe všechno vyzkoušet. Když dodržíte základní pravidla, že začnete zeleninou, tam bude určitě spousta druhů zeleniny, které třeba běžně doma nechystáte, takže si dejte na talíř určitě půl talíře zeleniny, přidejte bílkovinu, ať je to maso, ryba nebo luštěnina, případně sýry, vajíčka a případně nějaký sacharidy v podobě chleba. Když dodržíte vlastně tuhle zásadu, budete to mít obsažené už u toho snídaňového talíře, obědového i večeřového. Ta večeře nebude pozdě, bude třeba 3-4 hodiny před spaním a dávejte i pozor na ty slazené nápoje, že třeba drinky, které pak pijete během dne na pláži, také obsahují velký přísun cukru, ale i té fruktovozy, která nám zase zatěžuje játra, tak je to opravdu až zbytečný příjem kalorií. Určitě doporučuju po každém tom jídle si dojít na krátkou procházku, hlavně třeba večer, jo, opravdu se projít po pláži, zase tam bude lepší inzulinová odezva.
0: Když už se chystají dámy, které třeba hubly na týden na tuto dovolenou, je tam riziko, že přiberou, když se budou stravovat s chutí a budou si dopřávat všeho, co jim all inclusive nabídne, nebo jak naložit s tímto, abychom si tu váhu udrželi?
1: No, já mám spíš jako z praxe postřehy trošku opačné, že naopak ty klientky přijedou štíhlejší, protože naštěstí jedí vlastně víc, než jsou zvyklé. Oni mnohdy vlastně jedí málo a mají pocit, jak jedí hodně a jak vlastně zbytečně a nějaké kalorie navíc, ale na té all inclusive, kde si dají tu bílkovinu, zeleninu a kvalitní tuk, tak oni přijedou v lepší formě. Samozřejmě není to o tom, že jedí pořád i dortíky, zákusky, určitě ochutnat, ale není potřeba je mít v každé porci.
0: Petro, budete mít dovolenou?
1: Určitě to.
0: A bude to u nás doma nebo v zahraničí?
1: No, já to mám rozdělené, já jsem milovnice hor, takže mám nějakou túru v horách s kamarádkou, to chodíme i spolu jako podstane jsme a pak s rodinou v zahraničí.
0: Takže budeme přát krásnou dovolenou, hezké léto, děkujeme za všechny rady a zase někdy v našem vysílání nashledanou.
1: Já také moc děkuji a budu se těšit příště.
0: Rozloučila jsem se s Petrou Henichovou a loučím se i s vámi. I vám, milí posluchači, přeji krásné léto. Pokud se chystáte na dovolenou, tak si ji patřičně užijte. A i během toho letního období myslete na druhé, ale nezapomínejte ani na sebe. Za týden se na vás opět těší a hezký týden přeje Lada Klobočníková.

30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAB rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Pád vojenského vrtulníku v Náměšti vyšetřuje ministerská inspekce. Státy Evropské unie schválily 21. balík sankcí proti Rusku. Počasí bude polojasno, místy oblačno, ojediněle slabé přehánky a teploty do 25 stupňů. Zprávy a Naďa Procházková. Dobré ráno. Pád armádního vrtulníku na Třebíčsku vyšetřuje vojenská policie i ministerstvo obrany. Při nehodě zemřela jedna žena. 7 lidí je zraněných, včetně těch, kteří při nehodě byli na zemi a nadýchali se kouře. Armáda až do konce vyšetřování nehody nebude používat vrtulníky systému H1. Česko jich má dohromady 12.
2: V místě působí inspekční orgán ministerstva obrany, který vyšetřuje letecké nehody. V tuto chvíli se vám nikdo nevyjádří jasně, dokud nebudou všechny okolnosti zváženy. Dokud nebudeme mít výsledky, tak nepovolíme lety těchto vrtulníků.
3: Uvedl při tiskovém briefingu před branami náměštské základny ministr obrany za SPD Jaromír Zuna. Podrobnosti k nehodě přidal velitel vzdušních sil generál Petr Tománek.
4: Předběžně víme, že vrtulník se vracel z výcvikového letu a při přistání kolem 50 metrů nad terénem došlo k mimořádné události a pádu vrtulníku.
3: Uzemnění se bude týkat i vrtulníků, které jsou aktuálně na zahraniční misi v Polsku. Znám ještě nad Oslavou Milan Soldán, Český rozhlas.
0: Zástupci států Evropské unie přijali 21. balík sankcí proti Rusku. Jeho součástí je třeba prodloužení platnosti cenového stropu na ruskou ropu o dalších 12 měsíců. Na evropský sankční seznam taky zařadí nejvíc lidí nebo firem za poslední 4 roky. Nová omezení se dlouho nedařila schválit, hlavně kvůli výhradám Řecka. To nakonec prosadilo několik ústupků týkajících se omezení přepravy ruského skapalněného plynu. Olomoucký vrchní státní zástupce Radim Dragoun zvažuje, že udělí žalobkyni Petře Lastovecké další výtku za její dubnový rozhovor o bitcoinové kauze. První výtku Dragounovi vrátil kárný senát vrchního soudu v Praze, kterému vadilo, že nedal Lastovecké možnost se k údajným pochybením dopředu vyjádřit. Podle zjištění Českého rozhlasu a serveru i rozhlas ji k takovému vyjádření vyzval v úterý dopisem. V něm mimo jiné píše, že i dál přetrvává podezření, že Lastovecká svým rozhovorem porušila povinnosti státního zástupce. Žalobkyně s tím ale nesouhlasí a avizuje, že se bude v případě uložení výtky bránit všemi právními prostředky. Náves v Holašovicích na Českobudějovicku ode dneška zaplní selské slavnosti. Do vesnice zapsané na seznamu UNESCO dorazí 200 lidových řemeslníků z Česka i zahraničí, kteří návštěvníkům předvedou tradiční výrobu. Chybět nebude ani hudební program různých žánrů. Podrobnosti přidává Jan Jílek, nezávislý starosta obce Jankov, pod kterou Holašovice spadají.
5: Tak jsme připravili poměrně bohatý multižánrový kulturní program, který bude po celé 3 dny prezentovat na 2 pódiích. Samostatní Holašovice jsou tím poměrně unikátní, že mají 2 shodná protilehlá pódia. Na těch pódiích se střídá interpret, řekněme prostě dechovka, folk, country, cymbálovka a víceméně takhle po celý den.
0: Selské slavnosti v Holašovicích budou pokračovat až do neděle.
6: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Bude polojasno, místy oblačno, ojediněle se vyskytnou slabé přehánky. Později odpoledne a večer od západu bude ubývat oblačnost a strážky ustanou. Teploty 21 až 25 stupňů. Na severu a severovýchodě kolem 20, na horách do 17 stupňů.
1: Doprava.
0: Dálnice D8 je těsně za hranicemi s Německem směrem k Praze uzavřená. Je to kvůli odklízení následků kolize nákladního a osobního auta na 89. kilometru. Sjíždějte už na německé straně u Breitenau a pokračujte na Petrovice. Exitem 87 se na D8 vrátíte zpátky. Dobře dojeďte. To byly zprávy, teď už Jakub Kaloč.
7: Ano, a dobří holuby se vracejí, proto je tu i Naděnka Procházková, kterou jste mohli slyšet i ve středu. Dobré ráno, Naděnko.
0: Dobré ráno.
7: Lukáš Kamen, který obsluhuje režijní pult. No a má maličkost a přátelé, já jsem se rozhodl, že začneme jemně ukrajovat i z toho dalšího, tedy 5. dne v tomto týdnu, je 24. července, tak vám přeji hebké probouzení. Nechce si sprchou jemně pohladit po košku, snídadě, ať vám udělá hezky v bříšku, no a dvojka se postará o to, nebo pokusí postarat o to, aby vám příjemně nadnášela dušičku. A já se přiznám k jedné věci, doma jsem si zapomněl brýle. A protože monitor, kde je takzvaný playlist, to znamená hudební playlist, je tak daleko, že na něj nevidím, tak mohu jen odhadovat. Teď jsem se byl podívat, myslím si, že by měla hrát kapela Turbo všem krásným dívkám, tak děvčata, to je takový pozdrav od nás, a pak dál nevím, co bude hrát, ale vím, co vám řeknu za chvíli. Třeba vám sdělím, nebo vás seznámím s třemi novými objevy, a také s tím, to je takový citát, američtí vědci objevili, a protože objevovat je samozřejmě lidské, tak si neodpustím jeden aforismus, když už je řeč o amerických vědcích. Američtí vědci zjistili, že lidé věří všemu, co američtí vědci zjistili. To je zajímavé, že? No, já myslím, že kdybych tu nebyl, tak máte hned špatný den.
0: To je jako... Vrabčáci byli zvědaví, co všechno o nich vědaví. I letěli to vyzvědět do Akademie věd. A od té doby věda ví, že vrabčáci jsou zvědaví.
7: To je...
1: Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví.

Přátelé, já se musím podívat i na hodiny. Omlouvám se všem z vás, kteří jste teď přišli ke svým přijímačům. Já nemám brýle, takže možná to bude ta cesta kočárem malinko kodrcat a možná zajedeme jinam, než jsme chtěli. A za to se vám tedy omlouvám ještě jednou. Je 5. hodina, skoro 11. minuta, je pátek 24. července. A já jsem před chvílí říkal takový aforismus, že američtí vědci zjistili, že lidé věří všemu, co američtí vědci zjistili, ale přišli, nemůžu říct, že úplně s elixírem mládí, ale se třemi objevy, které se týkají našeho zdraví. A budu se konkrétně bavit o účincích jablka, avokáda a dobré nálady. Elixír věčného mládí, no to zatím nikdo neobjevil, je to hold na nás, přestože snaha samozřejmě byla už za Rudolfa II., ale receptů na svěžest organismu a triků, jak zpomalit stárnutí, je opravdu bezpočet. No a naposledy odborníci z Mexika, tedy ze Střední Ameriky, objevili blahodárný vliv avokáda. Avokádo a avokádový olej, významný bojovník proti onemocnění srdce, proti rakovině, zvýšenému cholesterolu, je napěchovaný antioxidanty, které působí i tam, kde antioxidanty antioxidanty selhávají, neboli nefungují. K tomu avokádu bychom si měli dát jablko jednou denně. Je také blahodárným pomocníkem, pochopitelně jablko, které na svém povrchu nemá nějaký chemický postřik. Jablko působí preventivně proti rakovině tlustého střeva a když si dáme avokádo a jablko a budeme se v sobě snažit vyprodukovat dobrou náladu, tedy hlavu vzhůru a nasadit úsměv, tak si ušetříme infarkt. Alespoň to, o tom hovoří poslední studie vědců, konkrétně z Harvardu. Pozitivní náhled na život, udržuje srdce zdravé. Optimističtí lidé mají o 50% menší pravděpodobnost, že dostanou infarkt. No a nakonec, a to už je moje tvrzení, 7 z 5 lékařů doporučuje poslech dvojky. A také mezi duševní potraviny můžeme zařadit špek, ale to až se vrátí Dalibor a Regi. Ale připravte se na to, ono už se to totiž blíží. Zatím vás samozřejmě ránem bude provázet po 6. hodině Honza Kovařík a myslím si, že to je také takový blahodárný elixír na dušičku. Hezké ráno.

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: Kdo z vás měl pocit a právem ten pocit vyvolaný počasím, že bude podzim, tak na to, přátelé, zapomeňte, protože ono se začne opět oteplovat. Teďka možná ještě někde ty ranní teploty se mohou pohybovat kolem 7 stupňů Celsia, ale většinou mezi 9 až 13 stupňů Celsia budou stoupat docela rychle. A má být polojasno, místy oblačno, ojediněle se vyskytnou slabé přehánky, pak později během odpoledne a k večeru od západu bude ubývat oblačnosti, srážky ustanou a bude hezky. To znamená, že i k večeru využijete sluneční brýle. A ty dnešní teploty mezi 21 a 25 stupni Celsia, na severu, severovýchodě malinko chladněji, ale stále kolem 20 a na horách pak kolem 17. A teď jdu k sobotě, to se vrátí tropické teploty. Má být jasno nebo polojasno? Opravdu bude hezky, prostě slunečno. Možná na severu, tam se vám omlouvám, může být místy zataženo, ale pršet by nemělo. Tam naměříte také kolem 24, jinak 26 až 30 stupňů Celsia. Na horách také teplo kolem 21. Ty noční teploty také malinko stoupnou, 16 až 12 stupňů Celsia. A během neděle malinko zaprší, jinak co se týká hub, tak už klidně můžete o víkendu prý vyrazit na houby, začínají růst. No a ta neděle s teplotami velmi podobnými, 25 až 30 stupňů a od jeho západu má přijít ještě příliv teplejšího vzduchu, možná místy zaprší, bude se to týkat převážně jeho západu a možná částečně i severozápadu, ale těch srážek by nemělo zas napadnout tolik, což je na druhou stranu škoda. To znamená, že se vrátí ten letní charakter počasí. Tak si možná můžete začít plánovat, co o víkendu všechno chcete stihnout. Hezké ráno.
0: Vaše ráno
2: s Jakubem Kaločem na Dvojce.

5 hodin 22 minutek posloucháte Vaše ráno na dvojce, je pátek 24. července a já začnu, je tu takové malinké kalendárium, já začnu rotačkou, přátelé, protože slavné rotačce je dnes 169 let. Asi si teď možná říkáte, jakou rotačku mám na mysli, rotační tiskárnu. Nebojte se, není to žádný travní posek. Je to patent, nebo ten patent získal 24. července v roce 1847 americký vynálezce Richard March Howe. Osmý div světa, nebo také kamenný ostrov, inské město Machu Picchu v peruánských Andách bylo znovu objeveno přesně před 115 lety. No a když se budu bavit o lidech, tak 80. narozeniny by dnes oslavil slavný a bývalý člen baletu Národního divadla, choreograf Vlastimír Harapes, který bohužel už je v tom divadelním a baletním nebi. Kromě tance ale si zahrál v několika filmech a mě hrozně bavil. Třeba ve snímku Den pro mou lásku, Operace mé dcery, Pana a netvor, no a Jak vytrhnout velerybě stoličku. No a samozřejmě další a další a další snímky. A je to 23 let, kdy byla v Ivančicích na Brněnsku slavnostně otevřena expozice Alfonse Muchy v nově zrekonstruované renesanční budově staré radnice. V jejíž zadním traktu se Mucha 24. července v roce 1860 narodil. To je taková perlička.

0: Dvojka pomáhá.
1: Káva o čtvrté nemusí být jen vaší každodenní inspirací, ale i pomocníkem tam, kde si nevíte rady.
0: Vymyká se vám z rukou rodinný rozpočet?
1: Nerozumíte si se svým dospívajícím potomkem?
0: Je péče o vaše seniory už nad vaše síly?
1: Dvojka pomáhá.
0: Napište nám o vašem trápení a my se vám pokusíme pomoci.
1: Za některými z vás přijedeme a váš příběh natočíme.
0: S hostem Kávy o čtvrté pak pro vás budeme hledat řešení.
1: Formulář najdete na dvojkapomáhá.cz.
2: Bylo 17:30.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Dobré ráno. O podporu v rámci programu Nová zelená úsporám požádalo za první měsíc 914 lidí. Potvrdilo to Ministerstvo životního prostředí s tím, že lidé mají zájem hlavně o komplexní úsporná opatření. Počet žádostí ale v porovnání s minulým rokem klesl. Počet žadatelů za stejné období se snížil zhruba o 3,5 tisíce. Rozsáhlé požáry ve Francii budou pomáhat hasit taky vrtulníky z Česka a ze Slovenska. Dnes noci to oznámil francouzský prezident Emmanuel Macron. Podle něj Francie požádala o aktivaci mechanismu civilní obrany v Evropské unii. Díky tomu budou moct hasiči v boji s plameny využít taky další 4 letadla z Chorvatska a Portugalska. 2 české vrtulníky byly ve Francii nasazené už před několika týdny. Zpátky do Česka se vrátili v pondělí. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa oznámila nová cla. Ode dneška mají nahradit ta dočasná. Pro státy Evropské unie by se podmínky měnit neměly. Podle prohlášení Bílého domu budou pro Unii dál platit cla ve výši 10%. Stejně budou zatížené taky výrobky z Velké Británie, Indie nebo Kanady. Celkově se nové tarify dotknou 60 amerických obchodních partnerů. V Česku stoupl počet nakažených salmonelou. Jen za první pololetí roku lékaři evidovali 2,5 tisíce lidí, kteří se s nemocí léčili. V meziročním srovnání je to nárůst asi o 30%, vyplývá to z dat Státního zdravotního ústavu. Riziko nákazy roste pravidelně v létě, a to kvůli vyšším teplotám. Lidé by proto měli potraviny správně skladovat a tepelně je zpracovávat. To se týká hlavně masa a vajec. Mezi Smíchovským a hlavním nádražím v Praze od zítřka nepojedou vlaky. Dělníci tam budou opravovat trať. Cestující musí místo 5 vlakových linek využít městskou hromadnou dopravu. Výluka skončí v pondělí.
0: Počasí.
2: Bude polojasno, místy oblačno, ojediněle slabé přeháňky, později odpoledne a večer od západu srážky ustanou a oblačnost se protrhá. Teploty 21 až 25 stupňů. Na severu a severovýchodě kolem 20, na horách do 17 stupňů.
0: Doprava.
2: D8 hned za hranicemi s Německem směrem k Praze zůstává na 89. kilometru neprůjezdná. Pokračují tam s odklízením následků po střetu nákladního auta s osobním. Z dálnice sjíždějte už na německé straně a pokračujte na Petrovice. Na silnici 54 na trase ze Slavkova do Kyjova čekejte potíže na výjezdu z Archlebova. Záchranáři tam zasahují u nehody 2 osobních aut. Projíždí se Kyvadlově zatím bez výraznějšího zdržení. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, teď už opět Jakub Kaloč.
3: A já vám přeji šťastné ráno. Naděnko, ještě zůstaň prosím tě u mikrofonu a tady s námi ve studiu, protože napsal ze Sušice Milan. Je dobré ráno, Naděnko i Kubo. Omlouvám se já jen, že to bylo tak krásný od Naděnky o těch vrabčácích. Nenapsala by mi to? Asi ne, co? Nevá, tak já si to pustím znovu a budu zapisovat. Milane ze Šumavy, nemusíte. Já pro vás mám takové malé překvapení.

0: Tak stačí si zadat na internet nebo iRentet, jak tomu říká moje neteř, iRentet Petra Zkoumala, napíše tam Vrabčáci, a nebo, myslím, že to je z alba Kdyby prase mělo křídla, a text uvidíte, nebo si ho nemusíte, Milane, přepisovat. Tak toliko, já doufám, že jsme udělali radost nejen Milanovi. Děkuji za inspiraci. Myslel jsem si, že je to z tvého slabikáře, ale nakonec si mě dovzdělala. Tak, toliko Petr Zkoumal. A my se za chvíli budeme nudit. Konkrétně s Terezou Haserovou. Nebojte se, ta obsahová stránka Věci by nudná být neměla. My si budeme s Terezkou povídat o tom, jak se hezky o prázdninách nudit a jestli vůbec se umí člověk nudit, nebo jestli vy se umíte nudit. Pokud ano, tak nám třeba nějaký inspirační text napište na dvojka@rozhlas.cz. My ho rádi zveřejníme. Hezké ráno.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Kdybych se narodil před 100 lety, v tomhle městě,

byla-by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná. Kdybych se narodil před 100 lety, byl bych vazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to brál bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30. Celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

0: Z řeku nahoru slunce by zvedalo hraniční závoru a z oken voněl by sváteční oběd. Večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka. Vidím to jako dnes šťastného sebe, ženu a děti a těšínské nebe. Ještě, že člověk nikdy neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Otázka bude znít úplně jednoduše. Umíte se, přátelé, nudit? A pokud ano, stydíte se za to, anebo ne? Ona totiž nuda má jednu obrovskou nevýhodu. Ona má špatnou pověst. Takže jakmile někdo pronese větu já se nudím, okamžitě se najde dobrá duše, která začne hledat nějaký program, aplikaci nebo výlet nebo kurz sebezdokonalování, aby tu nudu zahnala, a já si myslím, že je to škoda. A škoda by to byla, kdybychom o nudě nemluvili, protože tu máme Terezku Haserovou. Dobré ráno, Teresko.
2: Krásné ráno.
1: A ta se pokusí vám tu nudu částečně představit jako určité časové období, které bychom neměli zanedbávat. Tak Teresko, je to na tobě.
2: Je to naprostá pravda. Našla jsem informace od různých odborníků, třeba harvardský profesor Arthur C. Brooks, tak ten říká, že moment, kdy se nudíme, tak je chvíle, kdy ta naše mysl není ničím zaneprázdněna a můžeme se konečně soustředit sami na sebe. Vydržet tedy v té nudě je velmi důležité a měli bychom si třeba každý den najít i čas na tu nudu. Třeba 15 minut se nudit, tím pádem se na sebe soustředit a potom být kreativnější, také hledat smysl v obyčejnějších věcech, protože si je uvědomujeme si, že je třeba děláme. A my se prý dneska vůbec nudit neumíme, protože máme různé mobily, telefony, sociální sítě, tím pádem po nich okamžitě sáhneme a s tou nudou neumíme pracovat. Takže podle tady tohoto psychologa, tak je nuda dobrá. Co si myslíš ty? Je nuda dobrá?
1: Já se nudit umím. Dokonce já to považuji nudu za cílený projekt, kdy člověk defragmentuje mozek, odkládá mobil, a to naštěstí stále umím. Mám vypnutý počítač a koukám klidně jenom z okna, nebo koukám, jak létá moucha kolem lustru, a vůbec mi to nevadí, vůbec se za to nestydím. A myslím si, že, a to si řekla správnou větu, že těch 15 minut je dobrých. Ono, jako to řekl bych, že je to i sprcha pro duši. Prostě úplně vypnout.
2: Já si to myslím taky, ale našla jsem zase i druhé hlasy. Našla jsem potom i hlasy například, že se hrozně často říkalo, že by se měly umět nudit děti, že dnešní děti už se neumí nudit. Což opět zase někteří říkají, že je to dobré, aby se děti nudili. Někteří říkají dokonce, že když se třeba budou nudit o prázdninách a nebudeme my jim ten program dělat přímo na tělo a budeme jim říkat, v tuhle hodinu budeš dělat tohle a tohle, ale necháme je, aby si to trochu rozmysleli sami, tak v tu chvíli jim opět dáváme zase možnost k tomu, aby se sami projevili a aby se i učili, jak budou fungovat v dospělosti. Protože v dospělosti si vlastně ten program taky budou tvořit sami. Třeba se doporučuje i, abyste si s těmi dětmi sedli, nějaký ten program sepsali na ty prázdniny společně a tím pádem může to i jeho iniciativa, i on vlastně, ono se vlastně umělo nudit. A pak je zase opět, ale nějaká ta opačná, ta opozice, že aby to potom nepřerostlo v to, že se děti dostanou na scestí, že tím pádem, že se budou nudit a nebudou mít co dělat, tak místo, aby dělali nějakou smysluplnou činnost, tak půjdou ven a budou dělat neplechu.
1: No, rozumím. Já si myslím, že ono se to nenazývá nudou, ale tím, že děti pak jsou třeba na Instagramu a jenom tak jako ledabile scrollují po tom monitoru, tak si myslím, že do jisté míry se nudí. Že hledají nějaký podnět, který by ten jejich mozeček rozvíjející se zaměstnal, ale bohužel já si myslím, že spíš dochází k nějaké jako dehonestaci, protože z toho asi se moc nedozví, že z těch jako videí, které navíc vlastně nestihnou ani projít celá, protože jenom jedou takhle prstem.
2: Je to potom, pravda, v dnešní době čím kratší jsou ta videa, tak tím lepší, protože to, že se neudrží taková pozornost, ale na druhou stranu, co to video stihne za tak krátkou dobu říct. Ale zase nejsem úplně odborník tady v té sféře, takže
1: já ti rozumím.
2: Nemůžu být soudce vyloženě. ani nemůžu být soudce v rámci nudy, musím se o něco opřít.
1: A ty se nudíš, nebo umíš se nudit?
2: Já se umím nudit a nudím se docela ráda, ale v tom slova smyslu, že já na tu nudu nemám moc času. já se ale nudím se velmi ráda, snažím se si ho každý den najít a přesně mě to podněcuje v nějakých takových těch, dá se říct, kreativních činnostech, ale právě těch úplně ne do takové míry smysluplných, ale pro mě relaxačních.
1: Rozumím.
2: A to je skvělé.
1: Když se jedná o cílený projekt, který máš pod kontrolou, to znamená, že si vyhradíš čas na to, aby si třeba na nic nemyslela nebo jen tak koukala z okna, tak ono je to samozřejmě ozdravné. Že?
2: Je to tak,
1: tak. Přátelé, Teresce děkuji za hezké téma, které vybrala na pátek 24. července. Já vám přeji krásné prázdniny, popřípadě krásnou dovolenou. Myslím si, že oba přejeme krásnou dovolenou s Terkou. Všem posluchačkám, posluchačům, no a hlavně dostatek času na tu poctivou nudu. Souhlasíš?
2: Souhlasím, naprosto souhlasím. Nuďte se, lidé, je to důležité.
1: Nuďte se k nudě. Dobré ráno.

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: A já začnu těmi aktuálními informacemi. Mezi 6 až 13 stupni Celsia, takový je rozptyl ranních teplot, těch 6 nebo i možná méně, kolem 5 stupňů Celsia naměříte například na Karlovarsku. Tady je také ten západ, severozápad a i jihozápad jasný nebo polojasný, jinak směrem k východu zataženo a tam jsou ty teploty malinko vyšší, mezi 10 až 14 stupňů Celsia. Když se podívám na ten den, nemusíte se bát, ono teplo docela bude, naměříme kolem 23, maxima kolem 25 stupňů Celsia a pokud bude pršet, tak zejména může se to týkat jihozápadu, ale zároveň také severu nebo severovýchodu. A teď přecházím k sobotním teplotám, které budou tuze letní, mezi 25 až 30 stupni Celsia. Ten severovýchod tam naměříte maxima kolem 20 stupňů a možná sem tam někde sprchne. Neděle stejně teplá. Očekávejte, že ty teploty se budou dostávat k té hranici těch tropických hodnot, to znamená kolem 25 místy 28 stupňů Celsia, také sem tam zaprší, ale nebude to nic vážného. A směrem k pondělku zase malinké ochlazení, ovšem to bude předcházet opět nějaké teplé vlně a měly by přijít ještě třicítky. Myslím teďka, přátelé, teploty, komu chodí domů třicítka po ránu, tak budiš vám přáno. Hezké ráno.
0: Vaše ráno
2: s Jakubem Kaločem na Dvojce.

0: 5 hodin a 51 minutek, skoro 52 minutek, neboli 8 minutek do 6, takto s datem 24. července v pátek. Vaše ráno na dvojce pomalinku končí, jenom proto, aby mohl přijít do studia Honza Kovaříka provázet vás od 6. do půl 9. a myslím si, že se opět máte na co těšit. My jsme tu s Terezou Haserovou, naší kolegyní, hovořili před chvílí o tom, o nudě obecně, že prázdniny možná tu nudu mohou nějakým způsobem nebo vás k tomu mohou motivovat, nebát se nudit. Prostě najít si čas na to, že úplně vypnete, nebudete nic dělat, klidně budete, jak se říká, zírat z okna a odložíte mobil a počítač a vyčistíte si trošku hlavičku. A reagovala na to téma i naše milá pravidelná posluchačka Eva z Nizozemska. Zdraví nás, jak Terezu, tak Naděnku, tak mě. Já se ráda nudím jízdou na kole. Prostě jen tak lelkuji po okolí, což si myslím, že je fantastické, když to spojíte ještě s nějakou fyzickou námahou a dodáte si ještě trošku zdraví a úsměv. Dobré ráno.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Milana Steindlera pro dnešní den.
3: Léto to je čas na cestování letadlem. Vzpomněl jsem si na jeden citát, který říká, žít je ta nejvzácnější věc na světě. Většina lidí jen existuje. A já bych dodal, a zbytek stojí ve frontě na odbavení. Největší dobrodružství dnešního cestování není džungle ani poušť. Je to palubní zavazadlo, které se údajně nevejde do měrky, tak řekněme třeba o 2 mm. A největší paradox cestování? Člověk jede hledat klid a skončí na letišti v 6 ráno mezi lidmi, kteří si myslí, že kufr má přednostní právo na život. A mimochodem, bojíte se létat? Čínský myslitel Lao Tzu řekl, že dobrý cestovatel nemá žádné pevné plány a netrvá na svém návratu. Možná proto bývalý prezident USA Al Gore napsal, že cestování letadlem se postará o to, abyste vypadali jako vaše fotografie v cestovním pasu.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Milana Steindlera pro dnešní den.

0: Blízká setkání Michaely Maurerové
1: na dvojce. Jestli se cítí více herečkou, tanečnicí nebo zpěvačkou, mi prozradí můj host Radka Pavlovčinová. Co obdivuje na slavné tanečnici Josefině Baker, kterou stvárňuje na divadle? Kdo jí nejvíce překvapil při zkoušení muzikálu Klan Baťa? A proč ještě se svým úspěšným bratrem, zpěvákem Adamem Pavlovčinem, nenaspívala duet? Tyhle otázky položím Radce Pavlovčinové.
0: Blízká setkání Michaely Maurerové
1: dnes po 11. hodině na dvojce. Nenechte si ujít v České televizi. Legendární seriál 70. let. Sandokan. Zakázaná láska.
2: Miluji tě.
1: Souboje na život a na smrt.
3: Stal jsem se pirátem, abych vyrval Anglii, co nám uchvátila.
1: A nostalgie dávných časů.
4: Musíme bojovat!
1: Kabir Bedi v seriálu Sandokan.
5: Na té lodi je malejský tygr.
1: Dva díly v úterý večer na ČT2 a již nyní všechny díly v e-vysílání.

0: bylo 6 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Česko zřejmě pošle do Francie další vrtulníky k hašení rozsáhlých požárů. V noci to oznámil prezident Emmanuel Macron. Armáda kvůli nehodě vrtulníku na Třebíčsku dočasně odstavila stroje Venom a Viper. Počasí bude polojasno, místy oblačno, ojediněle slabé přehánky a teploty do 25 stupňů. Zprávy přináší Naďa Procházková. Dobré ráno. Proti rozsáhlým požárům ve Francii budou zasahovat taky vrtulníky z Česka a ze Slovenska. V noci na dnešek to oznámil francouzský prezident Emmanuel Macron, podle kterého Francie požádala o aktivaci mechanismu civilní obrany v Evropské unii. Na západě Francie kvůli silnému požáru evakuovali přes 20 000 lidí. Plameny už spálily zhruba 4 800 hektarů nedaleko města Bordeaux. S ohněm bojují stovky hasičů, vojáci a několik hasicích letadel.
2: Máme strach. Právě jsem se pohádala s partnerem, snažila jsem se ho přesvědčit, ale nechce odjet.
3: Popsala francouzské televizi obyvatelka městečka Léš Kapferé. Plameny tam poničily první dům a rozšířily se na hřbitov. Starosta Philippe de Gonville označil situaci za znepokojivou. S ohněm bojuje na 800 hasičů, vojáci, několik letadel a vrtulníků. Obří požár na stejném místě zaznamenali už před 4 lety. Oheň se rozšířil v Borovicově lese. Práci hasičů komplikuje nepřístupný terén a silný vítr u pobřeží. Z Francie Martin Balucha, Český rozhlas.
0: Vojenská policie i orgány ministerstva obrany začaly vyšetřovat pád armádního vrtulníku na Třebíčsku. Při nehodě zemřela vojákyně. 7 lidí je zraněných, včetně těch, kteří při nehodě byli na zemi a nadýchali se kouře. Armáda až do konce vyšetřování nehody nebude používat vrtulníky systému H1. Česko jich má dohromady 12, některé z nich jsou i na misi v Polsku. Podle náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče i tam nebudou moc vzlétnout.
4: Naši partneři o této události a o tom, že provoz těchto vrtulníků byl pozastaven, oni jsou s tím srozuměni, chápou to a samozřejmě přijmou si opatření tak, aby nahradili ty naše vrtulníky při plnění operačních úkolů.
0: Ministerstvo spravedlnosti prověřuje Unii sociálních služeb kvůli podezření z nelegálního lobbingu u ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z Hnutí ANO. Potvrdil to mluvčí rezortu Vladimír Řepka. Šéf Unie Viktor Kubát a další zástupci s ministrem opakovaně jednali například o financování sociálních služeb nebo novele zákona o sociálních službách. Nebyli ale zapsáni v povinném registru lobbystů. Hrozí jim za to pokuta. Zástupci Unie tvrdí, že na to zapomněli. Teď už v registru jsou. Kubát ani Juchelka to nekomentovali. Kubát vede spolek Dohled na dosah, který letos dostal od ministerstva celkem 65 milionů. V Uherském Hradišti dnes začne letní filmová škola. Každý rok ji navštěvují tisíce lidí. Mezi hosty nesoutěžní filmové přehlídky. Letos budou francouzský režisér animovaných filmů Michel Oslo, herci Jiří Lábus nebo Anja Geislerová, nebo italský režisér David Rapp. Slavnostní zahájení bude v kině Hvězda dnes večer. Kajakář Jakub Krejčí se stal mistrem světa ve vodním slalomu. V americkém Oklahoma City získal svou druhou medaili. Stříbro už má z časovky kajak crossu.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Bude polojasno, místy oblačno, ojediněle slabé přehánky, postupně se oblačnost protrhá. Teploty 21 až 25 stupňů, na horách kolem 17.
1: Doprava.
0: Dálnice D8 směrem z Drážďan na Prahu byla za hranicemi na 89. kilometru po nehodě zhruba 2 hodiny zavřená. Teď už se podařilo zprůjeznit pravý pruh. Fronta se dává pomalu do pohybu. Na příjezdu do Prahy po dálnici D7 se už zdržíte před omezením u letiště. Kamiony popojíždí od Kněževsi ze 3. kilometru. Osobní auta se zastavují o něco později. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Teď už Honza Kovařík.
6: Dobré ráno, je pátek, 6.05 za pár vteřin. Taky už přemýšlíte, co budete dělat o víkendu? Já budu číst, protože jsem v uplynulých dnech dostal celkem 3 knižní dárky. Jeden, Kunderovu Pomalost, jsem dostal od mojí ženy a tím pádem je už i moje sbírka Milana Kundery kompletní. Mimochodem, Kunderova Pomalost je na druhém místě aktuálního žebříčku prodejů českých knih, tak kupujte Pomalost, ať autor posmrtně zažije ten pocit, jaké to je být nejprodávanějším autorem v zemi. Poštou mi hrst svých roztomilých textů poslala kamarádka a věrná posluchačka dvojky Slávka Kopecká. Doufám, že po ránu posloucháš, Slávinko. Jsem rád, že pořád rozdává radost, že si lebedí mezi slepicemi. To není žádná urážka jejich kamarádek. Slávka slepice chová a je to úspěšná chovatelka. A těším se, že její knížku Soukromý archiv smíchu, kterou sice asi nepřečtu za víkend, přibalím do svého zavazadla na dovolenou. No a do třetice jsem dostal verše a to mě překvapilo nejvíc. Netušil jsem, že další věrná posluchačka dvojky Jarmila Pólová ve svém nakladatelství Grál verše vydává, ale pak jsem ty knížky autorky Zdeňky Trösterové otevřel a pochopil jsem. Jsou to verše, které ocenili znalci, třeba Zdeněk Svěrák nebo František Novotný, a to jsou lidé, kterých já si opravdu moc vážím. Dvojice útlých knížek s tituly Plynutí času a Čas plyne dál jsou krásné i na pohled, protože je výtvarně doplnili žáci a studenti Základní umělecké školy v Jeseníku. Vznikl tak moc krásný generační dvojhlas. Tak jestli s námi zůstanete, slibuji, že v průběhu dnešního rána přečtu aspoň jednu báseň.
5: Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví. Raní Dvojka s Janem Kovaříkem.

0: Ve vlídné předmluvě, kterou knihu veršů Plynutí času profesorky Zdeňky Tröstrové vybavil Zdeněk Svěrák, vzpomíná, že když spolu studovali vysokou školu, netušil, že s paní Zdeňky by mohla být jednou básnířka. A vidíte, stalo se to. S dovolením si troufnu v 6, 10, skoro 11 na něco, co jsem dlouho nedělal, když si odmyslím občasné povinné recitování nějakého verše v příbězích z kalendáře, tak jsem naposled oficiálně a veřejně recitoval na soutěži Puškinův památník, tak mi to odpusťte a poslyšte báseň, ve které autorka v podstatě odhaluje, jak tvoří. Mé verše jsou jak ptáci nespoutaní, sami se píší, o čem sami chtějí. Někdy radost a jindy varování a hodně často mluví o naději. A často je v nich taky slovo duše. Duše a srdce opěvují lásku. Tež mořský příboj, dunící tak hluše na pláži zasypané od oblásků. A uskupení mraků na obloze, kvetoucí stromy, krátký pocit štěstí. A život jako nedozírné moře, jehož vlnami necháme se nésti. V mých verších často rozpouští se smutek. Mé verše radosti vstříc kráčí. Vždyť napsat báseň, to je také skutek, když na jiné už síly sotva stačí. Páteční chvilka poezie je u konce. Jarmile, moc děkuju za tu zásilku a paní profesorce přeju hodně sil do dalšího básnění. A teď už pravidelná ranní hříčka, na kterou jistě mnozí netrpělivě čekáte. Také dnes po páté a slibuji, že naposledy budeme hádat hudební nástroj. Hudební nástroj, který se objevuje poprvé na jistém kostelním obraze z poloviny 15. století, je tedy dosti věkovitý a dlouho mu trvalo, než se v orchestrech prosadil, protože ho s prominutím přehlušili ostatní nástroje. Kdo poslouchal od pondělka, ten jistě ví, kterou kategorii hudebních nástrojů jsme prozatím vynechali. A víc do začátku neřeknu.
1: Ranní dvojka.
2: Audio quiz.
0: Takže teď ten zvuk.

Zní to krásně, vidíte? Co by to tak asi mohlo být? Napište mi na @rozhlas.cz, pokud jste ten nástroj poznali, nebo aspoň vyťukejte SMS-ku na 702-222-220 a já vám prozatím pošlu písničku v podání Kataríny Knechtové. Jestli její název, totiž Můj Bože, z vás vyběhl z jistého pocitu bezradnosti nad tou hudební ukázkou, nezoufejte. Za chvíli vám dáme ochutnat víc a bude to možná o něco jasnější. Ještě pohled na hodiny, za minutku a půl už bude 6:45.

6 hodin 17 minut, prší tady od obou vašich komunikačních kanálů, jak SMS-kami, tak e-maily, neuvěřitelná spousta tipů. Rychlý průlet, tak třeba Wendy tipuje loutnu, Miroslav čembalo, Petr si myslí, že by to mohla být citera, Alena podle obrazu usuzuje, že je to harfa a ještě paní Janová z Brna si myslí, že by to mohl být spinet. Přátelé, někdo z vás má pravdu, ale kdo? Pojďme si dát delší ukázku. Bude hrát Josef Hála, dirigovat Vladimír Válek a bude to Braniborský koncert číslo 5 Johana Sebastiana Bacha.

Tak co, je to o něco jasnější? Dám vám dalších pár minut na to, abyste mohli posílat vaše tipy. Náš prozatím tajemný nástroj doznívá a my necháme znít zvony ve slavné písni Marty Kubišové. Pište SMS-kou nebo mailem, jaký nástroj společně hádáme při pátku po ránu.

0: Za zvuku zvonů ze slavné nahrávky rád řeknu, že někdo typoval zvonkohru, je tu typ pro harfu a je tu neuvěřitelná spousta typů pro spinet a zhruba stejné množství typů pro čembalo. Tak asi se nedá nic dělat, musíme s pravdou ven.
1: Audio quiz odhalení.
0: Dnes po ránu vám hrálo čembalo. Kdybyste chtěli vidět na vlastní oči nejstarší dochovaný nástroj z roku 1521, musíte do londýnského Victoria and Albert Museum. No, tak přátelé, s hudebními nástroji jsme hotovi, tedy myslím pro tento týden. Po neděli se zase vrátíme ke krásným lidským hlasům. A propos hlasy, to, co hrajeme, je občas označováno za největší podvod v dějinách showbiznisu. Milli Vanilli. No ale tomu, kdo to za ně naspíval, to zpívalo hezky.

0: zářivé léto na dvojce.
1: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
0: Noční můry ožívají.
1: Každý stín může být nebezpečný.
0: Mrazivé léto na dvojce.
2: Bylo 6:30.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
2: Dobré ráno. Moskva i Washington chtějí dál jednat o ukončení války na Ukrajině. Shodli se na tom ministři zahraničí obou států Marco Rubio a Sergej Lavrov na filipínské Manile. Moskva podle Lavrova i dál podporuje návrhy na ukončení konfliktu diskutované prezidenty obou zemí na summitu na Aljašce v roce 2025. Ten ale žádné zásadní řešení nepřinesl. Cena severomořské ropy Brent se ve čtvrtek poprvé od května znovu vrátila nad hranici $100 za barel. Cena suroviny se tak zvýšila už pátý obchodní den v řadě. Podle analytiků za to může hlavně americko-izraelský konflikt s Íránem, který omezuje trasy důležité pro přepravu ropy. Tento týden začaly narušovat mezinárodní lodní dopravu taky jemenští husijové v Rudém moři. Tvrdí, že tam vyhlásili námořní blokádu Saudské Arábie. Správa Národního parku České Švýcarsko se opět pustí do těžeb suchého dřeva okolo obcí. Za 4 roky od ničivého požáru v roce 2022 v chráněné oblasti vytěžili dřevorubci z těchto oblastí na 100 000 metrů krychlových dřeva. Těžby vyjdou zhruba na 5 milionů korun. Holiny po vytěžených souších nechá správa parku osázet dřevinami s větší odolností proti požáru, například duby nebo buky. Fotbalisté Jablonce prohráli v chorvatském Varaždínu na úvod druhého předkola konferenční ligy. Naopak, Hradec Králové vstoupil do nové sezony vítězně. Ve druhém předkole Evropské ligy Východočeši vyhráli 1-0. Odvety budou příští čtvrtek.
0: Počasí.
2: Bude polojasno, místy oblačno, ojediněle se vyskytnou slabé přehánky. Později odpoledne a večer od západu bude ubývat oblačnosti a srážky ustanou. Teploty dnes 21 až 25 stupňů. Na severu a severovýchodě území kolem 20, v 1000 metrech na horách okolo 17 stupňů.
0: Doprava.
2: Na dálnici D8 směrem z Drážďan na Prahu se za hranicemi na kilometru 89 stále projíždí po nehodě jen pravým pruhem. Kolona má asi 4 kilometry, začíná už na německé straně dálnice a zdrží vás až 20 minut. Na D1 na příjezdu do Brna od Prahy narůstá fronta nákladních souprav. Aktuálně zastavují za popůvkami kolem kilometru 186 a v Praze sílí provoz na příjezdu D7 od Slané před zúžením u letiště naberete kratší zdržení od sjezdu na Tuchoměřice ze 3. kilometru. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, teď už opět Honza Kovařík.
3: 6:30 s dovolením navážu na sportovní část zpravodajské relace. Naďa mluvila o prvních letošních počinech tuzemských fotbalistů. Já jsem nadšen, že otroci dokázali v Tromze na Umělce pokořit favorizovaný místní tým. Jablonci to ve Varaždínu úplně nevyšlo, ale pořád to nevidím beznadějně. 3-2 není nic, co by se nedalo při domácí odvetě otočit. Já jsem se, a vy to víte od včerejška, rozhodl, že se včera večer nebudu věnovat fotbalu, ale že si dám návrat Sandokana. Tak je potřeba se tady sportovně přiznat. Dal jsem první díl a pak jsem usnul jako špalek. Ještě, že máme i vysílání. Takže dneska, bez ohledu na to, co vysílají, já si dám druhý díl Sandokana, abych se konečně setkal s Marianou Perlou z Labuanu. Co uděláte dnes večer vy, to nevím. Můžete se třeba zbalit a vyrazit s dětmi na vodu. Z takového prostředí bude naše následující ranní reportáž. A nebo Můžete slavit, pokud odpoledne po 13. hodině ve šťastné cestě padne vaše jméno a vy se stanete vítězi dalšího kola naší letní pátračky. Poslední indicii nabídneme ještě do 7 hodin. A z muziky Lenka Filipová, Bee Gees anebo Daniel Landa.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Ranní dvojka s Janem Kovaříkem.
1: 6 hodin bezmála 38 minut, je pátek, alespoň tady na Pražských Vinohradech se za okny rodí hezký letní den. Jaká bude předpověď, to bych předbíhal, za chvíli dorazí promovaný meteorolog profesor doktor Kaločius, aby nám předpověděl počasí. My se teď ale pojďme vypravit na takový pěkný víkendový výlet. My, kteří žijeme u řeky, konkrétně u Vltavy, a já mám to štěstí, že kousíček pod soutokem Vltavy se Sázavou, dobře víme, že Sázava je častým cílem vodáckých výprav. Ne takových těch nadlouho se stanem a s mnoha přespáními, ale jedno nebo dvoudenních, které často vyrážejí z Letče nad Sázavou a někteří to dotáhnou až do Pikovic, kde je poslední šance vrátit loď. Pojďme se teď na Sázavu podívat v reportáži, která začíná kde jinde než ve zmíněné Letči.
2: Teďka zapršelo, že jo, a je víc vody. Tak jsme si půjčili loď a jedeme do Chrenovic. Oni už jedou po druhý nebo po třetí, ne letos, ale tak, abych je vycvičil. Takže teď už si myslím, že se povezu nebo tak, a pak jsem říkal, že si tady půjčím kajak.
3: Pan Zdeněk zrovna se svými vnuky připravuje kánoji na vyplutí z Letče nad Sázavou. Vody sice není moc po deštích, ale pořád víc než třeba před týdnem. Na nižší hladinu je u této řeky ale pan Zdeněk zvyklý. Na loď totiž vyráží pravidelně.
2: Zvořila jsme jeli asi 3x v životě, protože je to neprůjezdný, nemají vodu, že jo? A dál vejš se nedá, jako vlastně už dá, ale ty stvořidla trochu tomu vaděj. Prostě většinou se začíná tady, že jo? Co si budeme povídat? Když se někdo jet na Sázavu, začíná tady.
3: Na druhou stranu si pan Zdeněk chválí, že na Sázavě nepotká tolik dalších vodáků jako na jiných, rychlejších řekách. I když v minulosti vyrážel po vodě z Vysočiny až do Prahy.
2: Když jsme si tady, když jsem jezdil se synem, jejich tátou, tak jsme dojeli, kam jsme dojeli, tam jsme vytáhli loď, tam jsme přespali pod lodí a jeli jsme dál až do Prahy. A jen jednou jsme spali pod nějakým přístřežkem, že to je střelnice, tak nás o půlnoci řekli, ne, tady nemůžete bejt.
3: A i když sám má zkušeností s vodáctvím poměrně dost, do půjčovny lodí v Letči přichází i lidé, kteří řeku sjíždí vůbec poprvé. Sázava je na to ideální.
4: S námi jezdí hodně vlastně rodin s dětma a my jsou vlastně rádi, že to není nebezpečný a že to mají tak jako na pohodu. A vlastně dá se to udělat tak, že se zkrátí ty úseky, že nejedou takovou nálož na ten jeden den.
3: Vysvětluje majitel půjčovny Vít Půjman, že i když některé vodácké weby označují úsek z Letče za nesjízdný, pro lodě a vybavení si přichází desítky zákazníků denně.
4: Chápu, že oni to mají nějak nastavený podle centimetrů a průtoků. Jo, jako chápu, že jakmile se potom pod těma jezama to prostě musí tahat všude. Nedá se vlastně říct, že to je úplně sjízdný, ale ten vejlet na té vodě se dá. A zrovna tady na Sázavě těch jezů je tady hodně, takže té vody se tam zadrží dost, takže opravdu jsou to krátké úseky, kde se musí vysedat a tahat a pak dlouhý zase, kde sice to neteče, musí se pádlovat, ale dá se to.
3: V případě, že vody ubyde výrazněji, tak Vít Půjman pouze pozastaví půjčování raftů, které by se mohly o kameny zničit, a lidem doporučuje spíše kánoe. Z Letče nad Sázavou, Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
1: V 6.41 ještě sebekriticky dodám, že pokud jsem vás vyslal na výpravu z Letče nad Sázavou až do Pikovic, tak ten stan, zásoby a mnoho přespání asi budete potřebovat. Prohlédl jsem si to na mapě a je to pořádná štreka. Do Pikovic spíše doporučuji Stýnce nad Sázavou, to bude asi o dost dostupnější. No a jestli nemáte rádi mokro v botách, tak můžete vyrazit třeba někam po svých, nebo my máme doma docela rádi autoturistiku, to se vezete, máte-li to štěstí, tak klimatizace tiše hučí a za okny máte krásnou tuzemskou krajinu. No, prý je to taky turistika. 6.42, teď už Lenka Filipová.

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: 6 hodin 45 a půl minuty, nejvyšší čas probrat s odborníkem počasí. Jakube, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Jakub dnes vysílá bez brýlí, všechny přeřeky a brepty, prosím, přičtěte této drobné nedostatečnosti.
2: Dobré ráno, Zdeňku.
1: Dobré ráno, Karle. Ne, prosím tě, zůstaneme u tvého křestního jména, ano. Protože je důležité. Svatého Jakuba bude zítra, v neděli svaté Anny, ale pojďme začít předpověď od pátku, prosím.
2: Ano, s dovolením, dnes je svaté Kristýny, respektive svátek mají Kristýny, tak vše nejlepší. A kolem svaté Kristýny už se mají sbírat v lese maliny. Prý by měly dozrávat.
1: No tak dejte když tak vědět, jak se vám daří, či nikoli. U nás na zahradě dozrávají ostružiny, potřebovali by ještě trochu slunce, bude?
2: Bude a bude ho dost, hlavně zítra, dnes to ještě vydržte, ale stále ty teploty budou příjemné. Teď tedy Karlovy Vary a obecně ten severozápad, přátelé, kolem 6 stupňů Celsia, tam je to možná ještě na kabát, kdežto na Moravě ve Slezsku kolem 13 až 15 stupňů Celsia, možná na Mikču, ale přes den 21 a 20, na severovýchodě a na severu kolem 20 stupňů, má být polojasno, ještě ojediněle oblačno a vyskytnou se i slabé přeháňky, bohužel meteorologové nejsou schopni předpovědět přesně kde. Takže si vemte všichni deštníky.
1: OK. Pojďme věnovat jeden pohled zítřku. Pranostika praví parno o Jakubě, zima o Vánocích. Bude zítra parno?
2: No, o Vánocích asi bude třeskutá zima, protože zítřek, přátelé, to nás budou provázet teploty 26 až 30 stupňů Celsia. To znamená, že se vrátí ty tropické hodnoty na severovýchodě území kolem 24, na horách pak 21, čili docela teplo v tisíci metrech.
1: Půjdeme se vykoupat?
2: Přesně tak, protože nebude pršet.
1: A v neděli?
2: Pršet začne v neděli. Dobrá otázka, děkuji. Dobře položená. Opět, v nedělní teploty 25 až 30, ale už nastane to ochlazování na svatou Anu. Sem tam zaprší, hlavně na severu, severovýchodě a v pondělí už očekávejte teploty maxima kolem 20 stupňů Celsia.
1: Slibuje svatý Jakub a vy uvidíte, jestli mu předpověď vyšla. Děkujeme za ní, tohle jsou Bee Gees, Night Fever. To není žádná naše předpověď pro dnešní noc. Naložte s tím, jak umíte. Tohle je prostě další písnička pro vaši ranní pohodu. Snad se vám s námi dobře vstává i v pátek.

0: Každý týden tady na dvojce v pátek losujeme jednoho výherce pátračky mrazivého léta. Ten koš, ze kterého kolega Rosák losuje, možná nebude stačit ke konci léta, protože každý týden je v něm více a více správných odpovědí. Pomalu se blížíme ke 4000 správných tipů za týden. Jestli chcete přidat ten váš, ještě máte čas. Opakuji, důležité je vyplnit ho do webového formuláře na webu dvojka.rozhlas.cz. Že pořád ještě nevíte, jaké jméno tam tentokrát máte napsat? Tady je poslední indicie.
1: Mrazivé léto na dvojce.
2: Pátračka.
3: Ani šlechtický titul mě nakonec nedokázal ochránit před trestem. Na rozdíl od svých pomocníků jsem sice neskončila na popravišti jako obyčejný zločinec, čekal mě však osud možná ještě děsivější. Palatin Juraj Turzo mě ušetřil veřejného soudu, aby nepošpinil jméno mocného rodu, ale o to rafinovanější utrpení pro mě vymyslel. Po 4 dlouhé roky jsem zůstala uvězněná ve svých komnatách, oddělená od světa silnými zdmi a odkázaná jen na to nejmenší množství jídla potřebné k přežití. Pro člověka, který byl po celý život obklopen přepichem a mocí, to byla možná krutější forma trestu než rychlá smrt v plamenech nebo na katovském špalku.
2: Už víte, koho v pátračce mrazivého léta na dvojce hledáme?
1: Váš tip nám napište prostřednictvím webu dvojka.rozhlas.cz.

0: Český rozhlas uvádí Tobogan.
1: V září loňského roku jsme Tobogan věnovali Ondřeji Suchému, který slavil 80. Dorazili i Jana Paulová, Radůza a pan Jiří Suchý. Tak si to pojďme zopakovat.
2: Tobogan uslyšíte v sobotu dopoledne po 11. hodině.
0: Na Dvojce a na Pohodě.
3: Bylo 7 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Šéfka úřadu vlády chce nový jednací řád kabinetu. Posílil by vliv premiéra. V Česku přibylo nakažených salmonelózou. Riziko nemocí z jídla v létě kvůli vyšším teplotám roste. Počasí bude polojasno, místy oblačno, ojediněle slabé přehánky a teploty do 25 stupňů. Zprávy má pro vás Naďa Procházková. Dobré ráno. Podávání připomínek k novým zákonům a návrhům by od září mohlo být omezené. Počítá s tím nový jednací řád vlády, který předložila vedoucí úřadu kabinetu Tinde Barta. Rozhodování premiéra by naopak posílilo. Mohl by připomínkové řízení zrušit nebo zkrátit. Zvukový záznam by pak sloužil jen k potřebám kabinetu. Získat by se nedal po dobu 30 let. Návrh kritizují neziskové organizace nebo třeba bývalá zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková-Laurenčíková. Podle ní by změna oslabila transparentnost a veřejnou kontrolu rozhodování kabinetu. Podle Barty je ale současný jednací řád zastaralý a nepřehledný. Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD dnes ukončuje svou cestu po Číně. Do země vyrazil jako první z nejvyšších ústavních činitelů od roku 2019. Cílem cesty byla podle něj hlavně podpora cestovního ruchu. Při schůzkách s politickými špičkami Číny Okamura ale otevřel i téma zadrženého Čecha.
4: Abychom neohrozili další postup a v zájmu toho našeho občana nebudeme sdělovat detaily. Ta jednání jsou velmi složitá a je potřeba zachovat diplomatický postup.
3: Jedním z cílů cesty bylo také posílení přímých linek mezi Českem a Čínou. Spojení mezi Prahou a Šanghají by podle Okamury mohlo začít létat příští rok v létě nebo na podzim. Riziko nákazy z jídla v létě kvůli vyšším teplotám roste, parují předtím lékaři. Třeba salmonelózou jen v letošním prvním pololetí onemocnilo téměř 2500 lidí, meziročně asi o 30% víc. Ukazují to data Státního zdravotního ústavu. První příznaky salmonelózy, mezi které patří průjem nebo horečka, začnou do 24 až 48 hodin po snězení kontaminované potraviny. Ve většině případů lze onemocnění zvládnout doma. Pokračuje praktická lékařka z Prahy Soňa Klímová.
5: Ten první den úplně ideálně zůstat bez jídla, ale většinou taky ani nemáme chuť k jídlu, takže hlavně ty tekutiny. No a potom postupně, když už člověk trošičku je mu líp, tak dodržovat dietu, to znamená nějaké suché pečivo starší, banán.
3: Důležité je proto správné skladování a důkladná tepelná úprava potravin, hlavně drůbežího a vepřového masa a taky vajec. Brno chystá pravidla pro umisťování výdejních boxů přepravních firem nebo e-shopů. Připravila je kancelář architekta města Brna. Teď je projednají úředníci a politici. Kancelář zároveň spočítala, že ve městě je na 700 boxů. V širším centru by podle návrhu architektů už neměly být žádné v ulicích, ale naopak uvnitř domů. Příklad špatné praxe přidává vedoucí oddělení veřejného prostoru kanceláře architekta David Zajíček.
6: Úplně typické umístění je v trávníku, metr, dva metry od chodníku, bez jakékoliv zpevněné komunikace, nebo je tam cestička, která je prostě křivá a rozpadá se a nutí v podstatě klienty, aby chodili blátem.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Bude polojasno, místy oblačno, ojediněle slabé přehánky, později se oblačnost protrhá. Teploty většinou 21 až 25 stupňů, na horách kolem 17.
0: Doprava.
3: D1 před Brnem směrem do Prahy už se plní kamiony. Aktuálně se řadí za Ostrovačicemi kolem kilometru 180. Za Kývalkou pak brzdí i osobní auta v levém pruhu. Silnice 7 z Prahy do Chomutova před omezením u Lotouše je nehybná kolona. Brzdí se za Slaným. Praze na okruhu směrem z letiště k D1 velmi opatrně na výjezdu z Cholupického tunelu. Na 7. kilometru blokuje pravý pruh, porouchaná dodávka a může se tam vybočovat. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, s vámi stále Jan Kovařík.
7: Pátek 24. července na hodinách 7.05, přesně za 3 vteřiny, a před námi další hodina našeho ranního vysílání. Tentokrát budeme hodně cestovat. Svmezeme se v té hodině vlakem, možná i nočním vlakem napříč celou Evropou, pak s autem, za jehož volantem bude sedět Jakub Kaloč, popojedeme další várku kilometrů po prosluněné Albánii. Zeptáme se do Londýna na souvislosti jedné zajímavé muzejní výpůjčky, ke které dochází právě v těchto dnech. No a nakonec uzavřeme s Terezou Haserovou to celotýdenní téma o nejzazších bodech republiky pokusem najít ideální střed Čech, nebo České republiky, nebo jak mnozí rádi říkají Česka. Já to slovo moc rád nemám, ale budiš, nedá se nic dělat. A co budeme hrát? Třeba Tinu Turner, anebo hned teď Marii Rotrovou. Dobré ráno.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Ranní dvojka s Janem Kovaříkem.
1: Slíbil jsem, že se projedeme vlakem, probereme, kolik vlaků denně vlastně vyráží na své cesty a taky zjistíme, jak se dají najít noční spoje se spacími vagóny, které křižují Evropu. Spočítáme, kolik stojí taková rodinná vlaková jízdenka do Chorvatska a kam od nás všude vedou přímé spoje. Docela ambiciozní plán na to, že na to máme asi 4 minuty. U protějšího mikrofonu můj dnešní spolucestující v kupé Jakub Nesvadba. Dobré ráno, Jakube.
2: Dobré ráno.
1: Jenom tak na okraji, přijel jste vlakem dneska ráno?
2: Nepřijel.
1: Chyba. Příště lépe. Jakube, kolik lidí u nás ročně vlaky vlastně cestuje?
2: Tak ve výroční zprávě Českých drah za rok 2025 nás předseda představenstva a zároveň generální ředitel Michal Krapinec informuje, že denně vlaky Českých drah přepravili přibližně 460 tisíc cestujících. Mm-hmm. Za celý rok to bylo 168 milionů. Vlak vyjede statisticky každých 13 vteřin, v průměru to je 6600 spojů denně. A ve výroční zprávě je ještě další zajímavost, a tou je, že ze všech vypravených vlaků v roce 2025 to bylo přibližně 2,5 milionu, jich včas přijalo 88%.
1: No vidíte, a pak, že to nejezdí na čas. Co tam zjistíme dál?
2: Tak například průměrná vzdálenost, kterou cestující ujede, je zhruba 50 kilometrů. Ale stále více lidí se vydává i do zahraničí. Tam České dráhy, ale i další dopravci rozšířili nabídku přímých spojů. Tak například, kdo ještě přemýšlí nad programem na víkend, tak dnes v 11:30 jede z Pardubic přímý vlak do rakouského města Villach. Nebo do Chorvatska je připraven spoj Adriatic Express. Noční vlak, který nás zaveze k moři, do chorvatské Rijeky nebo do slovinského Koperu.
1: Tady bych se s dovolením chvilku zastavil. Kolik by asi tak stály jízdenky pro 4členou rodinu, která by se rozhodla, že k moři vyrazí vlakem?
2: Tak taková rodina, 2 dospělí, 2 děti, 1 10, 2 třeba 12leté, by z Ostravy do Rijeky za jízdenky v nočním vlaku zaplatila i 15 tisíc korun. Bez zpoždění cesta trvá 15,5 hodiny. Mm-hmm. Cena ale hodně závisí na tom, v jaké dny se na cestu vydáme. Ono totiž platí, že víkendové jízdenky jsou dražší, a tedy v případě, že by se rodina rozhodla jet ve všední dny, tak ušetří až 5 tisíc korun.
1: Rozvažte to, rozpočítejte si to a představte si, porovnejte si, jaké to je za volantem a jaké to je v pohodlí vlakového kupé. Kdybych chtěl, Jakube, někam dál, jak se dá plánovat takový železniční alternativní výlet?
2: Pro tenhle případ je vhodná interaktivní mapa nočních vlaků, kterou připravila nezisková organizace Back on Track. Přeložit bychom název mohli jako Zpátky na koleje. Mm-hmm. Po zadání názvu webových stránek backontrack.eu se před námi objeví mapa Evropy. Jsou na ní vyznačená evropská města a hranice zemí. Jednotlivá města jsou pospojována různobarevnými čarami, které symbolizují noční vlakové spoje. Po kliknutí na některou z barevných čar se nám ukáží podrobnější informace o spoji a dále také odkaz na webové stránky dopravce, kde je možné si jízdenku zakoupit.
1: Je to přesně tak, jak říká, já jsem si to tady otevřel. Ten obrázek vypadá jako mapa metra v Praze, ale pozor, místo Prahy je tam celá Evropa. A klikl jsem si tady na vlak z Paříže do Nice a opravdu to všechno vidím. Tak uveďte nějaký konkrétní příklad noční cesty, Jakube, která by stála za hřích.
2: Tak mě samotného zaujala cesta na Sicílii, konkrétně do města Syrakusy.
1: Na Sicílii vlakem, tak jsem s tím.
2: V Praze je možné už klidně zítra o 12:30 v noci nastoupit do nočního vlaku NE 457. Na snídani, tak to už budeme ve Vídni. Mm-hmm. Odtud nás vlak sveze do Říma. Ten vyráží v sobotu po večeři ve 20 hodin s příjezdem během nedělního dopoledne. A z Říma zase na večer je připraven spoj do Syrakus. Pokud bychom zvolili tuto variantu, před 10. hodinou v pondělí jsme na jihu Itálie. A konkrétně tyto vlaky jezdí ale každý den, a tak v jednotlivé destinaci je možné si dát libovolně dlouhou přestávku.
1: Takže přátelé, není to tak, že nalodíme se do vlaku a budeme v něm dřepět 3 dny v kuse. Můžete si udělat hezkou přestávku a hezký den ve Vídni, další hezký den v Římě a za 3 dny jste v Syrakuzách jako na koni. Jakube, není to špatný tip, děkuju vám za něj a děkuju, že jste při pátku přišel do našeho vysílání. Brzy nashledanou.
2: Taky díky, nashledanou.
1: Pohled na hodiny, 7 hodin 14 minut. Na řadě je Tina Turner, to je píseň o vás, protože vy jste pro nás simply the best.

0: Na hodinách ve studiu dvojky už jsou 3:45. Zatímco jste poslouchali Simply the Best, já jsem ještě na stránce backontrack.eu pátral, zda by se do Albánie nedalo jet vlakem. A zjistil jsem, že ne, což mi Jakub obratem vysvětlil, že Albánci sice mají poměrně zajímavou železniční infrastrukturu, která se ovšem příliš nevyužívá, je zarostlá a upadá v zapomnění. A tak mu nezbylo na jeho putování po Albánii, než kroutit volantem. Dnes nás zaveze až ke Ksamilu, tedy k nejjižnějšímu albánskému letovisku, kterému se po právu přezdívá Evropské Maledivy.
1: Opouštění Ksamilu se nemůže obejít bez jednoho ranního rituálu, který si jednoduše oblíbíte. Pokud máte tedy rádi kávu, protože kavárny otevírají většinou už v 7 hodin ráno. A věřte mi, že jejich zahrádky jsou tou dobou plné místních mužů. Ženy, ty možná ještě dospávají, možná už vybírají na trhu čerstvé suroviny a doma rozehřívají plotny. Chlapi ale mají jiný program. Scházejí se nad malým, ale pořádně silným espresem a probírají všechno, co si nestihli říct během předchozího dne. Někdo si pročítá noviny, jiný se zdokonaluje v tavle, tedy hře známé u nás jako vrchcáby. Vedle se hrají karty, oblíbený murlan, který připomíná naše prší, no a pak tu jsou ti, kteří prostě jen sedí, pozorují život kolem sebe a nasávají atmosféru. Přiznávám, že právě k ním jsem se rád přidal. A možná vás napadne, proč už v 7 ráno sedí u kávy. Odpověď nejspíš znáte. V tu dobu jsou totiž teploty ještě příjemné a město žije svým přirozeným tempem. A kolem 8 pak většina místních odchází za prací a s blížícím se polednem zůstávají venku hlavně turisté, kteří statečně vzdorují albánskému slunci. My balíme batůšky, opouštíme mořské pláže, máváme šumivému azurovému orchestru a vyrážíme do vnitrozemí. Naším cílem je vyhlášené Siri Ikalter, tedy modré oko. Silnice se vine jako rozmotaná nit jedním z nejhornatějších koutů Albánie a nad krajinou se zvedá mohutný masiv Mali Idjere s nejvyšším vrcholem Maya Efrašerit. A za každou další zatáčkou se pak otevírají nové a nové výhledy. Přibližně po hodině klikaté jízdy přijíždíme k rozlehlému parkovišti u jedné z nejnavštěvovanějších přírodních atrakcí celé země. A teď, přátelé, co se o modrém oku dočtete? Že jde o fascinující krasový pramen v jižní Albánii. Z podzemní jeskyně zde vyvírá neuvěřitelné.

neuvěřitelně čistá voda. No a díky lomu světla a minerálnímu složení vytváří pramen svůj typický sytě modrý odstín, podle kterého dostal jméno. Jenže cestopis není od toho, aby opisoval turistické průvodce. Víte, proč je tam parkoviště tak obrovské? Aby se na něj vešlo 1000 aut a z nich vystoupili 3000 nadšených, spocených turistů. Nám to připomínalo frontu na Karlštejn, a to v největší turistické sezóně. Jen s tím rozdílem, že místo středověkého hradu na vás na konci čeká přírodní div. Zastávka ve stínu byla vzhledem k tomu horku naprosto nezbytná. My jsme našli útočiště za jedním z mnoha stánků se suvenýry a dali si malou svačinu. Ono takhle najít kousek stínu ale není opravdu jednoduché. My jsme sice uspěli, jen jsme za to zaplatili výhledem na přírodní toaletu ukrytou v přilehlém roští. Ale co, nejsme přece princezny. A v tu chvíli jsme se shodli na tom, jak neuvěřitelně pestré cestování po Albánii dokáže být. Jeden den sedíte v perfektně klimatizované restauraci, vychutnáváte si skvělé jídlo, které zapijíte lahví Toričina Greka od vinaře Štefana Marca z Kampánie. No a druhý den sedíte na neohoblovaném prkně, svačíte vlastní zásoby a přemýšlíte, jestli jsou kolem vás početnější odhozené plechovky anebo použité toaletní papíry. A víte vlastně co? Ku podivu k této zemi patří obojí. Právě ten kontrast dělá Albánii tak nezapomenutelnou. Po krátkém odpočinku vyrážíme znovu na cestu k vyhlášenému přírodnímu úkazu. První průzor mezi stromy se postaral o výraz našich tváří, kterému se lidově říká podkova dolů. Bohužel jsme totiž dorazili ve chvíli, kdy modré oko zřejmě trpělo zeleným zákalem. Místo pověstné průzračné modři nás přivítala zelená hladina, o kterou se z biologického hlediska postaral mimořádně bujný rozvoj sinic. Naštěstí jsme si ale rychle uvědomili, že příroda není výloha cestovní kanceláře. Má své lepší i horší dny. Takže odjíždíme o něco dříve, než jsme původně plánovali. S pocitem ale, že Albánie má v rukávu ještě spoustu jiných trumfů. Naštěstí nám spravila náladu řeka Bystrica. Její hladina se ve slunci nádherně třpitila a průzračná voda přímo lákala ke koupání. Přátelé, pozor, koupání je v ní zakázáno. Ale osvěžit si alespoň rozpálené ruce a obličej pravděpodobně můžete. A víte co? Možná právě těch pár studených kapek nám udělalo větší radost než celé modré oko. My ho tedy necháváme za zády a pokračujeme dál. Už pondělí se společně vydáme do Gjirokastru, historického města na jihu Albánie, které je vzdálené zhruba 20 kilometrů od řeckých hranic.

0: Bylo 7:30.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Dobré ráno. Rozsáhlé požáry ve Francii budou pomáhat hasit zřejmě taky vrtulníky z Česka a ze Slovenska. Dnes noci to oznámil francouzský prezident Emmanuel Macron. Podle něj Francie požádala o aktivaci mechanismu civilní obrany v Evropské unii. Díky tomu budou moct hasiči v boji s plameny využít taky další 4 letadla z Chorvatska a Portugalska. Evropská unie bude požadovat vysvětlení nových amerických cel. Podle agentury Reuters to uvedla šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová. Unie podle ní další člen cla nečekala. Nová cla ve výši 10% mají platit ode dneška, nahradí ta dočasná. Stejně budou zatížené taky výrobky z Velké Británie, Indie nebo Kanady. Státní zástupkyně Petra Lastovecká by mohla dostat další vytýkací dopis. Olomoucký vrchní žalobce Radim Dragoun zvažuje, že ji znovu pokárá za její dubnový rozhovor o bitcoinové kauze. To už jednou udělal, výtku mu ale vrátil kárný senát. Podle něj Dragoun nedal Lastovecké prostor k vyjádření. Podle zjištění i rozhlasu to už udělal tento týden v úterý. Lastovecká pochybení od začátku odmítá. V kauze domobraneckého spolku českoslovenští vojáci v záloze za mír dnes vyhlásí soud rozsudek. Obvinění čelí 4 jeho členové nebo podporovatelé. Ti podle státního zástupce Martina Bílého posílali peníze proruským separatistům na Donbas. Třem z nich žalobce navrhuje 10 let vězení a jednomu 7letý trest. Obvinění vinu odmítají. Vodní slalomář Jakub Krejčí je mistrem světa. Titul vybojoval na kajaku v americkém Oklahoma City. Mezi ženami zvítězila Jessica Foxová z Austrálie.
1: Počasí.
0: Bude polojasno, místy oblačno, ojediněle se vyskytnou slabé přehánky. Později odpoledne a večer od západu bude oblačnosti ubývat a srážky ustanou. Teploty 21 až 25 stupňů, na severu a severovýchodě území kolem 20, na horách do 17 stupňů.
1: Doprava.
0: Na dálnici D1 z Prahy do Brna popojíždí nesouvislá kolona od sjezdu na Ostrovačice z kilometru 178 až do omezení u Brna na kilometr 196. Celý úsek je pro osobní auta asi na 25 minut, pro kamiony je to delší. Omezení vás drží v obou směrech na příjezdu k letišti od Kněževsi a od odbočky na Horoměřice je to na 10 minut. A provoz vás neobousměrně před omezením Vekbelské. Kolony převážně kamiony. Kamiony jsou v Cínovecké od sjezdu na Zdiby a také v Novopatské od nájezdu z Černého mostu. Je to asi na čtvrt hodiny. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. S vámi Honza Kovařík.
2: Jsou 7:30. Přejeme vám příjemné páteční ráno. Doufáme, že se máte fajn a že i v následující půl hodině s námi můžete zůstat na Dvojce. Pokud tak učiníte, dozvíte se zajímavosti ze zákulisí jedné z nejsledovanějších operací, ke které právě došlo mezi Francií a Velkou Británií. Kanál La Manche totiž už překonala slavná tapiserie z Bayeux a před několika dny dorazila do Londýna. My si budeme s naší spolupracovnicí v Londýně, Terezou Antenéovou, za chvíli povídat o tom, co všechno se kolem toho dělo, kolik to stálo a jak velký se očekává zájem, až bude tapiserie konečně poprvé vystavena na britském území. No a když už jsme u těch územních záležitostí, ještě před 8:00 se pokusíme s Terezou Haserovou vypořádat s velmi složitým geografickým oříškem. Poté, co jsme naše rozhlasové elevy poslali do nejkrajnějších, rozumějte zeměpisně nejkrajnějších bodů naší země, zbývá ještě zodpovědět na otázku, kde je ten střed České republiky. A řeknu vám, to je tedy věc, která nám, jak se patří, zamotala hlavu. No, teď si můžete zamotat ruce nebo nohy, pokud umíte tančit lambádu. Přejeme vám 4:30 po 7:30. Dobré ráno.
1: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Ranní dvojka s Janem Kovaříkem.
1: Zkuste si teď 8 minut po půl osmé představit textíli, která je široká jen něco málo přes půl metru a dlouhá bezmála 70 metrů. To jsou základní rozměry slavné tapiserie z Bayeux. Řekl jsem, že se vydala do Británie, bude tam vystavena vůbec poprvé a tak se čeká obrovský zájem veřejnosti. Podrobnosti k této unikátní operaci pro nás má spolupracovnice Ranní dvojky za kanálem La Manche, Tereza Anteneová. Dobré ráno, Terezo.
2: Dobré ráno do Prahy. Tak operace to skutečně byla a stále, myslím, můžeme říci, i je naprosto delikátní. Nesmíme zapomínat na to, že ta tapiserie pochází z 11. století. Byla vyrobena v Canterbury mezi lety 1072 a 1077. A samozřejmě ten její transport nebyl vůbec jen tak. Britské muzeum například zaplatilo jen za dopravu více než milion liber, wow. Přičemž ji přepravoval v noci například speciální vlak tunelem pod Lamaňským průplavem. A to takovou rychlostí, aby ji právě otřesy na kolejích nepoškodily. Stejně jako ji na vlak přivezl a odvezl speciální nákladní vůz. Nemluvě o ochrance, která jí byla přidělena v obou zemích, a helikoptéře, která byla ve vzduchu po celou dobu transportu. Je samozřejmě jasné, že se na celou tuto operaci speciální týmy pravidelně také připravovali. Nacvičili si ji hned dvakrát. A to ani vlastně nezmiňujeme pojištění, které britská vláda sjednala. To je na 800 milionů liber a má pokrývat nejen poškození vodou nebo ohněm, ale také třeba zemětřesení nebo kolizi s letadlem.
1: Tedy já zírám, přiznám se. Už jsme zmínili, jak je tapiserie stará. Předpokládám, že je také patřičně křehká. Jak se vlastně bude v Londýně vystavovat? K tomu bude zapotřebí speciálních opatření a opět natrénování celé akce.
2: No právě. Britské muzeum dokonce uvádí, že je to vůbec nejkomplexnější objekt, jaký si kdy ve své historii vypůjčilo. Nazývá to celé dokonce jakousi půjčkou milénia. Až se výstava v září otevře, bude to vůbec poprvé, co návštěvníci budou moci tapiserii vidět mimo Francii. A také vůbec poprvé, co se objeví v samotné Británii po zhruba 950 letech. Britské muzeum celou událost přirovnává k Tutanchamonově výstavě z roku 1972, která dokonce tehdy přilákala více než 1,5 milionu návštěvníků.
1: A to mě zajímá, jak velký zájem se očekává o tuhle výstavu tapiserie.
2: Tak kolik lidí nakonec navštíví tapiserii, bude například závislé i od toho, na kolik hodin denně bude výstava otevřená. Čistě proto, že v místnosti nejsou okna, aby ji neponičilo sluneční záření. Ale stejně tak bude moci být vystavena světlům také jenom po určitou dobu. Mluví se ale o plus minus milionu lidí, kteří ji za těch 10 měsíců velmi pravděpodobně uvidí. No a vy už jste v úvodu, Honzo, zmínil, že jde o více než 68 metrů dlouhou vyšívanou tkaní, která vypráví příběh rivality mezi Haroldem II. A Williamem I. a zobrazuje události roku 1066, kdy tedy Normané dobili Anglii a ukončili tak nejen anglosaxonskou éru, ale radikálně také změnili anglickou společnost, jazyk a kulturu. Série výjevů je tam celkem vyobrazeno 58 scén. Je doplněna také vysvětlujícími nápisy v latině. A ačkoliv se dílo nedochovalo v úplnosti, podle odborníků z něj chybí jenom asi desetina. Je tak vlastně de facto cenným dokladem románského umění a poskytuje i informace o válčení a výzbroji 11. století, stejně jako o životě tehdejší šlechty a prostých lidí. Celkem je na ní 626 lidí, z nichž je jen 6 žen a na 200 koní. Nikdo přitom navíc dodnes neví, proč vlastně byla vyrobena a tak je i po téměř tisíce letech stále zahalena rouškou tajemství.
1: Už jsme probrali, jak komplexní byla přeprava a práce s tapiserií v Britském muzeu. Já bych ale potřeboval vědět, jak bude konkrétně ta 70-metrová tkanina vystavená.
2: Tak to bude také naprosto unikátní. Celý proces má celkem 27 kroků. Tapiserie se nejprve narovno rozloží a poté jí 100 pracovníků muzea, vybraných tak, aby byly přibližně stejně vysocí, dá do speciální prosklené vitríny, která stála 600 tisíc liber a je vyrobená tak, aby zabránila pohybu tkaniny, nebo aby ten její pohyb byl případně jen naprosto minimální. Stejně jako bude vitrína udržovat tapisérii jen v konkrétní teplotě a za konkrétní vlhkosti. Toto všechno bude samozřejmě monitorováno 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. A není také od zajímavosti, že v Bayeux byla tapisérie vystavena ve tvaru U, takže i to, že v Londýně bude vystavena v celé své délce a horizontálně, je úplnou novinkou, jaký tedy návštěvníci budou moci vůbec poprvé spatřit. Tady znovu, myslím, můžeme zopakovat, že mluvíme o staletích, kdy takto bude vůbec poprvé k vidění.
1: Říká zpoza kanálu La Manche Tereza Anteneová o zcela výjimečné výstavě tapisérie z Bayeux. Terezo, díky za všechny zajímavosti, mějte se moc hezky, nashledanou.
2: Také děkuji a těším se na slyšenou.
1: No a pokud jste na tom jako já a vzalo vás to za srdce, nezbývá, než začít googlovat letenky. V Londýně výstava tapisérie začíná v září a potrvá 10 měsíců. Tak to zvažte, jestli se za kanál za ní nevypravíte i vy. Tohle už je Petr Spálený.

0: Prázdniny na dvojce.
1: 7.47. Nejdřív zpráva od Járy. Hledejte si střed, kde chcete. Pro mě je středem Český les a Šumava. To je jenom reakce na to, že jsem tady zmínil před pár minutami, že se pokusíme navázat na čtyři nejkrajnější body České republiky, které jsme navštívili v uplynulých čtyřech dnech pátráním po středu České republiky. Ujala se to editorka Červencové ranní dvojky Tereza Haserová. Dobré jitro.
2: Krásné dobré jitro.
1: A pokusí se nás vzít do samotného středu republiky. Ale pozor, není to tak jednoduché. Mám pravdu?
2: Je to naprostá pravda, takže se nevydám sama na tuto pouť, ale nechám si pomoct a ano. To článkem z geografických rozhledů, kde se této problematice věnují Jan Daniel Bláha a Martin Dolejš z Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
1: Tak tedy akademický zdroj. Přátelé, jaké středy republiky vlastně můžeme hledat, Terezo?
2: Dle toho článku tedy můžeme v první fázi rozlišovat středy skonstruované, což je třeba střed skonstruovaný na základě vzdálenosti od hranic daného území.
1: Ano.
2: Potom středy územní stanovené na základě určitých kritérií, třeba astronomický, počítají se z něj pak úkazy astronomických jevů, nebo kulturní. Mm-hmm. A středy spočítané na základě fyzicko-geografických, tedy vycházejí z přírodních složek krajiny, jevů, nebo sociálně geografických. Někdy bývají středy odvozené ze sociálních jevů označovány potom spíše jako centra. No a protože jsem ti teď vysvětlila, kolik těch různých kategorií máme, tak já bych se zaměřila na ty skonstruované středy a hlavně na ten nejslavnější geometrický střed u nás. Jsi pro?
1: Jsem rozhodně pro, už jsem se v tom totiž pomalu začínal ztrácet. Takže Terezo, co je pro určení takového skonstruovaného středu zapotřebí?
2: Musí být třeba jasně určené hranice území, což se kolikrát nedá. A díky tomu je třeba nemožné určit střed Evropy. Tam to není úplně jasně vždycky vymezené. Různě se to mění. Je důležité myslet na to, že se tedy území také vyvíjelo. Není to tak dávno, kdy se řešila otázka česko-polské hranice. Ta byla napřímena v 50. letech za účelem tedy efektivnější ostrahy a Polsko tehdy přišlo o velkou část svého území. Ale pokud se budou hranice v budoucnu třeba měnit i u nás, tak to znamená, že to může zahýbat nějakým způsobem i s těmi středy České republiky.
1: Dobrá, ale to jsou jenom kdyby, zůstaneme u reality. Často se zmiňuje, a psal to i dnes po ránu posluchač Michal, že střed republiky by měl ležet v obci Číhošť na Vysočině.
2: A to je právě ten slavný geografický bod, který jsem na začátku zmiňovala, ten střed, který změřil geodet Ladislav Fofonka. Ale o tom měření těch geometrických středů se pokusili i jiní odborníci, jejich výsledky se často o něco lišily, ale nebylo to o mnoho. V článku jsou zmiňováni pánové Bém, Čapek a Fiala. A všichni se různými metodami pokoušeli o nalezení těžiště plochy vymezené státními hranicemi.
1: Poslyš, napadá mě, že další možnost by byla vzít extrémní body, tedy ty naše navštívené, nejsevernější, nejjižnější, nejzápadnější, nejvýchodnější, a najít průsečík jejich nejkratších spojnic.
2: No a v takovém případě bys to neměl ani daleko. Stačilo ano. by ti dojet do Prahy Řepy.
1: V Řepích by byl takový střed.
2: Přesně tak. Kdybychom pak střed hledali pomocí diagonál obsaného čtyřúhelníku, hned vysvětlím. Jinými slovy bychom vzali poledníky a rovnoběžky, které protínají extrémní body naší republiky, ano. ty, které si vyjmenoval. Vytvořil by se obdélník a hledali bychom střed tohoto obdélníku pomocí diagonál.
1: Pořád to chápu.
2: Tak by naším středem byl Golčův Jeníkov.
1: Gratulujeme.
2: No a pak mám ještě v nabídce střed určený na základě hranic našeho území. Jedná se o bod, u něhož je všech přímých vzdáleností na hranice příslušného území největší. V takovém případě bychom museli do obce Bojanovice, do její příslušné části Senešnice, a už tam máme další střed.
1: Ano, prosím tě, těch středů je až příliš. Poraď na závěr, kam se vydat na výlet.
2: Můžeš kamkoliv. Já bych řekla, že všude to bude pěkné, ale kdybych měla vybrat tedy ten jeden, tak zřejmě bych ti asi doporučila ten střed v Číhošti, a to především, protože je opravdu nejslavnější. Krátkodobě tam můžeš zaparkovat podél silnice směrem na obec Hroznětín u odbočky ke geografickému středu České republiky. Odtud se projdeš asi 100 metrů a narazíš na pamětní kámen, který tento geografický střed České republiky připomíná.
1: Uf, zvládli jsme to, snad jste tomu porozuměli a snad jste z toho moudří. V 7.51.30 uzavíráme téma tohoto týdne a posíláme vám co jiného než léta prázdnin.

0: Blízká setkání Michaely Maurerové
1: na dvojce. Jestli se cítí více herečkou, tanečnicí nebo zpěvačkou, mi prozradí můj host Radka Pavlovčinová. Co obdivuje na slavné tanečnici Josefíně Baker, kterou stvárňuje na divadle? Kdo jí nejvíce překvapil při zkoušení muzikálu Klan Baťa? A proč ještě se svým úspěšným bratrem zpěvákem Adamem Pavlovčinem nenaspívala duet? Tyhle otázky položím Radce Pavlovčinové.
0: Blízká setkání Michaely Maurerové
1: dnes po 11. hodině na dvojce. Bylo 8 hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
2: Čeští hasiči odletěli do Francie pomáhat s hašením požáru. Ministerstvo spravedlnosti prověřuje Unii sociálních služeb kvůli lobingu. Počasí bude polojasno, místy oblačno, ojediněle slabé přehánky a teploty až 25 stupňů. Zprávy Anaďa Procházková. Dobré ráno. Čeští hasiči budou znovu pomáhat s hašením požáru ve Francii. Do oblasti Bordeaux odlétá vrtulník se sedmičlennou posádkou. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí hasičů Václav Pilný.
3: Měl by do Francie dorazit někdy v odpoledních hodinách, takže zítra by měl být připraven k nasazení. Standardně letí posádka, kterou tvoří 7 lidí, tedy 2 piloti, 2 technici a 3 hasiči. Je to na žádost Francie, která si zadala požadavek, my jsme ho akceptovali.
2: V obci Somo vypukl požár ve středu, rychle se ale rozšířil. Podle posledních údajů požáry zničily skoro 5000 hektarů území v okolí a úřady musely evakuovat na 20 000 lidí. Čeští hasiči už ve Francii pomáhali, a to se dvěma vrtulníky v Pyrenejích. Žádost o státní podporu při renovaci domu nebo bytu v programu Nová zelená úsporám zatím podalo 914 lidí. Potvrdilo to Ministerstvo životního prostředí, podle kterého je zatím zájem hlavně o komplexní úsporná opatření. Nová zelená úsporám letos prošla zásadními změnami.
4: Přímé dotace se týkají už jen zranitelných domácností. Většina žadatelů dosáhne pouze na bezúročnou půjčku. To je rozdíl oproti tomu, jak Nová zelená úsporám fungovala v předešlých letech, kdy zájemci dostávali dotace. I proto byl zřejmě ještě loni zájem o podporu vyšší. Zatímco teď podalo žádost za první měsíc 914 lidí, loni za stejné období to bylo 4,5 tisíce. Dominik Hron, Český rozhlas.
2: Ministerstvo spravedlnosti prověřuje Unii sociální služeb kvůli podezření z nelegálního lobingu u ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z Hnutí ANO. Potvrdil to mluvčí rezortu Vladimír Řepka. Šéf Unie Viktor Kubát a další zástupci s ministrem opakovaně jednali, například o financování sociálních služeb nebo o novele zákona o sociálních službách. Nebyli ale zapsáni v povinném registru lobbystů. Hrozí jim za to pokuta. Zástupci Unie tvrdí, že na to zapomněli. Teď už v registru jsou. Kubát ani Juchelka to nekomentují. Kubát vede spolek Dohled na dosah, který letos dostal od ministerstva celkem 65 milionů. Operu Malý princ dnes uvede v české premiéře Jihočeské divadlo. Dílo britské, oscarové, filmové skladatelky Rachel Portmanové se divákům představí od 21 hodin před otáčivým hledištěm v Českém Krumlově, říká režisér inscenace Tomáš Ondřej Pilař.
5: Jedná se o věrnou adaptaci krásné knihy Malý princ od Antoine de Saint-Exupéryho, která je skutečně natolik věrná, že zachycuje všechny ty klíčové motivy, všechny klíčové po Malého prince. Rád bude určitě touto operou umělecky uspokojen.
2: Fotbalisté Hradce Králové zvítězili na úvod druhého kola Evropské ligy nad norským Tromze 1-0. Naopak Jablonec prohrál ve stejné fázi, ale konferenční ligy s chorvatským Varaždínem 2-3. Odvety se budou hrát na hřišti českých klubů příští čtvrtek.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
2: Bude polojasno, místy oblačno, ojedinělé slabé přehánky. Později se oblačnost protrhá. Teploty 21 až 25 stupňů, na horách kolem 17.
0: Doprava.
2: Na D35 za Olomoucí směrem do Mohelnice zvolněte za sjezdem na Křelov. Na kilometru 258 zasahují u nehody, projíždí se jen levým pruhem. Na D8 z Ústí do Prahy je fronta kamionů hodně nesouvislá už z úrovně Klíčanské odpočívky ze 3. kilometru. Chvílemi brzdí i osobní auta až do zastavení. Vše se pomalu posouvá dál Cínoveckou až do zúžení ve Kbelské. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Slovo má zpět Honza Kovařík.
6: Ano, přejeme vám šťastnou cestu a 8:15 chci reagovat na vaše četné dotazy ještě k tématu nočního vlakového cestování po Evropě. Domáháte se přesného znění té internetové adresy. Takže back, psáno anglicky, bacl, pomlčka, on, pomlčka, tracl, .eu. backontrack.eu s těmi pomlčkami mezi, to by měla být ta správná adresa, na které se vám otevře mapa nočních vlaků. U mikrofonu dvojky proti mně už sedí Kateřina Rathouská, kreativní producentka Českého rozhlasu. Dobré ráno, Kateřina.
7: Dobré ráno.
6: Jezdíte ráda vlakem?
7: Moc ne.
6: A jela jste někdy někam nočním vlakem?
7: Jela jsem nočním vlakem, pamatuju si to ještě za dob studií, jsem měla nějakou přednášku v Lipsku.
6: Ano.
7: A tehdy jsme tam s tou skupinou těch doktorandů jeli nočním vlakem. A bylo to úplně šílené, protože jsme byli v jednom kupé a byl to, myslím si, ten lehátkový vůz, takže na těch lehátkách nás tam leželo 6 a nečekaně jsme se teda dost zblížili za tu cestu.
6: To jsem se chtěl
7: jsme
6: právě
7: se moc
6: zeptat.
7: Neznali.
6: To jsem se právě chtěl zeptat, jestli to mělo natolik stmelující charakter, jako ve filmu S tebou mě baví svět, když chlapi jedou s těma dětma do Beskyd vlakem.
7: No, mělo to nesmírně stmelující charakter, ale zároveň to mělo ten efekt, že už bych s tím popravdě asi nikam nejela.
6: Vy se nebojte, konec konců vy určíte, s kým jedete nočním vlakem, zatímco Kateřina neměla na výběr. Doktorandy si člověk nevybírá. My budeme samozřejmě s Kateřinou mluvit o divadle, nikoli o vlaku, hned po následující písničce.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Ranní dvojka s Janem Kovaříkem.
1: Na hodinách ve studiu bude za chvilku 8.10. V pátek se touhle dobou čas od času bavíme o výtvarném umění, ale častěji přichází na přetřes divadelní můza. Dnes si tedy budu s Kateřinou Radhouskou povídat pochopitelně o divadle, už jsme to slíbili, vlak jsme probrali a já jsem zvědav, Kateřino, kam nás dneska pozvete?
2: Já bych dneska ráda promluvila o přehlídce nazvané Teatrum Kux, takže je zřejmé, kde se tato přehlídka odehrává a je to tedy festival barokního a barokem inspirovaného umění. Není čistě divadelní, ale baroko zkrátka inspiruje až do dnešních dnů. Koná se v srpnu od 19. do 23. něco málo, už je tam plánováno na 18. srpna. No a program je opravdu velice bohatý. Doporučila bych třeba výlet, který se koná 20. srpna. Je to putování po krásných místech v okolí Kuxu s kulturními zážitky. Jsou v tom zahrnuta i umělecká vystoupení. Z těch uměleckých produkcí bych zmínila zejména Divadlo světla 19. srpna. To je představení, které vzniklo pod hlavičkou souboru Geislers Hofkomedianten a dále se podíleli muzika Florea, Smetanova Litomyšl a Damu Praha, čili divadelní fakulta. Já jsem ho teda neviděla, to představení, ale pojedu se na něj teprve podívat. Ale bude to nepochybně velice krásné. Hlavně soubor Geislers Hofkomedianten je ve zpracování těch barokních témat prostě velice zkušený. A je to tedy opera o muži, který rozsvítil barokní Prahu. Je to zahajující představení toho letošního 25. ročníku festivalu a na webu se píše, že to bude vizuálně podmanivá operně taneční show, která propojuje svět barokní iluze se současnou energií. Projekt Divadlo světla promění barokní hudbu a divadlo v živelnou podívanou, ve které světlo, hudba a herectví splývají v jeden fascinující celek. Takže fakt si myslím, že to bude stát za to. A ještě možná rovnou upozorním, kdyby to někdo nezvládl na Kuxu, že v září se bude Divadlo světla hrát také v Praze v divadle Hibernia.
1: V divadle Hibernia si umím představit, jak to zhruba bude probíhat na tom Kuxu. Řekněte mi, Kateřino, to je open air představení nebo uvnitř?
2: Ano, já open myslím, air. Že je open air.
1: Krása.
2: A právě proto předpokládám, že to bude úplně fantastické.
1: To bude mít neuvěřitelnou atmosféru. Máte-li rádi Kux a divadlo, tak ta kombinace je skoro neodolatelná. Co třeba nějaké loutkové divadlo, také je součástí programu?
2: Ano, ano, právě že v programu je loutkových představení víc. A já bych tady zmínila zejména jedno, které jsem viděla před časem v Praze. Je to louskáček, ovšem takový hodně netradiční, protože je v podání zeleniny.
1: Cože?
2: Takže tam nejsou, ano, žádní baletní solisté a solistky, nejsou tam ani dřevěné loutky, ale je to prostě zeleninový balet za doprovodu hudby Čajkovského. Vystupuje tam tedy zelenina, třeba česnek nebo lilek, jak si vzpomínám, abych teda nalákala úplně konkrétně. No a tohleto krátké, není to fakt příliš dlouhé, představení se odhraje v sobotu 22. srpna. Je to velice vtipné, můžete tam vzít i děti. Mě by teda zajímalo, co se pak děje s tou zeleninou.
1: Teď to na to myslím.
2: Říkala, že se musím někoho zeptat, protože když jsem to viděla v Praze, všechnu tam tu roztančenou zeleninu, tak jsem si říkala, co s tím potom dělají.
1: Já bych měl jeden letní tip, já bych z toho udělal baletní ratatuj.
2: No?
1: No nic.
2: Možná to tak je. Každopádně teda zvu na celý festival Teatrum Kux v srpnu. Podrobnosti najdete na internetu a doufám, že si vyberete.
1: Jedné věci nevěřím, Kateřino, že byste se obešla bez divadla až do půlky srpna.
2: Ne, to určitě ne.
1: Že ne, takže co máte v plánu nejblíž?
2: Mám hodně plánů, ale úplně nejblíž pojedu do Českého Krumlova na takzvané Otáčko,
1: ano.
2: Tedy otáčivé hlediště. A tam se dnes koná premiéra Malého prince, je to nastudování opery Jihočeského divadla. Takže se moc těším. Vy určitě jste někdy byl na otáčivém hledišti.
1: Na Otáčku jsem byl například, když tam zpíval José Cura a bylo to moc krásné.
2: Já myslím, že je to zážitek vždycky, že vlastně nezáleží na tom titulu.
1: Přesně
2: ale
1: tak.
2: Jak se to točí a někdy vám vlají vlasy. Ono se to někdy točí poměrně rychle.
1: Jsem moc zvědavý, co mi o tom Malém princi řeknete na Otáčku. Budu se těšit, až se tady příští pátek zase potkáme. Můžeme to probrat. Šťastnou cestu.
2: Děkuju.
1: a krásný víkend. Díky, že jste
2: vám
1: přišla.
2: Taky. I posluchačům a posluchačkám.
1: Na hodinách už bude pomalu 8:45, letí to jako blázen. Z hudebního programu je teď na řadě Petr Muk. Přejeme vám dobré jitro.

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: 7 hodin 21 minut, naše poslední relace o počasí. Tentokrát v roli meteoroložky Tereza Haserová, dobré ráno.
2: Krásné ráno.
1: Povídej, přeháněj, co čekat od pátečního počasí.
2: Dnes by nás mělo čekat přechodně více oblačnosti a později by se mělo vyjasňovat. Konkrétně bude polojasno, místy oblačno a ojediněle se vyskytnou slabé přehánky. Později

0: odpoledne a večer od západu bude ubývat oblačnosti a srážky ustanou. Nejvyšší teploty budou 21 až 25 stupňů Celsia, na severu a na severovýchodě území kolem 20 stupňů Celsia. A jak to bude v noci?
1: Ano, noc bude chladná, přátelé. Tedy pokud jde o počasí, bude jasno nebo polojasno, na teploměrech jen 11 až 7 stupňů. V mrazových oblastech našich hor může přijít i slabý mráz. Noc beze srážek, jaká je sobota?
0: Měl by nás čekat slunečný a teplý den bez srážek, bude jasno nebo polojasno. Nejvyšší denní teploty 24 až 29 stupňů Celsia.
1: Podobné počasí čekejte i od neděle, zpočátku bude polojasná, později oblačná, od jihozápadu místy s přeháňkami. Nedělní teploty v noci 16 až 12 stupňů, přes den 25 až 30. Vypadá to zkrátka dobře na krásný letní víkend.

Pět minut před půl devátou je čas rozloučit se pro tento týden. Ještě předtím vám nabídnu některá setkání, která jsou k poslechu na dvojce. Třeba po 11. bude Michaela Maurerová mluvit v pořadu Blízká setkání s Radkou Pavlovčinovou, herečkou a tanečnicí. A už po půl deváté v pořadu Jak to vidí vyspovídá Zita Senková výkonnou ředitelku Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Kateřinu Chaloupkovou. Pokud vás čeká o víkendu nějaká cesta, já si dovolím přát nejen šťastnou cestu tam, ale zejména pak šťastný návrat a pevně doufám, že odpočinuti po víkendu se tady zase můžeme potkat v pondělí ráno krátce po šesté. Tohle jsou Erasure, užijte si víkend a brzy naschledanou.

0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Noční můry ožívají a každý stín může být nebezpečný.
0: A chybět nebude ani velká soutěžní pátračka.
1: Odhalte, jakou postavu děsivých příběhů hledáme a vyhrajte jeden z 9 pobytů pro 2 na 2 noci v luxusním hotelu v Karlových Varech.
0: Mrazivé léto na dvojce. Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí. Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
2: Co říkáte této myšlence?
1: Jak to vidí?
0: Novinářka a moderátorka Zita Senková a její host.
3: Dobrý den. O vaši pozornost se uchází tradiční půlhodina, ve které od pondělí do pátku zaznívají názory našich hostů na dění kolem nás. V době letních prázdnin a dovolených nemůže chybět ani téma cestování. A to je specializace mého dnešního hosta. Pozvání přijala Kateřina Chaloupková, výkonná ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur. Já vás vítám. Dobrý den.
4: Přeji všem hezký den.
3: Probereme pochopitelně cestovatelské návyky Čechů, nejžádanější cíle i dopady geopolitické situace, výkyvu počasí či cen na výběr dovolené. Zita Senková přeje nerušený poslech.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Jak to vidí?
3: Léto, prázdniny a doba dovolených jsou v plném proudu. Co znamená toto období pro výkonnou ředitelku Asociace českých cestovních kanceláří a agentur, paní Chaloupková?
4: Pro nás v asociaci to samozřejmě znamená poměrně vysokou sezónu. To znamená, ostatní odjíždějí na prázdniny a na dovolené a naopak u nás se ta intenzita práce zvyšuje. Jednak jsme k dispozici našim členům, cestovním kancelářím a agenturám, které v rámci té vysoké sezóny potřebují intenzivní poradenství a zároveň také jsme k dispozici médiím, kde usilujeme, řekněme, o osvětu, jak mají čeští cestující vybírat zájezdy, u koho, na co si mají dát pozor, aby figurovalo ve smlouvě o zájezdu a třeba i jak vybírat destinace.
3: Tak mě napadá, že vy ale v podstatě nikdy nemáte volno, protože cestuje se 12 měsíců v roce.
4: Pravdou je, že v posledních letech, zejména tedy od doby covidu, Češi opravdu cestují v průběhu celého roku, takže ty sezónnosti už se nám víceméně slévají, to máte naprostou pravdu, nicméně stále ten největší podíl dovolených je opravdu realizováno v průběhu letních prázdnin.
3: Jaký jsou Češi cestovatelé, paní Chaloupková? Osobně bych řekla, že patříme mezi ty národy, kteří cestování, výlety, poznávání milují.
4: Ano, Češi jsou určitě cestovatelé a z našeho pohledu jsou poměrně odolní, nejsou tak bojácní jako třeba jiné národnosti, takže vidíme u nějakých třeba geopolitických situací, vidíme pouze krátkodobé vlivy na nákup zájezdu a na poptávku po konkrétních destinacích, což samozřejmě z pohledu cestovních kanceláří a agentur je dobrá zpráva a naše klientela je pro nás tím pádem velmi cenná. Také český turista je poměrně loajální. Někteří se vrací po mnoho let do stejného místa, ke stejné cestovní kanceláři, do stejné destinace, což je rovněž pro nás obor velmi vítaná zpráva. A zároveň bych chtěla říct, že český turista v cestovních kancelářích a agenturách neváhá utratit poměrně více, než je to právě třeba při individuálním cestování.
3: Co patří mezi další, řekněme, typické cestovatelské zvyklosti Čechů? Mimochodem, když jste se zmínila o tom, že jsou odolní, jinými slovy, že je třeba až tolik neodradí nějaká zhoršená i bezpečnostní situace, jsme neustále toho svědky, tak jsou ale i obezřetní, dávají si pozor, pojišťují se.
4: Řekla bych, že v posledních letech už to skutečně platí, že ten český turista se snaží informovat před cestou, zajímá se o to, do jaké destinace, do jaké oblasti cestuje. Vidíme to vlastně na rostoucích dotazech v cestovních kancelářích a agenturách i u prodejců dovolených, takže ano, snaží se informovat. Na druhou stranu stále máme samozřejmě klientelu, která cílí prioritně na cenu a pak může být třeba nemile překvapená, že jeho očekávání neodpovídá pak realitě, což je poměrně nepříjemná situace v tom smyslu, že následně klient je nespokojen s dovolenou, reklamuje dovolenou a nevrátí se do dané cestovní kanceláře jenom třeba z důvodu toho, že se nesprávně nebo nedostatečně informoval před cestou. Co se týče cestovního pojištění, tak cestovní kanceláře a agentury nabízejí tento příplatek rovnou s nákupem zájezdu, s nákupem dovolené. Je to proto, že je to poměrně snadné, zároveň je zde dodržen většinou časový limit pro dokoupení připojištění storna zájezdu, což je velmi významný příplatek pro rodiny s dětmi, které se obávají toho, že třeba právě před cestou onemocní nebude moc některý člen z rodiny odcestovat a je to pro ně velmi důležité. Takže cestovní pojištění lze zakoupit jednak přímo v cestovní kanceláři, abychom na to nezapomněli, ale už čím dál tím více opravdu velmi vysoký podíl turistů vyráží do zahraničí s cestovním pojištěním.
3: A vyhledávají Češi obecně spíše služeb cestovních kanceláří, protože určitě mnozí cestují logicky i na vlastní pěst, po vlastní ose.
4: Podle oficiálních statistik Českého statistického úřadu je 49% zahraničních dovolených realizováno přes cestovní kancelář nebo agenturu, což je určitě pro nás úžasná zpráva, že opravdu každá druhá zahraniční dovolená je realizována s využitím našich služeb. Takže je vidět, že jednak je zde ten vliv toho zázemí cestovní kanceláře, to, že ten cestující má krytá záda, že má komu zavolat, když se cokoliv stane, má ten komplexní servis, nemusí si jednotlivé služby sjednávat sám, hledat si informace a podobně. Má to vše na jednom místě u jednoho prodejce, takže tento faktor je velmi významný a také to, že do některých destinací během léta se prakticky nejlevněji dostanete právě přes cestovní kancelář se zájezdem.
3: First minute nebo last minute, paní Chaloupková, co preferují Češi, tedy včasný nákup zájezdu nebo takzvaně na poslední chvíli?
4: No, v současné chvíli český turista preferuje nákup obojího typu. Jsme přibližně na podobných podílech, okolo 35-40% zájezdu u cestovních kanceláří se prodá na first minute, tedy s předstihem. Teď naši klienti si mohou rezervovat termín, fixovat termín dovolené dlouho dopředu, což je velmi časté, kdy opravdu zaměstnanci v lednu si hlásí v podstatě ty hlavní letní dovolené, tak v tu chvíli vlastně se obrací k nám a nakupují zájezdy, takže s předstihem je ten podíl stále velmi vysoký. Na druhou stranu úplně stejný podíl zájezdů se prodává na last minute, tedy úplně na poslední chvíli z pravidla 3 týdny a méně před odjezdem, kdy tato klientela nicméně není příliš náročná. Na last minute nakupují ti turisté, kteří nemohou fixovat jednak ten termín, mají třeba najednou finanční možnost nakoupit si tu dovolenou, nebo třeba i chtějí velmi výrazně ušetřit, ale cílí prioritně na cenu. Není pro ně důležité tolik, kam cestují, do jaké destinace, do jakého letoviska, ale chtějí zkrátka k moři vycestovat a především ten hlavní požadavek je vycestovat levně.
3: Podívejme se ještě, paní Chaloupková, jaké typy dovolené jsou v kurzu. Kratší, prodloužené víkendy, jedna velká dovolená za rok nebo dvě nebo několik menších výletů?
4: Tak v posledních letech, tedy v době po covidu, evidujeme více dovolených v průběhu roku. Naši klienti, stálí klienti se do cestovek vrací v průběhu celého roku, nakupují nejenom letní rodinné dovolené u moře, nakupují také v průběhu jara, podzimu kratší poznávací zájezdy, eurovíkendy a samozřejmě také zimní dovolené, ať už se jedná o lyžařské dovolené na hory, třeba do italských Alp, nebo dovolené k moři z pravidla tedy do nějakých vzdálených zemí, do exotiky.
3: Existují i takové ty krátké pobyty 3-4 dny u moře?
4: Ano, standardně podle statistik stále Češi cestují v průměru na týdenní dovolené, asi 7,5 dne tráví v zahraničí. Nicméně v posledních, řekněme, 2 letech vidíme, že v prodejích je poměrně vysoký nárůst o kratší pobyty u moře, zpravidla na 3 až 5 nocí, kde většinou vidíme, že se jedná o klientelu, která třeba nemůže čerpat tolik dní dovolené v zaměstnání, takže vyráží na takzvaný prodloužený víkend, ale zkrátka chce si užít tu dovolenou u moře a na pláži.
3: Může být dovolená vůbec, paní Chalupková, jaksi dostupná pro víceméně každého, protože ne každý si ji může dovolit?
4: Tak stále platí, že tou nejlevnější variantou, pokud před cestou nechceme utratit opravdu mnoho, máme velmi omezený rozpočet, tak nejlevnější variantou je cestovat do Itálie nebo do Chorvatska, do apartmánu, do mobilního domku. Vycestujeme vlastním autem a vlastně je to opravdu ta v současné chvíli nejlevnější varianta, kdy naplníme auto celou rodinou a dostaneme se k moři. Na druhou stranu cestovní kanceláře a agentury v průběhu mimo sezóny, tedy zpravidla v květnu, v červnu a teď v budoucnu v září a říjnu, nabízejí velmi výhodné pobyty na last minute i právě v mimo sezóně. Teď v květnu, červnu to byly pobyty, letecké zájezdy do hotelů i 4 hvězdičkových s all inclusive a dostávali jsme se zde na cenu do 10 až 12 tisíc korun na osobu. Takže pokud nemáme zcela omezený rozpočet, tak se můžeme dostat k moři i letecky, ale samozřejmě nesmíme mít příliš vysoké nároky na destinaci.
3: Vysvětluje Kateřina Chaloupková, výkonná ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur.
0: Jak to vidí?
1: Host Zity Senkové na Dvojce.
3: Češi letos plánují strávit léto především doma, alespoň podle květnového průzkumu agentury Czech Tourism. S dovolenou v Česku počítá 77% oslovených, což je o 12 procentních bodů více než loni. Naopak do ciziny chce vyrazit zhruba polovina obyvatel, tedy o 8 procentních bodů méně. Tak které destinace, paní Chaloupková, jsou nebo patří mezi ty nejoblíbenější, ať už v tuzemsku nebo v zahraničí?
4: Tak ta domácí dovolená v České republice se nijak nevylučuje s tou zahraniční v kontextu toho, že čeští turisté cestují na více dovolených v průběhu roku, takže jednak ano, mohou strávit dovolenou doma, například na své chatě, chalupě a zároveň také na týden vycestovat s rodinou k moři. V případě těch zahraničních destinací, tak jsou nejoblíbenější stále Itálie, Chorvatsko a to proto, že to jsou destinace dosažitelné po pozemních komunikacích, tedy sedneme do auta a za pár hodin jsme u moře. A v leteckých zájezdech vedou destinace, jako je Řecko, Španělsko, Turecko, Egypt a také Bulharsko.
3: Nejméně poslední 2-3 roky se řada občanů České republiky vrací k Baltu, na sever, ať už Německa a možná ještě více do Polska. To byl takový skokan sezóny, bych řekla. Tak jaké jsou další nové cíle možná dosud nebo i trhy, které mají potenciál?
4: Máte naprostou pravdu, že vzhledem k tomu, že už více jak 35 let cestujeme, tak se snažíme hledat i takzvané nové nebo méně známé, méně navštěvované destinace, takže Češi v průběhu léta cestují i na sever, jednak je to i vlivem klimatických změn a vysokých teplot na jihu a ve Středomoří a zároveň také naším cílem je poznávat a rozšiřovat si obzory a poznávat nové země. V cestovních kancelářích a agenturách vidíme rostoucí poptávku nejenom po Polsku, které jste zmínila, které opravdu před 2 lety zaznamenalo 500 000 českých turistů v průběhu roku, což je opravdu velmi vysoké číslo. Zároveň také Češi míří Baltu, do Estonska, Litvy, Lotyšska a na poznávací zájezdy směřují především do Norska, Dánska nebo Islandu.
3: A přibývá třeba i lidi, kteří vyjíždějí mimo tu hlavní turistickou sezónu. Samozřejmě rodiny s dětmi, se školáky mají tady trošku menší manevrovací prostor, ale třeba pozdní jaro nebo podzim, po prázdninách, po letních prázdninách.
4: Ano, je to určitě tak, ale jak jste zmínila, nejedná se především o rodiny s dětmi, především se školními dětmi. Ty soustředí se na jak letní, tak třeba i podzimní prázdniny, takže ten týden, kdy jsou podzimní prázdniny, je poměrně cenově vyšší, co se týče zahraničních dovolených. Ale ano, v cestovních kancelářích ta klientela je především ve věku přibližně 55+ a zajímá se právě o poznávací zájezdy napříč celým světem. Od toho podzimního období, řekněme od října, se začíná cestovat do vzdálených exotických zemí na poznávací zájezdy cestovní cestovních kanceláří vlastně s průvodcem, kdy cestovka zajišťuje komplexní servis a většinou se s tím průvodcem skupina setká třeba přímo na letišti a odlítá do té destinace a společně tráví 10 až 14 dní, kdy vlastně cestují po dané zemi, přelétávají třeba i do dalších zemí a vlastně poznávají opravdu exotické země.
3: Pokud člověk zvolí tu leteckou přepravu, tak využívají klienti cestovních kanceláří anebo vůbec prostě dovolenkáři odlety z menších letišť v České republice, případně už mnoho let vlastně řada lidí využívá odlety, ať už třeba z Německa, z Polska.
4: Je to jednoznačně tak. Zájem o odlety z regionálních letišť je každým rokem rostoucí a to opravdu v desítkách procent. Na to reagují i cestovní kanceláře, které odlety třeba právě z Ostravy, z Brna, z Pardubic, z Českých Budějovic nebo z Karlových Varů nabízejí a opravdu tato letiště zaznamenávají rostoucí množství cestujících v desítkách, některé i dokonce ve stovkách procent. Takže máte naprostou pravdu, byť stále dominantní přibližně 75% odletů z České republiky je realizováno z letiště Praha. Zároveň také z regionů, z krajů příhraničních vlastně mají čeští turisté možnost velmi blízko cestovat do zahraničních letišť, jako právě jste zmínila, typicky Německo, Drážďany, Mnichov nebo v Rakousku Vídeň, v Polsku Katovice. Takže ano, ta konkurence je už poměrně vysoká a mnoho letišť zahraničních nabízí například parkování zdarma nebo za velmi výhodné ceny. Takže už to nemusí být ani vlastně ta doprava na to zahraniční letiště nějak nákladná. Na druhou stranu může být více stresující, protože musíme mít vyhrazeno dostatek času, jak se na letiště dostat, aby jsme nezmeškali let.
0: Jak to vidí?
1: Host Zity Senkové na Dvojce.
3: Nejenom o letním cestování si v dnešním vydání pořadu Jak to vidí povídám s Kateřinou Chaloupkovou, výkonnou ředitelkou Asociace českých cestovních kanceláří a agentur. Vy už jste zmínila, že do toho výběru naší dovolené, ať už letní nebo jakékoliv, se propisuje kromě cen i počasí a řekněme geopolitika. Tak hraje čím dál větší roli v rozhodování?
4: Hraje určitě především v krátkodobém horizontu. Jak jsem ji zmínila, tak český turista je poměrně odolný a reaguje na geopolitické vlivy spíše v krátkodobém horizontu. Naposledy jsme to viděli právě při vypuknutí krize na Blízkém východě, kdy se prodeje zájezdů prakticky zastavily na 4 až 6 týdnů v cestovních kancelářích a vlastně poté poměrně rychle po Velikonocích se začaly prodeje opět obnovovat. Takže bylo vidět, že ve chvíli, kdy naši klienti zjistili, že ten konflikt zasahuje pouze do některých konkrétních zemí, kam se přirozeně přestalo létat nebo se létalo ve velmi omezeném režimu, tak nakupovali zájezdy již do dalších destinací a již se neobávali té cesty do ciziny. Samozřejmě nejenom geopolitické vlivy a jakási bezpečnost, která vstupuje do rozhodování o nákupu dovolené, ale jsou to i další faktory. My jsme se potýkali s poměrně silnými tlaky o dostatku nebo nedostatku leteckého paliva. Došlo k určitému zdražení letecké dopravy i samozřejmě pohonných hmot, ale vidíme, že byť k tomu zdražení došlo, tak čeští turisté na to reagují opravdu velmi mírně, cestují do zahraničí i přesto, nakupují letecké zájezdy, byť došlo k mírnému zdražení a vrací se do těch zemí, kde se původně obávali, jako je třeba Turecko, Egypt, tak vlastně i tyto země jsou v současné chvíli v tom top žebříčku 10 nejoblíbenějších destinací.
3: Mezi ty oblíbené určitě patří i země, jako je Omán, Bahrajn, Spojené arabské emiráty. Tam je možná více ta obezřetnost, protože, jak víme, tak turbulence a konflikt mezi Spojenými státy, Íránem a Izraelem, celá ta oblast je neklidná, ten konflikt pokračuje, tak kam se třeba alespoň dočasně přesouvá ten zájem o tyto země a další z oblasti Perského zálivu? Kdo na tom jiný profituje, paní Chaloupková?
4: Destinace na Blízkém východě byly v posledních letech extrémně oblíbené, jednak je to vlastně ta dosažitelnost okolo 6 hodin letu, zpravidla do těchto zemí mířily přímé letecké spoje, takže ta dosažitelnost těch destinací byla velmi vítaná, samozřejmě i příznivé ceny, celoroční příznivé počasí, takže kvalita služeb, které tyto země poskytují. Takže v prodeji cestovních kanceláří to určitě není nevýznamná ztráta těchto zemí, ale ta poptávka se nám přesouvá se nám především do Evropy. Jednoznačně přesouvá se do destinací, které jsou opět v té takové takzvané blízké exotice, tedy okolo 6 hodin letu na Kapverdské ostrovy, Kanárské ostrovy. Velmi nám vzrostl zájem o Portugalsko, o Madeiru, Azorské ostrovy, to znamená, řekněme, ty vzdálenější cíle, ale přesto stále dosažitelné přímým spojením. Takže jednoznačně vidíme nárůst zájmu o evropské destinace, o destinace ve Středozemí. Nicméně to stále nevylučuje právě poměrně vysoký zájem o Turecko, Egypt nebo také Kypr.
3: Do jaké míry se do toho výběru propisují výkyvy počasí, protože to je velké téma, přibývá těch horkých dnů opravdu veder a také ty periody jsou mnohem delší. Tak jak třeba na to reagují i hoteliéři nebo vůbec tento turistický segment?
4: Klimatické změny se nám určitě promítají do poptávky, jednak je to, jak už jsme zmínili, nárůst zájmu o ty severské země, ale zároveň také vidíme rostoucí zájem o cestování v mimosezóně. To znamená, pokud se chceme právě podívat k moři, milujeme teplé počasí, ale zároveň se chceme vyhnout třeba riziku požáru a velmi vysokých veder přes 40 stupňů, které jsou opravdu životu nebezpečné, pak se snažíme vybírat mimo sezóně, tedy v květnu, červnu, v září a v říjnu. Ty dané destinace a letoviska jsou perfektně připraveny i v té mimo sezóně. Naopak nejsou přetíženy turisty z celého světa nebo především z té Evropy. Takže myslím si, že ta dovolená i já osobně cestuji právě v mimo sezóně. Byť mám také školní děti, ale snažím se je zkrátka omluvit z výuky alespoň na ten týden a vycestovat k moři, kdy si tu dovolenou užijeme v klidu a bez vesikých veder.
3: A snaží se, paní Chaloupková, lidé vyhnout těm turisticky vyhlášeným, přeplněným hlavně místům, kde je, tak říkají, celava na hlavě. Mimochodem i Česká republika má místa, která se potýkají s takzvaným overturismem, tedy masovým turismem.
4: Bohužel to tak není úplně. Stále ten vysoký zájem trvá a směřuje do letovisek, která jsou nejoblíbenější. My stále vidíme největší prodeje letenek do cílů, jako je Barcelona, Paříž, Řím, které se opravdu potýkají s overturismem, ale zkrátka jsou to nejoblíbenější cíle z nějakého důvodu a vlastně i proto tam směřuje celý svět. Takže bohužel ještě musíme více erudovat naše klienty a cestující, aby vybírali cíle, které jsou třeba stejně atraktivní, ale ne tak populární, ne tak známé, kde si tu dovolenou právě mohou užít, řekněme, v klidu a doslova si vychutnat tu danou destinaci a cítit ty kulturní odlišnosti právě bez vlivu turismu.
3: A jak si vede Česká republika jako turistický cíl, protože řada lidí tráví dovolenou také doma v tuzemsku?
4: Ano, tuzemská dovolená je stále nejpopulárnější, tomu odpovídají i statistiky, do kterých se propisují teda nejenom ubytování v hotelích, v penzionech, těch ubytovacích zařízeních, ale také právě rekreační chaty, chalupy, rekreační objekty, kam Češi směřují. Stále nejoblíbenější cíl je zkrátka ta tuzemská dovolená a je to samozřejmě dobře. Nejpopulárnějšími regiony jsou třeba jižní Čechy, jižní Morava a také Královéhradecký kraj, kam Češi směřují právě na hory, do Krkonoš, do Orlických hor, na Broumovsko a podobně.
3: Četla jsem, že kempování prožívá rozkvět. Je to tak?
4: Je to tak, jednak to kempování bylo poměrně populární i třeba v 90. letech v zahraničí, v Itálii, v Chorvatsku jsou stále komplexně vybavené kempy, které vlastně poskytují velmi komfortní dovolenou, sice v našich stanech nebo karavanech, v populárních kempech. Tyto kempy jsou vybaveny bazény, restauracemi, malými supermarkety, takže ta dovolená s dětmi může nabývat úplně jiných rozměrů, vlastně cítíme se více v přírodě, jsme svazováni tím hotelem a povinností třeba oblékat se do restaurace a podobně. Ta dovolená je u grilování, u hudby, u ohně, tak je to stále velmi populární a možná ta generace mileniálů se vlastně k tomuto typu dovolené nyní vrací.
3: Paní Chalupková, co pro cestovní kanceláře a agentury znamená čím dál častější používání nástrojů umělé inteligence?
4: Je to jednoznačně výzva, především pro cestovní kanceláře a agentury, které cítí určitý tlak, kdy vlastně umělá inteligence nahrazuje takovéto cestovní poradenství a je v současné chvíli schopná i zkompletovat ty dané služby. K našemu štěstí ještě stále poměrně chybová, takže ne vždy je schopná zarezervovat a vytipovat ty služby, které odpovídají vlastně požadavkům daného klienta. Takže stále ten význam osobního kontaktu s cestovním poradcem na pobočce, na provozovně je velmi důležitý, nebo i na telefonu, kdy umělá inteligence není schopna nám zodpovědět všechny naše dotazy, které potřebujeme v té dané konkrétní situaci, což je samozřejmě ještě stále dobře, ale přizpůsobují se tomu jednoznačně cestovní kanceláře a agentury. My jako asociace jsme v minulém roce zajišťovali po celý rok velké množství vzdělávacích kurzů a školení právě na využívání umělé inteligence a těchto různých nástrojů právě v kanceláři při běžném denním provozu. A byl o to poměrně velmi vysoký zájem, takže je vidět, že se tomu opravdu musíme přizpůsobovat a musíme se zkrátka učit s tím pracovat, abychom byli schopni také konkurovat tomuto nástroji, této technologii.
3: Říká Kateřina Chaloupková, výkonná ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur. Děkuji moc za váš čas, za vaše názory i doporučení a přeji vám, paní Chaloupková, a pochopitelně všem, kteří se chystají na dovolenou, ať si užijí a vrátí se v pořádku.
4: Já velmi děkuji za pozvání k rozhovoru a přeji všem krásnou letní dovolenou.
3: Zita Senková se může jenom připojit. Užijte si další vysílání Českého rozhlasu.

0: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty.
1: Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali
0: Taťána Medvecká,
1: František Kinský,
0: Saskia Burešová,
1: Miroslav Hanuš,
0: Lucie Výborná,
1: Jakub Kvášovský,
0: Naďa Konvalinková,
1: Daniel Stach,
0: Jaroslav Svěcený
1: a Martin Mišička.
0: Vyberte absolutního vítěze.
1: Hlasovat můžete prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru Šarm, Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti,
0: nebo také na e-mailové adrese charm@rozhlas.cz.
1: Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor,
0: chytrý telefon,
1: DAP rádia a další ceny.
0: Více informací na www.šarmantníosobnost.cz.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT1. Romanova svatba bude plná překvapení a na zabíjačce se ukáže, proč je Iveta taková. Seriál Vyprávěj. ČT2. Agentka FBI a stopař řeší záhadnou smrt indiánské dívky uprostřed mrazivé divočiny. Wind River. A ČT Art uvádí koncert legendárního country zpěváka, na kterém zazněly jeho největší hity a vystoupila řada hvězdných hostů. Pavel Bobek, 60 let v americkém století. Páteční večer s Českou televizí.
4: Bylo 9 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Francie požádala o pomoc při hašení požáru evropské země, včetně Česka. Do oblasti Bordeaux už letí český vrtulník. K rehabilitaci pacientů s roztroušenou sklerózou nově pomáhá virtuální realita vytvořená v Plzni. Počasí bude polojasno, místy oblačno, ojediněle slabé přehánky a teploty do 25 stupňů. Zprávy přináší Naďa Procházková. Dobré dopoledne. Francie požádala o pomoc evropské země, včetně Česka, při hašení požáru. Z Přerova dnes ráno odletěl vrtulník do oblasti Bordeaux. Prezident Emmanuel Macron v noci na sociální síti X potvrdil aktivaci mechanismu civilní ochrany Evropské unie. Česko už v minulých dnech vyslalo dva specializované vrtulníky Black Hawk. Kromě kolem Bordeaux úřady evakuovaly už 23 tisíc lidí.
5: Máme strach. Oheň se rychle blíží k našim domům. Víme, že hasiči pracují opravdu naplno. Nevím ale, co můžou udělat tváří v tvář s tak vysokými plameny.
6: Popsal televizi BFM Patrice. Úřady evakuují už nejen kempy, ale celé obce na poloostrově Kap Ferre. S plameny bojují stovky hasičů, vojáci, letadla i vrtulníky. Jejich práci komplikuje silný vítr u pobřeží a vysušené borovicové lesy plné pryskyřice. Podle prezidenta Emmanuela Macrona pomoc posílá taky Chorvatsko, Portugalsko i Slovensko. Z Francie Martin Balucha, Český rozhlas.
4: Vojáci, kteří se zranili při včerejší nehodě armádního vrtulníku v Náměšti nad Oslavou, jsou ve stabilizovaném stavu. Českému rozhlasu to řekl velitel vzdušných sil armády Petr Tománek. Čtyři muži podle něj mají středně těžká až těžká zranění. Příčina nehody se podle něj dál vyšetřuje. Na severozápadě Hradce Králové mizí voda ve studních. Zástupci správy železnic na veřejném setkání s obyvateli okrajových částí města přiznali, že na kritický pokles hladiny má vliv čerpání spodní vody při 10miliardové modernizaci hradeckého železničního uzlu. Problém zasáhl Hradečany v několika městských částech. Aktuální situaci ve Svobodných dvorech popisuje předseda komise místní samosprávy Tomáš Benda.
7: Přihlásilo se nám aktuálně 77 vlastníků studen s tím, že problémy mají v součtu 60 z nich, takže problém se týká zhruba 3/4 studní na naší městské části. 25% z dotazovaných uvedlo, že vodu ve studni nemají vůbec.
4: Virtuální realita nově pomáhá s rehabilitací pacientů s roztroušenou sklerózou. Vyvinuli vědci ze Západočeské univerzity v Plzni. Systém pomocí interaktivních úkolů slouží k nácviku pohybu paží, motivuje k opakování cviku a díky zpětné vazbě pacienti okamžitě vidí pokrok.
8: Teďka si dáme na ruku trackery. Vy už jste si tam dala jeden na zápěstí.
9: Libor Váša z katedry informatiky Západočeské univerzity v Plzni pomohl své studentce připnout na tělo všechny potřebné trackery, které sledují pohyb pacienta. Po nasazení brýlí pro virtuální realitu pak pacient před sebou vidí správné provedení cviku a může ho co nejpřesněji napodobit.
8: Pacient tohleto velmi přirozeně vidí, jakým způsobem má mít tu paži orientovanou, v jaké fázi má mít třeba rozevřenou dlaň.
9: Technologii teď testují lékaři ve fakultní nemocnici Královské Vinohrady, v Thomayerově nemocnici a od září i v domově svatého Josefa u Dvora Králové nad Labem. Karolína Burdová, Český rozhlas.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
4: Bude polojasno, místy oblačno, ojediněle se vyskytnou slabé přehánky. Později odpoledne a večer od západu bude ubývat oblačnosti a srážky ustanou. Teploty 21 až 25 stupňů, na horách kolem 17.
0: Doprava.
4: Na dálnici D35 směrem Solomouce na Muhelnici, kousek za Křelovem na kilometru 257 narazilo auto do šipky silničářů v pravém pruhu. Na místě jsou hasiči, projíždí se jen levým pruhem. Fronta z kilometru 259 vás zdrží kolem 15 minut. Na D5 se směrem z Prahy na Rozvadov u sjezdu na Zdice na 28. kilometru se srazila dodávka s osobním autem. Ve zhruba kilometrové koloně se zdržíte několik minut. Dobře dojeďte. To byly zprávy. Teď už dva na dvojce.
10: Těšili jsme se na vás i dnes, tedy v pátek 24. července a po zprávách od Nadi Procházkové začínají dva na dvojce. Dnes si budeme povídat o dobrotách, a to o takových, které se nám nikdy nepřejí. Máte-li na něco chuť a nevíte na co, můžete si to dát, protože víte, že to můžete jíst téměř kdykoliv.
11: Ano, já se na to moc těším, protože to bude téma o jídle a možná dostaneme spoustu tipů na dobroty, které můžeme jíst od rána do večera.
10: Ve středu jsme tady v poradně připravovali chlebíčky s naším hostem. Byly vynikající, ale přejedly by se.
11: Ty by se mi taky přejedly, ale co by se mi třeba nikdy nepřepije, když trošku odbočím, tak je dobrá káva.
10: Tu první už máte za před sebou, vám přejeme hezké dopoledne a za chvíli to naše povídání ještě trošku rozvedeme a řekneme také, proč jsme se k němu dostali právě dnes.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Lová a Jiří Holoubek.
1: Dva na dvojce.
2: Když se řekne someliér, tak možná většina z nás si tu profesi dá do souvislosti s nějakým dobrým nápojem a nejčastěji s vínem. Ale pozor, mezi someliéry jsou také odborníci na kávu, doutníky, pivo, čokoládu, čaj.
3: A mnoho dalších dobrot, včetně chleba. No a právě rozhovor s chlebovým someliérem Stanislavem Janíčkem, na který jsme narazili na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz, nás při pátku dovedl k zamyšlení nad tím, jaká potravina se nám nikdy nepřejí, a to už se dostáváme k tomu, o čem jsme mluvili před chvilkou.
2: Vyjma chleba, protože právě o něm se říká, že se jim přejíst nejde, tak ho můžete zmínit, ale budeme samozřejmě rádi, když dodáte další dobroty. Proč to tak je, i to se za několik minut dozvíme v rozhovoru s panem Janíčkem, který nám také poradí, jaká je ta nejjednodušší cesta upéct si vynikající chleba doma.
3: Ještě předtím pár tradičních otázek pro vás, protože i tentokrát bychom vás rádi jaksi přímo zapojili do našeho vysílání právě prostřednictvím vašich zpráv a zkušeností a pohledů na věc. Dnes nám tedy napište o tom, co se vám opravdu nikdy nepřejí.
2: O které potravině si myslíte, že byste ji mohli klidně jíst týden, měsíc, od rána do večera a pořád by vás nepřešla chuť.
3: A také by nás zajímalo, jestli jste to někdy zkusili. Když si člověk říká, tohle bych mohl jíst pořád, tak jak dlouho to vydrželo, pokud jste se do toho opravdu pustili.
2: Klidně experimentujte s námi dnes v reálném čase, začněte teď ráno a za dvě hodinky si povíme.
3: Jestli už se to přejedlo.
2: Jestli už se to přejedlo.
3: A můžete také napsat, jestli si doma pečete vlastní chleba, případně jaký to je.
2: Tak se moc těšíme na vaše dobroty, které se vám nikdy nepřejí, na e-mailu dvojka@rozhlas.cz a nebo na SMS-kovém čísle 702 222 220.
0: Tereza Stýblová a Jiří Holoubek.
1: Dva na dvojce.

Co se nám nikdy nepřejí? Tak se vás dnes ptáme. Ptáme se samozřejmě i sami sebe a odrazili jsme se od chleba, ještě se k němu dostaneme, takže jsme mluvili

0: V zimě na něj nemám chuť, a podzim by se tolik, přejedl. Protože nemám na něj chuť, protože mě osvěžuje.
1: Ochutit nejde, ale jako...
0: Předpokládám, že když bych si ho dala i na podzim, tak by se mi taky nepřejedl. Ale víc to trénuju v létě, rozhodně. A pak je to ještě zmrzlina, tedy musím říci. No.
1: Aha.
0: Když mám zmrzlinu v mrazáku, načnu ji, řeknu si, dám si jeden kopeček, to stačí, tak potom vím, že je tam ta zmrzlina otevřená a chodím si předávat, víš, ty kopečky, a pak zjistím, že ta krabička je fuč za pár, no ne minut, ale třeba hodin.
1: Není to bezedná krabička.
0: Není to, naštěstí, to není bezedná krabička.
1: Nikdy se mi nepřejí zelené fazolové lusky na smetaně, to napsal Jirka z konzervy od firmy, kterou nemohu jmenovat. Už jako klukovi mi je vařila maminka a přesto, že je sama nejedla a ani neochutnala, vždycky byly výborné. Za chvíli si je půjdu udělat. Fazolové lusky na smetaně.
0: Hned první zpráva a takový fajnšmekr. Fazolové lusky.
1: No,
0: na smetaně. Ta smetana, si říkám, že by mě možná potom už byla taková těžká v žaludku, ale...
1: Jirkovi to nevadí.
0: Jirkovi to nevadí. Máme tu dokonce i šulánky s mákem, ty jsou taky výborné.
1: Máme to, zajímavé na tom je, že šulánky s mákem tady máme od Hanky, která ovšem k tomu máku nejí šulánky. Jestli
0: protože
1: to dobře čtu,
0: Hanka drží dietu, tam píše, no. Víš, takže se dává k máku jablíčka a pak píše mák s čímkoliv, se jí nikdy nepřejí.
1: Ale je to zajímavé, je to moje zajímavé. Jídlo, které se nepřejí, jsou šulánky s mákem a nejím šulánky. Vlastně je to zajímavá souvislost.
0: Tak se těšíme na vaše další tipy, samozřejmě toho, co se vám nikdy nepřejí, pokud máte opravdu tu zkušenost, že jste to třeba vyzkoušeli a jedli to několik dní za sebou a skutečně se potvrdilo, že tu potravinu můžete mít kdykoliv, tak budeme samozřejmě za to rádi. No a za chvilku si budeme povídat s člověkem, který vlastně to dnešní téma pro nás tak nějak vymyslel.
1: Je to tak, chlebový someliér, o kterém jsme mluvili už před několika minutami, a také pekařský technolog Stanislav Janíček bude naším hostem.

0: Posloucháte Dva na dvojce. Dneska máme krásné téma. Při pátku povídáme si o jídle, a to o takovém, které se vám nikdy nepřejí. Máme tu už spoustu zpráv. Například Irena z Prahy má takový tip: nikdy se mi nepřejí čerstvý vepřový řízek v trojobalu. Mohu ho s potěšením snídat, obědvat, večeřet bez příloh, protože má trojobal. To je samozřejmě ta příloha. A k tomu suchý sekt.
1: Když jsem o tom přemýšlel, tak potraviny, které by se mi nikdy nepřejedly, by byla rýže a brambory, které se dají připravovat na mnoho způsobů, ale ten řízek v trojobalu, k tomu bych se
0: ten
1: také přiklonil.
0: Tak mohl být. A ještě těstoviny.
1: A ještě těstoviny. Ale těstovinky. Odrazili jsme se od chleba a mluvili jsme o Stanislavu Janíčkovi, a právě on je naším hostem, chlebový someliér a pekařský technolog Stanislav Janíček v tuto chvíli na dvojce. Hezké dopoledne.
2: Krásné dopoledne i vám.
0: Stanislave, požádáme vás hned na úvod o vysvětlení, proč se chleba nikdy nepřejí.
2: Tak je to především tím, že chleba má v podstatě takovou jako neutrální chuť, a proto se dá kombinovat i s nejrůznějšími dalšími surovinami, například ať je to šunka, ať je to marmeláda. A pokud máme jakékoliv vlastně potraviny, které jsou chuťově velmi výrazné, tak náš mozek nám vlastně řekne velmi brzy, že už jich má jako dost. A tohle právě u toho chleba neplatí, takže chleba má takto neutrální chuťový profil, byť může mít lehce třeba nakyslou chuť při použití kvasu nebo lehce oříškové tóny, ale rozhodně neútočí právě na ty naše chuťové smysly jako některé velmi výrazné potraviny. Hmm.
1: Je to u chleba stejné, anebo naopak je to stejné u těch potravin, o kterých já jsem před chvílí mluvil, jako je rýže nebo brambory? Funguje to vlastně na stejném principu?
2: Ano, myslím si, že to může fungovat na podobném principu. Mm-hmm.
1: Povězte, pokud jsme chleba nikdy nepekli, jak si udělat ten první, aby zaručeně vyšel prostě a jednoduše, který recept na chleba je úplně nejjednodušší?
2: Tak důležité je samozřejmě navážit si ty jednotlivé suroviny, aby to bylo opravdu správně, protože tam hrají roli opravdu i gramy. Když vezmu, že už se o to trošku někdo zajímá, má nějaký kvas, který si množí, nebo má nějaký ten takzvaný rozkvas, který si neustále přikrmuje tou žitnou moukou a vodou, tak v dnešní době je velmi populární spíše pšenično-žitný chléb, takže když bych dělal takovýto jeden kus takovýhoto chleba, tak bych použil zhruba 300 gramů pšeničné chlebové mouky plus zhruba 100 až 150 gramů toho kvásku nebo kvasu, po pekařsku správně řečeno. Určitě do chleba patří žitná mouka, to znamená, že bych dal 100 gramů žitné mouky, a pak samozřejmě se chleba zadělává vodou, ale kdo má rád třeba pivo, tak může použít třeba černé pivo, které je chutivě velmi, velmi výrazné, takže zhruba 200 až 250 gramů vlažné vody. Na toto množství zhruba 8 gramů soli, a do chleba samozřejmě patří také kmín, takže podle libosti je možnost přidat kmín, ale chleba se dá ochutit de facto čímkoliv. Někdo má rád škvarky, někdo má rád restelanou cibulku, nebo naopak třeba medvědí česnek a podobně.
0: Dělá to nám chutě. Musím říct, když se zmínil to pivo, to nám už také naši posluchači píší, že si jim nikdy nepřepije nebo nepřejí, ale vy jste vlastně řekl, že je chuťově výrazné, tak to by si odporovalo. No ale je to tekutý chléb, takže to v
2: podstatě zase ho tam nejde
0: počít. V cizině si často stěžujeme, nebo třeba když vyjedeme na dovolenou, že tam nemůžeme sehnat náš dobrý český chleba. Tak ve které zemi z vaší zkušenosti, Stanislave, bychom si pochutnali na chlebu alespoň takovém, který je podobný tomu našemu?
2: Tak ten náš typický český chléb je originální hlavně v tom, že používáme především tu žitnou mouku, která ve světě, respektive v těch dalších vzdálenějších zemích, tolik není. Ale když vezmu okolní státy, jako je Německo, Rakousko, tak rozhodně tam tu žitnou mouku taky používají někdy i více, a dělají byť třeba rustikální, popraskané chleby, ale rozhodně jsou chuťově velmi, velmi dobré. Hmm.
1: A na závěr, když mluvíme s chlebovým someliérem, pekařským technologem, tak se musíme zeptat. Těch chlebů jste určitě ochutnal neuvěřitelné množství. Dá se říct, že máte nějaký, o kterém můžete říct, že je to ten vůbec nejlepší, který jste kdy jedl, nebo by takových bylo mnoho?
2: Bylo by takových opravdu mnoho, protože těch chlebů je opravdu nesčetně, a ta chlebová kultura jako taková se neuvěřitelně za posledních pár let neuvěřitelně posunula. Přirovnávám to třeba ke kávě, která taky svoji kulturu opravdu změnila. Už to není jenom o té turecké kávě, kterou tady byli lidi zvyklé pít z těch politrů, ale dneska si dáte i na benzínce dobré kafe, tak věřím, že takhle je to i s tou pekařinou, že ať přijedu do jakéhokoliv města nebo pekárny, kde neustále cestuji i do zahraničí, tak neustále se dostávám k novým chutím, které mě velmi mile překvapí. Takže i já se v tomhle de facto vzdělávám.
0: A mimo chleba se vám něco jiného nepřejí? Co máte rád?
2: Já byť na to možná nevypadám, ale opravdu jim poměrně hodně a jim všechno. Jediná věc, kterou já nejím, tak je šlehačka. Ale jinak jako mám rád takové ty klasiky, že když opravdu přivezu domů čerstvý chléb a dám si k tomu buď kvarkovou pomazánku, anebo mi stačí opravdu jenom vrstva dobrého másla, lehce si to posypat solí. To je pro mě naprostý unikát. A je to možná to, že si to neseme třeba z dětství, kdy nám naše maminky, babičky říkali, jestli máš hlad, docpi se chlebem, a to nás nějakým způsobem možná i zůstalo.
1: A ještě ke všemu to funguje a je to dobré. Chlebový someliér, pekařský technolog Stanislav Janíček. Díky moc, že jste si udělal čas na posluchače Dvojky a na nás. Mějte se krásně a hezký víkend, který přichází.
2: Bylo mi to, děkuji a já vám všem přeji hezký den.
3: Český rozhlas Dvojka.

0: Před chvílí jsme mluvili o chlebu s chlebovým someliérem Stanislavem Janíčkem a celkově si povídáme o tom, co se nám nikdy nepřejí. Vyzvali jsme vás, ať nám píšete také v případě, pokud se pokoušíte doma upéct s většími či menšími úspěchy vlastní chleba. A máme tady e-mail od naší posluchačky, která napsala: normálně to nedělám, ale tentokrát se chci svěřit. Peču domácí chleba asi 4 roky a ohromně mě to baví. Začínala jsem s kváskovým pšenično-žitným podle videa pekařů a pekařek. Později jsem přešla na jednodušší a hlavně časově efektivnější pečení chleba z kvasnic a stále vychytávám mouchy. Snažím se ho zdokonalovat a peču všechno možné pšeničný, žitný, cibulový, různě. A píše, že peče jedenkrát až dvakrát týdně, jeden bochník většinou rozdá, ale v každém případě by ráda absolvovala i nějaký pekařský kurz na chleba. Tak to je určitě možné, ať se vám to podaří.
1: Mně přijde po těch zkušenostech, že už by takový kurz mohla naše posluchačka vést.
0: Je to možné.
1: Eva nám napsala: jsem jako náš otík, nikdy se mi nepřejí obyčejný rohlík. Když si chci víc pochutnat, tak si ho dokonce rozpeču a na druhém místě je kostička hořké čokolády.
0: Děkujeme za všechny vaše zprávy, mezi kterými se i dnes skrývá také jedno přání, které dorazilo na naší e-mailovou adresu k tomu určenou rnp, tedy rádio na přání, @rozhlas.cz. Co a kdo si dnes přeje, dozvíte se za chvilku.
2: Meteor
3: na dvojce.
2: Jaká je inteligence pavouků? Byla klíšťata krev už dinosaurům? A které jsou nejstarší organismy planety?
3: Meteor.
4: V sobotu po 8 hodině raní.
3: Na dvojce. Radioservis představuje
5: Toulky první republikou.
3: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
5: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
6: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
5: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
4: Český rozhlas dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: co se nám nikdy nepřejí, o tom mluvíme a já musím teď přečíst jeden mail, krátký, stručný, který k nám dorazil, protože mi připomněl něco, o čem bych si také troufal hádat, že pokud ne pokaždé, tak bych vydržel dlouho. Dobrý den všichni na dvojce, když se mě babička o prázdninách ptávala, co má vařit, tak jsem odpovídala, že slepičí polévku s domácími nudlemi. A ona mi říkala, kde má ty slepice pořád brát, ale dodnes mi to zůstalo, mohla bych jíst každý den, píše Marie z Vysočiny. A pro mě hovězí vývar s knedlíčky játrovými. To bych asi zvládla.
1: To bys taky mohl snídat, oběhovat i večeře.
0: To by šlo.
1: A mě teď jsem se vzpomněla, mě zase by se nepřejedly asi ovocné knedlíky, tvarohové, jahodové, jablečné, taky jsem jako dítě měla ráda. No, dobře, tak.
0: Ale teď jdeme dál.
2: Dva na dvojce.
3: Vaše přání na naši hlavu.
1: Milí Terezo a Jiří, vzhledem k tomu, že dvojka letos opět vyhlásila pátračku, zapojila jsem se do ní i já. Jde ale o soukromou pátračku. Moc úspěšná jsem však nebyla, tak jsem se rozhodla poprosit vás v rámci rádia na přání o pomoc.
0: To nám píše paní Hana a následuje to přání. Přišlo před několika dny, chvilku nám trvalo, než jsme zjistili, jak ho splníme, aby to bylo dokonalé, k tomu se za chvíli dostaneme, ale to přání pokračuje. Vzpomněla jsem si, že když jsem pravidelně začala poslouchat rádio od první třídy, tedy v roce 1963, tak jsem se občas zapojila do ranní rozcvičky. Měla známou lákavou znělku, ta přímo vybízela ke cvičení a z 60. let si pamatuji, že ji doprovázela rytmická skupina Jana Kalába.
1: A dopátrala jsem se informace o cvičiteli Bohumilu Balounovi, který vedl rozcvičky v 50. letech. Ten pocházel z obce Heraltice na Třebíčsku. Vím i o gymnastce Evě Bosákové, ale nevím, kdo vedl rozcvičky od roku 1963 do roku 1970.
0: No a teď je tady to klíčové v přání. Prosím vás, zda byste byli tak hodní a mohli vypátrat, kdo vedl rozcvičky v letech 63 až 70. A kdo byl ten Jan Kaláb? Moc vám děkuji za pátrání, třeba to zaujme i ostatní posluchače.
1: Ano, my dva dny neděláme už nic jiného, než pátráme.
0: A cvičíme.
1: A cvičíme. No a výsledek se dozvíte za chvilku.

0: A jdeme na splnění dnešního přání. Musím říct, že já osobně jsem se na to velmi těšil, protože povídání s hostem, kterého vám za chvíli představím, je vždycky velmi zajímavé. A kromě toho, tak jako jistě u mnohých z vás, ve mně to vyvolalo ty vzpomínky. Když jsme vstávali do školy, naši už odjeli do práce, nechali nám puštěné rádio, hrnek s čajem na stole a vedle toho nějakou snídani, tak tuším, že někdy jako okolo 7, po 7 mohly být ranní rozcvičky.
1: Ano, tu znělku se tak tam mě budila, ale necvičila jsem.
0: To já už jsem byl vzhůru, taky jsme necvičili, ale snídali jsme u toho. A právě k rozcvičkám se vztahuje to přání. Naše posluchačka Hana, jejíž přání jsme před chvílí četli, si samozřejmě zaslouží naše ponožky, takže posíláme, ale ona se ptá na ranní rozcvičky, zajímaly ji ty z 60. let, kdo cvičil v rozcvičkách, tedy přecvičoval v letech 63 až 70. Připomíná některá jména, také se ptá, kdo to byl Jan Kaláp. No a všechno podstatné se teď dozvíme.
1: Protože máme u nás ve studiu Miloslava Turka, mistra zvuku a archiváře Českého rozhlasu. Dobrý den, pane Turku, jsme moc rádi, že jste za námi přišel a vy jste sám před chvilkou zmínil, že jste se díky tomu přání dozvěděl spoustu zajímavých věcí.
0: Jaké
1: při
0: pátrání
1: v archivu?
2: No tak to pátrání bylo v takzvaných vysílacích plachtách. Ke každému dni se vedly takzvané vysílací plachty, což byl takový plán, co se ten den bude vysílat a současně se do toho přepisovaly různé změny, které se ten den udály. A když tyhle ty věci studujete, tak přesně zjistíte, jak ten vysílací den vypadal a když si vezmete několik těch dnů po sobě, tak vám ten obrázek tehdejší doby přímo vyvstane před očima. Protože já se přiznám, ta paní začala chodit do školy v roce 1963 a já jsem v té době do té základní školy chodil také.
0: Teď už pojďme konkrétně k dotazům paní Hany a začněme u těch znělek. Ona píše o té známé znělce, která přímo vybízela ke cvičení, ale těch znělek bylo hned několik.
2: No tak znělky byly dvě. Od roku 1953 až do roku, konkrétně já vám můžu říct přímo datum, až do 20. srpna 1968, 4:45 ráno, se vysílala znělka, která se jmenovala Kleofáš, kterou složil Oldřich Ledfus. A já mám takový pocit, že dneska už ji vůbec nikdo nezná.
0: Pustíme si ji.

0: jako v 7 ráno si to dovedu představit, ale ve 4.45 takhle pozitivní znělka.
1: On v tom roce 1963 se ranní tělocvik vysílal v tom ranním bloku celkem třikrát. Poprvé ve 4.45, potom v 5.30 a potom v 6.30. Ale to nebylo kolem toho ranního cvičení všecko. Potom se ještě vysílalo v 8 hodin taková rozcvička pro děti, to bylo pro školy, a potom za 5 minut 9 ještě takový krátký pořád takové ranní cvičení, ale to se do toho ranního bloku už nedá počítat.
2: Mluvili jsme o tom, že ty znělky byly dvě, kdy, nebo vlastně v momentě, kdy skončila ta první, tak nastoupila hned druhá?
1: Depak, ty znělky jistý čas běžely spolu. Ta znělka, která je dneska nejznámější, se jmenovala Osmička, a já když se podívám tady do svých záznamů, tak Osmička se poprvé hrála 29.11.1965. Tehdy totiž byla taková inovace, už se nevysílal ten ranní tělocvik třikrát, ale pouze dvakrát. A ještě jsem zapomněl předtím říct, že ty tělocviky až do toho roku 1965 trvaly 15 minut ráno. No to bylo neuvěřitelně moc. Takže byly zkráceny pouze na 8 minut a k tomu byla daná i ta krátká znělka, která se právě jmenovala Osmička a kterou teda už nesložil Oldřich Letfus, ale sám Jan Kaláb.
3: Dobré jítro, milí posluchači. Jsme připraveni zpříjemnit vám začátek toho dnešního dne pohybem a rytmem. Dáte se pozvat? Tak začínáme. Ve stojí spojné. Máte paty, špičky u sebe.
2: A tak dále.
1: Takhle to vypadalo.
2: Pane Turku, ale koho jsme to teď slyšeli?
1: Teď jsme slyšeli Bohumila Balouna. Hmm. To byl jeden z těch pěti lidí, kteří od počátku 60. let přes celá 70. léta hlásili, nebo respektive předcvičovali. Jeden z nich byl Bohumil Balon, druhý byl František Kubelka, třetí Jiří Jelínek, potom Karel Kněnický a Antonín Furman starší, to byl jeden z těch zakladatelů. Později v 80. letech přibyla další jména, to byl Antonín Furman mladší, což byl syn toho staršího, Eva Bosáková, potom Pavel Belšan, ten použil, teda přišel později o zrak, to byla veliká osobnost československého sportu a tělovýchovy a dokonce některé pořady připravoval Karel Malina.
0: Vy jste zmínil už ale i Jana Kalába před chviličkou a na toho se ptá právě i posluchačka Hana. Kdo byl ten Jan Kaláb?
1: Jan Kaláb, to byl ročník 1908 a byl to fenomenální klavírista. A když se seznámil s Oldřichem Letfusem, což byl také velký klavírista, a který už od roku 1932 spolupracoval s rozhlasem a právě na těch ranních cvičeních, tak ho přivedl v roce 1939 do rozhlasu jako autora scénické hudby k rozhlasovým hrám a různým pořadům. A když v roce 1953 vznikla skupina Oldřicha, rytmická skupina Oldřicha Letfuse, která právě doprovázela ta ranní cvičení, tak si ho vzal Jana Kalába jako klavíristu. A když v roce 1959 Oldřich Letfus zemřel, tak po něm to žezlo, to pokračování převzal právě Josef Kaláb a až do své smrti do roku, to což bylo v roce 1979, tu skupinu vedl. Pak se ta skupina i po jeho smrti nějaký čas jmenovala skupina Jana Kalába, ovšem potom to převzal, potom to pověsené žezlo převzal další muzikant, to byl Antonín Švehla, který v podstatě jaksi přežil tam i ten převrat v roce 1989 a bohužel potom ten pořad zanikl. Ke škodě, já si myslím, jak rozhlasu, tak ke škodě posluchačů. I když, řekněme si, kdo by dneska podle toho cvičil.
2: Vyčerpávající informace pro naši posluchačku Hanu, které ale věříme zaujaly a potěšili i mnohé jiné. od našeho hosta, mistra zvuku a archiváře Českého rozhlasu Miloslava Turka. Jenom úplně v pár vteřinách na závěr, pane Turku, kdysi jsem, mám pocit, zaslechl, že ty rozcvičky opravdu probíhaly živě každý ten den, že se to živě vysílalo. Je to pravda?
1: Ne, pamatuju, není to pravda. Správně? To bylo není. Pouze do roku 1950. Poté ovládl rozhlas magnetofonový záznam. Aha. A všechny ty věci byly předtočené. Ještě bych tady řekl, že v těch 60. letech, kdy se vysílaly ty tři pořady denně, tak každý byl s jiným moderátorem a teprve od roku 1965 se vysílal vždycky, když se to vysílalo dvakrát, tak se reprízoval ten pořad.
0: Moc vám děkujeme, pane Turku, za informace. Splnil jste přání, bych řekla, naprosto naší posluchačce Hance. Mějte se krásně, naschledanou.
1: Naschledanou.

0: Zrovna jsem z trouby vytáhla žitný kváskový chlebík. Tímhle e-mailem se vracíme ještě naposledy k našemu dnešnímu povídání o tom, co se vám nikdy nepřejí. Píše nám Holenka. Chleby peče pravidelně už několik let. Čerstvý se dá jíst jen tak nenamazaný a věřte, že ten se nám nikdy nepřejí, jak je dobrý. A potom od dětství miluji jahody se šlehačkou. Ty můžu v každém ročním období.
1: Děkujeme za všechny zprávy o tom, co se vám nikdy nepřejí. Ten chleba tam tak jako tak vévodil a je to logické. Teď se ozvala naše posluchačka Hanka, které jsme plnili dnešní přání tím povídáním s Miloslavem Turkem a je tady napsáno: moc a moc děkuji za krásné zodpovězení RNP, tedy rádia na přání, bylo to skvělé. Hanko, jsme rádi, že jsme vás potěšili.
0: A také vás zveme k poradně, která tady bude za chvilku po 11. hodině. Dnes na téma prevence letních požárů budeme tu mít Martina Legnera, který je z požární ochrany hasičského záchranného sboru.
1: Tedy zůstaňte s námi, poslouchejte i dál. Za pár minut tady budou také aktuální zprávy. Teď Petr Janda a Olympik.

0: Hezká setkání Michaely Maurerové
1: na dvojce. Jestli se cítí více herečkou, tanečnicí nebo zpěvačkou, mi prozradí můj host Radka Pavlovčinová. Co obdivuje na slavné tanečnici Josefině Baker, kterou stvárňuje na divadle? Kdo jí nejvíce překvapil při zkoušení muzikálu Klan Baťa? A proč ještě se svým úspěšným bratrem zpěvákem Adamem Pavlovčinem nenaspívala duet? Tyhle otázky položím Radce Pavlovčinové.
0: Blízká setkání Michaely Maurerové
1: dnes po 11. hodině na dvojce.
2: Bylo 10 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Do Francie odletěl český vrtulník na pomoc s hašením požáru v oblasti Bordeaux. Zisk německého koncernu Volkswagen v pololetí klesl téměř o třetinu. Počasí bude polojasno, místy oblačno, ojedinělé slabé přehánky teploty do 25 stupňů. Zprávy má pro vás Naďa Procházková. Dobré dopoledne. Vrtulník Black Hawk je znovu na cestě do Francie. Bude tam pomáhat s hašením požáru na západě země, potvrdila to mluvčí hasičů Klára Ochmanová.
3: Francie v rámci mechanismu civilní ochrany Unie požádala o pomoc v souvislosti s rozsáhlým požárem v oblasti Gironde, který ohrožuje obydlené území. Modul leteckého hašení, který vysíláme do zahraničí, má vždy pevnou sestavu. 2 piloti, 2 technici a 3 hasiči.
2: Požár vypukl nedaleko Bordeaux v týdnu a rychle se šíří. Podle posledních údajů požáry zničily skoro 5000 hektarů území v okolí a úřady musely evakuovat zhruba 20 000 lidí. Unie sociálních služeb čelí podezření z nelegálního lobbingu u ministra práce Aleše Juchelky z hnutí ANO. Předseda Unie Viktor Kubát a další zástupci s ministrem opakovaně jednali o financování sociálních služeb, přestože nebyli nahlášeni v povinném registru lobování. Možné porušení zákona řeší ministerstvo spravedlnosti, potvrdil mluvčí rezortu Vladimír Řepka. Kubát vede spolek Dohled na dosah, který letos dostal od ministerstva celkem 65 milionů. Zneužití postavení Kubát už dřív odmítl, další vyjádření neposkytl.
4: Tak to teda si myslím, že jako je za prvý nefér otázka, v žádném případě ne. Já pracuju a pro všechny sociální služby, které jsou členy, jsem zároveň členem asociace poskytovatelů sociálních služeb, takže komunikujeme napříč sociálními službami.
2: Německý automobilový výrobce Volkswagen hlásí za první pololetí propad zisku po zdanění o víc než 30,5%, přepočtu na zhruba 75 miliard korun. Firma, jejíž součástí je i automobilka Škoda Auto, o tom informovala ve své výsledkové zprávě. Volkswagen se podle svého ředitele Olivera Blumeho v poslední době potýká s problémy. Ty se týkají vysokých nákladů, rostoucí konkurence a obchodních konfliktů. Agentura Reuters uvedla, že v následujících letech by v koncernu mohlo zaniknout až 140 tisíc pracovních míst. Škoda Auto nicméně tento měsíc oznámila, že by se jí to nemělo dotknout. V tropickém skleníku v ostravské zoo kvete leknín trpasličí, který je nejmenším leknínem světa. Z přírody téměř vymizel. Lidé si ho budou moct prohlédnout o víkendu při komentovaných prohlídkách. Tento mimořádně vzácný druh pochází z jihozápadní Rwandy a neroste nikde jinde na zemi. Díky úspěšnému pěstování v botanických zahradách se ho podařilo zachránit. Na mistrovství světa dnes budou bojovat o medaile kanoistky a kanoisté. Česko má v obou kategoriích dvě zastoupení. Mezi ženami kvalifikaci zvládly Tereza Kneblová a Adriana Morenová. Z mužů pak postoupil Lukáš Kratochvíl a taky mistr světa z roku 2021 Václav Chaloupka.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
2: Bude polojasno až oblačno, později se oblačnost protrhá. Teploty 21 až 25 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 20, na horách do 17 stupňů.
0: Doprava.
2: Na příjezdech k letišti se kvůli omezení zdržíte v obou směrech. Směrem z Prahy se popojíždí od Evropské a směrem z D7 je fronta od Kněževsi ze 4. kilometru. Zdržení v obou směrech je až 20 minut. Na příjezdu do Prahy po dálnici D5 brzdí provoz za Rudnou na 4. kilometru v nesouvislé koloně, se pak jede až na Pražský okruh k Ořechu. Je to navíc než 20 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, s vámi stále Dva na dvojce.
5: Dnes Tereza Stýblová a Jiří Holoubek, přejeme vám i nadále hezké dopoledne. Už od rána vás informujeme o tom, že vrtulníky z Česka a Slovenska budou pomáhat při zásahu proti požárům ve Francii. A my se vlastně dnes budeme věnovat prevenci proti požárům a proti letním ohním.
6: Pochopitelně na to přivítáme odborníka, pan plukovník Martin Legner, ředitel odboru integrovaného záchranného systému a jednotek požární ochrany hasičského záchranného sboru České republiky, s námi už za chvíli usedne ve studiu, bude odpovídat na naše dotazy a také na ty vaše, jak je u nás v poradně obvykle.
5: Hezké dopoledne s námi.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: Naším hostem je dnes pan plukovník Martin Legner, ředitel odboru integrovaného záchranného systému a jednotek požární ochrany z generálního ředitelství a hasičského záchranného sboru České republiky. A povídat se budeme o prevenci letních požárů. Pane plukovníku, dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Možná je to náhoda, pane plukovníku, ale rozhodně platí, že právě před 4 lety se rozhořel požár v Českém Švýcarsku. Byl to pravděpodobně největší požár, který jsme tady kdy zažili. I pro vás je to ta vzpomínka z nejintenzivnějších?
3: Tak celá určitě z hlediska lesních požárů je to pro mě ta nejintenzivnější vzpomínka, byť jsme nedávno jsme si prožili znovu, nebo minimálně já, protože jsem se opět podílel na tom druhém požáru z pozice velitele, ale historicky určitě si myslím, že i v dohledatelných datech to bude jeden z těch největších, ne-li největší.
4: Připomeňme, co bylo příčinou. Ono to vlastně už bude takový zvednutý prst možná i pro nás všechny, kteří se pohybujeme v lesích kdekoliv.
3: Tak v obecné rovině musíme říct, že ten požár byl způsobený lidskou nedbalostí, jako valná většina těch požárů v tom otevřeném prostředí, zejména v těch lesích, tak to prostě je. A nemůžeme říct úplně jako stoprocentně, že to byl tento člověk nebo tento člověk, ale nicméně v obecné rovině, jak jsem říkal, platí ta lidská příčina. Hmm.
2: My o tom vlastně mluvíme i v kontextu požáru teď ve Francii, kde budou mimo jiné i Češi a Slováci pomáhat. Máme tendenci i tak vnímat to letní období, protože není topná sezóna a doma si netopíme nebo nepoužíváme třeba žádná topná paliva, tak jako bezpečnější období třeba než podzim, zimu.
3: Tak já si myslím, že obecně to tak kdysi dávno platilo. No, dneska už není zase tolik zařízení, která by využívala topení pomocí pevných materiálů, ale obecně si myslím, že je potřeba říci, že to léto, a my už dneska považujeme fakt tu sezonu, kdy nám hoří ty otevřené prostředí, lesy, pole, už někdy opravdu od března, je dáno tím, že je daleko menší množství vody v té přírodě, je méně sněhu, méně prší, ale hlavně ty lidi jsou náladění na tu vlnu těch dovolených, takových těch odpočinků, toho, že je to do té přírody táhne a samozřejmě daleko větší počet lidí se pohybuje právě po těchto lokalitách, kde následně můžou vznikat nebo vznikají ty požáry.
4: Když to řeknu úplně lidově, jak si polopaticky hoří v létě méně domů a více lesů.
3: A to bych nechtěl úplně statisticky takhle říct. Ta druhá věc je pravdivou. Máme daleko více lesních požárů nebo požárů ve volném prostředí, ale statisticky z hlediska těch požárů objektů si myslím, že tam moc rozdíl není.
2: Které faktory mimo lidské, nebo možná i včetně lidských, nejvíce způsobují právě ty letní požáry?
3: Tak jednoznačně to můžou být nebo jsou technické závady. Je potřeba vnímat, že při těch sečích nebo při hospodářských pracích v lese se používají různé technické stroje, různé technologie a zde potom samozřejmě může docházet k vzniku těch požárů. Na druhou stranu je potřeba vnímat i meteorologické podmínky, například zásah bleskem.
4: Může se stát, že podceňujeme jako lidé vznik toho požáru. Já si dokážu představit situaci, kdy dejme tomu si děláme obyčejný ohýnek, ta jiskra někam přeskočí, něco chytí a my si řekneme, no to ještě zvládneme sami, začneme potom dupat nebo to plácat košilí a nebo na to zvrhneme konvičku vody. Je to tak, že je to často nad naše síly, ač si to nepřipouštíme?
3: Ano, říkáte to naprosto správně. Já se obávám, že většina lidí přeceňuje toto. Je spousta ohnič, které my jezdíme dohašovat po čundrákách a různých trampech. Bohužel všichni se snaží nějakým způsobem po sobě zahasit to ohniště, nicméně je to takové to povrchové hašení a je potřeba vnímat, že dnes v té prosklé půdě to hoření opravdu prohořívá do poměrně velkých hloubek a ten samotný požár, to samotné plamené hoření může začít klidně až den poté. Takže určitě tam k tomu přeceňování dochází. A na druhou stranu je i určitá skupina lidí, kteří to neřeší vůbec a chovají se v tom lese tak, jak se chovají. A to generuje právě ten počet mimořádných událostí, zejména těch požárů.
4: K tomu ještě drobnost, když si dělám oheň klasicky na zahradě, nejdu samozřejmě nikam do lesa, nejsem šílenec a mám tam ohrazené ohniště, tak co to znamená, že to ohniště je dobře uhašeno? Jak to poznám, že už nemůže nastat problém?
3: Já si troufám říct, že pokud nemáte termokameru, tak to 100% říct nemůžete, abyste opravdu byli schopni nějak to prozkoumat. Na druhou stranu, pokud opravdu to ohniště je dobře ohraničené, já ho řádně zaleju a udělám na něm třeba po hodině, po dvou kontrolu a vidím, že ta teplota toho ohniště je stejná nebo nižší, to znamená neohřívá se znova, tak si troufám říct, že můžu být přesvědčen o tom, že jsem to udělal dobře. Nicméně bavíme se o tom, samozřejmě o tom podkladu toho ohniště. Ono je něco jiného ohniště v písku nebo v jílové části, anebo ohniště v lese, kde má pod tím poměrně velkou nosnost té hrabanky, která samozřejmě prohořívá, byť povrchu to může vypadat jako uhašeno, ale ten požár už se šíří dávno mimo to ohniště. Takže tam je ten podstatný rozdíl.
2: Naším hostem dnes v poradně je pan plukovník Martin Legner. Povídáme si o prevenci letních požárů. Budeme v tom samozřejmě pokračovat a budeme také rádi, pokud nám zavoláte své dotazy na telefonní číslo 22 155 25 25.
0: Český rozhlas 2.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: S nadpisem prevence letních požárů. Letních, protože se nacházíme v období léta, ale pochopitelně prevence požárů jako taková je důležitá, i tak bychom o tom mohli mluvit. S naším hostem a tím je pan plukovník Martin Legner, ředitel odboru integrovaného záchranného systému a jednotek požární ochrany generálního ředitelství hasičského záchranného sboru České republiky.
3: Už Jirka se tady před písničkou ptal na ty ohníčky, které si děláme třeba na zahradě nebo u chalupy a máme pocit, že jsou v dostatečné vzdálenosti třeba od lesa, že zkrátka od našeho ohýnku nemůže nic chytnout. Jaká je ta bezpečná vzdálenost? Je to hodně často subjektivní a právě podceněné z naší strany?
4: Tak zcela určitě ano, za prvý vychází z zákona, nějaká vzdálenost je jasně deklarovaná, ale nicméně je potřeba vnímat, že i ta vzdálenost, řekněme těch 50 metrů, může a nemusí být v mnoha případech dostačující. Ono záleží na velikosti toho ohně, záleží na meteorologických podmínkách, jak fouká vítr, samozřejmě záleží taky na skladbě toho konkrétního lesa. A co je v jeho blízkosti, je pokud tam bude zrostlé pole nebo louka, tak to šíření samozřejmě může být velmi zásadní a fatální.
2: V některých případech, pokud se nemýlím, máme také povinnost, nebo možná je to dáno vyhláškou, asi nám to upřesníte, oznámit, že děláme nějaký ohníček, nebo pokud je to větší oheň, tak aby bylo jasno, že tam nehoří, ale opravdu se tam dělá oheň.
4: Ano, přesně tak potvrzuju. Dneska máme nastavený systém, kdy na stránkách Hasičského záchranného sboru České republiky aplikace pálení, kde lidi jsou schopní a můžou hlásit jakýkoliv pálení, nemusí to být jenom ty, co ze zákona se musí hlásit, to znamená takový ty pálení v lesích, při údržbě, při těžbě, ale opravdu a funguje to, lidi se na to zvykli a ty ohně hlásí. Pro nás je to samozřejmě obrovský plus, protože jsme schopní buď komunikovat s někým, kdo by tam měl být, ta určená osoba, která se tam vyplňuje, anebo samozřejmě potom to pro nás generuje to, že vysíláme síla a prostředky jednotek požární ochrany a mnohdy bohužel jakoby zbytečně, protože je to planý poplach.
3: Mm-hmm. Jde to ale prý volejí i na tísňovou linku, tak tam to neoznamovat. To je, že jsme o tom hovořili v Kávě o čtvrté nedávno, právě kam nahlašovat požáry, tak na pálení jste říkal
4: ano.
3: Na vašich stránkách.
4: Ano, tak přesně, na stránkách HZSČR určitě ne na tísňovou linku, ta slouží k úplně jiným telefonickým hovorům.
3: Které varovné signály by nás už ale přeci jenom měly donutit s tím naším ohníčkem něco dělat, kdy už se nám to vymyká z rukou?
4: Tak těch varovných signálů je samozřejmě mnoho, ale ten zásadní je, pokud vidím, že se mi to ohniště rozrůstá a začíná mi okolo odhořívat třeba tráva, okolo toho ohraničení toho ohniště, samozřejmě v daném případě, pokud vidím, že ty jiskry odlétající, které mnohdy můžou být i poměrně velké, podle toho, jaký materiál spaluji, nám odlétávají a opravdu dopadají, řekněme třeba na ty suché louky, ale můžou dopadat i třeba na střechu objektu, tak to jsou takové ty základní znaky a prvky, kdy je něco špatně. Samozřejmě pokud jsem 10 metrů od ohniště a nejsem schopný se k němu přiblížit, tak už ta intenzita je taková, že to už si myslím, že je ta správná hranice, kdybychom měli toto oznámit hasičskému záchrannému sboru.
2: Jsme v létě, jsme v době dovolených. Připomeňme, jaká pravidla bychom měli dodržovat, pokud odjíždíme na týden na 14 dní pryč. Vlastně narážím na to, jestli opravdu platí, že bychom měli spotřebiče vyndat ze zásuvky, možná schodit nějaký jistič prostě ve vztahu k elektroinstalaci. Na co si dát největší pozor?
4: Já určitě souhlasím. Spousta lidí už dneska, řekněme, tímto způsobem funguje. Je potřeba vnímat, že jsou věci, které samozřejmě odpojit můžu a věci, které odpojit nemůžu. Pokud si odpojím mrazák, tak po návratu z dovolené to nebude mít úplně ten správný výsledek.
2: A také toho na elektřinu máme doma čím dál tím víc.
4: Ano, ano, přesně tak. Ale určitě jsou spotřebiče, které můžou generovat, řekněme, vznik toho požáru. Zejména takové věci, které nás netrápí, tak odpojím rychlovarné konvice, mikrovlnky, televize. To jsou věci, které jsou zbytné a nemusí být pod tím proudem a samozřejmě

0: hlediska toho, že to je elektronické zařízení, tak je. Ale úplně primárně za mě by měly být odpojeny veškeré nabíjecí zdroje, které máme k telefonům, které máme k akunářadí a podobně. Tam opravdu ty proudy jsou odebírány, i když třeba není připojené to zařízení. Takže já vřele doporučuji s, řekněme, nějakou logikou při takovémto odjezdu odpojit toto zařízení, které je zbytné a nemusí být pod elektrickým proudem vždy.
1: Ty nabíječky necháváme zcela běžně v elektrice, tak jsou opravdu zdrojem požáru jako z vaší praxe, pane plukovníku?
0: Ano, určitě je mnoho případů požárů, které vzniknou právě od těchto nabíječek, ale zrovna tak je potřeba zmínit třeba prodlužováky. Jo? Klasický prodlužovák, kde mnohdy i lidi si je vyrábějí sami, jsou obrovským zdrojem požárů v, řekněme, v rodinných domech a v bytech.
2: A takový ten poškozen kabel, co ho oblepím gafou, aby to nebylo vidět, tak to asi není cesta.
0: A přesně tak, to jsou přesně ty případy, které nejenom, že by tam neměl být vůbec, ale v případě odjezdu by rozhodně měly být vypnuty.
2: A ještě jednu věc, u těch nabíjecích záležitostí logicky, protože v posledních letech se o tom sem tam mluví. Tu chytí někde elektrokolo, tu někde elektrokoloběžka. A když to vidíme pak kdesi na internetu, ty záběry jsou opravdu děsivé, ty požáry jsou, no, kontrolovat se to asi příliš nedá. Jsou to ojedinělé případy, takže se potom dostanou na web a vidí to každý druhý, ale opravdu jsou to, dejme tomu, promile z těch množství takových zařízení, které máme k dispozici, anebo ne?
0: Já bych velice rád
2: zaváhal jste
0: to. Já bych velice rád definoval přesné číslo, ale já nevím, kolik toho na trhu a obecně jako prodáno v České republice je. Ale za mě musím říct, že už to dneska jsou, a to jsem o tom přesvědčený, už procenta, nejsou to promile. A těch případů samozřejmě přibývá, přibývat bude, nejenom tou dostupností, stářím, ale zejména tou, řekněme, oblibou mezi těmi lidmi. Takže dneska už to nejsou jako jednotky, dneska už jsou to stovky případů ročně na území České republiky.
1: Plukovník Martin Legner je hostem dnešní dopolední poradny prevence letních požárů. Tomu se věnujeme, pokračujeme za chvilku. Stále máte možnost se zeptat na telefonním čísle 22 155 25 25.
3: Tereza Stýblová a Jiří Holoubek.
4: Dva na dvojce.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: O prevenci letních požárů s panem plukovníkem Martinem Legnerem se dnes povídáme a máme dotaz po telefonu. Dobrý den.
3: No, haló.
2: Ano, slyšíme vás. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Jiří Procházka. Já jsem se chtěl zeptat, asi máte nějakou evidenci nebo něco takového, kolik požárů bylo nebo vzniká od kuřáků, jako nepozornosti jejich, nebo teda nedbalostí. A jestli teda se to projevilo, že jsou vlastně větší prodej elektronických cigaret, tak jestli se to projevuje na snížení počtu požárů způsobených kuřáky.
4: Rozumíme. Děkujeme za zavolání. To je takový ten typický příklad, ten odhozený nedopalek v lese. Jak to vypadá, pane plukovníku?
5: Tak já určitě nebudu schopný říct na číslo přesně, kolik požárů je od nedopalku cigarety. My to obecně evidujeme vlastně jako nedbalost. Nicméně určitě ten počet významně klesnul právě přechodem a používáním buď elektronických cigaret nebo cigaretami, které fungují na principu zahřívání tabáku. Ale na druhou stranu je potřeba říci, že ty požáry stále vznikají a bohužel mnohdy dochází k tomu, že ty lidé vlastně sami sobě způsobí i smrt tím, že buď usnou a mají cigaretu v puse, nebo špatně dohasí, nebo ten špatně zahasený nedopalek vysypou do koše. Takže bohužel stále těch požárů není úplně málo, ale statisticky rozhodně klesly.
2: Když se zmínil ten nedopalek do koše, tak ještě než se dostaneme k detektorům, které určitě probereme, popel třeba z grilování do plastových popelnic, je to ta správná cesta?
5: A tak správná cesta to být může v době, kdy víme, že ten popel je opravdu studený. To znamená, ne bezprostředně po grilování. Určitě je potřeba si dobře dohlídat a nechat klidně 2 dny, jak se říká, vychladnout ten popel, a pokud v tom grilu sáhnu na dno nebo ho rozhrábnu a nevidím tam žádný únik tepla, žádné uvolnění, tak pak to bezpečná stránka je. Ale nikdy by to nemělo být bezprostředně po grilování a nikdy by to nemělo být bez té kontroly teploty toho popela.
4: Vždycky se vyplatí ještě pár hodin počkat.
5: Jednoznačně.
4: Detektory kouře, pane plukovníku, věci, na které jsme byli zvyklí spíše někde v kancelářích, v obchodních domech a tak dále, ale dnes už není problém si takový detektor asi nainstalovat domů. Je to dobrá cesta a fungují 100%? A nebo 90%?
5: Za mě ta cesta je samozřejmě správná, skvělá. Každá prevence, která zachrání lidský život nebo nějaký majetek, je ta správná cesta. Já bych určitě doporučil lidem, ať nešetří a v rámci prevence, ochrany svého života, svého majetku, svého zdraví opravdu investují. Dneska je několik možností, ať jsou to ty autonomní, samotní pouze hlásiče, které vás noci zbudí, pokud se něco děje, tak je dneska možnost samozřejmě cestou internetu a různých SIM karet si nechat zasílat i ty informace o tom, řekněme, požáru nebo toho rodinného domu i do mobilního telefonu. Takže možností je spousta a za mě vřele doporučuji a troufám si říct, že v mnoha případech to opravdu zachrání nejenom lidské život, ale uchrání i ty hodnoty toho majetku.
2: A poslední otázka, možná kde mít umístěný hasicí sprej nebo hasicí přístroj v domě, abychom ho měli po ruce?
5: Já vřele určitě doporučuji kuchyni, je to nejčastější zdroj, řekněme, vzniku požáru, protože se tam vaří, pracuje se s otevřeným ohněm, stále musím říct, že spousta požáru je od toho, že chytnou potraviny na plotně. A druhé takové místo, které je zásadní, samozřejmě je kotelna nebo technická místnost. Technická místnost z důvodu, že dneska tam mám nějaké elektronické řízení třeba toho vytápěcího systému a pokud je to klasická kotelna na tuhá paliva, tak tam to dává samozřejmě svůj smysl. To jsou ty dvě základní místnosti, kde by ty hasicí přístroje, případně jakékoliv zařízení mohlo být.
4: Přeci jenom ještě dodatek k tomu, a to sice, když jste mluvil o té kuchyni a předtím o detektorech, dá se nějakým způsobem nastavit citlivost, proč se ptám, když budu prostě čmoudit kontrolovatelně a to jídlo, které připravuji, to se tak jako děje, tak aby mi nespustil detektor jako pokaždé, když ucítí lehký závan připálené cibulky.
5: Naprosto vás chápu, samozřejmě těch detektorů je obrovské množství a dneska jsou i detektory právě, řekněme, pro prašná prostředí, pro kuchyně, kde ten senzor je, řekněme, trošku tupější a trvá mu to déle. Na druhou stranu lepší, to spustí 2x zbytečně, než vůbec. Určitě, ale varianty a řešení samozřejmě jsou a nabízejí se.
2: Hostem dnešní dopolední poradny byl plukovník Martin Legner, ředitel odboru integrovaného záchranného systému a jednotek požární ochrany generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky. Moc vám děkujeme za váš čas, přejeme co nejméně nejlépe žádné požáry a těšíme se někdy příště. Naschledanou.
5: Naschledanou, mnohokrát děkuji za pozvání.

0: Poradně jsme mluvili o požárech, o prevenci proti požárům. Tereza Stýblová ta úplně hoří pro kávu o čtvrté. O čem bude dnes?
1: No, nebude o prevenci požáru. Budeme se preventivně starat o panašované rostliny. Mě docela zajímá,
0: to nevím,
1: vlastně,
0: co
1: to za rostlinky je. Jsou to rostliny, které jsou barevné, mají proužky, skvrny, jsou krémově zbarvené, takže aby jim to zbarvení hezky dlouho vydrželo.
0: Panašované.
1: Ano, panašované.
0: Já znám pančované víno, jenom to je něco jiného, ale.
1: To je něco úplně jiného. To do toho vůbec nebudeme motat. Takže tyhle rostliny, které jsou ozdobou našich zahrad, tak o ně se dnes postaráme s panem inženýrem Pavlem Matiskou.
0: No a o procházku na červeném koberci se tradičně postará, a to už za chvíli, Aleš Cibulka.
2: Mrazivé léto.
3: Rozhlasová hra na dvojce.
2: Záhadná zjevení a dávné legendy se probouzejí.
4: Co je to za světlo?
5: Tady si podávají ruce živý smrtvej.
2: A tentokrát se budem ctít sama Šumava.
6: Tak mydli fousku, za týden se Pavlínce vrátíme, viď?
7: Lžeš.
6: Co to povídáš?
7: Lžeš. Nevrátíš.
2: Ignis Fatus.
3: Hororový příběh Petry Klavouchové.
2: V neděli ve 20 hodin na dvojce.
8: Český rozhlas dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: na červeném koberci.
1: S Alešem Cibulkou
0: na dvojce.
2: Jak jsme tak poslouchali Petra Nadě, teď bychom mohli říct Aleši, co pro nás dneska máš?
3: Já myslela, že jsme svoji i s Alešem.
4: Tak... Ano, jsme svoji dnes a denně v tuto chvíli každý všední den?
2: Hlavní hrdina procházky po červeném koberci při pátku ten nepřijde, ale přitančí, protože 80. narozeniny vyslavila skutečná legenda českého baletu.
3: Vlastimil Harapes. Aleši, vy jste byli letití kamarádi, tak jak na něj vzpomeneš?
4: No, to je složitá otázka. Usměvavý optimista, který byl pro každou legraci vždycky dobře oblečený, voňavý. Já si vzpomínám jednou, a vlastně se mi to vybaví vždycky, když si beru oblek. Jednou jsem něco moderoval, on tam byl, podíval se na moje boty a řekl mi, kup si nový boty. K obleku vždycky musíš mít dokonalý boty. Vždycky se mi to vybaví, když si nějaký oblek beru a beru si k němu i nějaké botky. No. Několik let určitě naši posluchači vzpomenou, byl naším rozhlasovým kolegou, moderoval velmi svérázným způsobem noční mikroforum a jednu věc bych rád vypíchnul. Ono hodně lidí už se ho pamatuje spíš jako legendu někdejšího baletního mistra, dlouholetého šéfa Národního divadla. Když ale k jeho 70. nám vyšlo DVDčko se záznamy jeho baletů ze 70. a 80. let, tak člověku teda spadla brada. On byl opravdu sošný, jak sám rád říkal, stepilý tanečník, který svého času zvládal opravdu ty nejtěžší baletní kousky. Existuje dokonce názor, že se zatím od těch jeho dob nenašel nikdo, kdo by mu mohl v tom jeho baletním umění konkurovat. Podívejte se na internetu na to, co Vlasta svého času dokázal a budete fascinováni. A jedna historka ještě k němu. Když už byla má milovaná Nataša Golová v domově seniorů v Sulické ulici v Praze, už nikam moc nechtěla vycházet. Jednu výjimku ale překvapivě pro všechny udělala. A telefonovala právě Vlastovi Harapesovi, i když ho neznala. To bylo někdy v polovině 80. let minulého století a vznesla takovou prosbu, že by ho ráda viděla v Národním divadle, jak tančí Romea. On zařídil vstupenky, ona to viděla, stali se z nich přátelé a ona mu velmi roztomile, což se mi líbilo, říkávala Hafe. Haf jako Harapes, tak proto mu říkala Hafe. Mimochodem, to nezvyklé příjmení. Zeptala se na něj před lety i Jitka Novotná, když byl Vlasta jejím hostem ve Stříbrném větru a tohle se dozvěděla.
5: Příjmení Harapes. Já jsem kdysi v jednom časopise napsal, myslím, že to byl Mladý svět tehda, to bude asi staročeská nadávka, protože byly harapany, to byly povětrné ženštiny.
3: Ale to jste si vymyslel, teď si nevymýšlej to ve Stříbrném větru. Vážně?
5: Ne, to bylo
3: vážně
5: opravdu,
3: si to
5: harapany
3: myslíte?
5: Jsou povětrné ženštiny, tak jsem si vymyslel, nebo jsem vydedukoval, že to bude nějaký takový pes, povětrný pes. A právě mě jeden lingvista napsal potom, že se hluboce mýlím, že to v hebrejštině znamená nepokoř. Takže já jsem vlastně Vlastimil Nepokoř.
3: Je to dobrá charakteristika vaší životní cesty?
5: Já myslím, že jo, že určitě. Tak, jak se říká správně, jsem optimistický fatalista, ale je pravda, že jsem se nemusel nikde pokořovat a držel jsem se toho, že připravenému štěstí přeje.
2: Slova Vlastimila Harapese, kterého jsme si připomněli, protože právě dnes by oslavil své 80. narozeniny. Aleši, díky. Je před námi víkend, s ním také další letní repríza Tobogánu a dvojková premiéra dalšího dílu Roučou rozhlas jede za vámi. Co nás čeká, na co pozveš?
4: Dvě velmi zajímavé záležitosti, tak zítřejší Tobogán. V září loňského roku jsme náš pořad věnovali Ondřeji Suchému, který slavil tu osmdesátku a dorazila třeba Jana Paulová, Radůza a naším hostem byl i jeho bratr, pan Jiří Suchý. A to stojí za zopakování, takže zítra v pravidelném čase Toboganu mezi 11. a 12. Ondřej Suchý i s jeho bratrem Jiřím Suchým. No a v neděli ráno mezi 9. a 10. Rozhlas jede za vámi. Tentokrát se vrátíme do prosincového dílu a to jsme byli ve Vlašimi. Jana Striková, Lukáš Hlavica, David Dale a protože to byl čas předvánoční, aby to bylo takové ještě přizdobené, tam byl i kompletní dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu. Takže pokud si chcete udělat v neděli takové předčasné Vánoce nebo vzpomínku na ně, Rozhlas jede za vámi mezi 9. a 10. u nás na dvojce.
3: Otázka poslední, Aleši. Kdo pak nám dneska zaspívá?
4: A bude to Jennifer Lopez. Jennifer Lopez dneska slaví 57. narozeniny, snad to smím prozradit. Americká herečka, zpěvačka, modní návrhářka, tanečnice, která, cituji, ukázala, že plnější ženské tvary jsou přitažlivé a dá se na nich stavět sebevědomí. Jak hezky člověk může jako pohovořit o své...
3: Ano, děkujeme Jennifer za to. A tobě děkujeme za červený koberec.
4: Dějte se krásně, hezký den vám, že majce daří.

0: Je pátek, téměř 10.50, takže zbývá ještě něco málo přes 2 hodinky, než vylosujeme výherce tohoto týdne v naší pátračce.
1: To je sice pravda, ale vy už máte jenom 1 hodinu a 10 minut na to, abyste svoji případnou správnou odpověď napsali, protože ta hodina mezi 12. a 13. je právě pro to losování, aby se vybralo z těch všech a věříme, že z drtivé většiny správných odpovědí.
0: Pokud ale náhodou ještě netušíte, nebo se potřebujete ujistit a chybí vám poslední pověstná nápověda do té skládačky, abyste naprosto přesně odhadli, jakou osobnost tomto týdnu hledáme, tak jste na správném místě, protože vám za chviličku pustíme tu poslední indicii v tomto týdnu.
1: Připomínáme jenom, že celé léto, které je tentokrát na dvojce mrazivé, hledáme postavy hororových, děsivých, thrillerových příběhů domácích i světových.
0: A připomeneme ještě důležitou věc, protože stále se to děje. Pište své tipy jen přes webové rozhraní, tedy na našich stránkách, kde je ten správný formulář, který vyplníte, odešlete a váš hlas nebo váš tip se tímto počítá. Jiné cesty nevedou.
1: A poslední indicie tohoto týdne je tady právě teď.
2: Mrazivé léto na dvojce.
3: Pátračka.
4: Můj příběh přežil staletí a postupně se proměnil v legendu, která se objevuje na stránkách knih i na filmových plátnech. Jedni mě vykreslují jako bezcitnou vražedkyni, druzí naopak jako oběť vykonstruovaných obvinění a politických intrik. Zda jsem byla skutečným monstrem nebo jen nepohodlnou vdovou s příliš velkým majetkem, je dodnes předmětem ostrých sporů. Mezi nejznámější zpracování mého příběhu bez pochyby patří filmová adaptace slovenského režiséra Juraje Jakubiska z roku 2008. Skutečná pravda o mých činech však zůstává dodnes ukryta ve zdech tajemné zříceniny Čachtického hradu na Slovensku.
3: Už víte, koho v pátračce mrazivého léta na dvojce hledáme?
2: Váš tip nám napište prostřednictvím webu dvojka.rozhlas.cz.

0: Kapela Kryštof, předposlední píseň téhleté hodiny, po které logicky následuje další, a to po 11. s dnešními blízkými setkáními, na které rádi zveme.
1: Ano, tou poslední bude Smoky, abychom to nezamluvili. A v blízkých setkáních si dnes bude Míša Maurerová povídat se zpěvačkou, herečkou a tanečnicí Radkou Pavlovčinovou.
0: Dva na dvojce se loučí nejenom pro dnešek, ale pro tento týden. A děkujeme za to, že jste i dnes byli s námi. Přejeme vám krásný víkend, no a těšíme se zase někdy příště naslyšenou.
1: Tereza Stýblová
0: a Jiří Holoubek, mějte se hezky.

0: Kriminálka na dvojce.
1: Dramata novodobé kriminalistiky v premiérových dílech oblíbeného pořadu.
2: Tu loupež provedli dva chlapi ustrojený v uniformách policie.
0: Autentické záznamy z vyšetřování, komentáře kriminalistů, výpovědi pachatelů i obětí.
3: V tu chvíli jejich zvědavost vystřídá opravdový děs.
1: Mirek Vaňura a premiéry pořadu
0: Kriminálka.
4: Šílenství, totální šílenství, zvrácenost a koncentrovaný zlo.
1: Každou středu po 18. hodině
0: na dvojce.
5: Bylo 11 hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
5: Pražský magistrát prověří bydlení zadrženého úředníka Krejči. Má v nájmu městský byt, přitom ale bydlí ve vile. Ruský Petrohrad hlásí útok ukrajinských dronů. Zřejmě znovu mířili na sklady firmy Wildberries. Počasí bude polojasno, místy oblačno, teploty do 25 stupňů. Zprávy a Naďa Procházková. Dobré dopoledne. Úředník pražského magistrátu Aleš Krejča, kterého v úterý zadržela policie, má v pronájmu městský byt. Přitom podle zjištění Českého rozhlasu bydlí ve vile na okraji Prahy. Magistrát teď prověří, jestli ředitel odboru pozemních komunikací a drah Krejča neporušuje nájemní smlouvu. Českému rozhlasu to řekl mluvčí úřadu Vít Hofmann.
6: Tyto informace také považujeme za velmi závažné, šetříme je a pokud se potvrdí, že došlo či dochází k porušování podmínek nájemní smlouvy, vyvodíme z toho okamžité důsledky, včetně možného ukončení nájemní smlouvy.
5: Požárem poničená budova 34 ve Zlíně musí být celá zlikvidovaná nejpozději do poloviny prosince letošního roku. Do 6 týdnů pak vlastník budovy, společnost Krým, musí odstranit tu část stavby, která nejvíc ohrožuje okolí. Vyplývá to z rozhodnutí stavebního úřadu ve Zlíně, které dnes zveřejnil na úřední desce. Stavební úřad stanovil pro vlastníka budovy i další podmínky. Musí v řádech hodin zajistit neustálé sledování rychlosti větru v okolí budovy i sledování stavby statikem. Výškovou budovu 34 poničil požár, který začal 9. července a hasiči jej likvidovali 15 dnů. Ukrajinské drony v noci zaútočily na ruský Petrohrad. Uvedl to jeho gubernátor Aleksandr Beglov. Bezpilotní letouny podle agentury AFP zřejmě znovu zasáhly sklad internetového prodejce Wildberries. Sklady této firmy čelily ukrajinským útokům i v uplynulých dnech. Dva z nich museli přerušit provoz. Gubernátor Petrohradu to označuje za údery na civilní infrastrukturu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský už dřív útoky na sklad ruského internetového prodejce odůvodnil tím, že firma skladuje a expanduje vojenské součástky, na které jsou uvalené sankce. V Česku stoupá počet nakažených salmonelózou. Za první pololetí jich podle dat Státního zdravotního ústavu bylo téměř 2,5 tisíce, meziročně o 30% víc. Lékaři varují, že v létě riziko nákazy z jídla kvůli vyšším teplotám roste.
7: První příznaky se u nakažených projeví do 24 až 48 hodin po snězení kontaminované potraviny. Patří mezi ně průjem nebo horečka.
8: Lékaře by bylo vhodné navštívit, pokud ty potíže trvají více než 2 až 3 dny.
7: Upozorňuje praktická lékařka Soňa Klímová. Mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová varuje, že za teplého počasí se bakterie v jídle rychleji množí.
9: Kontaminované potraviny nemusí ani vypadat, chutnat či vonět jinak než bezpečné potraviny.
7: Opatrní by lidé měli být hlavně u přípravy a skladování masa, vajec nebo mléčných výrobků. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
5: 5 českých tenistek se dnes představí ve čtvrtfinálovém programu turnaje v Praze. Sára Bejlek se jako jediná střetne se zahraniční soupeřkou. Odpoledne jí čeká zápas proti Rakušance Tagerové.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
5: Bude polojasno, místy oblačno, ojediněle se vyskytnou slabé přeháňky. Později odpoledne a večer od západu bude ubývat oblačnost. Teploty 21 až 25 stupňů, na horách kolem 17.
0: Doprava.
5: Na dálnici D1 směrem z Brna na Vyškov za Rohlenkou na 208. kilometru vyšetřují srážku dvou aut. Projíždí se jedním pruhem a v koloně od sjezdu na Slatinu z 201. kilometru se zdržíte víc než půl hodiny. Na dálnici D8 před Prahou zhruba na 7,5. kilometru se srazila dvě osobní auta. Projíždí se jen levým pruhem a kolona začíná před sjezdem na Kralupy nad Vltavou. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, teď už Blízká setkání a Michaela Maurerová.
10: Krásné dopoledne, milí posluchači. Mým dnešním hostem je žena, která jakoby odmítala uznat, že den má jen 24 hodin. Herečka, zpěvačka, tanečnice a člověk má občas pocit, že kdyby bylo potřeba, zvládne mezi tím ještě odtančit maraton. Aktuálně ji můžete vidět jako Josephine Baker v divadle Minor nebo jako Marii Baťovou v muzikálu Klan Baťa. A když zrovna nestojí na divadelním jevišti, dost možná zpívá na koncertě po boku Evy Farné. Radka Pavlovčinová. Radko, vítej v Blízkých setkání.
11: Moc děkuji za pozvání, krásný dobrý den.
10: Určitě nebudu první, kdo se tě zeptá, jestli jsi herečka, zpěvačka nebo tanečnice. A čím se cítíš být nejvíc? Uh-huh. A jestli ta odpověď závisí třeba na tom, jak se zrovna ten den vyspala? Protože všechno děláš na 100% a skvěle, beze sporu.
11: Oh, děkuji ti, to jsou krásná slova, ale myslím si, že nejsou úplně pravdivá. Jako, rozumíš, záleží na úhlu pohledu. Jako z mého pohledu já dělám všechno moc ráda a je pro mě těžké si vybrat. A proto jsem trochu tak trochu otrokem svých vlastních možná uvozovkách talentů, i když to takhle...
10: Bez uvozovek. A přelévá se to, že někdy víc se cítíš pevná v tom tanci, někde zase naopak víc zpíváš, tak ten zpěv je tou dominantou?
11: Určitě, určitě. Přelévá se to i v rámci mého rozpoložení, i našeho dámského, třeba cyklického rozpoložení.
10: Ano, tomu velmi rozumím.
11: A také to závisí kus od kusu. Někdy prostě přede mnou nějaký projekt nebo nějaké umělecké dílo, které je tak trošku třeba nad mé síly a najednou ztrácím půdu pod nohami. I to se stává. Samozřejmě, ale když to už to v tom životě je a já věřím, že mám nějakou zdravou sebereflexi a vím, na co mám a na co nemám a to, že jsem to přijala, znamená, že to je pro mě výzva, že to musím zdolat nějakým způsobem. Takže mám pocit, že jako s každým novým projektem bourám nějaké i svoje vlastní osobnostní hranice. Mm-hmm.
10: No tak dnes si budeme povídat s neuvěřitelně talentovanou a taky velmi skromnou, jak jsme zjistili hned v prvním vstupu, herečkou, zpěvačkou a tanečnicí Radkou Pavlovčinovou.
0: Český rozhlas Dvojka. Rádio, které...

0: Hostitelská setkání Michaely Maurerové na dvojce.
1: Je to poznat, ano, je to poznat, že naproti mě usedl můj host, který je zpěvačka, herečka a tanečnice, protože všechno, co mi říká, doprovází gesty a skoro tančí u toho. Škoda, že to nemůžete vidět, ale určitě to uslyšíte i na tom hlase. Radko, já se musím přiznat, že bych hrozně ráda, aby si mi odpověděla na otázku, o které dlouze přemýšlím, že někdo jako ty, kdo fakt skvěle vypadá, je velmi výrazný, takový exotický typ, kdo fantasticky zpívá, je výborný herec, hrál se ve spoustě seriálů, filmů, na divadle si velmi dobrá a skvěle tančíš, pohybuješ se. Není frontman, furt se drží tak jako v té druhé linii. I to, že vlastně si jedna z předních vokalistek Evy Farné, seš pomyslně v té druhé řadě. Mm-hmm. Ty jsi nikdy netoužila po té první, protože ty říkáš, že jsi skromná, nechceš furt mi tady odkývat, že opravdu ten talent máš, bez sporu.
2: Tuhle otázku teď dostávám poměrně často. Myslím si, že...
1: Kladeš si i sama ty?
2: Ne. Nekladu si ji tak často, jak ji dostávám, paradoxně, ale myslím si, že se to konfrontuje hlavně v tom kontextu s tou Evou, že často se mě lidi na to ptají, proč vlastně já nejsem nějakým způsobem exponovaná víc, jako že třeba nedělám vlastní muziku a tak dále, a tak dále. Ale já ti nevím, mě vždycky stačilo to divadlo, já jsem na divadle hrozně ráda, samozřejmě, že bych strašně ráda třeba víc točila, ale a měla třeba hlavní role ve filmech, to by bylo fantastický, a tak není všem dnům konec, že? Já si myslím, že jak člověk stárne a zraje, tak ty herecké zkušenosti jsou i lepší a na tom plátně se to pak zúročí, takže na tyhle ty dny já třeba pořád čekám.
1: Takže ale... to není tak, že by si odmítala, že by furt zvonil telefon a říká, ne, já jsem
2: já to hlavní role nechci, ne, to vůbec ne, ale já vlastně se naplno věnuju hlavně divadlu a to mě hodně zaměstnává a tím pádem mi to nedává moc prostor podívat se i jako jinam, nebo se zaměřit, třeba mít agenta a nějakým způsobem schánět ty kamerovky a chodit. Já vlastně, jestli dostanu pozvánku na kamerový nějaký audition nebo nějaký zkoušky, tak je to třeba jednou za 10 let, jo. Toho moc není. A to divadlo mě tak vytěžuje, tam ty role jsou tak krásné, že mi to nedává moc prostor k pomyšlení, že bych měla chtít něco víc, že jsem vděčná za to, co mám. A zároveň, co se týče té hudby, tak tam jsem do toho nedozrála, že bych chtěla být třeba tak velkým frontmanem, jako je Eva Farná. Já si myslím, že já na to úplně povahu nemám. Myslím si, že to vyžaduje obrovský sebezapření, obrovský jako oběti, které si člověk ani neuvědomuje, když stojí venku a dívá se na tu hvězdu. Jak těžké to ty lidi mají, že jsou opravdu jako...
1: No ty tak... to máš opravdu velmi zblízka.
2: Ano.
1: Jsi Evě velmi blízko i tomu neuvěřitelnému úspěchu, co teď měla vlastně v rámci 3 vyprodaných arén.
2: Edenu, ano. A myslím si, že já jsem víc křehká než třeba Eva. Eva je prostě lvice. Eva, myslím si, že vydrží a zdolá opravdu všechno. A já jsem taková, že já mám ráda i své soukromí. A je to pro mě vzácná a důležitá komodita v tom životě. A neumím si představit, že bych tak trochu jakoby patřila všem.
1: Jako, že bys šla až tolik z kůží na trh. Že by každý řešil, co nakupuješ do košíku, kde se zrovna pohybuješ, s kým.
2: Myslím si, že Evička konkrétně ta v tom vyrostla, takže ona má na to už jako svoje nějaké systémy, umí se chránit a je to pro ní přirozené, ale já bych v tomhle tom konkrétně s ní neměnila, i když a jsem strašně vděčná, že jí můžu být jakoby za zády a krýt ty záda a vlastně si to všechno jako ošahat. Já jsem si ani ve snu nepředstavovala, že bych si někdy zaspívala před vyprodanou Eden arénou, kde je jako 35 tisíc lidí třikrát za sebou, tak to jako mě ani nenapadlo. Takže...
1: Přestože Eva je frontmanem, tak ale furt vnímám, že si součástí té opravdu teď velmi ceněné značky Eva Farná. Že jste tam všichni důležití a určitě vám jako i v rámci performance dává dost prostoru, abyste byli vidět a aby ten potlesk patřil i vám.
2: Je to tak, je to tak. Já myslím, že jsme sehraný, už jsme spolu, myslím, 5. sezonu, abych nekecala, teď už se nám to slejvá. A Kapela je fantastická, to jsou za mě kluci, nejlepší muzikanti tady na československém trhu.
1: Tak když už jsme teda začali tou Evou a tvojí kariérou vokalistky, její přední, ona si vás vybrala, nebo jak vznikla ta synergie toho, že jste teď spolu, že to táhnete tu značku spolu?
2: Víš, že to vzniklo, Evička moderovala Superstar, pokud si pamatuješ, a v té Superstar vyhrál tehdy můj brách.
1: Ano, k tomu se dostaneme, samozřejmě.
2: A ona v podstatě po té Superstar nějak chtěla trošičku obnovit a nějak pozvednout svoji show a ten svůj projekt, takže hledala tři konkrétně lidi, kteří umí skvěle tančit a skvěle zpívat. A tehdy napsala vlastně veřejný takový konkurs na Instagram a v těch komentářích ji lidi začali psát, no ale tak tady tohle to moc lidí v Čechách neumí. A ona napsala do jednoho komentáře, myslím, no ale takový Adam Pavlovčin to v Superstar dokonale předvedl. A brácha potom napsal, no ale moje ségra Radka Pavlovčinová to taky umí.
1: Brácha na bráchu, ségra na bráchu a tak dále.
2: Takže takhle to vzniklo. Mě označil v tom příspěvku a já a já jsem Evičku do té doby neposlouchala, se přiznám, protože já jsem spíš orientovaná na jazz a afroamerickou muziku. A takže Eviny songy jsem samozřejmě znala, ale jenom měl jsem vůbec ráda takový ty největší vypalovačky. A tak jsem si šla a poslechla jsem si její desku U mami, která mě úplně odzbrojila a uchvátila. Protože mi došlo, že to je fakt deska dospělé, vyzrálé ženy, sofistikované, hudebně úplně nádherná. A řekla jsem si, wow, ale mě je zatím jenom jako, kolik mi bylo, 30, nevím teďka, bych kecela 3, když jsem nastupovala, no. Tak to bych ještě mohla zvládnout. ještě naposledy si tady zatrsám, prostě než už budu stará, bude mě to bolet. Teď už mě to trochu bolí. Ale tak jsem do toho šla, no a byl normálně konkurs. Vlastně jsme se potkali všichni, s její kapelou jsme si zaspívali nějaké její songy, které nám předepsala, pak jsme ji zatančili.
1: Tak myslím, že Eva i my všichni ostatní posluchači, co ten wow efekt ještě z těch koncertů máme v sobě pořád, tak jsme rádi. Ale teď od Evy zpátky k Radce Pavlovčinové, mému dnešnímu hostu.

0: Pojďme teď k roli, kterou můj dnešní host Radka Pavlovčinová žije asi nejvíce, a to je role Marie Baťové v muzikálu Klan Baťa. Ty jsi mi tady při písnice řekla, že zrovna včera si odehrála představení další, jedno z mnoha, které tě ještě čeká. Role Marie Baťové. Jaké to je hrát v tomhle muzikálu, který vlastně ještě předtím si nemohla slyšet? Je to úplně jako původní, nová, odpremiérovaná věc. S takovou spoustou herců, kteří se střídají, tak svěř nějaké své dojmy z toho všeho.
1: Je to fantastické. Já myslím, že pro mě osobně je důležité, abych pracovala na projektech, které mají pro mě nějaký smysl. Já se přiznám, že já se nerada plácám v takových těch jako obyčejných věcech, co se týče té mé kariéry, tak mám ráda, když to má nějaký prostě hlubší dopad nebo nějaký větší smysl.
0: Příběh.
1: Přesně. A tady Klan Baťa se váže k historii české, což je famózní, protože oživujeme tu historii, říkáme těm lidem něco, co se jich týká, něco, co patří k jejich kořenům, a to mě těší. A role Marie Baťové je krásná, i když primárně je to o těch chlapech, samozřejmě, tak si myslím, že tím, že to režírovala Adela Stodolová, tak ona má obrovský cit i pro tu ženskost jako takovou, je to pro ní důležité, takže ta Marie Baťová tam má jako krásnou linku. A myslím si, že se nám povedlo do toho příběhu dostat to, že ona byla šedá eminence.
0: No, za vším mladej ženu. Ano, samozřejmě, za každým úspěšným mužem stojí ještě úspěšnější a schopnější žena.
1: Přesně tak, a v téhle době to bylo kor takové, protože oni, ta emancipace byla jako na bodě mrazu nebo na začátcích, řekněme, ty ženy opravdu byly ženy v domácnostech, které jenom držely ten rod, aby při životě vyloženě. Ale Marie byla specifická, protože ona byla velmi vzdělaná. Ona vystudovala tehdy nejvyšší možnou školu, což byla brněnská Vesna, dámská škola, což byla možná jako pro ženy. Mluvila 5 jazyky a byla úžasně jako taková estetka, troufám si říct, že ona hodně zvelebovala ten jeho přístup k životu. On byl přece jenom prostě kluk ze Zlína, od bod, a ona byla taková ta sofistikovaná dáma. A to spojení, si myslím, přineslo obrovské jako ovoce. Takže ona...
0: Takže elegantní pohled na věc, vůbec tu estetiku toho výrobku, který on vlastně tak, jako velmi schopný manažer přivedl do světa.
1: Přesně, on byl
0: Baťovky.
1: Praktik. Přesně tak, on byl praktik, ona byla estetka a krásný do toho spolu. Ona mluvila těmi jazyky a učila ho. A myslím si, že ho učila i mluvě jako takové. A on hodně času trávil v práci, což asi... je viditelné i na tom, co po něm zůstalo celosvětový jako otisk. A ona musela hodně času tím

0: tím pádem trávit také s ním v té práci, pokud chtěla být s ním. Mm-hmm. Takže ona mu dělala tlumočnici, překladatelku, zapisovatelku. Mm-hmm. Prý měli hodně podobné i písmo. Mm-hmm. Že když jsou nějaké staré spisy, tak se často jenom těžko rozeznává, kdo psal co.
1: Radko, to je neuvěřitelné tě poslouchat. Přistupuješ ke každé roli, kterou dostaneš takhle zodpovědně, že si zjistíš ty nejjemnější niance a detaily o té postavě, o té ženě, kterou stvárňuje.
0: Jo. Já dělám to.
1: Já teď přemýšlím o tom, co se vlastně tak jako line celým tím rozhovorem, to je ta tvoje příslovečná skromnost. Ty nemluvíš o sobě, ale zase mluvíš
0: o té roli
1: a o té osobnosti, kterou stvárňuješ. Jako.
0: No dobře, tak já ti řeknu něco o sobě, ale co chceš vědět. Ale tak to je fascinující, ne? Tak já se jdu...
1: Co jsi dala Marii Baťové z Radky Pavlovčinové třeba v rámci té role?
0: Tak já se převtěluju do té role vyloženě, takže musím prostě o ní vědět co nejvíc. Ale co jsem dala ze sebe, tak určitě tu ženskost a nějakou tu lehkost. A myslím si, že v mém věku, což je 37, vůbec se tím netajím, protože vypadám dobře. V tom skromná nebudu.
1: Já to jenom potvrdím a je mi líto, že teď je to jenom audio přednos a ne i vizuální, protože opravdu myslím si, že minimálně mužská část je velmi ochuzena.
0: Děkuju. Tak je to nějaká taková lehkost, ženskost a myslím si, že žena, když hraje ženu a už má nějaké sama své zkušenosti, tak to vlastně nemusí být zas tak těžké, prostě si inspirovaná tím vlastním životem. A,
1: Ty jsi zmínila jméno Adély Stodolové. Mm-hmm. Adélka už v tom divadelním světě je opravdu pojem, režijní. Mm-hmm. A ta představení, která pravidelně na Kampě ty premiéry uvádí, tak jsou, mají velké jméno, velké renomé, těší se i velké mediální pozornosti.
0: To
1: a díky tomu dokázala k sobě připoutat spoustu známých jmén. V rámci klanu Baťů to jsou jména jako Marek Lambora, Tonda Holub, Šimon Op, Oskar Hes a nechci na nikoho zapomenout, protože jich je opravdu spousta, včetně Radky Pavlovčinové, určitě nejsi sama, spoustu alternací. Co ti na tom zkoušení, na té práci, ještě než vyjdete před diváky, nejvíce překvapilo u těch spoluhráčů, když tomu tak řeknu, co bylo na tom skvělé a zároveň co bylo nejtěžší na tom naskoušet muzikál, který ještě nikde nebyl uveden v tak početném obsazení?
0: Tak já začnu od toho nejtěžšího, protože každý autorský muzikál vyžaduje speciální přístup. Myslím si, že ten text je novej, ojedinělej, není to něco, co už je zaběhlýho, takže člověk nikdy neví do poslední chvíle, jak to bude fungovat a co bude fungovat. Takže ta práce s tím textem byla trošičku náročnější, protože jsme si to museli malinko upravovat pro nás, pro herce, aby tam bylo víc hereckých situací, aby tam nebyly jenom prostě pojmy a fakta a letopočty, protože samozřejmě tohle je strašně důležité, aby tam ty letopočty a ty fakta byly, ale zároveň tam musí být ta křehkost a ten cit a ty emoce, aby se ten divák uměl stotožnit s tou rolí a aby to pochopil. A tohle jsme tam hodně hledali. A myslím si, že jsme to našli i díky tomu přístupu těch lidí, protože nejenom, že jsou talentovaní a všichni slavní extrémně, tak jsou jako velcí profesionálové za mě. A musím říct, že jsem byla překvapená, že jsem třeba trošku možná čekala, že někdo z nich bude mít nějaké lehké hvězdné manýry nebo něco takového, že nebude chtít úplně se tomu podvolit a všichni teda jako sklopili prostě pokorně zrak a jenom šlapali a dřeli. A ten výsledek je takový, jaký je, hlavně díky těm lidem a Adéle, si myslím.
1: Tak my moc zveme diváky, ať se přijdou podívat na výsledek, už jenom proto, že Baťa není pojem, který se teď skloňuje samozřejmě s tím, jak dopadly některé nešťastné budovy ve Zlíně, ale je to pojem, který by se měl šířit a je povědomí o něm nadále. Mým hostem je Radka Pavlovčinová.
2: Český rozhlas 2.

0: Blízká setkání Michaely Maurerové
1: na dvojce. Teď půjdeme v rámci rolí Radky Pavlovčinové ještě více do historie. K roli, a já si myslím, že to je zatím tvoje životní role, nebo aspoň tak to vnímám, role Josefiny Baker. Mm-hmm. Protože když se řekne Josefina Baker a měla bych vybrat z českých lů a hájů někoho, kdo ji bude stvárňovat, tak si první, kdo mě okamžitě vytane na mysl i
2: opravdu.
1: Díky nějaké podobnosti, nějaké stejné energii, temperamentu a tak dále. Tak jak to vznikl ten nápad? Byla na začátku Radka, kterou napadla ta Josephine Baker, nebo někdo konkrétní přišel s tím, hele, Josephine Baker, jasná představitelka Radka Pavlovčinová.
2: Já tím řeknu jakoby svůj příběh, protože se mnou je Josephine Baker spjatá už strašlivě dlouho. Od té doby, co jsem přišla do Prahy, tak jsem nastoupila na Ježkovu konzervatoř, kde jsme měli na dějiny hudby pana profesora Bednáře. A on byl strašná bedna. Opravdu takový ten člověk, co má prostě přehled o všem. Mně bylo 14, vlastně, když jsem nastupovala. A pak až vlastně po půl roce mi bylo zase 15 let. Zase poprvé. A pan profesor mi říkal, no Radko, vy to budete mít těžké, protože vy jste jako moc pěkná a jako vás lidi budou buď nenávidět, anebo vás budou milovat. A nic mezi tím nebude. A na to se musíte připravit. A já vám chci něco říct. Vy vypadáte úplně jako Josephine Baker. Znáte ji? Víte, kdo to je? A jo, nevím. No tak si to najděte. Zjistěte si o ní něco. A od té doby mi za 5 let studií neřekli jinak než Josephine. A bylo to velice vtipné, takže já jsem samozřejmě o té postavě nebo o té osobnosti o Josephine jsem si hodně zjišťovala už jako malé děcko. A to je jako střih a x let na to.
1: Nazrála doba.
2: Prostě mi volá ředitel, nový ředitel minoru Janek Jirku, se kterým my se známe, protože on je jakoby můj dvorní takový režisér, nebo já jsem jeho dvorní herečkou v minoru. On mě tam přivedl do minoru. A říká mi, v létě jsem na dovolené s mamčou, zvoní mi telefon a říká, hele, mám tady pro tebe takovou roli. Josephine Baker znáš jí? A já, ne, ne. A on, jo, jo, máš jí ráda. A říkám, Janku, miluju ji, ale to jsme se už snad o tom bavili, ne? Já si myslím, že jsme to možná někde jakoby nadhodili. A on to měl v tom podvědomí a nepamatoval si to, netuším. Ale prostě chtěli silné ženské téma, nečeské taky trošičku, protože přece jenom minor se hodně zaměřuje na ty české témata a chtěli zaexperimentovat se starším divákem. Takže řekli, uděláme to na malý scéně, bude to 12-13+, takže to bude pro ty puberťáky, budeš to mít strašně těžký. Chceš do toho jako jít, ten příběh je velký a já si myslím, že ty máš jako na toto utáhnout a já jasně. takže Josephine Baker.
1: Kdyby si měla najít nějaké paralely, kterou kromě té podoby a nějaké energie máš s Josephine, tak co by to bylo?
2: To jsou určitě ten temperament, určitě ta odhodlanost rvát se za trošičku jako lepší a nějakou rovnoprávnost.
1: Dokážeš jít proti davu a proti
2: Totálně. Jako vlastně až moc si myslím, že jsem to musela v sobě krotit. No, že jsem s tím měla hodně velké problémy na začátku své kariéry. Že jsem se vždycky, jakoby, co se týče třeba financí nebo nějaké nespravedlnosti, za ostatní stavěla a pak jsem většinou já byla ta, která dostala vyhazov. Že?
1: Ano, znám to.
2: Takže ano, tuhle tu podobnost máme. A taky teda musím říct, což je trošku to zavání něčím jako mezi nebem a zemí. Mm-hmm. A těžko se to popisuje, ale Josephine Baker měla ochočeného geparda. Mm-hmm. Ona byla jako extrém. Jo. Ona si myslím, že byla trošku jako taková pološílená, si troufám říct, ale byla obdařená jako nesmírně velkým talentem a odhodláním. A ona měla spoustu zvířat. Ale ten gepard Chiquita se jmenovala, byl specifický, protože do té doby nikdo nikoho neviděl jít s kočkovitou šelmou prostě po Champs-Élysées a ona opravdu v Paříži se procházela s tou kočkovitou šelmou, černý gepard. A jak když jsem byla malá holčička a měli jsme to v rodině trošičku složitý, děli se tam nějaké neúplně příjemné věci, tak moje podvědomí vykonstruovalo, nebo nevím, co to bylo. Říká se, že každý máme nějaké své spirituální zvíře. A já jsem v noci, když jsem se bála, nebo jsem byla v určitém ohrožení, což jsem bohužel byla, tak jsem se probouzela a já jsem viděla černého geparda, černou kočku u své postele a měla jsem jako dítě vždycky pocit, že mě ta kočka chrání a že tam je. A to jsou takové věci z velmi, velmi raného věku, které si pamatuju, které když jsem se o té Josephine dozvěděla, že prostě měla ochočenýho geparda, tak mi to tam úplně jako kliklo. Říkám si, co to je? To je zvláštní.
1: To je uvěřitelný, úplně z toho mám husí kůži. No. Dějou se věci, kterým
2: nerozumíme
1: a ani nemusíme, prostě jenom
2: cítíme.
1: Pro mě
2: to byl můj dětský ochránce. Něco jako když má člověk imaginárního přítele, tak já jsem měla imaginární černého geparda, imaginární kočičku velkou.
1: Říká reinkarnace Josephine Baker Radka Pavlovčinová.
0: Mrazivé léto na dvojce.
3: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
3: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
0: Noční můry ožívají.
3: Každý stín může být nebezpečný.
0: Mrazivé léto na dvojce. Český rozhlas dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Ještě než opustím roli Josefiny Baker, myslím, že zatím osudovou a životní roli Radky Pavlovčinové, potřebovala bych se zeptat, jak reaguje teď to mladé publikum? Jehož reakcí jste se báli, tak co ty 13-letý, 14-letý kluci říkají na postavu, kterou uznají spíše ty starší a byla taková historicky významná?
1: No, trefila si to, kluci.
0: Koukám se na tebe, jak mě to automaticky vytanu.
1: No, holky jsou více pozornější, jsou takové jako jdou s tím příběhem a kluci jsou někdy jako těžký zdolat. Vesměs to hodnotím pozitivně, že tak z 90% máme jako skvělé publikum, ale někdy přece jenom v 9.30, když to hráme třeba ráno, tak jako ty děcka jsou úplně rozkokošený, jak říkáme my na Slovensku. A stane se, že tam je nějaký takovej, jak bych to, rozdmíchávač.
0: Tak pokud prostě máš tu pověstnou sukínku z toho banánového šustí, nemám.
1: My jsme právě to potřebovali trošičku jako zmírnit v té sexualizaci, jako nechtěli jsme ji tolik sexualizovat, tu postavu, i když samozřejmě to její téma bylo. Ale pro toho dětského diváka jsme to upravili. Ale je tam jeden kostýmek, který je samozřejmě trošičku jako odhalenější. Ale chlapci spíš reagujou, že chtějí pozornost. Cítím to od nich. A v podstatě jediný, co mi funguje, já moc nezasahuju, já to spíš pozoruju, ani si myslím, že to k tomu nepatří, to bych musela být asi hodně naštvaná, abych řekla a ty, zmiz. Což bych mohla udělat, ale neudělala jsem to. Tak já spíš teda udělám ten opak a dám jim tu pozornost. A že klidně celý nějaký monolog, když mám, tak čumím na něho.
0: A jdu sklopí oči a no, dělá, že tam není.
1: To si píš. A pak už jsou většinou krotcí, takže dobrý, dá se to. Jako...
0: Takže Radka Pavlovčinová ve své roli Josephine Baker i vychovává v rámci představení. Pojďme teď ke tvému bráchovi, kterého jsi zmínila. Velmi známému, úspěšnému, taky krásnému, talentovanému Adamu Pavlovčinovi alá Adonisovi. Pod tímto pseudonymem teď vystupuje, byl na Eurovizi, je to vítěz superstar, má naprosto famózní hlas. A já si kladu otázku, určitě nejsem první, kdo ti bude pokládat. Nenapadlo vás někdy spojit své síly, když máte k sobě tak blízko a natočit třeba nějaký duet nebo udělat, neříkám nějaké duo Yamaha, jo, ale nějakou dvojici sourozeneckou, kde k sobě máte jak pohybově, lidsky i pěvecky blízko?
1: Já myslím, že to jako přijde. Určitě se tomu ani jeden nebráníme, ale zatím tak nějak jako jedeme si tu svoji linku a jsme si jeden druhému oporou v zákulisí.
0: Já jsem si všimla, že ho často chodíš podporovat na koncerty, on zase tebe, když zpíváš s tebou.
1: Určitě, vždycky, když máme čas, tak pro mě to je i radost, víš, se koukat na něho. Mě se často ptají třeba v rozhovorech, jestli mu nezávidím právě to, že on je ten frontman, že jo, a já teda ne. Já to vůbec, mě to fakt ani nenapadlo. My jsme trošku asi jinak vychovaný. A já mám pocit, že naopak, že jeho úspěchy jsou i ty moje. Protože to tak vlastně trochu i je, jelikož já jsem starší o 6 let, tak si připisuju některé jako...
0: Zásluhy.
1: Zásluhy, přesně. Děkuju.
0: Koukáš se na něm, jak na něj, na tom jevišti, jak ho obdivujou a obdivnými pohledy.
1: Přesně.
0: Ho častujou diváci a říkáš si, ano, to je moje práce.
1: No, jako ne úplně takhle, ale říkám si, je to tam a teď to všichni vidí, mám radost.
0: Proběhla už nějaký pokus o spolupráci nebo ještě někdo inicioval? Ne, ještě se
1: my jenom nějaké drobné spolupráce na Instagramu jsme měli, že jsme natočili z legrace takové to vánoční taneční video a od té doby nám přišlo od nějakých značek nejmenovaných, nebudu to tady říkat a dělat jim reklamu, přišly nějaké spolupráce, takže chtěli po nás, abychom tančili spolu.
0: Dokážete si ještě oba dva, jako Radka a Adam, sednout třeba s kytarou, klavírem nebo nějaký nástroj, který ovládá, a jen tak si jako spolu zaspívat?
1: To neděláme vůbec. A to bychom měli začít dělat. Ne, my asi jsme trošičku tak jakoby přehlcený každý tou svou prací, že pak se vidíme, dáme si jenom to kafičko a mluvíme o láskách a mluvíme o životě a jako občas i o té práci.
0: Ne. Dá se říct, že máš oproti Adamovi o jeden talent navíc, a to je ten herecký? Nebo zatím nebyl objeven ten talent u něj?
1: Nevím, vůbec nevím. Jako zatím to tak vypadá zdánlivě. A on teda to říká i o sobě, že není herec. On dostal pár nabídek i do podobných nebo i do stejných projektů, jako já vždycky říkal, prosím vás, ale já nemluvím česky a nejsem herec, jo, jenom abyste to věděli. Takže když mě chcete, tak jako tam budu muset být nějak sám za sebe. Ale on šel trošku jinak v té kariéře. Já přece jenom, jak se mi to větví na ty tři strany, tak je to náročnější to stíhat. Mm-hmm. A zároveň i proto nejsem možná tím frontmanem, protože se nevěnuju jedné věci naplno, což on naopak dělá. Mm-hmm. A myslím si, že se mu to zúročuje a že jsme každý takhle jakoby spokojený. Já mám ráda tu rozmanitost, ráda prostě změním trošičku vítr ve vlasech a on je fokusovaný na to.
0: Jedna velká změna se teď u Radky Pavlovčinové udává. My všichni, co sledujeme její sociální sítě, tak to víme.
1: Prodávám poličky, nemáš zájem?
0: Ona se totiž stěhuje. Při tom všem, čemu se věnuje a kdo všude hraje, se stěhuje. Taky o tom za chvíli už bohužel v posledním vstupu s Radkou Pavlovčinovou.
2: Český rozhlas 2.

0: Blízká setkání Michaely Maurerové
1: na dvojce.
2: Stěhování. Někdo říká, že je lepší vyhořet. To je to, co teď zaměstnává plně zevnitř i zvenku Radku Pavlovčinovou. Tak jak při tom zápřehu pracovním, který máš, Radko, se zvládáš ještě stěhovat?
3: No, jako přiznám se, měla jsem zpoždění, že jo, ráno. A bylo to i kvůli tomu, že jsem nemohla najít čistý ponožky. No, tak každý jsme to zažili, prostě člověk se k tomu musí postavit čelem, ale jako je to oprus. No, nebudeme si tady nalhávat, je to šilený. Dneska už balíme takový ty největší věci, jako stůl, postel, takže už budu spát jenom na matraci, než to ještě přesuneme.
2: Souvisí to s nějakou vážnější životní změnou?
3: Ano, ano, souvisí, se stěhováváme se vlastně společně s partnerem, takže čeká nás teďka rekonstrukce bytečku a následně se do něho i přestěhujeme, tak se těšíme moc.
2: Já ti držím palce.
3: Děkuji, ale přesouvám se ze svého oblíbeného hudu do jiného hudu, který je taky skvělý, ale samozřejmě ho nemám zase tolik prozkoumaný. Takže já jsem šestka, Praha 6, to je, tam jsem našla takový domov a jsem tam moc spokojená na Břevnově a teď jdu zpátky na Vinohrady. No. Nebo zpátky, byla jsem předtím Vršovice, teď Vinohrady, tak to je vedle. No,
2: ale... Vítej v našem regionu, budeš to mít blízko do rozhlasu, tím pádem nás brzo můžeš potěšit svou návštěvu a říct nám zase, co je u tebe nového.
3: Moc ráda.
2: Ale můžeš nám to klidně prozradit i teď. Tak na čem kromě stěhování, které určitě zabere spoustu času a energie, teď pracuješ nebo co se chystá?
3: Co se chystá, no, tak já se přiznám, že já jsem od loňského roku se nezastavila úplně. Vlastně byla to jedna hra, jedna premiéra za druhou, Josephine Baker, teďka Klan Baťa, do toho Evička, Edeny. Takže teď plánuju nějak v hlavě výhledově si udělat trošku prostor a čas pro sebe, protože už balancuju docela na hraně se sílami energickými. A těším se, že si v září trošičku jako odfrknu. No, takže my jsme takový dobrodruzi, že neplánujeme moc dopředu a myslím si, že jsme schopni i týden jako před tím dnem dovolený si prostě koupit někde letenky a pojedeme někam. Takže na to se těším moc. A potom už mám nějaké nabídky divadelní na příští rok. Takže
2: můžeš mě naznačovat?
3: Nemůžu zatím, nemůžu, ale jsou to všechno hezké projekty. Zatím jsem ve fázi čtení scénářů, takže se těším.
2: Už jsme tady zmínili ty dvě silné ženy z historie, které stvárňuješ. Je nějaká role, to je taky častá otázka všech, kterou by sis chtěla zahrát, tak Josephine Baker si splnila. Marie Baťová je taky nádherná role. Ještě nějakou ženu, která by tě lákala?
3: Mě lákají asi skutečné příběhy, takže jakýkoliv skutečný příběh, kdyby to byl, nebo i klidně nějaký true crime, nebo něco, a samozřejmě bylo by skvělé, kdyby to bylo na filmovém plátně. To bych si přála ze všeho nejvíc. Ale na to si i já asi musím udělat trošičku prostor.
2: Když teď zůstaneme ještě u hudby, než se spolu rozloučíme, bohužel, je nějaký žánr, kterému by ses chtěla věnovat, který je ti nějak bližší? Protože hudbu máš jako takovou asi ráda celkově. Ale něco, co jde víc ze srdce u tebe?
3: No, tak já jsem vyrůstala na afroamerické hudbě, nebo nevím, jaký je správný název teďka korektní použít, ale můj největší oblíbenec samozřejmě byl Michael Jackson a Lionel Richie a Sade a moc jako bílé muziky jsem prostě neposlouchala. Takže k tomuhle inklinuju a vždycky budu. Takže miluju gospel, miluju prostě hip-hop, miluju...
2: Skládáš i sama třeba texty a muziku? Nepouštíš se?
3: Ne, já když píšu, tak jsou to básně. Spíš. A jako nepřišlo mi... Třeba Lenka Dusilová vždycky říká, každá báseň se dá zhudebnit. Že? Já ještě bohužel ty schopnosti nemám, nebo tam nejsem, potřebovala bych s tím asi pomoct, ale pár básní v šuplíku mám. Takže
2: do šuplíku zatím?
3: Ještě zatím jenom do šuplíku.
2: Nikde si je nezveřejnila?
3: Ne, ne.
2: No, já věřím tomu, že jednou se dočkáme i sbírky básní a při tvé činorodosti bych se tomu vůbec nedivila. Já ti moc děkuju, Radku, že jsi mezi stěhováním, krabicemi a každodenním hraním muzikálu Klan Baťa a všech ostatních projektů našla čas si s náma popovídat.
3: Bylo mi potěšení.
2: Držím ti moc palce, jsem tvoje velká faninka a budu se těšit, když budeš Vinohradská, že zase někdy přijdeš na rozhovor do blízkých setkání.
3: Moc ráda, děkuji za pozvání ještě jednou. Přeju krásný den.
2: Naším milým hostem byla herečka, zpěvačka, tanečnice a činorodá žena Radka Pavlovčinová.

0: Dvojka pomáhá.
1: Káva o čtvrté nemusí být jen vaší každodenní inspirací,
0: ale i pomocníkem tam, kde si nevíte rady.
1: Zdá se vám, že vám zahrada nevrací tolik, kolik do ní investujete?
0: Obtěžuje váš pes sousedy štěkáním?
1: Nevíte, jak dopřát v malém bytě soukromí svým dospívajícím dětem?
0: Dvojka pomáhá.
1: Napište nám o vašem trápení a my se vám pokusíme pomoci.
0: Za některými z vás přijedeme a váš příběh natočíme.
1: S hostem Kávy o čtvrté pak pro vás budeme hledat řešení.
0: Formulář najdete na dvojkapomáha.cz.
2: Právě teď na webu Dčka. Vydejte se s dětmi na letní dobrodružství s Dčkem. Tentokrát můžete společně s dětmi hledat písmena, která záhadně mizí...
3: Na kulte písmena, protože...
2: ...ze světa Dčka. Na cestách vám pomůže aplikace Léto s Dčkem, ve které najdete mapu soutěžních míst i další překvapení. Zapojte se do hry, sbírejte hesla a soutěžte o spoustu krásných cen. Více se dozvíte na operaceabeceda.cz.
4: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Hlavní zprávy.
5: Desítky tisíc lidí se musí evakuovat kvůli požárům v jihozápadní Francii a u španělského Madridu. Armáda České republiky vyšetřuje havárii vrtulníku u náměště nad Oslavou. A bude oblačno až polojasno na východě. Čekejte lokální přehánky, teploty do 25 stupňů. Hezké poledne u hlavních zpráv přeje Mária Kunová. Francouzské úřady nařídily kvůli lesnímu požáru evakuaci celého poloostrova Cap Ferret. Požár v turistické oblasti západně od Bordeaux se oproti večeru rychle rozšířil, spálil už území o velikosti Plzně.
6: Poloostrova Cap Ferret se stovky lidí, včetně mnoha rekreantů, dostávají na lodích. Dosud se z oblasti evakuovalo asi 20 tisíc lidí.
7: Lidi jsme večeřeli, když jsme zahlédli plameny. Obloha zčervenala. Začalo to smrdět. Popel na autě, na karavanu, na stanu dětí.
6: Popsala Guardianu jedna z evakuovaných turistek. Z plameny západně od Bordeaux bojuje asi 800 hasičů. Další požár u města Biscarros jen asi 30 kilometrů jižněji vyhnal z domovů přes 23 tisíc lidí. V okolí Madridu vyhlásila španělská vláda stav nouze kvůli jednomu z největších požárů španělské historie, který se dál šíří. Premiér Pedro Sánchez vyzval k boji s klimatickou změnou. Ta zhoršila vlny veder, které v jižní Evropě usnadňují podmínky k šíření požárů. Dominik Tesár, Český rozhlas.
5: S hašením požáru ve Francii budou pomáhat čeští hasiči. Na cestě do oblasti Gironde na západě země je vrtulník Black Hawk se sedmičlenou posádkou.
8: Dva piloti, dva technici a tři hasiči. To je tým, který bude pomáhat s hašením požáru nedaleko Bordeaux, popisuje mluvčí hasičů Klára Ochmanová.
9: Tentokrát se mise zúčastní velitel modulu z hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje a dva letečtí záchranáři z hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje.
8: Do hašení by se měli zapojit v sobotu. Čeští hasiči už ve Francii o prázdninách pomáhali, a to se dvěma vrtulníky v Pyrenejích. Jejich nasazení francouzští partneři i místní obyvatelé ocenili. Za pomoc poděkovali nápisem Merci, který vysekali v poli. Eliška Zábrocká, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Dvojka. Posloucháte hlavní zprávy.
5: V náměšti nad Oslavou pokračuje vyšetřování havárie armádního vrtulníku. Při jeho pádu v areálu vojenské letecké základny zemřela jedna osoba z posádky. Další vojáci se při nehodě zranili.
10: Havarovaný vrtulník je v tuto chvíli kvůli vyšetřování stále na stejném místě na základně u náměště nad Oslavou. Podle velitele vzdušných sil armády České republiky Petra Tománka půjde o dlouhodobější šetření.
11: Tohle vyšetřování bude záležet na tom, jak se provedou odborné expertízy. Naše zkušenost říká, že to můžou být týdny až měsíce.
10: Záchranáři od havárie rozvezli do nemocnic celkem 7 lidí. Ti se středně těžkými a těžkými zraněními mířili do Brna. Podle armádní mluvčí Gabriely Kugler jsou při vědomí.
12: Jsou mimo ohrožení života a nadále zůstávají v péči lékařů.
10: Jeden zraněný je i v Jihlavské nemocnici na traumatologickém oddělení. V Třebíčské nemocnici skončili hlavně lidé, kteří se po havárii nadýchali kouře. Ty už zdravotníci postupně propustili. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
5: Unie sociálních služeb čelí podezření z nelegálního lobbingu u ministra práce Aleše Juchelky z ANO. Předseda Unie Viktor Kubát a další členové vedení s ním opakovaně jednali o financování sociálních služeb. Nebyli ale donedávna nahlášeni v povinném registru lobbystů. V případě porušení zákona hrozí Unii až milionová pokuta.
13: Případem se zabývá Ministerstvo spravedlnosti, potvrzuje mluvčí rezortu Vladimír Hřebka.
14: Případ potenciálního nezákonného lobování ze strany Unie sociálních služeb Ministerstvo spravedlnosti stále prověřuje.
13: Zástupci Unie tvrdí, že na zápis zapomněli a neřešili s ministrem zákony ani rozdělení dotací. Spolku, který vede předseda Unie Kubát, přitom letos stouply dotace o 43 milionů, nejvíc ze všech podpořených organizací. Zneužití funkce Kubát už dříve odmítl.
15: Tak to teda si myslím, že jako je za prvý nefér otázka, v žádném případě ne. Já pracuju a pro všechny sociální služby, které jsou členy.
13: Ministr Juchelka ani jeho tiskové oddělení na dotazy nereagovali. Kristýna Šopfová, Český rozhlas.
5: Operu Malý prince dnes uvede v české premiéře Jihočeské divadlo. Dílo britské oscarové filmové skladatelky Rachel Portmanové se divákům představí od 21 hodin, a to před otáčivým hledištěm v Českém Krumlově, říká režisér inscenace Tomáš Ondřej Pilař.
16: Jedná se o věrnou adaptaci krásné knihy Malý princ od Antoine de Saint-Exupéryho, která je skutečně natolik věrná, že zachycuje všechny ty klíčové motivy, všechny klíčové postavy, takže každý, kdo má Malého prince rád, bude určitě touto operou umělecky uspokojen.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
5: Dnes bude oblačno až polojasno, na východě území čekejte lokální přehánky, které budou k večeru ustávat a většinou bude také ubývat oblačnost. Teploty mezi 20 a 25 stupni, na horách kolem 16. Zítra bude jasno až polojasno, teploty mezi 24 a 29 stupni, na horách kolem 21 stupňů.
1: Doprava.
5: Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy je kolona před sjezdem na Kralupy. Z 10.5 kilometru pojedete přes 20 minut k nehodě na 7. Tam je průjezdný jeden pruh ze 3. Kolony jsou na D1 z Prahy do Brna. Popojíždí se v obou pruzích od Kývalky z kilometru 182 do zúžení u D2 a pomalu pojedete i dál za Brnem k Vyškovu. Brzdí se na úrovni Slatiny na kilometru 202. K místu dřívější nehody na 208 kilometr se zdržíte asi půl hodiny. Ze zpráv je to vše, u mikrofonu je Jitka Asterová.
17: Já vám přeji krásné páteční poledne a opět je tady naše Hra byl jednou jeden rok. A jak je to mým zvykem v tomto týdnu, tak vám dám teď opět jednu filmovou hádanku. V našem roce byla světová premiéra jednoho úžasného filmu režiséra Michelangela Antonioniho. Název si zatím nechám pro sebe, jenom prozradím, že to je příběh fotografa, který se stal svědkem vraždy a jednu z modelek hrála Jane Birkin a u nás se promítal o 2 roky později. A teď si dám hudební nápovědu a tu obstará dívčí vokální skupina Krystalky, kde zpívala také Věra Křesadlová. No a vy během písničky Tenhle kluk můžete tipovat, SMSky sázet na číslo 702 222 220 a e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.
1: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami s Jitkou Asterovou
0: na dvojce.

0: Tak a já teď moc zdravím samozřejmě, kdo byl nejrychlejší, a to byl Jarda z Černého mostu. Máte na mysli film Zvětšenina? Ano, sice neudáváte rok, ale to potvrzuji. Ano, ten film o tom fotografovi, který byl svědkem vraždy, se jmenoval Zvětšenina a já ten film úplně miluju. Tak, jinak Václav z Ostravy, ten tvrdí, že by to mohl být rok 1965 nebo 1966, teda vy jedete dneska. A Hanka, která si zpívá občas tuto úvodní píseň Tenhle kluk, ta typuje, že to je rok 1966. A dává i vzpomínku, dává, že jí bylo 10 let. Takže aspoň tak. No a samozřejmě nejrychlejší Jana, ta si typuje rok 1971 a také uhádla film Zvětšenina. No a teď se podíváme do světa krásy a kosmetiky. V našem roce se totiž zrodila jedna značka, která se později proslavila nejenom u nás, ale i ve světě. A za jejím vznikem stála jedna z nejzkušenějších českých kosmetiček a vrstevníci určitě ví, že to je Olga Knoblochová. A jak to vlastně celé vzniklo? Ona původně totiž hledala řešení, jak pomoct malé holčičce, která měla výraznou pigmentovou vadu. V době, kdy samozřejmě ještě nebyly k dispozici dnešní léčebné možnosti. No a výsledek? To byl mimořádně krycí make-up, který si brzy oblíbily i filmové maskérky. Takže z původně malého nápadu se stal produkt, který se dostal dokonce až za hranice naší republiky. Víte, jak se jmenuje značka, která dodnes patří mezi nejznámější české kosmetické výrobky?
1: Dermacol. První ryze český make-up.
2: Co vám říká značka Dermacol?
3: Dermacol, tak to je spíš pro ženy, že jo, tady tohleto. Já se přiznám, že tyhle ty věci nepoužívám, ale samozřejmě Dermacol jako kosmetika, jako řekněme solidní cena, solidní značka.
4: No, tak to já se nemaluju, tak to nemám vůbec žádné zkušenosti, ale vím, že je to jako na obličeji nějaký ten krém.
0: Určitě jste poznali mého kolegu Honzu Kovaříka. No a já musím říct, že jsem se k té značce po letech vrátila a jsem s ní moc spokojená. Poměr, cena, výkon, opravdu senzační. Nevím, jestli tuto kosmetiku používala zpěvačka Cher, asi ne, ale vím, že se v našem roce dala na sólovou dráhu. No a vy si zkuste tipnout, ve kterém roce jsme se začali líčit kosmetikou Dermacol.
5: Byl jednou jeden rok.
1: Už víte, na který rok dnes vzpomínáme?
5: Napište nám.
1: SMS na telefon 702 222 220 nebo e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.

0: Tak Jana, která původně typovala, uhádla teda film Zvětšenina a typovala rok 71, tak se opravuje na rok 1968. Píše Milan Toprý, viděl na střední. Takže tak, zdraví moc Naděnku, která uhodla, že je to pravěk. Ano, na tom se shodneme snad všichni. Píše podle písničky Hezký kluk, je to možná rok 1967. Podle filmu se nechytám. Tak a Jiřinka, to je neskutečné, píše, že jste ten film vyhrabali. Dodnes si to pamatuji, Zvětšenina, ano. Byla jsem na něm, když mi bylo tak asi 15-16, to bylo v roce 71 nebo 72, takže by to mohl být rok 1969 nebo 1970. No, léto je v plném proudu a jak si říkáme s kamarádkou, ani se nenadějeme a budou tu Vánoce a budeme se opět halit do kabátů a do kozaček. Jenže na rozdíl od dávno minulých let, teď dnes máme na výběr nepřeberné množství druhů kozaček i velikostí samozřejmě, ale v našem roce byl nedostatek úplně všeho a co se týče obuvy, tak co opravdu chybělo, na to se pamatuji, tak to byly dámské kozačky. Jak také dokládá dobový filmový týdeník.
1: Před Vánocemi jsme uveřejnili v naší rubrice O čem se mluví hlasy stlačenice. Stlačenice na nejžádanější obuv kozačky. A co tomu dnes říká oborový ředitel československého obuvnického průmyslu, soudruh Zapletal.
2: Pravda je taková, že jsme včas nezachytili poptávku na kozačky, i když zdánlivě čísla mluví v náš prospěch.
0: Já jsem byla ještě v našem roce na kozačky malá, ale vzpomínám si, že moje maminka si pro ně jezdila do NDR a měla takové hnědé z krešlaku. Úplně je mám před očima. Tak teď si pustíme Václava Neckáře, no a já budu čekat, že mi svůj typ zavoláte a že společně zavzpomínáme na ten rok, kolem kterého kroužíme. Takže telefonní číslo sem je 22 155 25 a 25.

0: kdy jsme mohli tuto píseň slyšet poprvé a kolikátý rok, že dneska hledáme v naší hře, byl jednou jeden rok na dvojce. Na to se zeptám teď paní Marie, kterou mám na telefonu a kterou moc zdravím. Dobrý den, Marie.
1: Dobrý den, já taky zdravím, Mituško.
0: Odkud nás posloucháte?
1: Rok 1966.
0: Ano.
1: A pamatuju si to tak trochu, protože jsem byla ve druhém ročníku na intru v Brně.
0: Ano.
1: Ve škole. A vím, že jsme přemlouvali potom, aby jsme na to šli.
0: Jako na ten film Zvětšenina?
1: Jo.
0: A takhle. Já jsem se vás ptala, odkud nás posloucháte?
1: No.
0: Ano. Odkud? Z jaké části České
1: republiky? Z Olomouce.
0: Z Olomouce. Já jsem si to myslela. Takže já tam moc mávám. Takže na ten film si vzpomínáte. Vzpomínáte jo. Si ještě, jak vypadal ten hlavní hrdina? Takovej blonďák hezký to byl, že jo?
1: No, takovej.
0: David Hemmings se jmenoval. David Hemmings se jmenoval. On se vlastně proslavil jenom tímto filmem. A já jsem se pak na něj koukala o pár let později a to už nebyl takový fešák, jako v tom filmu, tak jako my všichni samozřejmě.
1: No to už,
0: ano.
1: Jako ten věk už se pak podepsal.
0: Je to tak samozřejmě jako na nás všech. Marie, já moc mávám do Olomouce, mějte se moc krásně a píši si rok 1966. Mějte se moc krásně.
1: Ano, děkuju, našanou.
0: Já také děkuji. A další, koho mám na telefonu, je paní Marcelka, kterou také zdravím.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den. Tak.
2: Tak já typuju rok 1966, ale ta paní nemá pravdu, ten film se v roce 66 tady nehrál. Já jsem ho viděla až v Karlových Varech na festivalu a to bylo v roce 67 nebo 68, ale ten film je z roku 66. David Hemmings tam hrál v tom.
0: Já jsem v úvodu řekla, že vlastně v našem roce ten film měl celosvětovou premiéru, ano.
2: Světovou, jo, ale tady v České republice se hrál až v roce 67 nebo 68 na Karlovarském festivalu.
0: No tak vy máte tedy paměť a taky vás zaujal ten film.
2: No tak já jsem tam byla na tom.
0: Jo, takhle. A taky vás zaujal ten film?
2: No jistě, no. A pak jsem ho ještě viděla mnohokrát.
0: Já jsem ho taky viděla mnohokrát. Já si pamatuju ty strašně dlouhé scény, jak on fotil ty modelky.
2: No. To a bylo... pak šel tím parkem jako...
0: Ano. Ano, úplně to mám před sebou a jak říkám, některé filmy hezky stárnou a to je jeden z nich. To bylo úplně...
2: A on bohužel, myslím, že už je po smrti ten David Hemmings.
0: Je, stoprocentně už nežije. Myslím si, že zemřel tak kolem roku 2000, 2005, ale to jenom je tak lovím v paměti.
2: To nevím kde, ale vím, že asi už nežijem.
0: Ano, je to tak. Marcelko, já moc děkuju, mějte se moc hezky naslyšenou.
2: Tak 66, říkám.
0: Ano, píši si, tak dobře.
2: Ano.
0: Mějte se moc hezky. A já tady mám někoho dalšího na telefonu. To bude pro mě překvapení, kdo to je. Dobrý den, Jitka u telefonu.
3: Dobrý den, jestli jsem to já, Zdenka.
0: Zdenka.
3: Já mi to vás

0: můžu naprosto jistotou říct, že to je 1936.
1: Tak já bohužel...
0: 1950, tehdy mi bylo krásný 16. Milovala jsem Pavla, který byl takový samotář, hrál na kytar, takže krystalky to bylo prostě, co byla já.
1: My se trošičku špatně slyšíme, takže jestli vy mě slyšíte dobře, ještě jednou zopakujte ten rok 66, jste říkala.
0: Přesně tak.
1: Ano, ano. Ale slyšela jsem, že jste... Ano, slyšela jsem, že jste byla zamilovaná do Pavla.
0: Ano, přesně tak.
1: A bylo to...
0: Hrál na kytaru, byl to samotář a ty krystalky mě k tomu dovedly. Bylo mi 16 roku.
1: Ano. A s tím Pavlem byla to opětovaná láska?
0: No vůbec ne, ten netuší do dneška, ten kdo ví, co ještě žije, to vůbec nevím.
1: No ale, možná...
0: Ale bylo to tak silný, že prostě na to nezapomenu, no.
1: To mu samozřejmě rozumím. Třeba nás Pavel poslouchá, třeba si dá říct teď?
0: To už snad radši ani ne. To by nebylo dobrý.
1: Rozumím. Tak já vám moc děkuji, děkuji za váš tip, za vaši krásnou vzpomínku a mějte se moc krásně.
0: Děkuji, přeju to i vám, i poslu. Krásný léto.
1: Ano, mějte se moc hezky, naslyšenou. No a teď si dáme Beatles a skupina Beatles měla v našem roce poslední řádný veřejný koncert.
2: Byl jednou jeden rok. Na dvoj-

0: Já mám zdravím Renču, která původně typovala rok 1970, pak se opravila na rok 1966 a dává i vzpomínku. To mi bylo krásných 12 let. Kamarádky, kuličky, honěná, krvavé koleno a vybíjená. Ano, tím je řečeno mnohé. Marii z Prahy též zdravím. Podle filmu Zvětšenina a písní bych určila také rok 1966. Potvrzuji, Dermakol používám a vyhovuje mi. Už hodně let vzpomínám a s vaším programem je to moc hezké. Já moc děkuji a do třetice všeho dobrého. Zdravím do severní Čech Naděnku, která má ten týž typ, rok 1966. Píše, v tomto roce mi bylo 9 a milovala jsem Vaška Neckáře. No, na toho se stály fronty. Samozřejmě, my si teď můžeme udělat takovou malou rekapitulaci. My si dnes připomínáme rok, kdy se ženy začaly líčit kosmetikou Dermakol a kdy u nás byl nedostatek všeho a zejména dámských kozaček. Takže teď budou následovat dvě písničky. Takže pokud se vám vybaví z vámi typovaného roku také nějaká vzpomínka, tak já budu moc ráda. A teď moje milovaná Ivona Přenosilová. Pardon.
1: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami.
2: Na dvojce.

0: Kriminálka na dvojce.
1: Dramata novodobé kriminalistiky v premiérových dílech oblíbeného pořadu.
2: Tu loupež provedli dva chlapi, ustrojení v uniformách policie.
0: Autentické záznamy z vyšetřování, komentáře kriminalistů, výpovědi pachatelů i obětí.
3: V tu chvíli jejich zvědavost vystřídá opravdový děs.
1: Mirek Vaňura a premiéry pořadu
0: Kriminálka.
4: Šílenství, totální šílenství, zvrácenost a koncentrovaný zlo.
1: Každou středu po 18. hodině
0: na dvojce.
1: Dvojka pomáhá.
0: Káva o čtvrté nemusí být jen vaší každodenní inspirací,
1: ale i pomocníkem tam, kde si nevíte rady.
0: Zdá se vám, že vám zahrada nevrací tolik, kolik do ní investujete?
1: Obtěžuje váš pes sousedy štěkáním?
0: Nevíte, jak dopřát v malém bytě soukromí svým dospívajícím dětem?
1: Dvojka pomáhá.
0: Napište nám o vašem trápení a my se vám pokusíme pomoci.
1: Za některými z vás přijedeme a váš příběh natočíme.
0: S hostem Kávy o čtvrté pak pro vás budeme hledat řešení.
1: Formulář najdete na dvojkapomáha.cz.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
0: Pokračuje cesta časem a vašimi vzpomínkami.
1: Byl jednou jeden rok.
0: Na dvojce.

0: Hra Byl jednou jeden rok na dvojce pokračuje a můj pozdrav teď putuje do Jičína panu Mirkovi, který si myslí podle písně Tenhle kluk, že se jedná o rok 1967. Píše, byl jsem žákem 8. třídy. Děkuji moc Mirkovi a ostatním vám také samozřejmě, kteří píšete. A teď zdravím na telefonu paní Zuzanku. Dobrý den, Zuzano.
1: Dobrý den, jsem u telefonu.
0: Dobrý den, já vás moc zdravím. Odkud nás posloucháte?
1: Volám vám z Roztok. Aha. A přiměla mi k tomu taky vzpomínka na zvětšeninu, protože jsem měla referát v ruštině před taburí, jaký film se mi v poslední době nejvíc líbil. Tak jsem mluvila o zvětšenině, ale když jsem řekla ten název, tak paní, tentokrát soudružka učitelka, ho nedovedla do ruštiny přeložit.
0: Právě.
1: Proto si na to pamatuju. A byla jsem buď ve druhém nebo ve třetím ročníku na střední škole. To nemůžu přes, ale myslím si 67. a nikdo ze třídy ještě ten film, ani teda ta učitelka neviděli. No a zanechal na mě velký dojem. Tak 67.
0: To je 67, tak to je úplný paradox, že opravdu referát z ruštiny si vyberete tenhle film. No. To musela mít paní učitelka radost. Já si teda teď ne, protože během naší hry se nesmí googlit samozřejmě, ale pak si sválně vygooglím, jak se řekne rusky zvětšenina.
1: Jo.
0: To by mě opravdu...
1: Možná, že jsem se tenkrát taky dívala na nějakého slovníku, ale tak už mi to nezajímalo.
0: A vzpomenete si ještě, co jste dostala z toho referátu za známku?
1: To si teda nevzpomínám.
0: Ale asi to prošlo nějakým způsobem.
1: Určitě, určitě.
0: Tak jo, mějte se moc hezky, Zuzanko. Mávám do Roztok.
1: Naschledanou.
0: Čínský vůdce Mao Tse-tung v našem roce vyhlásil kulturní revoluci s cílem zbavit zemi od kapitalistických vlivů. Do ulic vyrazil hlavně radikální mládežnický proud, známý jako Rudé gardy. No a ty ničili kulturní památky a dopouštěli se násilností. Konec tohoto období přišel až po Maově smrti. Kulturní revoluce si vyžádala více než 400 tisíc mrtvých.
2: Tyto hluchoněmé děti nemohou provolávat slávu Mao Tse-tungovi. Nemohou nahlas říci, jak ho bezmezně milují.
3: Hřímá ženský hlas v propagandistickém snímku, který měl jediný cíl – pošpinit vnitřního nepřítele a zároveň až do nebes vychválit velkého Má.
2: Za to, že jsou tito chlapci a dívky hluší a němí, může zrádce Liu Shaoqi i buržoazní reakcionáři z ministerstva zdravotnictví.
3: Pranýřuje odaná funkcionářka hlavní viníky, mezi nimi pak především sesazeného předsedu Čínské lidové republiky.
0: Z toho mám úplně husí kůži. Tak a teď si dáme zlatou slavici z našeho roku, kterou byla v našem roce Marta Kubišová. Bude zpívat píseň S nebývalou ochotou. No a vy též s nebývalou ochotou můžete zvednout telefon a vytočit telefonní číslo 22 155 25 25, abyste mi řekli svůj tip a pokud se vám vybaví nějaká vzpomínka, tak jsem s ní.
4: Už víte, který rok dnes hledáme?
5: Napište nám. SMS na telefon 702 222 220 nebo e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.

0: Tak já jsem moc zvědavá, jaký rok bude typovat pan Václav, kterého mám teď na telefonu a kterého moc zdravím. Václave, dobrý den.
1: Dobrý den, paní Tuško. Opět už snad po třetí jsme spojení. Tak vás moc zdravím a děkuji. Zdravím taky všechny posluchače, kteří poslouchají tento fantastický pořad, protože jak je stará hudba, tak to jsem nadšený vždycky.
0: Tak to my všichni samozřejmě. Tak Václave, jak typujete dnes?
1: No, ten rok 66, protože na ten filmu jsem také byl, akorát, že si nepamatuju, jestli to byl 65. nebo 66. To já jsem dobře hodně dávno. Ale jak jsem slyšel Beatles, tak to bylo spíš než jasné.
0: Ano.
1: Protože ten mám všecky tady na deskách, takže
0: ano.
1: To je jasné. No a pak já jsem akorát končil základní školu, no a pak už jsem měl do učení, no.
0: Pak jste šel do učení. A vzpomenete si ještě, co jste měl v 9. třídě za známky?
1: Ale tak nebylo to nic extra. Trojky tam byly, to víte.
0: Takže ani... dobrý.
1: No tak jo, ale nebylo to, ano.
0: Jasně. Tak jo, Václave, mějte se moc hezky, děkuji moc za váš čas a za vaši přízeň. Mějte se krásně.
1: A já jsem rád, že už jsem vás po třetí slyšel, takže děkuju a jak říkám, zdravím všechny, kdo to poslouchají, to je parádně vždycky, jak jsou ty staré časy.
0: Tak děkuji moc, mějte se. A další, koho mám na telefonu, je pan Petr, kterého také moc zdravím. Dobrý den.
2: Ano, hezký poledne, Jitko, Petr od Divoký Orlice.
0: Ano,
2: tak
0: zdravím.
2: Tak se slyšíme tenhle týden už po třetí. To mám štěstí a včera jsem byl nezvěstný, takže jsem nemohl poslouchat.
0: Jež, tak to je škoda. Ale, no, takže...
2: no, byli jsme se podívat na nově otevřený to takový dendrologii v Letohradě na zámku.
0: Mm-hmm, tak jste si to užili.
2: Tak... no, užili jsme si to, ano. Tak já typuju nějak tak rok 1966 nebo 67.
0: Mm-hmm.
2: To jsem chodil do školy, ale v té době si pamatuju ten film Řečenina jsem viděl později teda. Dívali jsme se na to škvírou ve dveřích, když se rodiče dívali na televizi, protože my jsme ještě nesměli.
0: Tak to je, bylo stejné u nás, přesně tak.
2: Dávali to někdy pozdě večer.
0: Ano.
2: A ještě si pamatuju ten Dermakol, to si pamatuju, protože kolem toho byl veliký rozruch, sama reklama všude, že jo?
0: Ano, je to tak.
2: Ženy by chodili na Činčany a my jsme tomu říkali holky dermakolky.
0: Ano, to se říkalo, to je pravda. Děkuji moc, že jste mi to takhle připomněl, Petře.
2: Jo.
0: Tak jo. Petře, určitě se v tomto týdnu už neuslyšíme.
2: Ne.
0: To je velká jistota, ale děkuji moc. Mějte se moc krásně a
2: já taky.
0: Zase někdy krásný naslyšenou.
2: Pořád. Mějte se hezky, ano, zase budu volat samozřejmě.
0: Určitě, naslyšenou. A máme tady dalšího do třetice na telefonu. Dobrý den, Jitka u telefonu, zdravím moc.
3: Dobrý den, Marta.
0: Zdravím, Marto. Tak jaký typ máte vy?
3: Já mám ty typy, původně jsem myslela, teda určitě začátek 60. let, myslela jsem trošku dál, ale teďka tím Mao Tse-tungem jste mi trošku zaskočili, protože já měla spolužačku, já jsem v 60. vycházela z 8. třídy, to jsme ještě mohli, že jo, pak už byla povinná devítka a moje spolužačka byly přijímačky a tu vyhodili za to, že ona si spletla Mao Tse-tunga s mochou CC. To. Jo, takže jako tím, že jako já, prostě vylítla, i když to nemělo co dělat s tím, na co se hlásil.
0: Teda,
3: takže já typuju tak, no, 1963-4 možná, jo, protože ono jako, když tam bylo, jako, že už jako byl jeho konec, tak tohle byl asi v plném rozkvětu, já to teda, že jo, my jsme to tak nevnímali, co to je za člověka, ale no, takže tak.
0: Tak, teď jste tomu opravdu dala korunu do třetice. Moucha CC, to se vám povedlo. Tak, mějte se moc hezky a také mávám naslyšenou.
3: Naslyšenou, hezký den.
0: A teď si dáme moji nejmilovanější písničku od Stounu. Já jsem ji slyšela naživo, když tady byli podruhé, to bylo někdy v roce 2004, myslím, ale teď se možná mýlím, nebo tak, ale rozhodně si ji vychutnejte.

0: Před námi poslední nápověda naší hry byl jednou jeden rok. Ve Slovenských Tatrách byla mezi Skalnatým plesem a Lomnickým sedlem zprovozněna syračková lanovka. Lanovka překonává 419 metrů převýšení a stala se populární mezi lyžaři a především mezi turisty. A my pro vás máme ukázku z dobové filmové reportáže.
1: Tatranci i návštevníci našich veľhôr sa konečne dočkali vytúženého dňa. Začal premávať sedačkový výťah zo skalnatého plesa na Lomnické sedlo. Lyžiarov je v týchto končinách síce málo, ale turisti sa často chodia pokochať pohľadmi na prekrásnu scenériu.
0: O dekádu později byla tato jednomístná sedačka nahrazena novou lanovkou s větší kapacitou. Vyrobila ji a v Tatrách nainstalovala francouzská firma Poma. No a v našem roce se často dávalo holčičkám jméno Kristýnka. No a mohl za to samozřejmě Valdemar Matuška.
2: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami.
3: Na dvojce.

To byl nádherný úvod do finále naší hry, byl jednou jeden rok na dvojice. Já bych chtěla moc poděkovat za pomoc dnešním vydáním pořadu Alžbětě Kadlecové a samozřejmě děkuji moc vám všem, kteří jste psali a kteří jste telefonovali a teď můj pozdrav putuje Lence do Hrušovan u Chomutova. Dnes bloudíme v hodně velké historii, podle písniček bych typovala léta 60. tak třeba rok 1966. Ivone Přenosilovou jsem milovala už jako dítě, hlavně písničku Boty proti lásce a přidávám ještě dalšího finalistu, kterým je Michal. Prosím o zařazení do posluchačské skupiny typující rok 66. Chvilku jsem váhal, ale Boty proti lásce mi prošlapaly cestu. Vzpomínku nemaje, chybělo mi 11 let. Ano, takže měli pravdu všichni ti, kteří typovali rok 1966 a vy se teď můžete těšit na Honzu Rosáka a já se s vámi zase uslyším až za týden a vy si to moc užijte, teď vám posílám Evu Pilarovou.

0: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty.
1: Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali
0: Taťána Medvecká,
1: František Kinský,
0: Saskia Burešová,
1: Miroslav Hanuš,
0: Lucie Výborná,
1: Jakub Kvášovský,
0: Naďa Konvalinková,
1: Daniel Stach,
0: Jaroslav Svěcený
1: a Martin Mišička.
0: Vyberte absolutního vítěze.
1: Hlasovat můžete prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru Šarm, Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti,
0: nebo také na e-mailové adrese charm@rozhlas.cz.
1: Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor,
0: chytrý telefon,
1: DAP rádia a další ceny.
0: Více informací na www.charmantniosobnost.cz.

0: Bylo 13 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Regulaci cen pohonných hmot zatím ministerstvo financí neobnoví. Poslanec Foldyna nesmí navazovat kontakt s manželkou další měsíc. Soud rozhodl předběžným opatřením. A bude oblačno až polojasno na východě. Čekejte lokální přehánky a teploty do 25 stupňů. U zpráv vás vítá Mária Kunová. Ministerstvo financí zatím neuvažuje o obnovení regulace cen pohonných hmot. Českému rozhlasu to řekl mluvčí rezortu Stefan Fous. Ceny paliv v uplynulém týdnu výrazně vzrostly. Litr benzínu v průměru zdražil o 1 korunu a 80 haléřů. Nafta o víc než 4 koruny. Rostou také ceny ropy na světových burzách. Třeba nafta podle Fouse zdražila, protože po konci regulací u ní vzrostla spotřební daň.
3: Její výše se vrátila na původních 9,95 haléřů za liter, což se na čerpacích stanicích může projevit zvýšením ceny nafty, včetně DPH. I tak ale patříme k nejlevnějším zemím v Evropě. Vývoj cen i nadále bedlivě sledujeme a v tuto chvíli o obnovení regulace neuvažujeme.
2: Ministerstvo financí určovalo maximální ceny benzínu a nafty na čerpacích stanicích na každý den od dubna. Regulace skončila v pondělí. Okresní soud v Děčíně rozhodl, že poslanec SPD Jaroslav Foldyna nesmí žít ve společné domácnosti se svou manželkou další měsíc. Prodloužil tak jeho předchozí vykázání kvůli údajnému domácímu násilí. Českému rozhlasu to řekl sám Foldyna. Okresní soud v Děčíně potvrdil, že rozhodl a nechtěl nijak věc dál komentovat. O předběžné opatření požádala děčínský soud poslancova manželka včera. Údajný incident, během kterého měl poslanec napadnout svoji ženu, se stal před 2 týdny. Policie Foldynovi zároveň zabavila střelné zbraně. Nová americká cla na evropské zboží jsou podle šéfky unijní diplomacie Kai Kalasové pro 27 nepříjemným překvapením. Uvedla to v reakci na oznámení administrativy prezidenta Donalda Trumpa ze čtvrtečního večera. A kvůli údajně nedostatečnému potírání nucené práce Spojené státy uvalily na další země cla ve výši 12,5%, na zboží z Evropské unie pak ve výši 10%.
4: Kalasová argumenty o nucené práci odmítla. V porovnání se Spojenými státy mají podle ní země Evropské unie velmi dobré pracovní podmínky. Mluvčí Evropské komise Olaf Gill se vyjádřil vstřícněji. Nová cla podle něho odpovídají loni uzavřené obchodní dohodě mezi Spojenými státy a Evropskou unií. Unijní exekutiva podle něho očekává od Spojených států dodržování této dohody. Zdůraznil, že to je nezbytné pro předvídatelnost a stabilitu obchodu. Vztahů. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
2: Zoologická zahrada ve Zlíně podpoří nový výzkumný projekt v Jihoafrické republice zaměřený na ochranu ohrožených ptáků. Odborníci budou zjišťovat, jak na dravce hadilovy písaře působí moderní zemědělství a používané agrochemikálie. Výzkum financuje zoo ze sbírky For Nature, do které přispívají automaticky i návštěvníci 8 korunami z každého vstupného. Výsledky mají pomoci navrhnout účinnější ochranu hadilovů i dalších druhů žijících v africké krajině.
5: Hadilovy písaře chová zoo Zlín od roku 2002 a dosud se jí podařilo odchovat 14 mláďat. Hadilov patří k nejvýraznějším ptákům afrických savan. Potravu loví pomocí dlouhých nohou a na jeho jídelníčku jsou hadi, ještěrky, drobní savci a hmyz. Michaela Kočendová, Český rozhlas.
6: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
2: Bude oblačno až polojasno na východě území. Čekejte lokální přehánky, které budou k večeru ustávat a většinou bude také ubývat oblačnost. Teploty mezi 20 a 25 stupni na horách kolem 16 stupňů.
1: Doprava.
2: Na dálnici D1 v okolí Brna je několik komplikací. Kolonu čekejte od Ostrovačice směrem z Prahy. Před sjezdem na Mikulov na kilometru 193 zasahují u nehody. Odtud je další fronta až k nájezdu od Svitav na kilometr 203 a tam je další nehoda. Na D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem zpomalíte za Kralupy. Na 7. kilometru je nehoda, průjezdný je pouze levý pruh, fronta z 12. kilometru je na 20 minut. A kolony jsou na příjezdu do Prahy po D5 směrem z Plzně. Kamiony jedou z 9. kilometru, osobní auta místy brzdí před Rudnou. Hustý provoz pokračuje dál na okruh za Ořech na 19. kilometr. Tolik zprávy, s vámi je teď Jan Rosák.
6: šťastnou cestu.

Zdravím vás všechny, kdo se s námi rádi vydáváte na předvíkendovou šťastnou cestu. Víte, že nejrychlejší způsob, jak manažer získá kontrolu nad svými slabinami, je ten, když je hodí na někoho jiného? Takže já, než bych vám zpíval sám, tak to raději nechám na Hance Zagorové za chviličku. Přeju vám všem samozřejmě hezkou chvilku u rádia a jestli jste se zapojili do naší letní pátračky, tak taky štěstí při losování.

0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Pátračka.
2: No, jsem rád, že vás naše letní hororová pátračka baví a dokonce čím dál tím víc. I dnes vám tedy prozradím, koho jsme celý týden v té pátračce na dvojce hledali.
3: Jsem Alžběta Báthory. Uherská hraběnka z jednoho z nejmocnějších šlechtických rodů přelomu 16. a 17. století v Evropě. Do dějin jsem se ale zapsala spíše pod zlověstným přízviskem Čachtická paní. Mé jméno se stalo synonymem krutosti a sadismu. Podle pověsti jsem natolik toužila po věčném mládí a kráse, že jsem se koupala v krvi mučených a zavražděných panen. Ačkoliv moderní historici o existenci samotných krvavých lázní často pochybují, v skutečnosti zůstává, že na mém panství nalezly smrt stovky mladých dívek. Má hrůzovláda skončila roku 1610, kdy byl můj hrad v Čachticích nečekaně prohledán královým zástupcem, palatinem Jurajem Turzem. Zatímco moji oddaní sluhové a komplicové skončili na popravišti nebo v plamenech, mě jakožto vlivnou šlechtičnu nemohli soudit. Mým trestem se tak stalo doživotní uvěznění v temných komnatách mého vlastního hradu, kde jsem o 4 roky později zemřela. Můj osud se stal nevyčerpatelnou inspirací pro literaturu i film a z mého života učinil jeden z nejznámějších hrůzu nahánějících mýtů.
1: Pátračka mrazivého léta
0: na dvojce.
2: Takže Alžběta Báthory neboli Čachtická paní, tak měla znít ta správná odpověď. No a bylo vás opravdu hodně, kdo odpovědi posílali, bezmála o 1000 víc než před týdnem, celkem 4240. A těch, kteří se netrefili, bylo jen 34. Ale řeknu vám, ty tipy stály opravdu za to, několik vám rád přečtu. Tak například doktor Kamal Abdik, to je asi myšlen některý drevianský kníže někdejší. Potom Čumácká paní, to je docela hezká přesmyčka. Fantom Paříže, i Katjan Midlář, Orfanik, Perchtar z Rožmberka, no velice zajímavé, a ten jeden typ byl těsně vedle, služebník Čachtické paní. Ale jinak tedy samozřejmě Čachtická paní správně. No a já tady teď z těch 4000, kolik je správně, 4240, vylosuji jeden lístek. Ty lístky jsou v podstatě nastříhány samozřejmě z A4, takže jsou takové úzoučké a stříhala je naše asistentka Johanka celkem 6 hodin, tyhle ty úzoučké lístky. Jak říkám, je jich taková spousta, že prostě to muselo být hrozná práce. A já jsem právě teď vylosoval vítěze. Správná odpověď, Čachtická paní, ano, je to tam. A vítězem, který získává poukaz pro 2 osoby na 2 noci na ubytování spolopenzí v hotelu na luxusní adrese v Karlových Varech, což je Astoria Hotel a Medical Spa Karlovy Vary, se stává pan Martin Předota. Martin Předota, kterému srdečně gratulujeme a přejeme, aby si užil ty Karlovy Vary.

0: slovo na zlato uvede klasický citát.
1: O kolena, kolena, nechť přiblíží se k jezeru. Filmoví znalci jistě poznali, že jde o výňatek z prvorepublikového snímku Škola základ života. Nebudeme dnes ovšem překládat, tak jako tehdejší septimáni do latiny, věty jako vlkne se domovníkovi psaní. Dneska se podíváme na ta kolena. Ve studiu vítám za tímto účelem Michaelu Liškovou z Ústavu pro jazyk český. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Kolena jsou pro nás velmi důležitá. No a to se odráží i v jazyce, víte. V češtině existuje mnoho frazémů, v nichž kolena tak nebo onak figurují. Někdo má hlavu jako koleno, jiný by si na stará kolena nechal pro korunu koleno vrtat.
2: Vy jste do toho skočil rovnýma nohama. Doplním význam uvedených spojení. Kdo má hlavu jako koleno, je plešatý. Na stará kolena znamená ve stáří, kdy nás právě kolena nezřídka zrazují. A kdo by si nechal pro korunu koleno vrtat, je velmi lakomý a pro trochu peněz je ochoten udělat i něco nepříjemného nebo nedůstojného.
1: No, to byly zatím všechno celkem tradiční věci, které se už dlouho nemění, zůstávají v jazyce po generace stejné. Ale protože v češtině dochází k mnoha změnám, tak bych se vsadil, že ani kolena jich ušetřena nezůstala. Co vy na to?
2: Máte samozřejmě pravdu. I ve frazeologii kolem kolen jsme zaznamenali.

0: frazem spojen s něčím negativním, ale naopak objevuje se v pozitivních kontextech, kdy něco zanechalo opravdu silný dobrý dojem, jako je nadšení, ohromení nebo dojetí. Pro ilustraci si zase uveďme příklady. Co mě v dobrým srazilo na kolena, to byl Mickey Volek, ten solil rock'n'rolly, to byla paráda. Nebo souboj Vánoček, z nich jedna vás srazí na kolena. Případně největší zážitek mám z návštěvy chrámu Angkor Wat v Kambodži. Je to něco, co vás srazí na kolena a zůstane vám to v paměti do konce života.
1: Tak s tím posledním souhlasím, to jsem taky zažil. Počkejte, a nestačilo by říci, že z takových zážitků se šlo do kolen?
0: Tak dalo, ale zdá se, že to danému mluvčím připadalo málo naléhavé, nedostatečně výstižné v porovnání se silnou emocí, kterou prožívali. A proto hledali nějaký výraznější, dramatičtější prostředek.
1: Ve slovníku ale ještě spojení srazit na kolena s tímto zesilovacím významem asi nenajdeme, že?
0: Ne, ještě není jasné, zda jde pouze o nějakou vlnku na hladině slovní zásoby, která zase zanikne, nebo zda se pozitivní srážení na kolena stabilizuje jako nový význam frazému.
1: No tak tohle jsme si vyjasnili. A ještě něco se v současnosti, tak říkajíc kolem kolen, děje?
0: Některé frazémy se používají méně často než dříve.
1: Mně by se docela líbilo, kdyby se dnes ve škole tolik nehartusilo, že žáci snad poslouchají kolenem. To v případě, že nedávají pozor.
0: Jakožto příslušnice Husákových dětí jsem se ve škole ještě něco naposlouchala o poslouchání kolenem. Dnes se tento frazém v korpusech sice ještě objevuje, ale jeho frekvence je poměrně nízká.
1: No, kolena se zkrátka hýbají nejen při chůzi, ale i v jazyce. My už to dnes ale nebudeme lámat přes koleno a těšíme se na další slovo na zlato.
2: Jan Rosák vám přeje
3: šťastnou cestu
2: na dvojce.

0: 9.30 Meteor
1: na dvojce.
2: Jaká je inteligence pavouků? Byla klíšťata krev už dinosaurů? A které jsou nejstarší organismy planety?
1: Meteor.
3: V sobotu po 8 hodině raní
1: na dvojce. Radioservis představuje
4: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
3: Český rozhlas dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Mám takovou dávnou vzpomínku, když jsem bydlel kdysi u svého strýce ve Vyškově, tak jsme s kamarády, když jsme naspořili nějaké peníze, strašně rádi chodívali do Vyškovské pasáže na náměstí a tam jsme si dávali vlašský salát s rohlíkem. To byl pro nás takový svátek. A od té doby já mám pasáž spojenou s vlašským salátem a rohlíkem. No, ale abych začal tak, jak mám. Dneska si budem povídat o pasážích s Davidem Vávrou, kterého vítám a zdravím. Ahoj.
1: Ahoj, dobrý den.
0: Nevím, jestli to víš, že výraz pasáž poprvé použil Jan Neruda, když v novinách popisoval dojmy z Paříže, tomu bylo 26, právě se vrátil z cest a zářící chodby pařížských pasáží ho patřičně osilnili. No, čeština už dávno slovo pocházející z francouzského výrazu passage, tedy průchod, zařadila do spisovného jazyka, ale jestli pak vy, milí posluchači, dobře znáte pražské pasáže. Každopádně s Davidem Vávrou začneme asi tou nejznámější. Která to je, Davide?
1: Tak já nejdřív zareaguju na vlašský salát.
0: No, to musíš.
1: Tak je to na Letné budapešský salát, jo, pro mě. No. Takže je to taky ty vstup do tohohle zvláštního magického světa. A zvlášť ty teda pasáže pamatuju, když mě bylo těch 6 třeba let, kdy pro mě to byl takový jako zázrak, když Václavské náměstí zářilo ještě neony a vlastně člověk jako přišel do jiného světa. A jinak teda toho Jana Nerudu, já už teď mohu říkat, ano, věděl jsem to, ale už jsem to zapomněl, což se mi teď párkrát i stává, čili někdy je to pravda a někdy je to i taková výmluva. A jinak začneme asi tou nejznámější pasáží a to je pasáž v Lucerně, která je přímo labyrintem, protože můžeš jít nejméně do 2 divadel, do kina, do jednoho z nejkrásnějších sálů, můžeš jít do herny u Nováků, vlastně je to propojený celý takový labyrint a vždycky mě to teda fascinovalo a fascinovalo mě i to, že já jsem si schválně prošel všechny pasáže, o kterých dneska budeme hovořit, že v těch pasážích na Václavském náměstí jsou vlastně všude schody. Protože překonávají ten, jak to Václavské náměstí klesá, tak tady ty chodníky neklesají tak prudce a vlastně v každý té pasáži jsou schody, které ty pasáži zase dávají na takové dramatičnosti. Lucernu stavěl dědeček Václava Havla a traduje se, že prý přinesl ten projekt a babička řekla, no to je taková Lucerna. Jako tím vizuálním dojmem a že prej ta jako dala tomu ten...
0: Tak o tu ten název.
1: Prej, takhle to jsem zaslech. A druhá taková věc, nevím, jestli ví, že ten velký sál, který je pro mě teda centrem toho, že když má být dobrý koncert, tak má být v Lucerně, nebo dobrý ples a žádný jiný teď předměstský ten kulturní prostor, který má víc multifunkční teda využití, vlastně nemůže nahradit. A tento prostor byl koncipován jako hokejová hala. To víš, jo?
0: Ano, to vím, pochopitelně, to musím znát, protože jsem dělal spoustu vědomostních soutěží, tak jsme to tam hodně použili.
1: Takže tam to bylo. Ale už během výstavby zjistili, že zřejmě bys to neužilo, tak už během výstavy se to změnilo. Teda na
0: ale jinak máš pravdu, že který zpěvák se chce etablovat, musí v Lucerně.
1: Žádná taková ta hala, která je tak spoře zařízená jako nějaká výrobní hala, to podle mě nenahradí.
0: Ne. No tak čím zaujme pasáž Lucerna dnes architekta?
1: Určitě svým životem. Tím, že stejně, jak jsme mluvili o tom, že ten sál je tím sálem číslo 1, asi v Čechách, tak stejně kino v Lucerně je kinem číslo 1 a že asi, když má být premiéra, tak se neobejde bez toho monumentálního schodiště, bez té kavárny, které je v takovém tom očním kontaktu s tou pasáží, čili to je pro mě jako tenhle ten život kulturní se má odehrávat pro mě v pasáži a navíc je tam ten kůň od Davida Černého, svatý Václav, který jede na takovém opačně otočeném, asi už mrtvém koni, který tam má prý vyset do té doby, než se zase naše země stanou konstituční monarchií.
0: Ano, a hned pod tím je slavný music bar, Lucerna.
1: Jo, music bar, kde teda jsem zažil taky několik jedinečných koncertů.
0: No a potom je ta pasáž, která navazuje pasáž v Domě u Nováků, to je vlastně nejrozsáhlejší.
1: Byla tam krásná kavárna Řehoř Samsa, která bohužel není, která měla takový ten, že ty v tom srdci té pasáže najednou najdeš tu kulturu, můžeš tam vstoupit do divadla ABC a pro mě se tam jako dobře obchoduje. Jednak teď je tam stín, když jsou vedra, a v zimě zase tam není ta plískanice, takže je to to výhodné místo města.
0: Tak dnes děkuji Davidu Vávrovi, že nás vzal na Lucernu, tedy ne na Jiráskovu, spíš do Lucerny, a za týden nás samozřejmě vezme do jiné pražské pasáže. Tak naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Východ slunce a vítr ve větvích, a nebo píseň tichou jak

Strache, Susanne, lecker Bisch. Ja. Io karton albo vrek, a taky porcelán. Som odrýma, cibulka má, tapety parmazán. 5 kilo heráku, lebo džinsy, Calvin Klein. Tak zdá, že to není štěstí, ale

0: traje. Sí.
1: No, myslím, že Richard Miller vynechal ještě velice důležitou věc, kterou lze koupit za prachy, jak říká. Například hezkou dovolenou u moře, co říkáte? Možná, že se na takovou vyprávě chystáte a přitom byste neraději na něco zapomněli. Tak začněte tím, že si promyslíte typ dovolené a aktivity, které tam plánujete. Zaměřte se na základní kategorie oblečení, obuv, hygienické potřeby, léky, osobní předměty a rozhodně nezapomeňte na pojištění a léky. No, jak to všechno poskládat do auta, tak to už je problém našeho pravidelného hosta, naší autoporadny, který si s tím lehce poradí. Mám na mysli samozřejmě Jiřího Machovce, kterého zdravím. Jiří, dobrý den.
2: Krásné odpoledne všem.
1: Tak, co radíte, jak to všechno poskládat do auta?
2: My jsme doma, a teď řeknu od mých malých let, když jsem byl hodně malý a už jsem chápal, měla maminka seznam, co všecko sebou na dovolenou. Hmm. Je pravda, že v té době se k moři nejezdilo, ale na druhou stranu, když nás odvážela k babičce, nebo jsme jeli někam pod stan, tak doopravdy oškrtávali rodiče, co nanosili do auta, co už tam uložili, co tam ještě nemají. Musím přiznat, ani jednou nezapomněli ani mě, ani cestu naložit, takže jsme vždycky jeli s nimi.
1: Ano, to je taky, no. To jsme tam zapomněli v tom výčtu, nezapomenou na děti, ano, samozřejmě.
2: To by tam chybilo, to by tam chybilo.
1: Jasně.
2: V každém případě je dobré, když máte malé děti, nebo do těch 15 plus minus, tak jet na noc nebo brzo ráno, protože ty teploty teď jsou, dejme tomu, normální, ale příští týden nebo od víkendu vlastně, už to má zase růst hodně nahoru a tím pádem bude opravdu v autě vedro, takže je co největší část cesty mimo hranice České republiky, jak se říká, zachladna.
1: No a, no. A taky s hodně velkou zásobou vody.
2: Vodu v každém případě. Víte co, já zde už skoro závidím lidem, kteří jezdí v elektroautě. Protože díky nabíjení a díky přestávkám, které jsou 20,5 hodinový a hodinový a bohví kolika, tak zkrátka musí zastavit u té benzínky nebo u té stanice, kde mají proud a tam se protáhnou, napijou, dají si kafe, lehce posvačí, zkrátka mají to cestování, jak se říká, příjemně.
1: Ano, to už není čas těch přeborníků, kteří to berou jaksi až do Dubrovníku na jeden zátah, jasně.
2: Od Rovníku až dolů, samozřejmě. Nicméně, pozor na to upozorňuji, teďko 30. července Bárensko-Virtembersko a Bavorsko 3. srpna, to znamená, řekněme, ten víkend od toho 24. července bude šílený ve směru dolů na jih, protože i Němci mají rádi Chorvatsko a Itálii, to znamená opravdu ten příští víkend vás čeká, jak se říká, fronta, kolona, která je nedozírná, protože to jsou hodiny, to nejsou minuty, půl hodiny, to jsou hodiny strávené v rozpáleném autě, kdy zkrátka nemáte, jak zabavit děti a tak dále.
1: Zažil jsem to v zimě, tam u Mnichova, ale v létě to musí být stejný masakr, tedy opravdu.
2: Tak. V každém případě, co do auta, no, tak mluvil jste o tom, že samozřejmě nápoje, nějaká ta tranka nebo nějaký takový ten pishinger, a nejenom pro děti, pro ty dospělí se hodí, protože energie se doplňovat musí. Vím, že u malých dětí se občas stane, že během delší jízdy se jim, jak se říká, no zkrátka oblinknou si, česky řečeno. Čuchat celý zbývající 8 hodin cesty do Chorvatska, tu vůni není dobré, takže já jsem sebou vždycky vozil sprej na tepování sedačky, ať už ty dětský, nebo ty velký, toho velkého sedáku. A přece jenom to trošku přehluší a je ta cesta příjemnější, takže určitě sprej na tepování sedačky. Ne každý to vozí, ale je to dobrá.
1: Jasně, a já bych se přimlouval ještě za jeden sprej, který jsem objevil, nebudu říkat značku, já dokonce ani se nepamatuju, ale je to sprej na odstraňování zápachu jako takového. A skutečně to funguje. Odstraňoval jsem zápach po našich slepičkách a perfektně to funguje. Takže to bych taky doporučil, ano.
2: Tak, výborná věc. Samozřejmě v létě, v zimě platí, musí mít v autě jednu starou deku nebo nějaký starý ubrus, vyřezený prosil, rozkátka něco, které můžu vzít a když, jak se říká, skončím někde u svodidla s autem a posádka je za svodidly, sedí tam na trávě a čeká, až je otahovka, tak proč mají sedět na trávě mezi mravencema, když si můžou sednout na deku a být v pohodě.
1: Rozumím, ne, že bychom to chtěli přivolávat, ale prostě stát se může úplně všecko. Jiří, to nám zatím stačí. I dnes mám, můžou naši posluchači zavolat, podělit se s námi, jak oni balí, jestli opravdu vždycky zabalili to, co potřebovali. Spojení k nám je stále stejné. 22 155 25 25. No a zatímco budou volat, nebo už začínají možná, tak vy si poslechnete určitě rád zase vtípek.
2: Jo, jo.
1: Jenom tak na chuť. Manželé jedou takhle na dovolenou, myslím, že je docela stylový vtip. Žena si neustále stěžuje, že nemá vůbec nic novýho na sebe. Manžel se na ní otočí a povídá, vůbec si nestěžuj. Podívej se, já například se uskrovním a ty, když chceš teda ausgrechně něco novýho, tak můžeš klidně nosit ten můj nový baťoch.
3: Český rozhlas Dvojka.

0: No, ve šťastné cestě balíme auto na dovolenou, samozřejmě s Jiřím Machovcem, naším pravidelným hostem v auto motoporadně. A vypadá to, že se nám někdo z našich posluchačů právě ozývá, takže možná, že se dozvíme, co by oni třeba, myslím naši posluchači, doporučovali zabalit nebo jak zabalit. Tak máte slovo.
1: Dobré odpoledne, jsem strašně ráda, že jsem dostala slovo, protože to je historie z doby minulé, ale je to pro zasmání. V roce 82 jsme horko těžko dostali povolení na odcestování do Španělska. Jako člená rodina bylo to sice s potížema, ale zvládli jsme to všechno, tak vám jenom chci říct ty přípravy. Kluci jeli k babičce na prázdniny a já jsem v dětským pokoji měla krabice, soupisy a pořád jsem to tam dodávala. Byli jsme 4 neděle na cestách. Můžu vám říct, že jsme dojeli až do Afriky.
0: No, hezky.
1: A něco tak pěkného máme pro celý život s tím, že vlastně jsme nic nezapomněli a i přesto, že každý měl jenom 2 trenýrky a kečky a sandále, jsme tam celou dobu si krásně takže všechno užívali.
0: Rozumím.
1: A dneska už je to strašně jednodušší. Kluci už jsou skoro 60-letí, nám už je trochu víc, ale přesto to doporučuji.
0: Rozumím.
1: Jeli jsme do Barcelony a pak jsme jeli, vlastně udělali jsme si i výlet do té Afriky.
0: Hezky, hezky. Nevím sice, jak vás oslovovat, ale milá naše posluchačko, teda opravdu, myslím si, že takhle nějak by se na to mělo jít. Poslat děti k babičce a balit.
1: Prostě sportovně.
0: Rozumím, jasně. Moc vám děkuju a
1: děkuji vám za slovo, děkuji.
0: Jasně, kdybyste se někam
1: další příjemný poslech.
0: Ano, kdybyste se někam vydávala ještě, tak máte od nás přání šťastné cesty, naslyšenou. No, tak krabice, to je taky jeden systém, Jiří, slyšíte?
2: Určitě v každém případě.
0: Určitě jste napjatě poslouchal, no.
2: Upozorňuji na jednu zásadní věc. Cokoliv přesahuje zadní sedačky, opěra do zadní sedaček,
0: no,
2: by mělo být upevněno minimálně dělící příčkou, která se prodává, to jsou takový ty dráty, a nebo samozřejmě sítí, protože rakouští policisté mají dalekohledy, koukají speciálně na české přetížené auta a jakmile tam kouká něco nad zadní sedačky, tak zastaví a máte to za slušný peníze, myslím si, že 200 euro. Což je potom ta dovolená o trošku dražší. Takže určitě zabezpečit náklad, aby nedošlo k přesunu na sedačky dopředu.
0: No jasně, musíme si taky jaksi rozmyslet, co si dáme do kabiny a co dáme do kufru, protože do kabiny by se měly dát věci, které budou jaksi mít, nebo takhle, měly by být po ruce, to znamená jídlo, pití a možná třeba nějaký lehký svetřík, kdyby se náhodou ochladilo, abychom nemuseli prostě někde na dálnici zastavovat jenom kvůli tomu.
2: Ano. A doporučil samozřejmě takovou drobnost, jako je toaletní papír a kapesničky.
0: Ale safra, vidíte to, na co vy nemyslíte? Správně, ano.
2: Protože pokud jsou dole vzadu v kufru, pod kufry, úplně na dně podlahy, bude to je taková věc, kterou no, nikdo nepotřebuje přece. Ale náhodou přijde taková ta lehká příhoda.
0: No jasně, a potom potom křičíte, tady někde byl a nevíme kde.
2: Ano.
0: jasně.
2: Takže no, to určitě. No a ještě jednou připomenu řidičům poslední věc a to je zelená nebo dneska bílá karta. Česko nemusíme vozit, v zahraničí všude musíme vozit. Už jenom z toho důvodu, že je na ní telefonní číslo v mezinárodním formátu. Tady u nás voláme 1224 a je to v pohodě. V zahraničí musíme volat 9-místní číslo s předčíslím České republiky, abychom se dovolali na asistenční službu na pojištění na všechno.
0: No, my to tady v každém rozhovoru teď letním připomínáme prostě, jakmile se vydáváme na dovolenou a byť třeba jenom za hranice, a byť třeba jenom nakoupit do Německa nebo do Rakouska přes hranice, tak pojistku, určitě mít pojistku.
2: Tak.
0: Tak, Jiří, moc vám děkuju, přeju samozřejmě hodně radosti. Kam vy se mimochodem chystáte na dovolenou? Vy zůstanete asi u Staňkova, ne?
2: Já zůstávám tady, pojedu se maximálně podívat do Rakouska, to znamená po vodě 6 kilometrů dozadu.
0: Jo, takhle, ale to se podíváte jenom, jestli tam rostou, a nebo jestli ano, vám vyrostly kapři, je to tak?
2: Ano, přesně tak. Houby ještě nejsou.
0: Ne, houby nejsou, no teda, ne. Já ze všech stran mě přicházejí různé jaksi provokativní videa a obrázky z kupy hub, no prostě vždycky mě to naštve jenom trošku, no co se dá dělat. Tak Jiří, moc děkuju a samozřejmě, že se rozloučím s váma zase jedním takovým lehkým vtípkem. Dvě ženy se baví takhle o právě strávené dovolené. Jedna říká, tak co, jak ses měla u moře? Ale prosím tě, ani se neptej. Měla jsem s sebou úplně zbytečný věci. Jo? A co například? No například manžela a děti. Tak mějte se a naslyšenou za týden.
2: Naslyšenou.
3: Šťastnou cestu s Janem Rosákem na dvojce.

0: Meteor na Dvojce.
1: Jaká je inteligence pavouků? Byla klíšťata krev už dinosaurům? A které jsou nejstarší organismy planety?
0: Meteor.
2: V sobotu po 8 hodině raní
0: na Dvojce.
3: Mrazivé léto.
0: Rozhlasová hra na Dvojce.
3: Záhadná zjevení a dávné legendy se probouzejí.
4: Co je to za světlo?
5: Tady si podávají ruce živý smrtvej.
3: A tentokrát se bude mstít sama Šumava.
6: Tak mydli fousku, za týden se Pavlínce vrátíme, viď?
7: Lžeš.
6: Co to povídáš?
7: Lžeš. Nevrátíš.
3: Ignis Fatus.
0: Hororový příběh Petry Klabouchové
3: v neděli ve 20 hodin na Dvojce.
8: Bylo 14 hodin.
9: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
8: Úřad vlády chystá změny jednacího řádu, chce zpřehlednit současná zastaralá pravidla. Čínská sociální síť TikTok podle Evropské komise porušuje unijní nařízení o digitálních službách. Je oblačno až polojasno na východě, čekejte lokální srážky a teploty do 25 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv přeje Mária Kunová. Úřad vlády plánuje změny v jednacím řádu kabinetu. Z návrhu, který má Český rozhlas k dispozici, vyplývá, že se mají upravit třeba pravidla pro připomínkování některých návrhů. Podle úřadu vlády jde ale pouze o modernizaci starého předpisu.
10: Premiér by podle návrhu mohl zkrátit lhůty nebo omezit okruh institucí, které můžou návrhy připomínkovat. Úpravy jednacího řádu začal podle úřadu vlády chystat už předchozí kabinet a některé z bodů tak tato předloha pouze přebírá, pokračuje mluvčí úřadu vlády Karla Mráčková.
11: Žádná z navrhovaných úprav nějak neposiluje pravomoci předsedy vlády.
10: Plánované změny v jednacím řádu připustil bývalý ministr dopravy předseda ODS Martin Kupka. Se současným návrhem ale neměli nic společného a předchozí kabinet se jimi nakonec podle něj nezabýval.
12: Kdybychom je pokládali za důležité, tak je začneme projednávat.
10: Nová pravidla by mohla platit od září. Adéla Burešová, Český rozhlas.
8: V Česku stoupá počet lidí nakažených salmonelózou. V prvním pololetí jich touto střevní infekcí onemocnilo téměř 2,5 tisíce. Oproti stejnému období loni asi o 30% víc. Vyplývá to z údajů Státního zdravotního ústavu. Podle lékařů v létě riziko nákazy z jídla kvůli vyšším teplotám roste. A chlazené potraviny by proto lidé měli udržovat při teplotě pod 5 stupňů Celsia a hotová jídla by neměla být mimo chladničku déle než 2 hodiny, říká mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová.
13: Mezi další důležitá opatření patří rychlé schlazení a uložení zbytků jídel, jejich následné důkladné prohřátí před konzumací, také používání pasterovaného mléka a mléčných výrobků, omývání ovoce a zeleniny před konzumací a kontrola data použitelnosti potravin.
8: Sociální síť TikTok pro sdílení krátkých videí porušuje unijní nařízení o digitálních službách. Podle Evropské komise čínská platforma dostatečně nechrání nezletilé v online prostředí. Unijní exekutiva o tom informovala v tiskovém prohlášení. Podle komise by měl TikTok upravit účty nezletilých tak, aby byl jejich obsah viditelný jen těm, kterým to sami nezletilí uživatelé schválí. Firmě jinak hrozí za porušení pravidel vysoká pokuta ve výši až do 6% celosvětového ročního obratu společnosti. U infocentra Hradce Králové na Eliščině nábřeží začíná dnes v 17 hodin speciální komentovaná vycházka městem. Průvodkyně Lucie Nováková účastníkům přiblíží nejvýznamnější památky krajského města a taky příběhy osobností, které jsou s Hradcem Králové spojené.
14: Během procházky se zastavíme u těch nejznámějších hradeckých památek, ale podíváme se na město i trochu jinak. Řekneme si třeba, proč patřily Gočárovy školy k nejmodernějším v tehdejším Československu, připomeneme si pevnostní minulost Hradce, slavného výrobce klavíru Antonína Petrofa, nebo to, proč se nakonec po Hradci nikdy nerozjela tramvaj.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
9: Počasí.
8: Bude oblačno až polojasno, na východě území čekejte lokální přehánky, které budou k večeru ustávat a většinou bude také ubývat oblačnosti. Teploty mezi 20 a 25 stupni, na horách kolem 16 stupňů.
9: Doprava.
8: Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy popojíždějí kolony u sjezdu na Kralupy nad Vltavou. Na 7. kilometru odtahují auta po nehodě. Průjezdný je pouze levý pruh, zdržíte se 20 minut. Na D1 jsou kolony na průjezdu Brnem směrem do Ostravy. Popojíždějí z kilometru 177 k omezení u dálnice D2. Osobním autem se zdržíte asi 40 minut. Tolik zprávy, slovo má opět Jan Rosák.
9: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
5: Zdravím vás opět ze šťastné cesty a v její druhé hodině vám nabízíme setkání se zajímavým hostem, které jsme natočili v roce 2022.

Po návratu z afrického safari jeden turista vypráví. Ze lvů ve volné přírodě jsem byl na větvi. A to několikrát doslova. Tento zážitek vás, přátelé, nemusí děsit. Ať jste, kde jste, zůstaňte na místě, na safari teď sice pojedete, ale s rádiem. A ať tam potkáme kohokoliv, na větev rozhodně nepolezeme.

0: Veterinář, bývalý ředitel Chomutovského zooparku, v současnosti mimo jiné senátor a zároveň ředitel zoologické zahrady ve Dvoře Králové, Přemysl Rabas. To je můj host Šťastné cesty. Vítám vás, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Vy to samozřejmě nemůžete pamatovat. Dvorská zoo byla založena 9. května 46, tedy 1946, co by skromný zookoutek. Dnes se z ní stalo chovatelské zařízení světového významu. Proslavila se chovy žiraf, nosorožců, psů hyenových, hyenovitých nebo antilop, jediným safari, u nás také transporty zvířat do Afriky. Celé to vypadá romanticky, ale určitě je zatím fůra práce. Jenomže já bych možná to dnešní povídání s vámi, pane Rabasi, začal, jestli pak jste do té Afriky, kam dneska třeba jezdíte služebně, jezdil taky jako turista?
1: No, tím to vlastně začalo, nebo začalo to ještě dřív, protože tu moji lásku k Africe začala knížka Ráj divokých zvířat od Bernarda Grzimka, to býval ředitel zoologické zahrady ve Frankfurtu.
0: Oni taky natočili
1: film Serengeti nesmí zemřít a ano. Takový, to bylo velmi známý, slavný, dokonce jsem si s ním psal, mám od něj nějaký pozdravy k Vánocům, prostě jako dítě, bylo to úžasný.
0: Pak žádný strach před velkými zvířaty se to jmenovalo české.
1: Pak i s Geraldem Darrellem a prostě ta Afrika mě od mládí držela a když jsem se stal ředitelem v Chomutově, tak jsem chtěl jet do Afriky. Tam se bohužel nedalo jako služebně, protože Chomutov měl evropská zvířata, tak jsem jel soukromně a jel jsem na 3 měsíce. Ta první cesta byla 3 měsíce, druhá taky, a takže ty první cesty, které jsem jezdil jako turista, ty byly velmi, velmi dlouhé a nejvíc na ně vzpomínám, protože vlastně mi ta Afrika nejvíc lezla pod kůži.
0: A to jste ty 3 měsíce si naplánoval, nebo jste si nechal třeba vést pocity?
1: Ne. Já jsem věděl, že když půjdu do Zimbabwe, že tam chci vidět skalní malby, zříceniny, vodopády, dobře, a potkat český emigranty, český krajany, což se mi podařilo, vynikající osobnost doktor Cakl, který tam jako strávil zbytek života, ale já jsem to neplánoval, takže já jsem vlastně se tam pohyboval, jak to přicházelo. Když se mi někde líbilo, spojil jsem se chvilku s nějakým izraelským turistou nebo jsem někdy zůstal s někým ve vesnici a bylo to velice milé.
0: Kolik vám bylo, že se tak...
1: To bylo vlastně krátce po škole, protože já jsem, když jsem skončil veterinární školu, tak jsem pracoval rok ve Dvoře Královém, respektive 2 roky. Nastoupil jsem do Chomutova a v zápětí jsem si vzal neplacené volno a 3 měsíce jsem se toulal po Africe, to bylo krásné a pak to ještě se několikrát zopakovalo.
0: A dalo vám to i jako do té vaší práce už tenhle ty 3 měsíce v Africe?
1: Je, to já si myslím, že hodně, protože zaprvé jsem samozřejmě člověk víc pozná jako ta zvířata, ale pozná i tu kulturu a to je to, co jsem se snažil, když jsem nastoupil do Dvora Králového, těm návštěvníkům přiblížit, aby to nebyla jenom zoo, která ukazuje africká zvířata, ale aby to byl safari park, který ukazuje i kulturu, kuchyni, umění a to si myslím, že je velmi ovlivněný tím, že jsem tam dohromady vlastně absolvoval 44 cest do Afriky a když se to spočítá, tak je to více jak 2 roky.
0: 44 cest do Afriky.
1: Ano.
0: A ty už byly potom profesionální tady.
1: Z počátku to byly hodně turista, pak jsem dokonce dělal průvodce, asi 3x, 4x, 5x jsem byl jako průvodce. Měl jsem i tu příležitost, že si k 70 nám sám sobě jako dárek koupil cestu do Afriky pan profesor Veselovský, toho si možná pamatujete.
0: Nejda, ten bydlel u nás v Míšku.
1: Ano, a potom Holečku a ulice, tam měl taky byteček. A takže tady ten člověk, který řídil léta pražskou zoo a já jsem ho měl jako takového guru, tak tomu jsem měl dělat průvodce, což bylo trošku jako svatokrádež, takže jako se mi maličko klepali kolena.
0: Přesně jsem chtěl říct, to byla tréma sice.
1: Ale jel se mnou potom ještě 2x, jak se mu to líbilo.
0: No co, asi byl spokojený. A který by lokalitami jste provázel jako průvodce?
1: Já nejdřív jsem jezdil okolo Zambezi, takže Zimbabwe, s panem profesorem jsme potom byli ještě spolu jako v Jižní Africe a v Namíbii. A pak před pár lety jsem opakovaně jezdil Keniu a Tanzánii, to znamená národní parky Amboseli, Tsavo a pak Serengeti, Ngorongoro, takové ty známé pojmy a Zanzibar, tak na odpočinu.
0: To jste si hodně musel nastudovat dopředu asi, ne?
1: No tak mě ta východní Afrika vlastně od dětství zajímala, takže jako já tu historii si myslím, že jsem tam jako nějak měl pojmutou, no, jako s těma všema lidma zajímavýma, jako je Líky nebo Joy Adamsonová, rodečka z Opavy a Wagner, který tam působil a tam odtaď vlastně získal velkou část zvířat pro náš safari park.
0: Vy říkáte východ. Je to veliký rozdíl východ Afriky a západ? Ten východ je asi zajímavější, ne?
1: To se asi nedá říct. Já myslím, že každá ta Afrika má něco do sebe. Ten úplný jih, ta Jihoafrická republika, to už je takový téměř mediterián, když bych to jako přenes, protože když jedete někde nějakou tu vinařskou oblastí okolo Kapského města, tak to už nepůsobí tolik africky. Ale hned vedle Národní park Horských Zeber už zase ano. Východní Afrika, tam jsou ta velká stáda, takže to samozřejmě pro člověka, který chce vidět velká stáda, tak to je potřeba Východní Afrika. Zimbabwe zase má úžasnou starou kulturu, ty památky toho státu Changamire a Hurozvi a Monomotapa, zřícení velkého Zimbabwe. No ale západní Afrika má taky, jako ta kultura je tam velmi pestrá, že jo, tak jako těžko udělat nějaký žebříček, to se nedá.
0: Ne, to bych ani nechtěl. Ale co bych možná chtěl, malinko srovnání, a to si dáme po písnice, jak to třeba vypadalo v Africe při vaší první návštěvě, jak to tam podle vašeho názoru vypadá teď, jak se to mění, jestli k lepšímu, horšímu.
2: Český rozhlas Dvojka.

0: Současný ředitel zoologické zahrady ve Dvoře Králové Přemysl Rabas je mým hostem a je v podstatě tady jenom na návštěvě, jinak je doma samozřejmě ve Dvoře Králové, ale taky skoro to vypadá, že je doma v Africe, protože jestli se nepletu, už říkal jste 44krát tam.
1: Je to tak, ano.
0: Něco neuvěřitelného, ale jestli se taky nepletu, tak vy jste dokonce profičel tu Afriku stopem.
1: To bylo výborné, protože my jsme ze Zimbabwe jeli přes do Francistownu v Botswaně a pak jsme přes Kalahari chtěli dojet až na namibijské pobřeží. Ve dvou jsme jeli. A ten stop je dobrý, protože nestopujete, jestli vám

0: jsme jedli jenom zbytky chleba s kečupem jako poslední dva dny, protože prostě se to trošku táhlo, no, ale
1: tam je roste po stranách cesty?
0: V té poušti moc ne, no, no, pouští, nějaký ne, pouštní melouny sem tam jako někde na okraji můžete na ně narazit, ale jako moc ne, no.
1: A ten dotyčný,
0: člověk
1: který vás...
0: nemá ty zkušenosti těch křováků, který kde hrabat, aby se dostali ke správnému kořínku.
1: A jo, to je pravda, no, tak to musíte nadobít tu zkušenost. Ale když jste někoho, jak si potkali, byli z dílní i co se týče třeba, že vám nabídli něco?
0: Jo. Jako vlastně lidi všude na venkově, na celém světě jsou příjemní. Velké města, velká města, těmi lepší se vlastně všude na světě vyhnout, hlavně centrum a v noci a tak. Ale venkovy jsou jako příjemní a je úplně jedno, jestli je to Dálný východ, Kostarika, nějaký Vietnam nebo Afrika, to je pro Austrálii.
1: To máte taky za sebou ty destinace, co jste
0: teď zmínil? Jo, určitě. Já jsem asi 73 zemí navštívil, ale ta Afrika jako nejvíc, no.
1: Hezký, to vedete, já mám asi 34, no. Pěkný, hezký počet, ale abych nezapomněl na to, co jsem předeslal před písničkou. Zajímá mě, jestli byste mohl teď trošičku srovnat, jak to vypadalo v Africe, samozřejmě jaksi globálně třeba při vaší první návštěvě, a jak to vypadá dneska, jestli se to lepší, jestli se to posouvá, kam?
0: Ty změny jsou obrovské, ta Afrika, ten vývoj je překotný. Já si pamatuju, jak jsem jednou byl na farmě jednoho mého spolužáka, který se mnou studoval v Brně, a navštívil jsem ho, jejich farma byla v Zimbabwe asi 100 kilometrů na východ od hlavního města, a tam vlastně byla to taková bohatší rodina, jejich otec byl reverendem velmi známý v té oblasti a byl natolik známý, že štval ještě za Rodézie tajnou policii natolik, že ho pak zastřelili, to bylo smutné. A ta rodina tam udržela si nějak to dobré postavení, měli pěkně zařízený dům, ale ještě pořád vařili v chýši kulaté za domem. Takže i když měli luxusní auta a všechno, tak jako kuchyň, kde sloužící pro ně připravili, tak byla za domem. A to je to důležité, že v té chýši uprostřed byl zbytek starého ohniště. Ten už nepoužívali. A pak tam byly kamna na plyn, které naše babičky ještě jako třeba jako zažili, někde ještě se. Vedle byla elektrická kamna a mikrovlnná trouba a já jsem si říkal...
1: To všechno tady, v té chýši?
0: No, tady vlastně se koncentruje ta Afrika, prostě ta historie v jednom jediném místě a okamžiku, protože před 20 lety tam takhle to nikdo nemohl vidět a za 20 let to už nebude, aby tam najednou byly vidět ty věci, se kterými vařili babičky, maminky a my, jako.
2: No, muzeum.
0: Muzeum, ale jako takové živé a takové k zamyšlení, že se tam dalo filozofovat v té kuchyni, jako, tak to bylo zajímavé. Ten pokrok byl vidět i v hlavním městě, protože já jsem tam byl poprvé a když jsem tam byl naposled, tak hranice hlavního města byly o 20 kilometrů dál, prostě tam, kde jsem já zažil ještě Bush, tak tam najednou už bylo město. A nebo u Viktorových vodopádů na Zambezi, tam taky to bylo vidět, jak přibývaly hotely, jak houby po dešti, a až to někdy bylo komické, protože velký hotel Kingdom, kousek od vodopádu, pár set metrů, a teď jako na nádvoří umělé vodopády a palmy a ty lidi nemuseli vlastně vyjít ven a mohli za to platit teda poměrně velmi vysokými částkami. Já jsem si říkal, to je vlastně jako sranda, protože já když bydlím v levné chýši vedle národních parků, Coca-Colu si koupím normálně v nějakým supermarketu, tak za ní zaplatím 10x méně, za to ubytování taky, ale vidím skutečnou řeku, palmy, hrochy, vodopády, a oni koukají na ty umělí, co mají na tom nádvoří toho hotelu, a platí za to mnohem víc.
1: No, jenom že vy jste si to našel sám, vy jste nelenil, když to oni se nechali vést tou cestovní kanceláří a prostě co jim nalajnovali, oni tak to konzumují. To je asi takhle.
0: No a ten poslední příklad, to jsou asi zvířata, protože za doby George Adamsona, tady už padlo Joy Adamsonová, rodačka z Opavy, příběh Lice Elzy. George Adamson, když v Koře se, tady v rezervaci Kora v Keni, se snažil vracet lvy do přírody, tak měl za to, že je lepší k tomu nepouštět místní a nechtěl, aby místní chodili třeba pás do té rezervace a tak dále. Když to dneska ta změna je v tom, že dnešní ochránci si uvědomují, že musí ty místní komunity do té ochránské práce nějak přivzít, aby si to vzali za své, aby ta zvířata začaly mít rádi, aby si jich začaly vážit, aby si uvědomili jejich ekonomickou hodnotu, a to, že když tam ty zvířata budou, tak oni z toho budou mít nějaký peníze. Tak to je velký

0: posun v Africe, že řada těch afrických komunit si dneska uvědomuje, že chránit africká zvířata, jejich divoká zvířata, která dřív měly jenom jako na jídelníčku, že to vlastně může být ekonomicky zajímavý, i když zůstanou za jejich barákem živá.
1: No, teď jste, pane Rabasi, naťuknul velmi důležitý fenomén africké přírody a vůbec země kontinentu, a to jsou rezervace. Tak za chviličku si třeba povíme, jak opravdu fungují.

0: Předpokládám, že téměř každý z nás, našich posluchačů, někdy viděl třeba v televizi, jak asi vypadají v Africe rezervace, ale většinou jsou to takové romantické, romantizující pohledy na ty věci. Samozřejmě občas se tam i nějaké problémy objeví, třeba spytláky a podobně, ale já si myslím, že Přemysl Rabas, který už byl 44krát v Africe, o těch rezervacích ví mnohem víc, než můžou nabídnout třeba ty romantické filmy. Takže jak vlastně taková rezervace funguje?
1: Jsou tam obrovské rozdíly. Zaprvé jsou tam různá ta chráněná území, národní parky, které jsou spravovány státem, rezervace, které buď také spravuje stát, anebo jsou tam i soukromé rezervace. Ty soukromé rezervace často jsou spravovány v mnoha státech, ne vždycky, ale jako v mnoha státech líp než ty státní, protože přece jenom ten soukromý majitel se snaží se o to starat se vším všudy. U těch států je obrovský rozdíl mezi jednotlivými zeměmi a někde to pytláctví zasahuje i do vyšších pater, takže je to napojené, prostě propletené takovým způsobem, že i strážci rezervace v některých zemích, teď to nechci jako generalizovat, se můžou na tom podílet. Když je to země, která je v tak špatném stavu, jako je Zimbabwe, tak tam prostě narazíte na strážce, které vám nabízí náramek z žirafího ocasu anebo ze sloního, to je nesmírně smutné. Ale to jsou spíš výjimky. Pravda je, že většina těch rezervací národních parků je spravována velmi dobře a je snaha, jak už jsem říkal, aby okolní komunity z toho žili. Takže když třeba jdete k horským gorilám v Rwandě nebo v Ugandě, tak víte, že z toho vašeho vstupného, které je velmi drahé, za to, abyste se mohli podívat na rodinku goril, tak významná část jde do těch místních komunit a to je třeba dobře. Takže jako ty rozdíly jsou prostě obrovské a říkám, jsou tam ty negativní, ale jako většinou je to tak správně. Ale lidi by si měli uvědomit, posluchači teda především, že když jedete do Afriky, tak máte pocit, že tam všude na vás vyskočí lev, kobra nějaká, nebo zmije, nebo nějaké jiné nebezpečné zvíře a ono to vlastně tak není. Většina té Afriky dneska už je jako kulturní krajina a ta zvířata mají to útočiště právě v těch rezervacích a národních parcích.
0: Čijte, ale na vás vyskočila žirafa při jízdě rezervací.
1: Ale to právě jsme výjížděli, to jsme se blížili, protože jsme měli zpoždění a jeli jsme pozdě večer do velké rezervace selů a aby jsme tam byli včas, aby jsme dojeli čas na bránu, tak jako ten řidič trošičku jako spěchal a nám před auto skočila žirafa takovým způsobem a z takové blízkosti, že jsem byl přesvědčen, že jí podsekne to auto ty nohy a ta žirafa se mě přes to sklo svalí do klína.
0: Což by bylo docela slušná rána.
1: Že prostě jako bude
0: po mně. Kolik váží žirafa, pardon?
1: No, to jako je to hodně metráků. Metráků. A jako to bylo jedna z nejnebezpečnějších situací, kterou jsem zažil při cestování a vlastně do dneška nechápu, jak se jí podařilo na poslední chvíli ty zadní nohy nějak odtrhnout pod sebe a vyhnout se prostě té strážce s tím jeepem.
0: No jaká jsou jako nejčastější nebezpečí na cestách Afrikou? To posluchači rádi poslouchají, protože se z toho většinou potom dostáváte dobře, takže to má šťastný konec.
1: Lidé se bojí lvů, hrochů a jedovatých hadů, ale největší nebezpečí na cestě je třeba komár, že jo? Protože ten má na svědomí nejvíc lidských životů v Africe, protože přenáší třeba malárii, tak jako to, toho by se měl člověk bát, ale zase ne přehnaně, protože dneska existují tabletky, existuje profilaxe, tak jako, že člověk se z toho jako může se uchránit, když je opatrný. Měl jsem příležitost, že jsem byl na Zambezi zrovna, když tam hroch napadl kánoje z turisty a jeden ten průvodce z té jedné kánoje se dostal na břeh s propíchlým, prokouslým hrudníkem a ruku mu museli amputovat, ale zachránili ho a toho druhého nikdy nenašli, takže to zvíře může být nebezpečné, ale jako když je člověk trošku opatrný, tak i v té buši se dá se slušnou pravděpodobností přežít.
0: No, tak já jsem slyšel příběh od svého kamaráda, který byl s výpravou amerických turistů na tuším teď nevím, ale v které zemi, jestli to je Guinea, u horských goril na západě.
1: Tak to, uhorský gory, tak to je Kongo, Uganda, Rwanda.
0: Tak to bylo asi Uganda. Uganda, přesně tak. A tam zaútočili na tu výpravu těch amerických důchodců včely a jednu paní bohužel ubodali k smrti.
1: Tohle to může být nebezpečný, tak to je hned za tím komárem.
0: To je hned za tím komárem, no. Ale vy jste prošel taky třeba Austrálií a je. Tam je to taky poměrně dost na těch silnicích, jaksi velká pravděpodobnost střet
1: tam
0: se zvěří.
1: V noci musí být člověk opatrný, zvláště možná ne někde Queensland nebo dole, ale když vezmeme vršek, to severní teritorium, když chcete projet a spěcháte, protože ty vzdálenosti jsou velké, od benzínky k benzínce několik set kilometrů, tak člověk v noci by měl dát nohu z plynu. To je v noci, nejenom těch klokanů tam skáče hodně, ale sem tam se objeví zdivočelí koně nebo nějaká kráva, to když se vám dostane do cesty a vyjedete 130, 140, tam není omezená rychlost, tak je to velmi nebezpečné.
0: Velká rána. No. Vy ovšem cestujete nejenom za zvířaty, ale cestujete i se zvířaty, třeba i po Evropě, takže o tom si dneska s Přemyslem Rabasem taky rádi popovídáme.
2: Jan Rosák vám přeje
3: šťastnou cestu
2: na dvojce.

0: Stříbrný vítr na dvojce.
1: Architekta a urbanistu profesora Martina Rajniše naplňují pocitem štěstí svoboda, práce, kamarádi i některé stavby. Jak ho formoval úděl dysgrafika, dyslektika a v neposlední řadě jedináčka? Co se naučil na cestách, na nichž v součtu strávil 14 let? A mají s ním, vizionářem, experimentátorem, člověkem, který neuznává větu, to nejde? Kolegové, náročný život?
0: Stříbrný vítr s Jitkou Novotnou.
2: V sobotu po 9. hodině na dvojce.
0: Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Přemysl Hrabas cestuje nejenom za zvířaty do Afriky, kde byl 44krát, ale cestuje se zvířaty i po Evropě. To znamená, mám, předpokládám pravdu asi, že to jsou takové ty výměnné cesty, kdy někam vezete zvíře, aby, dejme tomu, jste za něj dostal nějaké jiné. Je to tak?
4: Je to tak částečně. Já jsem daleko více zvířaty jezdil, když jsem ještě pracoval v Chomutovském zooparku. Dneska ve Dvoře Králově je speciální oddělení, které vozí zvířata po celé Evropě i pro jiné zoologické zahrady, a taky vozíme zvířata do Afriky. Bůvoli, nosorožce, antilopy. Je to hodně. Ale tehdy v Chomutově jsem doopravdy jako jezdil, že jsem vzal muflona, odvezl do Plzně, tam jsem ho vyměnil za antilopu jelení a tu jsem potom v Litvě vyměnil za supy a bylo to pro ten chomutovský zoopark nesmírně přínosné a ta kolekce zvířat se tam během několika let velmi změnila, zlepšila, takže je to pro mě výborná zkušenost historická.
3: No ale vy to říkáte tak, jako vzal jsem muflona, jako když jste ho vzal do taxiku, ono to tak úplně jednoduchý asi není. To jak se transportují takhle zvířata a jak se o ní musí ten doprovod starat třeba?
4: Tak musí být speciální bedny nebo kontejnery na to zvíře a během té cesty samozřejmě musí být školený, kvalifikovaný doprovod. Některá zvířata se jí uklidňují, ne, že by se uspala, to nejde, to se nás lidi ptá, jestli nosorožce v letadle uspáváme, to zvíře musí stát, protože kdyby jsme ho uspali, on se tam někde zkroutí, tak může taky mít potíže s dýcháním a dopadlo by to špatně.
3: A kdyby se převalilo, tak letadlo může...
4: No to ne, to ne, ale to zvíře to může být nebezpečné. Takže ne, vozí se stojící, ale sem tam se jim může třeba dát něco na uklidnění, co jsme v případě nosorožců dělali a vždycky to dopadlo dobře. No a tak to jsou prostě zkušenosti s transportem zvířat. Někdy jsme dováželi třeba z téměř z Krymu velkou skupinu antilop saik, bylo to obrovské dobrodružství a o to více mi teď líto, když vidím, jak to tam v těch oblastech dopadá, jako řadu těch kamarádů, jako mám o ně strach a snažíme se nějakým způsobem podporovat. No.
3: Vy máte ovšem jednu výjimečnou zkušenost s tím, že vám přijel... tuším, že z Ameriky, takový černý pasažér, kterého jste potom získali, slavný mýval.
4: Většinou ty transporty organizujeme my od začátku až do konce a tady to bylo jinak, tady si to zorganizoval ten černý pasažér, kdy v Ontáriu do kontejneru, kde se přepravoval psí žrádlo, vlezl mýval a oni si nevšimli, když to zavírali, že tam je černý pasažér, tak už ho nalodili na zaoceánskou loď a v tom kontejneru také bylo auto majitele té firmy, která to přepravovala. A v autě na zadní sedačce, kde bylo pootevřený teda okýnko, byl karton plechovkového piva, takže ten mýval celou tu dobu v tom kontejneru žral to psí žrádlo a otvíral, prokusoval ty plechovky a chlastal to pivo. A tím přežil celou tu dobu na lodi a otevřeli ho až celníci tady v Pardubicích a ty nevěděli, kam ho dát, tak my jsme si ho vzali do Chomutova.
3: Tak mýval měl týdenní mejdan na lodi. A máte ho dodnes?
4: Tak já dneska už v Chomutově nejsem a...
3: Jo, tak on je v Chomutově.
4: Zůstal v Chomutovském zooparku a popravdě řečeno nevím, jestli tam ještě je.
3: No tak každopádně už se takhle dobře jako na té lodi asi nemá.
4: Ne, pivo mu určitě nedávali.

0: Ještě chviličku si budu povídat s ředitelem ZOO ve Dvoře Králové Přemyslem Rabasem a právě o ZOO ve Dvoře Králové, protože mě zajímá, co pak tam máte teď nového.
1: Tak v letošním roce asi největší novinka jsou tučňáci. My, jak už jsem říkal, jsme safari park zaměřený na africká zvířata a nejenom africká zvířata, ale africkou kulturu a tam patří tučňáci, přestože řada lidí se podívá, zvedne obočí a nechápe.
0: Jako jižní by je čekal někde, ne?
1: Okolo Kapského města a na pobřeží Namibie můžete zastihnout tučňáky a lachtany, takže to jsou typicky africká zvířata. Já si taky pamatuju na tučňáky, když jsem prvně viděl někde v Simonstownu, kousek od Kapského města, že tam byla cedule. Nesmíte se dotýkat tučňáků, pokud asi 5000 randů jako afrických. A prošel jsem kolem hnízda tučňáka, ten vyběh a kous mě do lítka. On to zakázaný neměl.
0: Neuměl číst.
1: On může, ho nepokutoval.
0: A takže, čím vás překvapujou třeba u vás?
1: Takže tučňáci jsou teď úplnou novinkou a je to vlastně v celé nové části našeho safari parku, kde chceme představovat část Afriky, říká tomu West Cape, západní Kapsko, to znamená zvířenu, většinou vázanou na vodu z jeho západní Afriky. Takže to je to, co je pro letošní rok nový a čím je zvířata překvapují, no tak třeba v době covidu, když jsem vnímal, jak šimpanzi, když se pustili do venkovního výběhu, běhali okolo těch skel a vyhlíželi na ty cestičky a nechápali, že jsou prázdné, že tam nikdo není. Jakože jim chyběli ty návštěvníci, jo. A tak my jsme jim zprostředkovali telemost, že jsme jim pouštěli obrázky jiný rodiny šimpanzů v Hodoníně nebo v Brně a bylo hezký, jak oni třeba, když měli krmení, tak si šli, nabrali si, narvali si, aby jim to nesežral ten jejich jako kolega, tak si vzali plnou náruč té zeleniny a došli k té obrazovce, seděli jako my, když sedíme v kině s popcornem, spali se tou zeleninou a koukali, co dělá ta rodina těch šimpanzů v Brně.
0: Je to možný.
1: Tak to bylo hezký.
0: A oni opravdu tak vnímají ty návštěvníky intenzivně?
1: U těch velkých zvířat, jako jsou primáti, tak tam je to bezesporu.
0: Tak někdy člověk má pocit, že, jako, že jsme jim lhostejní, ale...
1: Ne, oni to mají taky jako zpestření, no.
0: Jo.
1: Jako stejně jako my pozorujeme je, tak oni pozorují nás. Já, když tam přijdu, tak třeba oni po každý přijdu, koukají, co mám na sobě, jako jo, jako prohlížeš si kalhoty a to, jako mě už znají, tak jako na mě zvědaví nejsou, ale jako co mám jinýho.
0: A patří ti šimpanzi třeba mezi vaše nejoblíbenější zvířata?
1: Tak šimpanz je tak blízko člověku, že je takový trošku hysterický, trošku steklej,
0: ale
1: trošku
0: sympatia.
1: Nebezpečný, ale v podstatě jsou to sympatiáci všechno, jsou nám blízký, že jo, gorily, orangutani, jsou to v podstatě lidi a téměř musím říct, že jako do té zoologické zahrady nepatří, protože jako málo která zahrada dokáže těm zvířatům poskytnout dostatek jako prostoru, takže sám mám s tím někdy problém, s tím koukat se na lidoopy v zahradě.
0: No tak já mám problém, že za chvilku si budem loučit, ale ještě chviličku si budem povídat.
2: Šťastnou cestu s Janem Rosákem na dvojce.

0: No už v podstatě to taky trošičku naznačil Přemysl Rabas, že je nejenom profesionálním cestovatelem, čili cestovatelem za a se zvířaty, ale taky je vlastně turistou. Tak kde se vám, pane Rabasi, jako turistovi ve světě třeba nejvíc líbilo?
1: Tak těch míst bylo hodně, ale asi nejvíc mi pod kůži zalezla ta Zimbabwe, protože jsem tam strávil hodně času, to zná okolo Zambezi, zříceniny velkého Zimbabwe, skalní malby, jako zvířata, Matopo národní park, to je něco, co se mi líbí a kam budu chtít vzít i svý děti.
0: Zavzpomínal jste tam třeba, dejme tomu, i na doktora Holuba?
1: Určitě, jako dokonce jsem někde přetínal různé místa, kudy holub putoval. Samozřejmě nejvýznamnější jsou právě ty Viktorovy vodopády, které jsme zmiňovali, protože on byl první, kdo je, jak si popsal, skutečně zevrubně.
0: No, to je pravda, to je pravda. No, ale vy máte nepochybně v popisu práce taky další cesty. Teď myslím asi ty profesionální, nebo se vydáte jako turista někam, to asi času moc nemáte.
1: Teď už jako jezdí víc moji kolegové profesionálně, když jako jsem tam já taky, takže já teďko bych měl jít služebně do Namibie a příští rok bych chtěl vzít, jak už jsem zmiňoval, jednou do Zimbabwe, ale příští rok bych chtěl vzít své tři kluky do Ugandy po národních parcích a po horách.
0: Kolik pak
1: po
0: jim je?
1: 13, 17, 20.
0: To jsou vnímaví, hodně. No. Těší se?
1: Jo.
0: Tak bacha na ty včely, pozor, k té Ugandě.
1: No, my budeme dost vysoko, takže to bude dobrý.
0: No, tak já vám...
1: Spíš samozřejmě... bacha na ty komáry.
0: Jo, ty komáry, to je pravda. No to si kamarád přivezl právě z Krugerova parku nějakou ošklivou nemoc, ze kterého dostávali teda na Volavce potom v oddělení exotických nemocí.
1: Je potřeba být trochu opatrný. No.
0: Samozřejmě. No, já vám moc děkuju, pane Rabasi, za vaše zajímavé povídání.
1: Já za pozvání.
0: Nakoukli jsme do trošičku do profese života ředitele zoologické zahrady. Je to vzrušující práce?
1: Určitě. Mě to baví.
0: No, samozřejmě. Práce nás musí bavit, jinak já bych tady neseděl, vy byste nebyl ve Dvoře Králové. Tak ať vám to pořád tak jde, ať vás to pořád tak baví. Přemysl Rabas byl dnes hostem Šťastné cesty. Děkuji a zase někdy naslyšenou.
1: Naslyšenou. Long time ago, when I was a young boy, I saw that movie Mutiny on the Bounty, staring my iron man and Rambo. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up, out of a dream of blue seas, white sand, paradise birds, butterflies.

0: Víkendový výběr dvojky.
1: To jsou pořady, které vás baví každou sobotu a neděli.
0: Máme pro vás laskavý humor i historky, které se opravdu staly.
1: Omeletky Haliny Pavlovské.
2: A teď se zas ponoříme do našeho omeletkového tématu.
0: Tobogán s Alešem Cibulkou.
3: Milí posluchači, takhle vznikají tobogany sobotu co sobotu.
1: Nebo Zlaté časy Václava Kopty.
4: Já už teď cítím, přátelé, že se máte na co těšit.
0: Omeletky, tobogán, Zlaté časy a další oblíbené pořady.
1: Víkendový výběr dvojky.
0: Naslyšenou už o tomto víkendu.
1: Na dvojce.
5: Bylo 15 hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
5: Česko přijde kvůli střetu zájmu Juchelkovy poradkyně o peníze z evropských fondů. Ruské raketové údery na Kyjevskou oblast mají nejméně 6 obětí, zraněné jsou desítky lidí. Je oblačno až polojasno, na východě se můžou vyskytnout lokální přehánky a teploty jsou do 25 stupňů. Zprávy vám přináší Mária Kunová. Stát bude muset zaplatit některé projekty Ministerstva práce a sociálních věcí, které měly být proplacené z evropských fondů. Kvůli možnému střetu zájmů bývalé poradkyně ministra Aleše Juchelky z ANO Alexandry Semancové je nemůže vykázat Evropské komisi, potvrdilo to ministerstvo. Na možný střet zájmů někdejší Juchelkovy poradkyně upozornil server Seznam zprávy. Podle něj kvůli tomu hrozí Česku ztráta asi 80 milionů korun. Desítky tisíc lidí už museli ve Francii opustit své domovy kvůli lesním požárům. Paříž kvůli tomu požádala o pomoc partnery v Evropské unii. Jak řekla mluvčí českých hasičů Klára Ochmanová, ve Francii bude od zítřka zasahovat i vrtulník Black Hawk.
6: Francie v rámci mechanismu civilní ochrany Unie požádala o pomoc v souvislosti s rozsáhlým požárem v oblasti Giron, který ohrožuje obydlené území. Modul leteckého hašení, který vysíláme do zahraničí, má vždy pevnou sestavu. 2 piloti, 2 technici a 3 hasiči.
5: Požáry sužují také Španělsko. Madridský region muselo kvůli požárům opustit 19 tisíc lidí. Úřady označují současný požár za nejhorší v historii regionu. Po ruském raketovém útoku v Kyjevské oblasti zemřelo nejméně 6 lidí, informoval o tom ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Další ruský útok dnes zabil nejméně 5 lidí ve Sloviansku na východě Ukrajiny. Úder tam zasáhl několik budov. Moskva se k tomu nevyjádřila. Zelenský dnes taky uvedl, že jeho armáda zasáhla vojenský závod v ruském Kyrově. Podle Zelenského to byl klíčový podnik na výrobu součástek do letadel a střel. Virtuální realita nově pomáhá s rehabilitací pacientů s roztroušenou sklerózou. Vyvinuli ji vědci ze Západočeské univerzity v Plzni. Systém pomocí interaktivních úkolů slouží k nácviku pohybu paží, motivuje k opakování cviků a díky zpětné vazbě pacienti okamžitě vidí pokrok.
7: Teďka si dáme na ruku trackery. Už jste si tam dala jeden na zápěstí.
8: Libor Váša z katedry informatiky Západočeské univerzity v Plzni pomohl své studentce připnout na tělo všechny potřebné trackery, které sledují pohyb pacienta. Po nasazení brýlí pro virtuální realitu pak pacient před sebou vidí správné provedení cviku a může ho co nejpřesněji napodobit.
7: Pacient tohleto velmi přirozeně vidí, jakým způsobem má mít tu paži orientovanou, v jaké fázi má mít třeba rozevřenou dlaň.
8: Technologii teď testují lékaři ve fakultní nemocnici Královské Vinohrady, v Thomayerově nemocnici a od září i v domově svatého Josefa u Dvora Králové nad Labem. Karolína Burdová, Český rozhlas.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
5: Je oblačno až polojasno, na východě území se můžou vyskytnout lokální přehánky a později bude většinou ubývat oblačnosti. Teploty jsou mezi 20 a 25 stupni, na horách kolem 16 stupňů.
0: Doprava.
5: Na dálnici D1 vázne provoz na průjezdu Brnem směrem z Prahy na Ostravu. Brzdit budete na kilometru 180 a zdržíte se asi 50 minut. Na Pražském okruhu se zdržíte před sjezdem na Ořech v obou směrech. Delší kolona je od letiště na D1, asi na půl hodiny. A na silnici 16 z Jičína směrem do Hradce Králové jsou fronty před Úlibicemi. Na kruhovém objezdu se srazila 3 vozidla a zdržíte se čtvrt hodiny. Tolik zprávy, s vámi je dál Jan Rosák.

A na úvod poslední hodiny dnešní šťastné cesty tu mám záznam rozhovoru matky a syna před stanem v kempu. Mami, mě ten guláš nechutná. Mlč a jes. Za 20 let budeš svou manželku štvát vyprávěním, jaká jsem byla vynikající kuchařka. No, moje maminka například byla opravdu vynikající kuchařka, ale byla i skvělá luštitelka křížovek, pozor, a dokonce jí nestačily ty české, takže luštila i v němčině. My ovšem zůstaneme doma a tu naši rozhlasovou křížovku nabízíme právě v našem rodném jazyce. I dnes v ní budete hrát o hezkou cenu, konkrétně o špalíček výletů s titulem Města a městečka z nakladatelství Soukup a David. Jenom pro jistotu připomenu, že znění tajenky nám po zadání poslední nápovědy, až to budete mít vyluštěno, musíte zavolat na 22 155 25 25. Takže do toho.

0: Křížovka šťastné cesty má dnes 6 řádků a 6 sloupců, jako vždycky luštíme pouze řádky. V tajence objevíte, až budete mít vyluštěno, krajový název jednoho jídla z Hané, které mimochodem moje maminka dělala úplně skvěle. A ta tajenka je ve 4. sloupci, to jsem ještě neřekl, a jdeme na řádek číslo 1. Tam najde své místo přístroj ukazující světové strany. To je snadné, vidíte. Řádek druhý nebude o moc asi těžší, vepište do něj jiný výraz pro venkovské stavení. Všecko je to na 6 písmen, to prozatím stačí. Další nápovědu nabídnu za moment.
1: Český rozhlas 2.

No, mám takový pocit, že dneska se telefony s vyluštěnou tajenkou u nás v režii asi netrhnou, protože si myslím, že to bude docela snadné. No, posuňte sami řádek číslo 3, ten čeká na vaše správné umístění jiného názvu pro kedlubnu. Zase na 6 písmen samozřejmě. Půjdeme na řádek číslo 4 a tam vás taky určitě nezaskočí ten další výraz. Je to velké americké město ve státě Illinois u Michiganského jezera. Tak, no a zatímco budete přemýšlet, asi příliš vám to nedá práce, my vám každopádně zahrajeme a Tereza Mašková zaspívá.

0: No, jdeme do finiše s naším luštěním křížovky Šťastné cesty. Před námi jsou poslední dva řádky, takže v pátém tam se bude dobře vnímat to, jak se jinak říká ranhojíči. Já myslím, že se tak někdy dokonce lidově nazývá, sice ne moc lichotivě, vůbec doktor. No a poslední šestý řádek, ten čeká na vaše správné učení toho, jak se nazývá průzkum veřejného mínění. Já doufám, že to dneska bylo velice snadné. Každopádně, co se zadání týče, je to úplně všechno. Teď už je to jenom na vás, jestli máte vyplněno, tak 22 155 25 25.
1: Šťastnou cestu s Janem Rosákem na dvojce.

0: Teď jsem docela zvědav, jestli mi úspěšný ruštitel dnešní křížovky Šťastné cesty, já už vím, že to je pan Karel z Prahy 8, potvrdí, že to dneska bylo trochu lehčí. Mám pravdu, Karle? Zdravím vás.
1: Bylo to, dobrý den, bylo to docela lehký.
0: Já si myslím, že jo. No, takhle, já jsem vám to nechtěl jako stěžovat takhle před nedělí, abyste si trošičku odpočinuli i v pátek. Ale myslím si, že když se to vyluštil, tak vám to třeba udělalo radost. Víte, co je v té tajence určitě?
1: Pukače. Pukače. To jsou nějaký jídlo, pokud jsem pochopil.
0: No a neznáte pukače, jak si konkrétně? No
1: tak to mi to slovo mi nic neříká.
0: To vám velice rád vysvětlím. Pukače, takhle se říká švestkovým knedlíkům na hané.
1: Aha.
0: Knedlíkům z bramborového těsta. A já vám docela rád, a nejenom vám, samozřejmě ostatním posluchačům, sdělím, jak to moje maminka dělávala, čili ten recept. Oloupané brambory nastrouháme na jemném struhadle, přidáme vejce, sůl a máslo. Pomocí hrubé mouky vypracujeme tužší těsto, které zpracujeme na váleček a z něho odkrojíme stejné dílky. Ty potom mírně roztáhneme, zabalíme do nich jednotlivě vypeckované švestky. Potom ty knedlíky vhodíme do vroucí osolené vody a vaříme cirka 5 minut, než vyplavou na hladinu. No. A ty hotové knedlíky vyjmeme cedníkem, propíchneme špejlí nebo je rozkrojíme. A pukače, teď to tajemství se jim říká proto, no, že občas některý knedlík pukne a šťáva ze švestky vyteče ven. No jo, ale to není žádné neštěstí, protože i tak pukače chutnají skvěle. Udělal jsem vám aspoň taky chuť hezkou takhle při odpolední.
1: Dělal, možná, že se do toho dokonce někdy pustím.
0: Já myslím, že pukače nesklamou určitě nikoho, i vaši návštěvu třeba. Tak, Karle, ještě ale kromě té gratulace, že vám to správně vyšlo, bych po vás chtěl takovou kontrolu těch jednotlivých řádků. Tak pojďme na to.
1: Ano. Kompas.
0: Výborně.
1: Kalupa.
0: Ano.
1: Brukev,
0: ano.
1: Chicago.
0: Felčar.
1: A anketa.
0: Tak co vám, něco vám udělalo problém třeba? Ten Felčar možná?
1: Ne, ten Felčar ne. Možná ta Brukev, jsem si nebyl úplně jistý.
0: Jo, ale no.
1: Brukev je obecný pojem a tady je to ve speciálním domu, ale jako nepoužíváme to, ale vím, že to je
0: málo kdy, možná dokonce ani kdy v obchodě, když jaksi tam leží jaksi kedlubny, tak tam málo kdy je napsáno Brukev, tedy to si vůbec nespomínám.
1: Nespomínám si, že bych to
0: každopádně. Ano, velice dobře máte všechno vyluštěno, Karle, takže patří vám samozřejmě i cena pro vítěze, kniha Špalíček výletů s titulem Města a městečka pro vítěze naší křížovky, tudíž pro vás, pro Karla, věnovalo nakladatelství Soukup a David. Doufám, že vám naše cena udělá radost.
1: Určitě, děkuji moc.
0: Tak to mám radost i já. Přeju příjemné cestování s tou knížkou samozřejmě a gratuluju a přeji hezký víkend, Karle.
1: Nápodobně.
0: Mějte se, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Český rozhlas uvádí Tobogan.
1: V září loňského roku jsme Tobogan věnovali Ondřeji Suchému, který slavil 80. Dorazili i Jana Paulová, Radůza a pan Jiří Suchý. Tak si to pojďme zopakovat.
2: Tobogan uslyšíte v sobotu dopoledne po 11. hodině.
0: Na dvojce a na pohodě.
3: Ahoj. Zajedeme dnes na ty trosky?
4: Čau, my jsme na filmovce v Uherském Hradišti. Dopijeme kafe a jdeme na Koeny na Fargo.
3: Že bych vyrazil za váma?
4: Jasně, po obědě se jdeme vykoupat a pak s náma stíneš Touhu nebo Pianistu. A večer budou Démanty noci.
5: Užijte si prázdniny se vším všudy na 52. letní filmové škole Uherské Hradiště. 24. až 30. července.
2: www.lfs.cz.
5: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
6: No a po pozvánce na Moravu, na filmový festival, tu máme exkurzi do historie. Věřili byste, že římskokatolický biskup, byť sesazený, může v pokročilém věku propadnout rozverným trikům a mechanickým hračkám, ba dokonce tarotu, věštění z karet či spiritistickým seancím s vyvoláváním duchů, a taky, že jeho náhrobní socha může vyzařovat temnou kletbu i 200 let po smrti, což je mimochodem právě letos, a že se tato nevšední osoba narodila i zemřela u nás v Čechách? No tak doufám, že jsem vás už dostatečně napnul a víc už nám poví náš stálý průvodce, spisovatel a cestovatel Josef Pepson Snětivý.
7: Pomyslně před námi stojí a ve formě sochy na Malostranském hřbitově sedí poslední biskup pasovské diecéze s titulem knížete Leopold Leonhard Raimund z Thun-Hohensteinu. Narodil se v roce 1748 v Děčíně mimořádně plodnému otci Janu Josefu Antonínovi, který ve 4 manželstvích splodil 24 potomků, a Marii Kristiáně z Hohenzollern-Hechingenu. V letech 1796 až 1803 stál jako biskup v čele diecéze pasovské, jenže vlivem napoleonských válek a dalších okolností pozbyl svého úřadu i výsad a byl donucen emigrovat. Usadil se v roce 1817 na území dnešní Prahy 5, na tehdy schátralé usedlosti Cibulce, obklopené zanedbanými pozemky. Ta dostala jméno od jednoho z dávných majitelů Blažeje Cibulky z Veleslavína. Ačkoliv už bylo stárnoucímu Leopoldovi vyměřeno pouhých 9 let života, stačil za tu dobu upravit zdejší krajinu k obrazu svému, v duchu přírodního francouzského filozofa Rousseaua a antických myslitelů, ale také ve smyslu čínského učení Tao. Bývalé vinice a pole nechal osázet lesními stromy a proměnil je v romantický anglický park s rybníčky, vodopádky a exotickými stavbami, propojenými hadovitě se vinoucími cestami. Barokní zámek kázal upravit v klasicistním empírovém duchu, jehož střídmost ostře kontrastovala s bizarními nápady jeho nespoutané fantazie. Naopak jediný nápadnější projev katolické víry, socha svatého Jana Nepomuckého, je příznačně umístěn vně areálu. Další křesťanské prvky v parku jsou nenápadné a zdůrazňují přírodní mystičnost víry. Je to například napodobení na gotické poustevny, v níž přebývali 2 dřevění poustevníci, pojatí jako lidově naivistické loutky, nebo prostá kaplička nad zázračnou studánkou. Leopoldovo území vynikalo mnohými zvláštnostmi a pozoruhodnostmi, na které na rozhlasových vlnách nemáme čas. Zmiňme jen nepřehlédnutelný čínský pavilon, jehož příslušenství ve formě soch a zvonkohry se bohužel nedochovalo. Stavbička byla naštěstí renovována a ještě lepší zprávou je celková obnova zámku a bezprostředního okolí. Vše probíhá v rámci mimořádně obdivuhodného a bohulibého záměru manželů Vlčkových zřídit zde dětský hospic a komunitní centrum. V jiné části parku se tyčí první rozhledna v Praze, opět nedávno rekonstruovaná. Při pohledu na okolní krajinu zcela ztratíme povědomí o metropoli a máme pocit, že nás kouzlo přeneslo třeba do hlubokých lesů Křivoklátska. Za pozornost stojí i sousední pseudogotická myslivna. Thun se opravdu snažil vytvořit na Cibulce kousek ráje na zemi, doslova v uvozovkách zábavní park, jenže jakoby nad ní visela temná kletba. Okamžitě po jeho smrti zámek vyhořel, další majitelé buď neměli zájem, nebo se tu báli pobývat. Park byl přetnut vedví železničním náspem Zkáza pokračovala i poté, co areál zakoupilo město Praha. Nedávné plány jednoho ze soukromých majitelů, které se nebojím nazvat šílenými, byly naštěstí zamítnuty, ale na obnovu jedinečných staveb i stavbiček jsme si museli opravdu dlouho počkat. Ale i přírodní dění mělo na Cibulce své podivné v uvozovkách vlastní zákony. Často tady řádily bouře, blesky štípaly staré stromy na třísky a rozbíjely zahradní stavby. Jakoby se dělo něco podivného. Mezi lidmi začaly záhy kolovat znepokojivé zvěsti. V této souvislosti je zajímavé, že nechal všechny stavby jako první v Praze osadit hromosvody. A známá pověst praví, že kdo na Silvestra o půlnoci vyšplhá na tůnu v pomník na Malostranském hřbitově a nahlédne do biskupovi otevřené Bible, spatří tam planoucí písmena, jimiž jsou napsána jména těch, kdo příštího roku zemřou. A samozřejmě mezi nimi nechybí to jeho. Jak jsem naznačil, unikátů Cibulky je přehršel. Za těmi, na které se dnes nedostalo, se musíte do pražských Košíř vypravit sami. Nebudete litovat, ale za bouřky raději zůstaňte doma.

0: Jestliže se někdo vydá na onen svět, bývá to jeho cesta poslední, to zpravidla. A to, jak to tam vypadá, případně co tam našel, tak to se asi nikdy nedozvíme. Já ovšem znám člověka, který nás teď na onen svět vezme. Jak správně tušíte, bude to náš průvodce po krásách a zajímavostech Česka, Vladimír Soukup. Já tě vítám, ahoj.
1: Ahoj.
0: Onen svět je samozřejmě s velkým O, to pochopitelně, jak asi...
1: Ano, i s velkým S dokonce.
0: I s velkým S?
1: I s velkým S, protože to je osada, takže jako to je název osady, takže tam obě písmena velká.
0: A proč jdeme právě tam tedy?
1: No, protože je to zajímavé místo, nejen tím svým názvem, které bych zařadil, nebo ten název bych ho zařadil mezi takový ty názvy záhrobní, kterých je povícelo a patří tam třeba různé takové ty ráje a pekla a nebesa a podobně. A tenhle ten onen svět, samozřejmě tam se můžeme dostat každý a nevíme kdy a nepřejeme si to, ale ten onen svět, na který vás dneska pozvu, tak z toho se samozřejmě můžeme vrátit pořádku a živý.
0: Proto taky, a i s radostí, jako
1: i s radostí, protože já si myslím, že to stojí za to se tam podívat. Onen svět najdeme ve středním Povltaví, alespoň ten, o kterém já budu dneska mluvit. Ve středním Povltaví, nedaleko Kosovy hory, je to část obce Kovářov. Vlastně počátky té osady tohoto jména spadají do 17. století, kdy tuhletu oblast začali osídlovat tajní evangelíci. Oni se sem uchylovali, jaksi, aby na ně nebylo vidět, aby jaksi unikli slídivému oku katolické inkvizice, která po nich tedy velice tvrdě šla. Ale tady, až tak daleko do tohohle odlehlého kraje, kde byly navíc velice drsné přírodní podmínky. V zimě spousta sněhu, po většinu roku foukal takový studený vítr, takže tam většinou to inkviziční oko ani nedohlédlo, takže relativně tady byli v bezpečí, a to až do roku 1775, kdy byl vydán Josefem II. Toleranční patent, který vlastně jim umožnil se k té své evangelické víře zase veřejně přihlásit. No, do té doby tady žili jaksi v takové izolaci a oni sami to považovali, jako že jsou v nějakém jiném světě, takže to nazvali onen svět, mimo ten náš takový ten klasický svět.
0: Čili to pochází od nich.
1: To pochází od nich, ano. Ten nový svět najdeme na západním konci táhlého hřbetu, asi 2 kilometry dlouhého, který se jmenuje Harby. Je poměrně vysoký, to nejvyšší bod dosahuje 623 metry, což je mimochodem ne moc, o nic moc nižší, než třeba je Pec pod Sněžkou, takže nedivme se tomu, že tady v minulosti hlavně, dneska už to taky neplatí, bylo hodně sněhu. No, na tomhletom západním konci toho hřbetu Hrby byla založena tahle ta osada, kterou tvoří dneska několik zhluků takových samot, a v roce 1940 je doplnila ještě turistická chata z části dřevěná a v době relativně nedávné navíc i dřevěná rozhledna. Bylo to v roce 2001. Ta rozhledna je 14 metrů vysoká, vede na ní 47 schodů a jmenuje se Langova. Na počest inženýra Čestmíra Langa, což byl vlastně majitel pozemků všech okolních, dá se z toho bývalého panství zdejšího, který byl mimo jiné velkým milovníkem a obdivovatelem zdejší půvabné krajiny. Mimochodem, jeho vnuk, když se stavila ta rozhledna, tak jeho vnuk na její výstavbu přispěl z části tedy materiálem. Takže má na tom také svůj podíl. Jinak, když se do té restaurace půjdeme podívat, tak samozřejmě si tam asi dáme i něco k jídlu a k pití. Jenom upozorňuji, nepatří mezi nejlacinější zařízení tohoto druhu. Vstupné se platí i za výstup na rozhlednu, ale stojí to za to. Uvidíme odsud nádherný výhled široko daleko, nejen do toho středního Povltaví, ale třeba i na Písecké hory, Brdy. Uvidíme chladicí věže Temelínské elektrárny a za příznivého počasí také hřbety Šumavy. Ještě taková jedna zajímavost nás tady může čekat, když se pro ní rozhodneme. A sice majitelé nebo provozovatelé té zdejší chaty každý rok tu zřizují na poli pod tou chatou kukuřičné bludiště. Kukuřičné pole, které se nechá vyrůst a v něm se vybudují různé stezky. Vlastně vždycky to tvoří tři různé obrazce, které jsou vzájemně propojené.
2: Pokaždé nějaké jiné.
1: No a je na nás, abychom jaksi se tam bloudili si tam podle libosti. Upozorňuji, že i tady se platí vstupné za vstup do toho bludiště. Ale dobře, tak jako samozřejmě jsou s tím spojené nějaké náklady a práci. Že? No a ještě jedna taková zajímavost. Onen svět stojí, nebo leží, se dá říct, v Jihočeském kraji, část obce Kovářov, jak jsem říkal, což je Jihočeská obec, ale pouze pár metrů, a to doslova od té chaty a rozhledny, probíhá hranice Středočeského kraje. A kdybychom se vydali po silničce, která od té chaty mírně klesá dolů pod rozhlednu, tak dojdeme do místa, kde ta silnička uhýbá ostře vpravo a v té zatáčce stojí takový kamenný kříž, zdobený reliéfy. A kdybychom přímo naproti tomu kříži se postavili doprostřed té silničky, dejme tomu, dali trochu nohy od sebe, tak mezi těma nohama nám bude procházet hranice obou krajů. Ale čili jednu nohu budeme mít ve Středočeském a druhou v Jihočeském kraji.
2: Je to trochu Cimrmandu na sever do Najícha.
1: Ano. Takže něco takového nás tady také může čekat. Jinak ještě bych řekl, že když budeme na onom světě, samozřejmě návštěva nového světa není program na celý den. Je to hezká, zajímavá záležitost, ale chce to ještě doplnit o něco dalšího. Tady to nebude problém, protože prakticky v každé zdejší vesnici je něco zajímavého. Takže například ve vesnici, kterou já bych obzvlášť doporučil, která se jmenuje Klučenice a já ji považuji za vůbec nejhezčí obec v téhleté celé oblasti. Dominuje ji krásně opravený barokní kostel. Takovou další významnou stavbou je bývalý křižovnický dvůr, vzorně opravený, ve kterém je dneska galerie s muzejní expozicí, která se věnuje historii obce a té oblasti. A hlavně jsou tady dvě hospody přímo proti sobě přes ulici, což se vidí málo kdy. A kdybych měl doporučit, kterou z nich navštívit, tak opravdu nevím, pač mně se líbily obě.
2: Tak to je hezké, to si pěkně zakončil to povídání, ve kterém si se zmínil i o tom bludišti, ale já myslím, že s Vladimírem Soukupem nikdy nezabloudíme. Vždycky nás dovede zpátky a vždycky to stojí za to. Moc děkuju a příště naslyšenou.
1: Také děkuju, naslyšenou.
3: Jan Rosák vám přeje
4: šťastnou cestu
3: na dvojce.

0: Před 57 lety, tedy v roce 1969, bylo u nás v průměru 26 stupňů. Ovšem například astronauti Apollo 11 zažívali tehdy hodně horké chvíle. Zvládli je a lidská noha poprvé vkročila na měsíc. Letos se nic podobného neočekává, takže si víkend užijeme v poklidu, tedy aspoň doufám, nezbývá než zjistit nezbytnou informaci také o počasí o víkendu. Tak, na to už se ptám meteorologa Martina Tomáše. Já vás zdravím, dobrý den.
1: Dobré odpoledne.
0: Jak to vidíte, pane Tomáši?
1: No tak myslím, že to lidi potěší, hlavně ta sobota po tom chladnějším týdnu, kdy často pršelo, často nesvítilo slunce, tak sobota bude jasná až polojasná. Ráno bude tady hodně chladné, takže kdo by někde venku přenocoval, tak to asi pocítí, protože nejnižší noční teploty 12 až 7 stupňů Celsia, v údolích může být až 5, takže to jsou takové poměrně nízké teploty, ale přes den se bude oteplovat až na 24 až 29 stupňů Celsia nejčastěji. Bude to samozřejmě chvíli trvat, takže ta maxima budou až někdy spíše později odpoledne. V tisíce metrech na horách bude kolem 21 a vád bude slabý proměnlivý, během dne většinou mírný jižní až jihozápadní vítr 2 až 5 metrů za sekundu.
0: No a co zbytek víkendu?
1: Tak neděle, tam už se to trošičku začne měnit, protože nás začne ovlivňovat studená fronta v noci a ráno bude ještě jasno až polojasno, ale během dne od jihozápadu postupně oblačno až zataženo. Zpočátku čekáme přehánky, no jedině ale v Čechách, ale odpoledne a večer se objeví místy i jinde a ojediněle se také mohou objevit bouřky. Nejnižší noční teploty 16 až 12 stupňů, takže už teplejší noc, jen v údolích může být ojediněle až 10 a nejvyšší denní pak 27 až 31 stupňů Celsia nejčastěji a vád bude slabý, během dne většinou mírný vítr z jižních směrů 2 až 6 metrů za sekundu a večer se v Čechách bude měnit na západní.
0: No tak doporučuji akce v plenéru soustředit spíš na tu sobotu, kdy asi nehrozí, že bychom zmokli přitom. Moc děkuji, pane Tomáši, a přeju vám hezký víkend. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Šťastnou cestu s Janem Rosákem na dvojce.

0: Když jsem tak jedním okem mrknul na téma kávy o čtvrtek, tak jsem si říkal, to bude hodně dobrodružné. Posuňte sami pašované rostliny.
1: Ano.
0: Jenomže když jsem se podíval pořádně, tak koukám, že to asi bude něco jiného. Víš, Teresko?
1: Ano, nebude to za hranicí zákona, i když dopoledne s Jirkou Holoubkem jsme zase vtipkovali, teda Jirka, že to budou pančované rostliny.
0: Aha.
1: Tak ne, budou to panašované rostliny.
0: No to prosím tě, panašované.
1: Panašované to jsou rostliny, které mají proužky, žluté skvrny nebo mají zabarvené okraje listů, takže vyžadují speciální péči, aby byly krásné, neustále tak je potřeba se o ně starat. Takže jak se o ně starat, o tyto rostliny, to dneska budeme probírat s Pavlem Matiskou.
0: No nejsou jednotvárné každopádně určitě jako na pohled. No ale mě se teda, promiň, nechce vzdát toho pašování, tak jeden na rozloučenou. Jeden muž pendler přejíždí každý den hranice na kole a vždycky má na nosiči velký pytel s pískem. Celník ho zastaví, prohrabe ten písek, nic nenajde. A takhle se to opakuje každý den 10 let. Na kole, písek a tak. Po 10 letech odejde ten celník do důchodu a potká toho chlápka v hospodě a říkám, prosím vás, já už nejsem ve službě jako celník. Tajemství si vezmu do hrobu, na rovinu. Co jste to tenkrát pašoval? Ten chlápek se usměje, napije se piva a povídá, kola.
1: Po každé jiné kolo.
0: Jiný velocipé.
1: Skryté pod nákladem písku. To je.
0: To jste čekal. Ani ty dokonce. Ty máš za ušima, jo? Tak jinak vám přeju šťastnou cestu. Společně se uslyšíme nejpozději za týden zase v pátek. Nezapomeňte, že humoru není nikdy dost. A taky přeju hezký víkend.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Romanova svatba bude plná překvapení a na zabíjačce se ukáže, proč je Iveta taková. Seriál Vyprávěj. ČT2. Agentka FBI a stopař řeší záhadnou smrt indiánské dívky uprostřed mrazivé divočiny. Wind River. A ČT Art uvádí koncert legendárního country zpěváka, na kterém zazněly jeho největší hity a vystoupila řada hvězdných hostů. Pavel Bobek, 60 let v americkém století. Páteční večer s Českou televizí.
2: Bylo 16 hodin.
3: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: ODS vyzvala k nejmenování Lašáka do čela pražského letiště Václava Havla. Rumunsko ve svém vzdušném prostoru sestřelilo neznámý dron. Zítra bude slunečno s teplotami do 29 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv přeje Mária Kunová. Opoziční ODS vyzvala vládu, aby do čela pražského letiště nejmenovala Radomíra Lašáka. Kabinet by měl zároveň podle předsedy občanských demokratů Martina Kupky zveřejnit dokumenty k výběrovému řízení. Považuje ho totiž za netransparentní. Lašák, který v konkurzu zvítězil, v minulosti působil v čele českých aerolinií v době jejich úpadku. To podle Kupky spolu s plánem premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO o prodeji akcií letiště vyvolává podezření.
4: Volba Radomíra Lašáka do vedení společnosti vzbuzuje zásadní otázky. K čemu teda tahle trojka, Andrej Babiš, Alena Schillerová a Radomír Lašák směřují? K tomu, aby tady předvedli další fiasko, totální ekonomické fiasko, nebo k tomu, aby se odehrála loupež století?
2: Ministerstvo financí, které je jediným akcionářem letiště, kritiku odmítá. Podle něj je Lašák zkušeným profesionálem a jeho spojování s úvahami o prodeji části letiště je manipulativní. Policisté upozorňují návštěvníky Šumavy na rozdílná pravidla na jejím českém a německém území. Například pro cyklisty u nás platí nulová tolerance alkoholu, zatímco v Německu je povolené množství do půl promile. Rozdílu je ale víc, říká policejní mluvčí Michal Šen.
5: Pro řidiče automobilů se taky liší pravidla, zejména zase ten alkohol. Samozřejmě v Čechách je nulová tolerance, v Německu je ta tolerance stejná jako u těch cyklistů do půl promile. A potom zejména taky rychlostní limity, kdy vlastně mimo obec je povolená rychlost do 100 km v hodině a na dálnici je doporučená do 130 km v hodině a jinak neomezená.
2: Rumunská stíhačka F-16 sestřelila dron, který narušil vzdušný prostor země. S odvoláním na ministerstvo obrany o tom informoval rumunský prezident Nikušor Dan. Neupřesnil, odkud bezpilotní letoun přiletěl. Nedaleko hranice s Rumunskem dnes útočilo Rusko, mimo jiné na ukrajinský přístav Izmail. Rumunsko jako členský stát NATO od počátku ruské invaze zaznamenalo ve svém vzdušném prostoru desítky cizích dronů. Ministerstvo kultury snížilo podporu letní filmové škole v Uherském Hradišti. Festival podle organizátorů letos dostane o 2,5 milionu korun méně než v předchozích letech. Ředitelka festivalu Radana Korená uvedla, že do budoucna je tato situace neudržitelná a vedla by ke zkrácení programu.
6: Potřebujeme otevřít s ministerstvem kultury debatu o tom, aby zvážili vlastně tady to navýšení příspěvku pro tady tyhle velké festivaly, protože je to zásadní částka, která nám prostě chybí. A je potřeba, aby si ministerstvo kultury uvědomilo, že ty dotace se jim několikanásobně vrátí.
2: Letní filmová škola v letošním roce pracuje s rozpočtem necelých 33 milionů korun. Aby organizátoři nemuseli rušit některé části programu, zachránila je podpora z programu Kreativní Evropa a navýšené příspěvky od města a Zlínského kraje.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Počasí.
2: Zítra bude jasno až polojasno, teploty mezi 24 a 29 stupni, na horách kolem 21 stupňů.
3: Doprava.
2: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy vázne provoz. Pomaleji pojedete z kilometru 180 na 196. do omezení. Brzdit budete i před Rohlenkou. Celkově se zdržíte asi 50 minut. Kolony jsou i na D5 na příjezdu do Prahy z Plzně. Brzdí se na 6. kilometru. Kolona na půl hodiny popojíždí až na ucpaný Pražský okruh ke sjezdu na Ořech. A na silnici 38 z Havlíčkova Brodu do Znojma jsou kolony. Za Štoky je omezení, fronty v obou směrech asi na 20 minut a silnice 38 je ucpaná taky na výjezdu z Jihlavy do Znojma. Před Rancířovem je semafor. Zdržíte se půl hodiny. Tolik zprávy, teď je u mikrofonu Tereza Stýblová.
7: Přeji vám krásné páteční odpoledne na vlnách dvojky. Ano, je tu káva o čtvrté s naším pravidelným hostem, inženýrem Pavlem Matiskou z České zemědělské univerzity v Praze. Dobrý den.
8: Dobrý den.
7: Vy jste na nás teď ušel takovou trošku past, no, protože jste nazval to téma panašované rostliny a tady v rozhlase na dvojce se šířily různé další varianty.
8: Pašované rostliny.
7: Ano, pašované a pančované rostliny a tak dále. Já o nich zatím vím jenom to, že to jsou rostliny, které jsou barevné, mají třeba bílé proužky, žluté skvrny nebo jsou krémově zabarvené ty okraje. Zaujmou na první pohled, předpokládám.
8: Určitě.
7: Potřebují otázka na tělo nějakou speciální péči?
8: No, hodně.
7: Hodně speciální
8: je to,
7: péči.
8: Je to
7: takže to není pro začátečníky. Pěstitele.
8: Není to úplně pro začátečníky a je to takové trošku komplikovanější, takže vysvětlíme.
7: Tak vysvětlíme, máme na to celou hodinku, tak se do toho za chvilku pustíme. Máte-li otázky na panašované rostliny, tak se ptejte na e-mailu dvojka@rozhlas.cz. Hezké odpoledne, dobrý poslech.
3: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: Panašované rostliny, to je téma, kterému se dnes věnujeme v Kávě o čtvrté. Hostem je inženýr Pavel Matiska. Pojďme si tedy vysvětlit, co to panašované rostliny jsou.
1: Co to je? Tak primárně nejsou to panšované rostliny, ani pašované rostliny, ale může
0: pašované, vy vlastně, no teď to už je to promlčené, jak jsme si říkali, už to můžete říct.
1: No, to je dobře, to.
0: Máte jednu panašovanou?
1: Mám jednu panašovanou, pašovanou, ano.
0: Z Francie. Tady se hlásím, no, že to vím.
1: No, musíme říkat všechno, že jo, v tomhle tom směru. Ale panašované rostliny jsou vlastně rostliny, někdy se jim může říkat taky variegátní. To znamená, to je takový slovo zase z latiny.
0: Variegátní.
1: Taky někdy říkají, protože to je vlastně z latiny, kde to slovo původně bylo variegatus, někdy se to i objevuje v odborných latinských názvech těch rostlin, pokud je to nějaká přirozená záležitost. A panašování, tenhle název vlastně vznikl z němčiny, v němčině to znamená pestrý nebo pestrobarevný.
0: No, to je i v angličtině, jsem si říkala, takže Siberius, to bude tam od toho pramenit.
1: A přesně tak, takže je to vlastně jako z toho slova pestrý, pestrobarevný, něco v tomhle ohledu. Čeština proto vlastní výraz nemá, takže máme převzatý tady ten německý, nebo potom ten latinský, potažmo anglický název, ten variegátní, někdy se to takhle i říká mezi zahradníky. Ale to panašování nebo panašované rostliny jsou asi nejčastější, jakoby ten terminus technicus. A oni jsou to rostliny, můžou to být i jakékoliv rostliny. Není to jakoby nějaký konkrétní druh, ale může to být jakákoliv rostlina, kterou znáte, tak může být panašovaná a ona je to taková určitá genetická porucha tvorby chlorofilu, to znamená, jakoby ta rostlina, když vytváří listy, tak ty listy jsou zelené a určitá část buněk najednou nemůže tvořit chlorofil, respektive ty chloroplasty, které mají ty buňky v sobě, tak ten chlorofil netvoří, protože mají poškozenou DNA, která vlastně je, když to řeknu, stojí za tou tvorbou tady toho pigmentu, tak oni ho nemůžou tvořit a zůstanou bílé. Takže ta část těch buněk se normálně dál množí, dělí a roste a vznikají tam takový jako primárně bílé nebo třeba žluté fleky na těch listech, podle toho, jakým způsobem ty buňky se rozrůstají nebo nerozrůstají v té rostlině a v které části té rostliny zrovna jsou. Takže je to takový trošku jako malinko náhodný proces. Nikdy nevíte, jak ten list bude vypadat, protože a každý ten list většinou u té rostliny může být jiný. Někdy je to pruhovaný, někdy je zase tak jako pruhovaný třeba příčně, někdy podélně, někdy bude, může mít jako různé kulaté fleky, někdy dokonce i takové drobné flíčky, třeba i jinak barevné. Takže i tohle se někdy stává, dokonce se někdy tam může objevovat i nějaké barvivo, které právě přes tu zelenou úplně nevidíte, takže třeba ten list může být žlutozelený, ale pokud máte žlutozelený list, tak vidíte pořád tu zelenou, ale ve chvíli, kdy vymažete tu zelenou, tak tam může třeba zůstat jenom zelená, takže potom ten list je vlastně jakoby kombinace žluté a zelené. Takže tohle to všechno je to panašování, ale největší úskalí pro tu rostlinu je to, že tyhle ty jakoby plochy, které nemají ten barevný, ten zelený chlorofil, tak jsou pro ně vlastně jakoby energeticky, když to řeknu, mínusové, protože oni nejsou schopni poutat energii ze slunečního záření a v podstatě jsou jakoby z hlediska toho energetické bilance té rostliny nefunkční. Takže je to jako kdybyste měli solární panel a třeba polovinu toho panelu jste zakryli. Takže najednou vám bude produkovat tu energii z 50%.
0: Jsou to rostliny, které jsou panašované jaksi omylem opravdu vlivem té genetické vady, řekněme, anebo už je to tak, že jsou vlastně schválně šlechtěné do této podoby?
1: No, ono to úplně šlechtit nejde, respektive nevím o tom, že by se to někdy někomu podařilo, spíše to náhoda. A je to taková náhodná jakoby právě mutace, která vzniká a ono záleží, kde ta buňka vlastně jakoby se vyvíjí v rámci té rostliny, takže podle toho jsou třeba rostliny, které mají právě okraje listů, jenom takový jako bílý proužek nebo žlutý proužek, nebo vevnitř jsou, já nevím, půlka listů je žlutá a půlka zelená, nebo půlka je bílá. Dokonce existuje i kombinace asi tří barev, že může být částečně růžová, bílá i žlutá. A dokonce nebo i někdy i zelená. Takže ona je tam taková jako hodně různá kombinace, ale vždycky je to trochu náhoda. Takže primárně tyhle ty rostliny můžete najít i v přírodě. Někdy se stává, že se s nimi můžete potkat. Ale je těžké tu mutaci jakoby udržet v nějaké takové jakoby stabilní formě a často se stane, že jeden list může být právě panašovaný a další už ne a další je zelený A ta rostlina se snaží tady toho problému spíš zbavit, než že by ho podporovala. Takže jakoby ta rostlina má, když to řeknu za úkol, spíše se tomu vyhýbat. A pokud tam má nějaká pletiva s buňkami, které jí vlastně nic neprodukují, nepřináší žádnou energii, tak se jich snaží zbavit, snaží se je zabít. Ale zahradníkům se to líbí, takže oni se snaží tady ty rostliny vybírat, anebo v minulosti se snažili vybírat a uchovávat je pro to pěstování, ale musí se množit vždycky vegetativní cestou. To znamená, jakoby nemůžete ve chvíli, kdy namnožíte tu rostlinu semínkem, tak se ta vlastnost většinou ztrácí na 99%.
0: Vy jste říkal, že to může být v podstatě jakákoliv rostlina, mm-hmm. ale přeci jenom nejčastěji se vyskytují ty panašované rostliny, nevím, mezi pokojovkami, mezi zahradními květinami, mezi dřevinami.
1: V podstatě jakoby u všech. Není tam asi nic úplně, jako žádná ta kategorie z toho není vynechána. Jehličnany jsou taky panašované, můžou být, ale možná nejčastěji nebo nejlépe uchovatelné jsou to rostliny třeba u těch tropických rostlin, tam se s nimi potkáme možná nejčastěji, ale i trvalky jsou poměrně zajímavé, takže jakékoliv rostliny, které se dají množit vegetativní cestou. Málo kdy je najdeme u letniček, protože ty se množí třeba semínky tou generativní cestou, anebo u dvouletek nějaké takové macešky, nebo něco, jako jsou třeba poměnky, tak tam to moc nenajdete, protože právě tím semenem se tahle vlastnost v podstatě nedá moc přenášet.
0: O panašovaných rostlinách si dneska povídáme v Kávě o čtvrté. Hostem je inženýr Pavel Matiska. Otázky můžete posílat na e-mail dvojka@rozhlas.cz.
2: Káva o čtvrté. Vaše každodenní inspirace. Dnes s Terezou Stýblovou.

0: Hana Hegerová a Čerešně. V KV čtvrté se dnes povídáme o panašovaných rostlinách s inženýrem Pavlem Matiskou, tak ty čerešně i třešně to mohou být například stromy ovocné.
1: No, mohou to být stromy, ale přiznám se, asi u ovocných stromů jsem na to úplně ještě nenarazil. Možná, že něco takového existuje, ale tam mě to nenapadá, protože vy nepotřebujete u ovocných stromů, aby ta rostlina byla oslabená z hlediska jakoby té akumulace energie, protože by pak neměla tolik plodů, nebo ty plody by nebyly dostatečně sladké. Takže když chcete jakoby ovocnou rostlinu, tak to panašování je tam negativum, protože vlastně tu rostlinu oslabuje a ta rostlina díky tomu plodí méně, nebo ty plody nemusí být tak sladké.
0: A panašování, to je název té vady, prostě to,
1: No to je vlastně jako barvivo, přesně, je to taková ta mutace jste. Určitá. A tím, že může být průřezově na všech možných jako rostlinách, včetně stromů, ale u stromů je to trochu složitější, protože tam se to většinou musí roubovat a hlídat, protože některé ty stromy, které mají takovéhle pestré listy, tak mají tendenci si to jakoby trošku tu chybu opravovat a ta rostlina někdy najednou udělá výhon, který je jenom čistě zelený a jakmile je tam zelený výhon, tak už je jakoby tou rostlinou podporovaný víc než ty ostatní. Takže najednou, když máte třeba korunu stromu, která je třeba javory, mívají takovýhle krásné jakoby bílé listy, je to odrůda, která se jmenuje Drummondii, třeba u javoru mléče, tak to vypadá moc hezky, ale právě bývá někdy trouble, že ta koruna nezůstane takhle hezká celou dobu, ale že najednou třeba po pár letech se zjistíte, že tam začala vyrůstat zelený výhon a ten zelený výhon ta rostlina potom podporuje.
0: Tady něco píše podle mě podobného Kateřina s dotazem, že proč fíkus pumila, koupený jako panašovaný, tvoří zelené listy. Jenom dvě větve jsou dvojbarevné.
1: No a to je právě ten, jako ta rostlina se tomu brání a ona se snaží tady tyhle ty buňky, které jsou pro ní špatné, eliminovat. Protože to jsou takový, oni nejenom, že nevyrábí energii, ale navíc ještě tu energii potřebují k tomu životu, protože jí musí ty ostatní buňky, musí tu energii poskytovat a dávat. Takže ty buňky se tak jako, jsou to ty příživníci, který tam prostě jako nechcete v tom společenstvu té rostliny.
0: Takže no my je tam chceme asi jako pěstitele, no, protože to hezky ano, vypadá, ale jako ta rostlina ano, to nechce, tak co může my obecně dělat pro to, aby se tohle nedělo, byť se ta rostlina tomu přirozeně vlastně brání.
1: Když chcete udržet vlastně co nejhezčí tu rostlinu, tak je potřeba ty zelené výhony v podstatě eliminovat. Musí

0: Tak, protože je to rostlina, která nemusí v podstatě kvést, ale má krásné kontrastní listy, protože když máte bílou a zelenou, tak je to ideální kontrast. Ještě když je tam třeba trošku růžové, někdy ty listy můžou být narůžovělé, máte tam světle růžovou a zelenou, tak je to opravdu jakoby atraktivní barva, která jako zaujme na první pohled. A třeba i u některých těch keřů nebo stromů jsou zajímavé tyhle rostliny, protože oni tak jako rozsvítí ten prostor, když máte zahradu, která je trošku tmavá a dáte tam tady ty panašované rostliny, tak oni mohou ten prostor jakoby hodně zesvětlit. Protože existují třeba i rostliny, které mají žluté ty listy, že tam mají ještě žluté barvivo navíc a oni vám vytvoří takový jakoby koutek, který je najednou hezkej, pestrej, barevnej. A je to takový prostě, přestože nekvetou a nemají třeba i dostatečné podmínky ke kvetení, tak mohou být dekorativní tím listem, stejně jako pokojové rostliny, když je máte, tak jenom ta obyčejná zelená dracena není tak zajímavá, ale když má třeba žluté proužky nebo bílé proužky, mm-hmm. Tak to už jako přece jenom stojí za to.
1: Může, řekněme, tahle rostlina, když roste vedle zdravých, ty ostatní nakazit nebo nějakým způsobem jim ublížit, brát energii?
0: Ne, naopak oni jsou většinou jakoby v tom slabším, jakoby v té slabší pozici, takže jakmile dáte vedle sebe tu rostlinu, která je panašovaná a tu původní zelenou, tak ta původní zelená vždycky vyhrává, protože ona tu absorpci energie má mnohonásobně vyšší a funguje to jakoby principiálně i tak, čím větší plocha toho listu je zelená, a čím menší plocha je bílá, tak tím je ta rostlina vitálnější. Když je to obráceně, to znamená, když se radujete, že máte rostlinu, která vytvořila celý bílý list, úplně krásný, tak ten celý bílý list v podstatě je tam k ničemu pro tu rostlinu a jenom jí ubírá energie, takže ta rostlina se ho snaží potom zbavit. Takže nemůžete, je vždycky dobré, když tam ta plocha toho panašování, když to řeknu, nepřesahuje třeba těch 30-40%, aby to ta rostlina ještě utahla, protože ty rostliny, které jsou pro nás jako zahradníky možná nejatraktivnější, tak by měly třeba klidně 90% té bílé plochy a ta rostlina by žila jenom z 10% energie, kterou by normálně měla a to už většinou nezvládne.
1: Hostem Kávy o čtvrté, kdy si povídáme o panašovaných rostlinách, je inženýr Pavel Matiska. Za chvilku pokračujeme, otázky stále můžete posílat. E-mail je dvojka@rozhlas.cz.
2: Káva o čtvrté. Vaše každodenní inspirace.
3: Na dvojce.

0: nás ale i pěstebně výhodné, třeba to jejich oslabení?
1: No někdy ano, protože některé rostliny, které se třeba pěstovaly v té zelené formě, tak byly až příliš agresivní. A když se objevil vlastně náhodně nějaký tenhle ten kultivar, který má panašované listy, tak se zjistilo, že je najednou jakoby takový menší, pěstebně jakoby zajímavější. To je třeba příklad toho javoru, který jsem tady říkal, javor, který se jmenuje kultivar Drummondii, tak je dorůstá výšky třeba jenom 8 metrů, když ten původní zelenolistý javor mléč dorůstá až třeba do 20 metrů, takže najednou je to rostlina, kterou můžeme používat třeba i do menších zahrad. Stejně tak třeba mezi balkonovými květinami můžeme najít třeba popenec břečťanolistý, který se pestuje v panašované podobě a vypadá moc zajímavě a krásně dekorativně, kdežto ta jeho zelenolistá forma je úborný plevel v trávníku, kterýho se nemůžeme zbavit. Takže to je vždycky někdy taková výhoda, možná posluchači znají takovou vlastně jakou rostlinu, jmenuje se to chlorofytum. To je vlastně rostlina, která se pěstuje jenom čistě v panašované podobě a říká se tomu česky zelenec. A on vlastně byl kdysi dávno byl původně zelený, ale pak se objevila ta panašovaná podoba a tam je zase ta rostlina taková jako umírněnější, kompaktnější, lepší forma, takže není tak agresivní a bujný a už je jako pěstitelsky přívětivější. Neroste tak rychle, je takový jakoby klidovější, takže i třeba pro ty interiérové rostliny, které by byly normálně jakoby obrovsky divoké a museli byste je krotit co půl roku, tak tyhle ty panašované rostliny jim stačí jeden zásah třeba za 3 roky, takže samozřejmě i pro to pěstování jsou někdy výhodnější. Možná znáte třeba i rostlinu, která se Epiprémnum, to je vlastně taky hodně často panašovaná, která vlastně v té zelené formě už se ani nepěstuje, takže spousta těch rostlin se tady díky tomu té jejich jakoby extrémní vitalitě v té zelené formě vůbec jako už nepoužívá.
0: Uh-huh. Jak se o ně starat? Předpokládám, že v některých směrech bude ta péče náročnější než u rostlin vlastně zcela zdravých a starat se o ně tak, aby právě o to panašování nepřišly. Už jsme vlastně naznačili, že musíme ty zelené výhonky odstraňovat, tak co další?
1: Ono hodně záleží na tom, ta rostlina, jak to panašování je tam hodně jakoby stabilizováno, některé rostliny ho mají poměrně jakoby jednoduché, identické a třeba zrovna ty pokojové rostliny, můžete mít třeba i monsteru panašovanou nebo nějaké filodendrony panašované, tak tam se to uchovává celkem dobře, protože ten výhon většinou má to panašování už v těch vzrostných vrcholech, tam, kde to roste a vidíte, že tam se objevují zase lístečky s těmi bílými skvrnami nebo žlutými skvrnami, tak je to v pohodě. Jakmile se začne objevovat konec, který už je zelený, jenom čistě zelený a to panašování se tam neobjevuje, tak to zase musíte zpátky vrátit a ustřihnout ten zelený konec až na úroveň, kde to panašování se ještě objevovalo, protože v těch bočních pupenech, které tam vyrostou, je pravděpodobně, že nějaké tyhle ty buňky bez toho chlorofilu se tam zase objeví a zase se to vrátí zpátky. Takže tam je to celkem jakoby snadné, jenom ohledně uchovávání tady těch a eliminace těch zelených segmentů. U těch dřevin, jak jsem zmiňoval, třeba některé ty stromy nebo i keře, tak tam je to opravdu jako čistě systematicky vyřezávat ty zelené větve, které se tam objeví a musíte to hlídat celkem včas, nesmí se to nechat dlouho, protože ty zelené větve pak přebírají ten růst té rostliny a většinou jako hodně rychle zesílí, sloustnou a ty ostatní rostliny se jako, nebo části té rostliny se potlačují. A možná nejproblematičtější je to trošku u trvalek, protože trvalky, když jsou to třeba jako bohyšky nebo lihosty, jsou hodně často panašované a pěstují se tady pro ten efekt, tak tam se vám může stát, že máte trs a najednou třeba na jaře vám z toho trsu půlka vyroste zelená, půlka jenom panašovaná, tak tam je potřeba opravdu ten trs odrýt. Celý ten zelený kus prostě z toho vyndat a zase jakoby trošičku potlačit tady tu zelenou formu. Takže není to vždycky tak až tak snadné, ale už dneska jsou odrůdy, které jsou relativně stabilní. Ne vždycky, ale jsou celkem stabilní, že na 90% se jakoby nevrací do té zelenolisté formy, ale může se to stát.
0: Co zálivka, hnojení a taky třeba přistínění, jestli jim na místech vlastně, kde nemají chlorofil, třeba to sluníčko příliš nevadí.
1: Oni by správně, by jim to úplně vadit nemělo, protože ten chlorofil není zodpovědný za nějakou obranu proti slunečnímu záření, protože na to už mají většinou nějaká barviva, jako jsou třeba antokyany, to jsou spíš červená barviva, která můžou zůstat zachována a ta rostlina je může normálně dál tvořit. Takže úplně vyloženě jakoby neměly by být více náročné, co se týká toho úpalu, nebo že by nebyly odolné vůči slunci, to asi ne. Naopak pro ně je důležité, abyste je nechali na maximálním osvitu právě kvůli tomu, že oni absorbují méně energie díky tady těm nefunkčním částem. Takže když si představíte, že ta jedna rostlina za ten den s plně zelenými listy absorbuje nějakou část energie na nějakém slunečním záření, tak tahle panašovaná má toho, tu energii třeba o 40% menší, protože ta plocha toho panašování může těch 40% zabývat. No a když tuhle rostlinu dáte do stínu, tak na tom bude ještě hůř a v podstatě jakoby po pár dnech začne vykazovat známky, že přestane růst, nebude mít dost energie k životu a nepomůžete jí. A bohužel tady to nemůžete úplně nahradit nějakým hnojivem nebo zaléváním, protože když ta rostlina nemá tu energii k tomu životu, tak ji úplně neudržíte. Takže primární je dostatek vlastně světla, dostatečný přístup toho světla, aby se trošičku nahradil tady ten jakoby defekt toho, že ty její listy, v podstatě jakoby solární panely, které odčerpávají energii, protože i ty buňky, které nemají ten chlorofil, tak dýchají a tu energii spotřebovávají, tak její tam prostě míň, takže ona jako si trošku s tou energií hraje a vždycky jako hodně spotřebuje a nějakou produkuje a nějakou spotřebuje a ne vždycky ta bilance může být pozitivní, takže neznamená to, že když tu rostlinu hodně nahnojím a budu hodně zalévat, že bude lepší. Tak to úplně neplatí, musíte ji vlastně hnojit a zalévat stejně jako ty ostatní rostliny, ale důležité je to světlo, aby měla dostatečný přístup ke světlu.
0: Panašované rostliny v kávě o čtvrté, pokračujeme za chvilku, budete se moci ptát inženýra Pavla Matisky už i po telefonu 22 155 25 25.
2: Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví.

0: Panašované rostliny, titulek Kávy o čtvrté. Hostem je inženýr Pavel Matiska a máme dotazy po telefonu. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady je Horáková Ostrava. Já bych se chtěla na něco zeptat. Já jsem kdysi asi v 68. roce dostala tchýnin jazyk, se tomu říkalo. Mm-hmm. A byly to takové listy asi 40 cm. To bylo vysoké a měly žluté okraje.
2: Mm-hmm.
1: Já jsem to dala do obýváku, kde ani nemělo moc světla. Sem tam jsem to zalila. Na boku z té hlíny nevyrůstalo nic a najednou asi po půl roce to uprostřed vyhnalo takový stvol, asi stejně velký, jak ty jazyky, a na tom byly bílé květinky, kytičky bílé.
2: Mm-hmm.
1: Ono mě to vykvetlo.
2: Tak to je bezva. Je...
1: Ale já jsem vůbec to nějak neopatrovala.
2: Mm-hmm.
1: Ale to bylo v té době mě kvetlí kaktusy a
0: no, tak možná právě kvetla. Proto, že jste to tolik nezatěžovala péčí, tak se tomu u vás tolik dařilo. Děkujeme za zavolání, ale paní posluchačka zmiňovala ty okraje, tak možná, že to byla, ne, panašovaná.
2: Určitě, dostala. Určitě. Tohleto, tenhle tchýn jazyk se pěstuje do dneška, ta odrůda se jmenuje Laurentii. A vlastně ona má krásně žlutě pruhované listy a paradoxně, protože ten tchýnin jazyk, nebo odborně se to jmenuje Sansevieria, a tak ona docela vydrží nedostatek světla, i ta zelenolistá forma, takže i ta panašovaná je o to slabší, ale protože je to sukulentní rostlina, která si skladuje vodu a energii jakoby ve svém těle a navíc ještě má takovou jako trošku intenzivnější fotosyntézu nebo efektivnější fotosyntézu, protože je to rostlina s trošku jinou fyziologií, tak ona dokáže tady to panašování mnohem lépe eliminovat a navíc ty pruhy většinou zabírají třeba jenom 20-30% té rostliny, takže to není tak úplně jakoby náročné a vím, že tyhle ty rostliny přežily téměř všechno, takže i tahle ta byla moc hezká, hodně se pěstovala, dneska ji taky můžete občas zahlédnout, ale ještě dnes se dá pěstovat, ale vyhovovaly většinou chladnější místnosti, takové ty starší domy, ne úplně ty moderní kanceláře, z toho nejsou úplně nadšené.
0: Mm-hmm. Máme ještě jeden dotaz po telefonu, hezké odpoledne.
3: Hezké odpoledne, slyšíme se.
0: Ano, slyšíme vás, můžete se ptát.
3: Dobře, u telefonu posluchačka Helena, prosím pěkně, měla bych takový dotaz. Mám asi 6 keříků kanadských borůvek, 5 keříků má normálně zelený listy a jeden z těch keříků má takový ty listy, jak vy říkáte, panašovaný zeleno-bílý.
2: Mm-hmm.
3: Co tím udělat, jak tu borůvku ošetřit? Přitom je to ve stejném záhonu, jako má to stejné podmínky.
2: Mm-hmm,
3: no? Takže to... A máte a samozřejmě taky i drobnější plody, protože, jak už jste před chvilkou říkal, to vlastně mm-hmm. to ten měkěř vystiluje.
0: Mm-hmm. Děkujeme moc.
2: Tady v tom případě bych možná vás trošku jakoby, nebo bych to malinko změnil, není to panašování tady v tomhle případě u těch borůvek, ale bývá to čas nějaký problém s výživou, protože ty borůvky panašované bývají málo kdy, ještě jsem jí snad ani neviděl, a to panašování se projevuje tak, že jsou to jakoby ostře kontrastované jakoby části listu, že třeba půlka listu je bílá a půlka zelená. Ale jakmile je to třeba, řeknu, bílá žilnatina, nebo zase naopak bílý ta čepel toho listu a žilnatina je zelená, nebo taková jako zeleno-žlutá, tak to nebývá panašování, ale často je to problém s výživou a tady u těch borůvek bych si tipnul, že to je příliš vysoké pH a nějaký...
0: Ale když jakoby... je to jenom u jednoho,
2: no, může to být.
0: U těch ostatních říkala paní posluchačka, že se to neprojevuje,
2: ale
0: jsou na stejném stanovišti.
2: Bývá to vysoké pH tady u těch borůvek, protože to je jakoby absence nebo problém s příjmem železa z té půdy a při vysokém pH ta rostlina nemůže přijímat železo a ty borůvky na to poměrně hodně trpí. Takže je to dost častý projev, takže buď to může být nedostatek hořčíku, nedostatek železa.
0: U jenom té jedné rostliny a u těch dalších
2: jo,
0: to může
2: tak,
0: být pořád.
2: Přesně tak, ale je to většinou je to nad jakoby příliš vysoké pH a vlastně jako přítomnost vápníku, který ty borůvky nesnáší. Takže je dobré přidat rašelinu a tu rostlinu nahnojit nějakým hnojivem na borůvky speciálním a uvidíte, že to zmizí. Takže není to jakoby setrvalý stav, ale podpořil bych ji tímhle způsobem, je to opravdu výživový problém. Není to panašování.
0: A pokud by to nezmizelo, tak by to mohlo být panašování a pak nám pošlete fotografii, tak, protože by ano. Pan Matiska viděl první ano. panašovanou kanadskou borůvku. Borůvku.
2: Přesně tak.
0: Nicméně tady se ptají i posluchači na různé skvrny na rostlinách a tak dále. Jestli to může být panašování, tak by bylo asi dobré oddělit to panašování od různých chorob nebo té podvýživy. Může se to možná na první pohled projevovat podobně.
2: No, vždycky je to panašování je takový jako náhodný jev, kdy každý ten list je úplně jiný. To znamená, jeden list bude z půlky zelený a z půlky bílý, druhý list bude třeba ze třetiny bílý a ze dvou třetin zelený. Není tam žádný pravidelný jakoby rytmus a většinou výživový problém bývá, takže ty listy jsou téměř identické, že ten problém bude takový, že třeba střed toho listu je zelený a okraje žluté, nebo zase naopak okraje jsou zelené a střed je žlutý. Něco je tam jakoby takového symetrického, což u toho panašování nikdy není. To panašování nikdy nemá symetrii, nikdy nemá jakoby stejné, jakoby stejný efekt, takže jakmile budou ty listy identické, třeba utrhnete dva, tři listy, dáte si je vedle sebe, a zjistíte, že každý je stejný, jeden je stejný jako druhý, tak je to většinou nějaký problém výživou. Není to rozhodně panašování.
0: Inženýr Pavel Matiska je s námi v kávě o čtvrté a bude ještě i po písničce. Stále máte možnost se na panašované rostliny ptát. 22 155 25 25.

0: Čtvrté.
1: Vaše každodenní inspirace.
0: Dnes s Terezou Stýblovou.
2: A hlavně inženýrem Pavlem Matiskou, který nám dnes radí, jak pěstovat panašované rostliny. Mluvili jsme tady o tchýnění jazyku před písničkou. Naše posluchačka kvůli tomu telefonovala a vlastně se ptá i na množení, že zatím množila z listu, ale nikdy se jí nepovedlo dosáhnout toho panašování. Vy už jste naznačil na začátku, že to není úplně jednoduché. Jak není, obecně k tomu není přistupovat?
3: Ono, to množení těch rostlin vždycky musíte, když chcete zachovat tu jejich vlastnost, tak musíte ty rostliny množit vegetativní cestou, to znamená nějakou částí té rostliny. Když to budou dřeviny, tak je třeba naroubujete, vezmete celou třeba větev nebo vezmete nějaký pupen té dřeviny, která už panašovaná vlastně byla a bude pokračovat dál v růstu. A vlastně primární věc, když jsou to třeba trvalky, jako jsou bohyšky, tak je rozdělíte ten trs. Zase musíte rozdělit tu část tak, aby tam bylo to panašování, aby tam byla ta rostlina, která byla panašovaná. U těch pokojových rostlin se dá množit řízkováním, třeba nějaké ty filodendrony, ale zase musíte uříznout tu část, která je panašovaná, z které zase bude pokračovat to panašování. Když uříznete zelenou, tak ta rostlina bude zelená, nic se tam jakoby neobjeví. A tady u toho tchýněného jazyku tam je to trošku složitější, protože ten tchýněný jazyk se dá standardně množit i listy, listovými řízky, že uříznete část toho listu, třeba půlku toho listu, nebo i klidně třetinu toho listu, dáte to do vody nebo do půdy, ono to zakoření a roste. Ale tam je trošku složitější v tom, že ty vlastně nově vznikající vzrostné vrcholy jsou na bázi toho listu a oni vznikají z těch buněk, které jsou tam tak jako v tom listu náhodně rozdistribuovány a na 90% vám vyroste zase zelená rostlina, protože vyroste z těch zelených buněk, jenom z těch zelených. Ale protože je to v té rostlině nakombinováno, že třeba 20% těch bílých nebo žlutých buněk a 80% zelených, no tak ta šance, že se to jako potkají najednou zase v té ideální kombinaci zhruba tak jako aspoň 20 na 80 nebo 30 na 70, tak je docela jako malá náhoda, takže většinou právě tady tím, když to budete množit listem, tak se vám tam objeví spousta zelených rostlin. Můžete získat i celou žlutou třeba rostlinu, ale ta nebude životná, protože nebude mít žádný zelený barvivo a nebude mít žádnou energii, takže ta velice brzy umře, když vyčerpá zásoby té části listu. A tohle to třeba bývá někdy problém i u afrických fialek, San Paulí, když máte nějakou panašovanou, tak se to velice špatně množí. A je lepší to množit nějakými oddělky, částmi těch rostlin. Musíte vždycky mít jakoby novou rostlinu, kterou rozdělíte z té staré, tak aby tam byl ten vzrostný vrchol, který pokračuje v tom panašování. Takže to je úplně to zásadní. Nejde to množit většinou těmi listy, nebo je to taková jako blbá náhoda nebo dobrá náhoda, když se vám to povede.
2: Skoro jako výhra v loterii.
3: Trošku tak někdy ano.
2: Máme dotaz po telefonu. Dobrý den.
4: Dobrý den. Marie z Hájenky na Vysočině. Chtěla bych se optat a poprosit vás, jestli byste mě mohli něco odpovědět na pokojové ibišky, které mají krásně zelené listy a začíná se na nich tvořit nahoře jako puntíky a jsou průsvitný dolů i ze spoda. A jestli to mám odstřihávat, nebo to mám dělat.
2: Děkujeme za dotaz, tak panašování to asi nebude, to bude
3: to
2: nějaká...
3: To asi ne, i když ibišky taky jsou panašované, existují i odrůdy, které mají tady to panašování, ale u ibišků obecně většinou je to zase možná problém světla a výživy. Někdy, oni jsou docela citlivé, někdy ty ibišky na nízké teploty, když je třeba necháte venku, já teď mám třeba ibišky venku a někdy po ránu, když je 10 stupňů, tak to jak úplně zvadnou listy a vypadají tak, jako, že jsou skoro nezalitý, přestože jsou vlhký, takže někdy reagují i na nízké teploty a rozhodně je to jakoby možná trochu větší intenzita světla a nahnojit, protože oni potřebují poměrně dost výživu, takže jsou takový jako celkem žraví.
2: Vy jste už říkal na začátku, že to šlechtění vlastně tady nepomáhá moc.
3: No úplně se to nedá, ono je to takový náhodný proces u toho panašování, kdy vlastně jakoby nějakou tu rostlinu vyberete a můžete ji akorát jako trošku selektovat a třeba ji jakoby vegetativně množit a řeknete dobře, tak tady to, tenhle tvar toho, té barvy tam zhruba drží na stejných místech, protože hodně záleží, jak se ty buňky náhodně jakoby rozdělí v rámci té rostliny a oni, když jsou v tom vzrostném vrcholu někde, když to tak řeknu, že je 10 buněk žlutých vlevo vlevo a 30 zelených vpravo, tak pak ten list je krásně lemovaný po okraji, když se ten list jako rozvine. A když zase máte 10 buněk uprostřed a 30 bude zprava zelených a 30 zleva zelených, tak potom ten list tam třeba bude mít, já nevím, žlutý kolečko. Takže je to otázka toho růstového, jakoby té růstové strategie toho listu, jak se ty buňky jednotlivé rozdistribují do toho nového listu, když narůstá. Takže vždycky je to trošku náhoda, jak jako nakonec ve finále dopadne a kam se ty buňky jako si se posunou víc doprava, doleva a jestli jich tam by bylo 5 anebo 8 na začátku a nebo bylo 12, takže proto je to takový hodně náhodný proces a někdy můžete mít celé bílé listy a někdy prostě ten list tam má takový flíček asi půl centimetrový a jinak je celý
2: je to,
3: zelený.
2: Je to prostě dobrodružství.
3: Takže je to rostlin. Přesně náhoda a dobrodružství.
2: Píše Mirek z východních Čech, že mají, dostali semínka sekvojovců před 15 lety, přivezli si je ze Spojených států a zatímco všechny jiné sekvojovce mají výšku dnes tedy okolo 8 až 10 metrů, tak jeden asi 1,5 metrů má žluto-zelené jehličí a vypadá spíš jako bonsai, tak jestli to může být nějaká genetická
3: poruka? No, to je otázka, trošičku může, trošičku nemusí, i jehličnany mohou být jakoby panašované nebo částečně některé ty listy, ale zase je to, pokud jsou všechny ty listy třeba žlutavé, tak to panašování rozhodně není. Většinou to je takové, že to panašování funguje u těch jehličnanů systémem, že třeba máte jehlice a najednou půlka té jehlice je žlutá a půlka zelená. Existují takovéhle borovice, které jsou docela zajímavé, jako pruhované, vložně příčně pruhované. A vypadá to hezky, ale moc se jim nedaří. Většinou to takové nejsou úplně vitální ty rostliny, takže je někdy těžké je udržet. Tady možná bych si tipl, že by to mohla být taky nějaká výživová záležitost, ale i klidně to může být genetická věc. Oni některé rostliny nemusí být vložně panašované a můžou mít třeba žluté listy a ta zelená barva je tam jenom překryta intenzivní žlutou. Takže nebo můžou mít toho chlorofilu trošku méně, takže rostou třeba slaběji, ale nemusí to být rozhodně, že by to byly panašované rostliny. Takže asi může se to dohnat i trošku tou výživou, většinou třeba více dusíku tady u těch jehličnanů někdy, nebo i hořčík a dusík způsobí jako zezelenání těch listů, takže zkusil bych tu výživu a pak se uvidí.
2: Chci-li si pořídit panašovanou rostlinu a jsem začátečník, půjdu tedy do zahradnictví a řeknu si, o kterou byste doporučil začátečníkům?
3: Ať budete vybírat, co budete vybírat, rozhodně se zkuste vyhnout těm hodně výrazně svítivě třeba bílých nebo žlutých ploch. To znamená, čím větší plocha té, jakoby toho panašování na té rostlině, tím hůř vám ta rostlina poroste. Takže, tak jak jsem zmiňoval na začátku, takový ten maximální koeficient, ta, řeknu, bílá plocha versus zelené, je tak jakoby 30 na 70, 30% toho bílého, 70% zelené, tak pak vám ta rostlina ještě jakž tak dokáže fungovat. Jakmile to už bude 50 na 50, tak takovou rostlinu už udrží spíš jenom odborník. A pokud to bude třeba 80% na 20, tak to už je opravdu jako pro nadšence, kteří se o to musí jako starat třikrát denně.
2: Inženýr Pavel Matiska byl hostem Kávy u čtvrté. Moc vám děkuji za příjemné povídání. Vy vyrážíte na dovolenou v dohledné době.
3: Za týden až možná.
2: No, tak prostě se uslyšíme se až koncem léta. O to víc se na to těším. Mějte se hezky, naschledanou.
3: Děkuji za pozvání. Hezký den, naschledanou.

0: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty.
1: Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali
0: Taťána Medvecká,
1: František Kinský,
0: Saskia Burešová,
1: Miroslav Hanuš,
0: Lucie Výborná,
1: Jakub Kvášovský,
0: Naďa Konvalinková,
1: Daniel Stach,
0: Jaroslav Svěcený
1: a Martin Mišička.
0: Vyberte absolutního vítěze.
1: Hlasovat můžete prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru Šarm, Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti,
0: nebo také na e-mailové adrese charm@rozhlas.cz.
1: Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor,
0: chytrý telefon,
1: DAB rádia a další ceny.
0: Více informací na www.šarmantníosobnost.cz.
2: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Zájem o novou zelenou úsporám je zatím výrazně nižší než loni. Čína na svůj sankční seznam přidala dalších 14 subjektů z Evropské unie. Je mezi nimi i česká firma Tatra Trax. A zítra bude slunečno, teploty do 29 stupňů. U zpráv vás vítá Mária Kunová. O podporu při energeticky úsporných renovacích domů a bytů je možné žádat už měsíc. V programu Nová zelená úsporám se za tu dobu sešlo celkem 914 žádostí. Ministerstvo připravilo hned několik změn.
4: Přímou dotaci do 400 tisíc korun můžou získat jen zranitelné domácnosti. Většina žadatelů dosáhne pouze na bezúročné úvěry, říká mluvčí ministerstva životního prostředí Veronika Krejčí.
5: Zájem v nové etapě odpovídá očekávání. Projekty musí být dobře připravené a jejich příprava vyžaduje určitý čas.
4: Změny kritizuje bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík z KDU ČSL. Upozorňuje, že na bezúročné úvěry nedosáhnou třeba mladí žadatelé, kteří už mají hypotéku a celkový zájem bude nižší.
6: Celá řada mladých a starších spoluobčanů na to vůbec nedosáhne a pro spoustu lidí to prostě nebude atraktivní.
4: To se zatím potvrzuje. Za první měsíc podalo žádost 914 lidí. Loni za stejné období bylo žádosti 4,5 tisíce. Dominik Hron, Český rozhlas.
3: Čína dnes přidala na svůj exportní sankční seznam dalších 14 subjektů z Evropské unie. Podle agentury AFP je na čínském seznamu i česká firma Tatra Trax, vyrábějící nákladní a vojenské automobily. Peking tak reagoval na nejnovější unijní balík protiruských sankcí. Unie do něj zařadila i 14 podniků z Číny a Hongkongu. Odůvodňuje to jejich podporou ruského zbrojního průmyslu v době války na Ukrajině. Plánovaný železniční tunel mezi Prahou a Berounem bude stát výrazně víc, než se předpokládalo. Uvedl to generální ředitel správy železnic Tomáš Tóth na dnešní prezentaci projektu. Dvoukolejný tunel dokáže zkrátit cestu vlakem z Prahy do Berouna o víc než půl hodiny. Projekt má vyjít na 76 miliard korun v dnešních cenách. Stavba tunelu dlouhého skoro 25 kilometrů by mohla začít přibližně v roce 2032 a potrvá 12 let. Na Moravě je první rehabilitační ústav pro lidi po mrtvici, amputaci nebo po vážných úrazech. Sanatorium Pálava za 700 milionů korun bez daně otevřelo ve čtvrtek u Novomlýnských nádrží. Od září ho využije 80 pacientů, zatím zhruba polovina z celkové kapacity.
7: Silnou stránkou je fyzioterapie vybavená za mě doopravdy nejlepší a nejmodernější technikou a vodoléčba.
8: Při vodoléčbě sanatorium podle svého ředitele Antonína Vodáka využívá i místní mineralizovanou vodu. Její účinky, stejně jako působení rehabilitace, otestují pacienti po dohodě vedení se zdravotními pojišťovnami, říká za provozovatele Vladimíra Danihelková.
9: Jsme dohodnutí s pojišťovnou VZP, ta je první, která vlastně nám teďka přislíbila smlouvu od 1.8. vlastně zpětně už se to procesuje.
8: Do roku a půl chce rehabilitační ústav obsadit všech 160 lůžek. Alena Hysová, Český rozhlas.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Zítra bude jasno až polojasno, teploty mezi 24 a 29 stupni, na horách kolem 21 stupňů.
0: Doprava.
3: Na dálnici D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem čekejte kolony. Po pojíždí od sjezdu na Zdiby až do omezení ve Kbelské ulici. Zdržíte se i na Pražském okruhu, hlavně směrem z letiště na D1. Před sjezdem na Ořech je fronta na půl hodiny. A na silnici 35 je kolona u Hodkovic nad Mohelkou. Po pojíždí projíždí se omezením. Delší fronta je z Liberce na Turnov asi na čtvrt hodiny. Tolik zprávy, na řadě jsou příběhy z kalendáře.
10: Přejeme vám pěkný den z dvojky. Ve studiu jsou u mikrofonu připraveni Jitka Novotná
11: a Jan Kovařík. Dobrý den i ode mě.
10: Muž, o kterém si dnes budeme povídat, dokázal jedním jediným plakátem dobýt Paříž.
11: Zároveň patřil a dodnes patří k umělcům, jejichž reklamní díla si lidé kupují jako samostatné umění.
10: A nakonec vytvořil monumentální cyklus obrazů zachycující dějiny slovanských národů a jejich vzájemné vazby. Cyklus, který byl po dlouhá léta skryt očím veřejnosti.
11: Domníváme se s Jitkou, že dnes je náš úvodní kvíz velmi lehký a že zdrcující většina z vás ví, o kom dnes bude řeč.
10: A pokud jste zdrceni, že netušíte, nebojte se, odpověď zazní za okamžik.
0: Český rozhlas dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Jak jste skoro jistě poznali, dnešní příběhy z kalendáře budou patřit malíři Alfonzi Muchovi. Připomínáme si ho právě dnes proto, že se 24. července roku 1860 narodil a stalo se to v Moravských Ivančicích.
1: Když se řekne Mucha, většině lidí se vybaví typické secesní plakáty s půvabnými ženami a květinovými ornamenty. Ale ne každý asi ví, že jeho cesta k ním byla překvapivě klikatá.
0: Jako dítě měl totiž náš hrdina mnohem blíž k hudbě než k malířství. Zpíval v kostelním sboru, měl krásný alt a hrál na housle. Dokonce uvažoval o tom, že se hudbě bude věnovat profesionálně.
1: Jenže pak přišla mutace a s ní konec pěvecké kariéry. A krátce na to i další zklamání. Když se ucházel o stipendium na církevní škole pro hudebně nadané chlapce z chudých rodin, nezískal ho a tak musel své plány definitivně přehodnotit.
0: Rozhodl se pro studium výtvarného umění, jenže pozor, ani tady neuspěl. Na Pražskou akademii výtvarných umění ho nepřijali. A když pak pracoval jako písař u soudu, o práci přišel. Ten důvod je půvabný. Místo zapisování totiž kreslil podobizny lidí, kteří se u soudu objevovali.
1: Mucha tak odešel do Vídně, kde se živil jako malíř divadelních kulis. Tam se poprvé dostal do prostředí, které spojovalo výtvarné umění s divadlem a velkolepou podívanou.
0: Ale ani tady mu štěstí příliš nepřálo. Po požáru jednoho z velkých divadel se firma, která ho zaměstnávala, dostala do finančních potíží a mladý Mucha byl mezi těmi, kteří museli odejít.
1: Bez peněz se ocitl zpátky na Moravě, tentokrát v Mikulově. A právě tady se odehrál příběh, který jakoby předznamenal jeho budoucí slávu.
0: Náš hrdina si začal vydělávat portréty. Jednu z jeho kreseb vystavil místní knihkupec ve Výloze a v zápětí bylo jasné, že nejde o ledajaký obrázek. Mucha totiž zachytil manželku váženého lékaře.
1: Pod kresbou se navíc objevila poznámka, že vznikla za 5 zlatých v hotelu Ulva. V malém městě to vyvolalo poprask, ale zároveň to mělo nečekaný efekt. O mladém malíři se začalo mluvit.
0: A co bylo důležitější, všimli si ho lidé, kteří mu mohli pomoct. Jeho talent zaujal šlechtice, hraběte Queen Belasiho, a ten se stal jeho mecenášem. Umožnil mu studia v Mnichově a později i v Paříži.
1: Před Muchou se najednou otevřel svět, o kterém mohl do té doby pouze snít.
2: Jitka Novotná
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce.

0: Když Alfons Mucha, náš hrdina z kalendáře, dorazil koncem 80. let 19. století do Paříže, ocitl se v úplně jiném světě. Město tehdy patřilo k centrum moderního umění, kde vznikaly nové směry a kde se rozhodovalo o tom, co bude určovat vkus celé Evropy.
1: Mucha do Paříže přišel v roce 1887. Právě tehdy se začala stavět i slavná Eiffelova věž. Symbol moderní doby, která se rychle měnila a nabízela nové možnosti.
0: Pro mladého malíře z Moravy to ale nebylo žádné romantické dobrodružství. Zpočátku sice studoval na akademii a žil z podpory svého mecenáše hraběte Kinbelasiho.
1: Jenže ta podpora najednou nečekaně ze dne na den skončila. A Mucha se ocitl v situaci, kterou zná řada začínajících umělců. Bez peněz, bez jistoty a v cizím městě.
0: Musel opustit studium, omezit výdaje na minimum a začít se živit tím, co uměl nejlépe – ilustracemi. Přijímal zakázky na drobné kresby do knih a časopisů a postupně si budoval jméno.
1: Opravdu to nebylo jednoduché období. Chodil jíst na dluh, někdy téměř nevycházel z bytu a soustředil se jen na práci. Přesto si právě tehdy osvojil dovednost, která se později ukázala být klíčovou – byl jistý v kresbě a dokázal rychle reagovat na zadání.
0: Postupně se dostal k větším zakázkám. Nyní ilustroval zásadnější knihy. Spolupracoval s nakladateli a jeho práce se začaly objevovat i v prestižních časopisech. Za jednu z publikací dokonce získal čestnou medaili na prestižní pařížské výstavě.
1: A zároveň se pohyboval mezi umělci, kteří dnes patří k legendám. Setkával se například s malířem Paulem Gauguinem, kterému dokonce v době nouze poskytl přístřeší ve svém ateliéru.
0: Paříž tak Muchovi postupně přestávala být cizí. Naučil se v ní žít, pracovat i prosadit se. A co víc, začal si vytvářet vlastní styl.
1: A byl to styl, který se odlišoval od tehdejších trendů. Nebyl ani čistě akademický, ani radikálně avantgardní. Spojoval dekorativnost, jemnou kresbu a smysl pro detail.
0: Jenže i když už byl Mucha, nebo jak mu v Paříži říkali, Myša, respektovaným ilustrátorem, ten zásadní moment stále nepřicházel. Zakázka, která by ho katapultovala mezi skutečné hvězdy.
1: A taková zakázka měla přijít nečekaně. Na konci roku 1894 v čase vánočních svátků.

0: Na konci prosince roku 1894 dorazila do tiskárny, kde tou dobou pracoval Alfons Mucha, naléhavá zakázka. Slavná herečka Sara Bernárová potřebovala nový divadelní plakát, a to okamžitě.
1: Premiéra hry Gizmonda se blížila. Blížil se i čas vánočních svátků, většina výtvarníků odcestovala pryč. Mucha byl jedním z mála, kdo zůstal a zakázku přijal.
0: Měl

0: 1955 se plakát objevil v pařížských ulicích. Lidé se u něj zastavovali, strhávali ho z vývěsek a odnášeli si ho domů.
1: A tak se přes noc z neznámého ilustrátora stala hvězda. O Muchovi se mluvilo, jeho styl začal být napodobován a zakázky se jenom hrnuly.
0: Jak už jsme zmínili, následovala dlouhodobá spolupráce se Sárou Bernárovou. Mucha pro ní navrhoval nejen plakáty, ale i kostýmy a scénu.
1: Vedle divadla se rychle prosadil i v reklamě. Vytvářel plakáty pro různé značky, navrhoval obaly, dekorativní panely i šperky a dokonce i obaly na sušenky pro firmu Nestlé nebo interiéry pro světovou výstavu v Paříži v roce 1900. Právě tady se naplno projevil jeho talent spojit umění s každodenním životem.
0: Zajímavé je, že tehdejší plakáty nebyly jen reklamou. Prodávaly se jako samostatná umělecká díla a Muchovi patřili k těm nejžádanějším.
1: Vytvářel je v secesním stylu, který dnes neodmyslitelně spojujeme s jeho jménem. Typické pro něj jsou půvabné ženské postavy, ornamenty inspirované přírodou a jemná dekorativní linie.
0: Mucha byl jedním z nejvýraznějších představitelů tohoto stylu, tvůrcem, který výrazně definoval jeho podobu a zároveň jedním z mála umělců své doby, který dokázal propojit vysoké umění s komerční sférou.
1: Byl slavný, úspěšný a uznávaný. Zdálo by se, že dosáhl všeho, o čem kdy mohl snít.
0: Jenže právě v té chvíli začal hledat novou cestu.

0: Přiznám se, že jsem chvíli přemýšlel o tom, jakou hudbu by prezentoval svým posluchačům Alfons Mucha, kdyby kdysi získal ono stipendium pro nadané muzikanty. Leč nestalo se, a tak se hrdina z kalendáře chtě nechtě musel vydat na svou cestu za výtvarnou múzou. A nebyla to zpočátku cesta nikterak jednoduchá. I když se díky laskavé podpoře svého urozeného mecenáše ocitl v Paříži, nakonec se i tam musel protloukat, jak se dalo. Jenže v pravou chvíli byl na pravém místě a o Vánocích 1894 ve svých 34 letech zachránil plakátem nejnovější inscenaci Sáry Bernárové. A byla z toho nejen šestiletá smlouva o spolupráci, ale konečně i sláva a taky peníze.
1: Ale plujeme dál. Jak ivančického rodáka přijala Amerika? Proč se právě tady pokoušel učinit významný obrat či aspoň posun ve svém uměleckém stylu? Co ho posléze přimělo opustit dobyté umělecké pozice a vykročit docela novým směrem vstříc rozmáchlému projektu opřenému o panslavistickou myšlenku, jemuž zasvětil celé dvě dekády života? A jaké výhrady si nad svým velkorysým darem městu Praze musel následně vyslechnout ze strany kritiků? Alfonzi Muchovi budeme přitom všem stát pevně po boku.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
2: Mrazivé léto na Dvojce.
3: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
2: Mrazivé léto na Dvojce.
3: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
2: Noční můry ožívají.
3: Každý stín může být nebezpečný.
2: Mrazivé léto na Dvojce.
3: Radioservis představuje
4: Toulky první republikou.
5: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
4: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
6: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
4: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
2: Příběhy z kalendáře. Významné osobnosti, zásadní objevy, historické události.
3: Každý den po 17. hodině
2: na Dvojce.

0: Na přelomu století byl Alfons Mucha protagonista příběhu z kalendáře s datem 24. července na vrcholu slávy. V Paříži patřil k nejvyhledávanějším umělcům, jeho plakáty visely v ulicích i v galeriích a jeho styl se stal módou.
1: Přesto se rozhodl odejít. V roce 1904 poprvé zamířil do Spojených států amerických.
0: Už jeho příjezd vzbudil pozornost. Novináři o něm psali jako o evropské hvězdě a zájem o jeho práci byl ohromný. Mucha maloval portréty, navrhoval plakáty a brzy začal i vyučovat.
1: Přednášel například na New Yorkské škole aplikovaného designu pro ženy a později i v Chicagu. Jeho kurzy prý byly natolik populární, že na ně chodili stovky studentů.
0: Zajímavé je, že právě v Americe se snažil změnit svůj styl. Chtěl se více věnovat klasické malbě a přejít od dekorativních plakátů k velkým obrazům. Jenže to nebylo jednoduché.
1: Portréty byly sice dobře placené, ale časově náročné. A tak se k reklamě a k ilustraci stejně vracel. Přesto mu americké období přineslo něco zásadního. Měl možnost vydělat peníze a zároveň přemýšlet o tom, co chce dělat dál.
0: Změna vstoupila i do jeho osobního života. V roce 1906 se oženil s Marií Chytilovou, která byla jeho žačkou. Svatba se konala v Praze a novomanželé pak společně odjeli zpět do Ameriky.
1: Jenže i když se Muchovi dařilo, začala v něm sílit myšlenka, která se k němu už delší dobu vracela. Zamýšlel vytvořit velké dílo, které by nebylo určeno konkrétnímu zadavateli. Dílo, které by zachytilo dějiny slovanských národů.
0: Mucha věřil, že Slovany spojuje společná kultura, historie i duchovní tradice a chtěl to vyjádřit prostřednictvím monumentálního cyklu obrazů. Nebyla to náhoda. Ve druhé polovině 19. století byla mezi intelektuály rozšířená myšlenka slovanské vzájemnosti. Mnozí věřili, že slovanské národy mají k sobě blíž, než ukazují státní hranice.
1: Muchu tahle představa přitahovala už od mládí a právě v Americe začal stále víc přemýšlet o tom, jak ji převést do řeči umění. Sám říkal, že umění nemá sloužit jen kráse, ale i myšlence, a že člověk by měl svůj talent, cituji, položit na oltář národa.
0: Takový projekt ale vyžadoval obrovské prostředky. A právě tady se hrálo klíčovou roli setkání s americkým podnikatelem Charlesem Cranem.
1: Crane se zajímal o slovanské národy a Muchova myšlenka ho okamžitě zaujala. Rozhodl se, že ji podpoří a poslal malíři první finanční prostředky na realizaci projektu.
0: Díky tomu mohl Mucha udělat zásadní krok, opustit svět, který mu přinesl slávu, a pustit se do práce, která byla nejistá, náročná a vyžadovala mnoho času.
1: V roce 1910 se natrvalo vrátil do Čech a začal pracovat na díle, které mělo zabrat téměř 20 let jeho života.
0: Díle, které mělo být jeho odkazem a které dostalo název Slovanská epopej.
2: Jitka Novotná
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

0: Když se hrdina dnešních příběhů z kalendáře Alfons Mucha v roce 1910 vrátil do Čech, pustil se do práce, jakou si do té doby málo kdo dokázal představit. Rozhodl se vytvořit cyklus velkoformátových obrazů.
1: Stanovil si ambiciózní cíl 20 pláten, která by mapovala klíčové okamžiky dějin slovanských národů od dávných legend až po novověk. A každé z nich mělo mít rozměry, jaké se běžně nevidí.
0: Na obrazech zachytil například příchod Slovanů do pravlasti, husitské války, působení Jana Amose Komenského nebo zrušení nevolnictví v Rusku.
1: Nešlo ale o klasickou učebnici dějepisu. Mucha spojoval historické události s legendami, symboly a vlastní představou o slovanské vzájemnosti.
0: Pro takovou práci ovšem potřeboval odpovídající prostor. Našel ho na zámku Zbiroch, kde si pronajal velký sál s prosklenou střechou. Ten mu sloužil jako ateliér téměř 18 let.
1: Součástí práce nebyla jen malba samotná. Mucha se na svůj projekt připravoval s obrovskou pečlivostí. Studoval historické prameny, četl knihy, radil se s odborníky a podnikal cesty po Balkáně i do Ruska, aby co nejlépe poznal prostředí, které zobrazoval.
0: Z těchto cest si přivážel náčrtky, fotografie i vlastní poznámky. Přesto nechtěl být jen kronikářem minulosti. Ve svých obrazech hledal ideály, které podle něj spojovaly slovanské národy.
1: Samotná práce byla fyzicky nesmírně náročná. Mucha maloval na obrovská plátna, často velká i 6x8 metrů, která byla napnutá na speciálních konstrukcích. Pohyboval se po lešení a pracoval denně i 10 a více hodin.
0: Pomáhala mu také rodina. Jeho děti mu stály modelem a vyrůstali tak v prostředí, kde vznikalo jedno z nejrozsáhlejších děl českého výtvarného umění.
1: První obrazy se zrodily poměrně rychle, ale postupem času se práce zpomalovala. Každé plátno bylo propracovanější a náročnější než to předchozí. Přesto Mucha vytrval. Celý cyklus dokončil v roce 1928, tedy po 18 letech práce.
0: A pak udělal něco, co dnes působí až neuvěřitelně. Celou slovanskou epopej daroval městu Praze jako dar českému národu.
1: Reakce byly rozporuplné. Zatímco část veřejnosti obdivovala velkolepost projektu a mimořádné technické provedení, někteří kritici považovali epopej za zastaralou. Vyčítali jí, že dějiny podává příliš romanticky a že obraz slovanské vzájemnosti odpovídá spíše ideálu než historické skutečnosti.
0: Epopej navíc vznikala v době, kdy do umění nastupovaly moderní směry. Zatímco avantgarda hledala nové cesty, Mucha se vracel k monumentálním historickým obrazům.
1: A osud epopeje ten byl nakonec ještě složitější. Po druhé světové válce se na ní často pohlíželo jako na přežitek minulosti a dlouhá léta byla plátna srolovaná a ukrytá.
0: Dílo, které mělo připomínat společné dějiny slovanských národů, tak načas zmizelo z očí veřejnosti.
1: Přesto právě slovanská epopej zůstává dílem, do něhož Alfons Mucha vložil své největší ambice, víru ve slovanskou vzájemnost i představu o tom, jakou roli může mít umění ve společnosti.
2: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou, a včera si se chvěla s náladou, mizíš oblohou, všude barvy jsou, splývají naše těla.

0: Po dokončení slovanské epopeje se Alfons Mucha, narozený 24. července 1860 a i proto detailně pojednaný v těchto příbězích z kalendáře, ocitl v další životní etapě, ale rozhodně nezahálel.
1: Právě naopak, pokračoval v práci, i když pravda už ne s takovou intenzitou. Maloval další obrazy a zároveň začal uvažovat o novém velkém projektu. Měl to být triptych s názvy Věk rozumu, Věk moudrosti a Věk lásky, tentokrát věnovaný nikoli slovanským národům, ale celému lidstvu.
0: K realizaci ale nikdy nedošlo. Mucha sice vytvořil detailní skici, pro nový projekt už ale nenašel podporu ani mecenáše, jakého měl kdysi v Charlesi Crainovi. Navíc se Evropa ocitla na prahu války a zájem o podobně monumentální projekty rychle slábl.
1: Přesto umělec zůstával aktivní. Už během první republiky se zapojil do budování nového státu, navrhoval první československé poštovní známky s motivem Hradčan, podílel se na podobě bankovek i státních symbolů a to, prosím pěkně, bez nároku na honorář.
0: Prostě to vnímal jako svou povinnost. Umění podle něj nemělo být jen ozdobou, ale mělo sloužit společnosti.
1: A vedle toho Muchu stále přitahovala i duchovní rovina života. Byl členem zednářské lóže, věnoval se mystice a spiritismu a patřil dokonce k nejvyšším představitelům československého zednářství.
0: Podle některých vzpomínek se při tvorbě radil i s duchy, například s duchem malíře Josefa Mánesa. Ať už to bylo jakkoliv, jisté je, že umění pro něj mělo i hlubší duchovní rozměr.
1: Poslední roky svého života strávil střídavě v Čechách a ve Francii. V roce 1934 byl ve Francii vyznamenán řádem čestné legie, což byl symbolický návrat do země, kde jeho kariéra kdysi začala.
0: Jenomže pak přišel rok 1939. Nacistická okupace zasáhla celé Československo a pochopitelně zasáhla i Alfonse Muchu.
1: Jako známá osobnost a vlastenec patřil mezi první, které si gestapo předvolalo k výslechu.
0: Pro tehdy téměř 80-letého muže to byla obrovská zátěž. Výslechy podlomily jeho zdraví a krátce na to onemocněl zápalem plic.
1: Alfons Mucha zemřel 14. července roku 1939, jen 10 dní před svými 79. narozeninami.
0: Ani jeho pohřeb neproběhl důstojně. Nacisté zakázali veřejné shromáždění, přesto se s ním přišli rozloučit 10 000 lidí.
1: Jeho odkaz tím ale neskončil. Naopak, ukázalo se, že Muchovo dílo přežilo nejen svého autora, ale i dobu, která ho načas odsunula stranou. Jeho plakáty dodnes inspirují umělce po celém světě a slovanská epopej zůstává jedním z nejrozsáhlejších a nejambicioznějších projektů českého výtvarného umění.

0: V dnešních příbězích z kalendáře podle scénáře Filipa Lukeše jsme si připomněli malíře Alfonse Muchu, který se narodil 24. července roku 1860.
1: Připomněli jsme si umělce, který dokázal prorazit v Paříži a vytvořil osobitý styl, který se stal jednou z nejvýraznějších podob secese ve světě známé také jako Art Nouveau.
0: Byl to člověk, který se na vrcholu slávy rozhodl opustit úspěšnou kariéru a věnovat téměř 20 let života dílu, jež mělo oslavit dějiny slovanských národů.
1: Slovanská epopej se stala jeho největším projektem, ale také dílem, které vyvolávalo jak obdiv, tak rozpaky.
0: A možná právě tenhle rozpor z něj dělá osobnost, která nepřestává fascinovat dodnes.
1: Připomíná to i dokumentární film Svět podle Muchy režiséra Romana Vávry, který se snaží Muchu ukázat nejen jako slavného autora plakátů, ale i jako člověka s jasnou vizí a vnitřním přesvědčením.
0: Jako umělce, který nechtěl jen zdobit svět kolem sebe, ale také pomoci lidem lépe pochopit dějiny a s nimi současnost.
1: Jestli si mohu na závěr dovolit jedno osobní doporučení, zajeďte si někdy na Zbiroch a postujte v onom sále, kde Mucha bezmála 20 let epopej zpracovával a tvořil. Je to moc silný a hezký zážitek.
0: Za ten tip moc děkujeme a těšíme se na slyšenou.
1: Naschledanou, přátelé.
2: Jitka Novotná
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce.

Plním, co jsem slíbil, vždyť která by to duše nechtěla. A víte, moji milí, třeba právě v tuhle chvíli, kam by vaše duše letěla.

0: Bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Opoziční ODS kritizuje výběr nového šéfa pražského letiště. Podle vlády bylo výběrové řízení v pořádku. Jih Evropy čelí obřím požárům. Francie evakuuje desítky tisíc obyvatel. Zítra bude slunečno s teplotami do 29 stupňů. Jsou tu zprávy a Mária Kunová. Vedení ODS vyzvalo vládu, aby přehodnotila jmenování Radomíra Lašáka do čela pražského letiště. Vedení má převzít od srpna. Občanští demokraté žádají taky zveřejnění podrobností k výběrovému řízení. Považují ho za netransparentní.
3: Předseda ODS Martin Kupka připomněl, že Lašák v minulosti řídil České aerolinie v době jejich úpadků. Spolu s plánem premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO vložit část akcí letiště na burzu to podle Kupky vyvolává podezření.
4: Tohle dává i české veřejnosti jasnou zprávu, že se tu něco problematického chystá.
3: S tím ale nesouhlasí ministerstvo financí, které je jediným akcionářem letiště. Podle vicepremiéra Karla Havlíčka z hnutí ANO bylo výběrové řízení v pořádku.
5: Proběhlo to naprosto regulárním způsobem. Všichni se shodli na konkrétní osobě.
3: Kvůli výběru Lašáka a obavám o další směřování státní společnosti vyhlásili v úterý odbory na letišti stávkovou pohotovost. David Šalek, Český rozhlas.
2: Jih Evropy bojuje s rozsáhlými požáry. Španělská vláda vyhlásila stav nouze a obává se propojení požárů nedaleko Madridu. Tisícovky hasičů se snaží dostat pod kontrolu plameny na Sicílii. Francouzské úřady evakuovaly už přes 40 tisíc obyvatel z oblasti kolem Bordeaux.
6: Je to XXL požár, je nevyspytatelný. Plameny můžou skočit i kilometr dál.
7: Popsala zástupkyně vlády v oblasti Gironde Sophie Brokasová. Požár poničil nebo spálil desítky domů. Lidé mluví o plamenech vysokých 25 až 30 metrů. S ohněm bojují stovky hasičů i vojáků. Česko do Francie vyslalo vrtulník Black Hawk s posádkou. Hašení komplikuje silný vítr, který v nárazech dosahuje 80 km za hodinu. Desítky tisíc lidí odjíždějí z oblasti. Na silnicích se tvoří kolony. Obyvatelé se evakuují i na lodích. Plavidla nabídli taky chovatelé ústřic. Z Francie Martin Balucha, Český rozhlas.
2: Ministerstvo financí zatím neuvažuje o obnovení regulace cen pohonných hmot. Českému rozhlasu to řekl mluvčí rezortu Stefan Fous. Ceny paliv v minulém týdnu výrazně vzrostly. Litr benzínu v průměru zdražil o 1 korunu a 80 haléřů. Nafta o víc než 4 koruny. Rostou i ceny ropy na světových burzách. Třeba nafta podle Fouse zdražila, protože po konci regulací u ní vzrostla spotřební daň. Ministerstvo financí určovalo maximální ceny benzínu a nafty na čerpacích stanicích na každý den od dubna. Regulace skončila v pondělí. V Uherském Hradišti dnes začíná 52. ročník letní filmové školy. Festival nabídne přes 200 filmových projekcí, besedy, workshopy, koncerty nebo divadlo. Organizátoři letos posunuli slavnostní zahájení ze soboty na pátek, vysvětluje mluvčí festivalu Lenka Horáková.
8: Chtěli jsme posílit i ten pátek, aby jsme nalákali více návštěvníků, aby ten pátek byl atraktivnější. Bude projekce filmu Virbl, bude to česká premiéra, přijede početná delegace v čele s režisérem Tomášem Hubáčkem, přijedou i herci David Švehlík, Judit Pecháček a Alexej Piško.
2: Výroční ceny festivalu letos získají Anna Geislerová, Jiří Lábus a francouzský režisér animovaných filmů Michel Oslo.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
2: Zítra bude jasno až polojasno, teploty mezi 24 a 29 stupni, na horách kolem 21 stupňů.
1: Doprava.
2: Silnice 53 z Pohořelic do Znojma je neprůjezdná. Asi kilometr za Pohořelicemi havarovalo osobní auto. Na místě jsou záchranáři. Na D1 na průjezdu Brnem směrem do Ostravy je silný provoz. Pomaleji pojedete z kilometru 186 na 206. Zdržíte se asi půl hodiny. A na D1 je hustý provoz i za Prahou směrem do Brna. Od 15. kilometru do omezení u Šmejkalky se zdržíte čtvrt hodiny. To byly zprávy.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
9: Přeju pěkné páteční odpoledne z Dvojky, přátelé, a zároveň vás zvu k poslechu Toulek první republikou. Tentokrát se zaměříme na problémy, které Československo zasáhly po první světové válce.
10: Český rozhlas Dvojka uvádí Toulky první republikou.
11: Vašimi průvodci budou Jaroslav Plesl,
12: Jana Striková
10: a Jiří Vyhorálek.
12: Díl třetí. Hlad, chřipka, atentát. Aneb mladá republika v nesnázích. Tak co nás dneska čeká?
13: Nechci být přehnaný pesimista, ale řekl bych, že nic moc veselého to nebude.
14: První krůčky si samostatný československý stát prošlapával cestou trnitou.
12: Toto bylo vážně tak zlé.
13: Španělská chřipka, nezaměstnanost, hlad, lichva, černý trh, sociální bouře, atentát na ministerského předsedu. Mám pokračovat?
12: Dobrá. Něco pozitivního aspoň pro začátek by se opravdu nenašlo.
14: Nadšení. Celonárodní nadšení.
12: No vidíte. Naše země přece stanula na straně vítězů.
13: Což bylo poněkud paradoxní v situaci, kdy většina občanů bojovala
14: a umírala
13: v rakousko-uherské uniformě za císaře a jeho rodinu.
12: Ovšem, díky tomu se Československo vyhnulo reparacím a ekonomickým sankcím, které dopadly na poražené země.
14: Nicméně i na vítězné mocnosti po válce dolehla těžká ekonomická situace. A pouhá euforie ze svobody a samostatnosti,
13: i když byla zajisté nesmírně cená,
14: nemohla zakrýt spoustu problémů, kterým musel nově vzniklý stát čelit.
12: Všichni, kdo 4 roky válečného šílení přežili,
13: měli od poválečných let velká očekávání.
14: A ta se ne vždy potkávala s realitou. Válka se pomalu chýlila ke konci a na svět padla nová katastrofa.
12: Jedna z nejdéle trvajících a nejvíce smrtících pandemií v dějinách lidstva.
13: Celosvětově si vyžádala dokonce víc obětí než vojenské operace celé první světové války dohromady.
12: Dodnes se přesně neví, jak to bylo. Přidržme se verze, že se virus objevil v Americe.
13: A odtud se dostal spolu s vojáky směřujícími na evropská bojiště, nejprve do Španělska.
12: Na jaře roku 1918 se začalo mluvit o podivné nemoci.
14: Že by to byla flanderská horečka?
13: Nebo chřipka z hladu?
14: A možná je to mor.
12: Koncem května 1918 přinesly noviny zprávu o tom, že ta zvláštní nemoc postihla španělského krále Alfonse 13.
14: Spolu s ním stonali tisíce Španělů a došlo i na první oběti.
13: V Praze měli tou dobou jiné starosti než tuhle španělskou chřipku, jak se nemoci brzy začne říkat.
12: Léto 1918 bylo studené a deštivé. Válka se vlekla a hlad a bída panovaly, kam oko dohlédlo.
14: 12. září přinesl Prager Tagblatt zprávu o tom, že 25-letý koncipient pražského policejního ředitelství, doktor Egon M. Prorok ze Smíchova, zemřel na zápal plic v důsledku chřipky.
13: První doložená pražská oběť.
12: A pak vypukla katastrofa.
14: Koncem října se počet zemřelých pohyboval už kolem 1000.
12: Vojáci vracející se z evropských bojišť
14: a velká srocení lidí oslavujících vznik republiky
12: připravili pro šíření nakažlivého viru takřka ideální podmínky.
13: Válečný přídělový systém, který fungoval i v počátcích samostatné republiky, skomíral.
12: Podvyživené a válkou oslabené obyvatelstvo nedokázalo nákaze vzdorovat.
14: Mějme na paměti, že antibiotika se ještě nestihla objevit ani ve snech pana Fleminga.
12: Svět neznal účinnou léčbu, a tak lékaři víceméně jenom bezmocně přihlíželi zkáze.
13: Nakaženým doporučovali klid na lůžku, zábaly a dokonce i alkohol.
14: A také dodržování hygieny. Nechodit do společnosti, nepodávat si při pozdravu ruce.
12: Lékaři. Jenomže těch byl zoufalý nedostatek. V Praze se jejich počet během války snížil skoro na polovinu.
13: Například v Košířích připadal jeden doktor na 10 000 pacientů.
12: Navíc se teprve zpětně zjistilo, že jde o virové onemocnění. Takže doktoři celou dobu bojovali proti špatnému nepříteli, protože žili v domnění, že na vině je zákeřný bacil.
14: Umíralo se jako na běžícím pásu a na hřbitovech se hromadily mrtvoly, protože nebylo dost hrobníků, kteří by je zakopali.
13: Praha musela vyčlenit na rychlé kopání hrobů na 100 vojáků.
12: Když došly rakve, pochovávalo se v jednoduchých bednách stlučených třeba ze starých dveří.
13: Chyběly pohřební vozy. A tak se z nemocnic i soukromých bytů dopravovali zemřelí na kárách.
12: Nebo je vozila Černá Máry.
13: Černá Máry?
14: Pohřební tramvaj linky 152. Černě nalakovaná souprava, zdobená stříbrnou barvou a velkým křížem. Každou jízdou přivážela na hřbitovi ve dvou kupé 4 rakve.
12: Černá Máry zůstala ve službě až do července 1919. Pak se zase vrátila k vození živých pasažérů.
13: V listopadu 1918 začala první smrtící vlna ztrácet na razanci. Ale přišli další.
12: Brali si životy především mladých lidí mezi 20 až 40 lety.
14: Odhaduje se, že v českých zemích mezi lety 1918 a 1920 podlehlo španělské chřipce až 75 tisíc lidí.
13: Ze známých osobností na ně zemřeli malíři Egon Schiele, Bohumil Kubišta a Jan Autengruber.
14: Nebo pražský šachový mistr Bohumil Semerád.
12: Franz Kafka sice nemoc přestál, ale nálezy na plicích, horečka a kašel už ho neopustili.
13: Ze světových osobností byly oběťmi španělské chřipky například malíř Gustav Klimt, básník Guillaume Apollinaire či duchovní otec Cyrana, dramatik Edmond Rostand.
12: Pandemie zdrtila nejvíc Evropu.
13: Ale krutě zasáhla taky Aljašku, Nový Zéland nebo Brazílii.
14: Podle mírnějších odhadů si vzala kolem 17 milionů obětí.
13: Ty divočejší počítají až s 50 či dokonce 100 milionů mrtvých.
12: Na španělskou chřipku zemřelo zhruba 1 až 3% tehdejší celosvětové populace. Obyvatelstvo vyčerpané, vyhladovělé, sužované vleklou epidemií. A navíc nezaměstnané.
14: Neradostný obrázek.
13: Já vás varoval.
12: S koncem války totiž nezaměstnanost prudce narůstala.
14: Továrny, které musely po několik let přejít na válečnou výrobu, najednou neměly co vyrábět.
13: A nešlo zdaleka jenom o zbrojovky. V problémech se ocitly textilní a obuvnické závody a další odvětví.
12: Propouštět musel i Tomáš Baťa.
14: Z fronty se vracely masy demobilizovaných vojáků a zjišťovali, že jejich místa během válečných let obsadili ženy a mládež.
13: V lednu 1919 evidoval stát v českých zemích 228 tisíc nezaměstnaných a v dalších měsících jich bylo už 250 000.
12: Co se dá s takovou situací dělat?
14: Národní shromáždění přijalo zákon o státní podpoře nezaměstnaných.
13: 4 koruny na den.
14: To ale stěží stačilo na základní přežití.
13: Zvláště ve chvíli, kdy mzdy oproti začátku války poklesly zhruba o třetinu a ceny naopak prudce rostly.
12: Mouka, sádlo nebo mýdlo zdražily v porovnání s předválečnými lety na 50-násobek. Cukr nebo vepřové maso byly dražší 25krát.
14: Co si tedy člověk za ty 4 koruny státní podpory na den mohl pořídit?
12: Za 1 korunu jste si na regulovaném trhu koupili vejce, kilovou šišku chleba nebo 0,5 litr piva.
13: Kilo vepřového vyšlo na 32 korun.
12: Cena páru bot se pohybovala mezi 28 až 100.
14: A přitom stále ještě fungoval přídělový systém.
13: Jenže ten nebyl ani zdaleka schopen zajistit dostatečné množství potravin a dalšího nezbytného zboží.
14: A tak se do olbřímých rozměrů rozrůstal černý trh a s ním spojená lichva a
15: keťasení.
16: Keťas. Docela libozvučné slovo. Víte, jak vzniklo?
15: Z německého Kettenhändler. Řetězový obchodník, tedy překupník, zejména s nemravně vysokou marží.
13: Pro představu, platy horníků se pohybovaly mezi 60 až 500 korunami měsíčně. Zemědělští dělníci dostávali takzvaný deputát, tedy odměnu v naturálích, který jim zajišťoval základní potraviny.
15: K němu dostávali zhruba jen 60 až 90 korun měsíčně.
16: Hlad se prostě stal neodbytným průvodcem poválečných let.
13: Národní politika popsala v říjnu 1918 otřesnou událost z Hloubětína.
15: Marie Růžičková, 13-letá školačka z Vysočan, odskočila při hře na pole, kde dobývá na řepa. Vzala si 3 odřezky řepy a šla domů. To spozoroval vojín pěšího pluku číslo 73, jenž stál na stráži. Sňal rychle nabitou pušku a střelil zezadu do dívky, která s prostřelenýma prsama klesla mrtva k zemi. Následná pitva prokázala, že nebohá školačka měla v žaludku jen syrovou mrkev, brambory a řepu. Není divu, že se lidé snažili přilepšit si, jak se dalo. Ale ne všechny příhody měly tak tragický konec.
13: Například za utajenou zabíjačku 50-kilového vepříka se ocitl rolník Václav Humpolec ze Střem na 5 dní ve vězení.
16: O jeden den méně vyfasovala rolnice Marie Janouchová z Lysé nad Labem za lichvu, když požadovala za svou 10-kilovou husu 500 korun.
13: V jedné pražské kavárně zatkla policie 3 obchodní spekulanty ve chvíli, kdy přijímali šek na 250 tisíc korun za vagon cukru, který ovšem patřil pražskému vojenskému velitelství.
15: Na potravinové čáře na Novém městě v Praze zase zastavili zřízenci potravní daně pohřební vůz. Jak se následně ukázalo, v rakvi nespočíval neboštík, ale pašovaný pytel mouky.
16: Promiňte, potravinová čára, to bychom asi měli vysvětlit, ne?
13: Představte si, že vezete od babičky z Buštěhradu do Prahy husu a na hranicích metropole ji musíte předložit ke zdanění.
15: Tomu se říkalo potravní daň na čáře, nebo také akcis.
16: To slovo má latinský původ.
15: A v letech 1829 až 1942 šlo o běžnou praxi.
13: Daně na čáře vybíral speciální státní úředník finanční správy, lidem zvaný akcízák.
16: Neviditelnou čárou celní hranice byla za Rakouska-Uherska obehnána v zákoně vyjmenovaná města Vídeň. Všechny metropole jednotlivých zemí monarchie a některá další velká města.
15: Daň se platila ze základních potravin, ale také z piva a vína, masa i v podobě živých zvířat teprve porážených na městských jatkách.
13: A také z některých dalších pro život nezbytných komodit, jako jsou uhlí, dřevo, seno, sláma, svíčky nebo petrolej.
16: Výtěžek potravní daně šel do státní kasy. A rozpočet si tímto způsobem ročně polepšil v řádu milionů korun
15: rakouských a následně československých.

0: Ale to jsme dost odbočili.
1: Tak honem zpátky k věci.
2: Euforie z nově nabité národní svobody začalo brzy nahrazovat zklamání z toho, že se ani v novém státě nic zásadního nemění.
0: Rozhořčení hrozilo sociálními bouřemi.
1: První hladové protesty vypukly zejména v německém pohraničí už na počátku listopadu 1918.
0: V Ústí nad Labem, Sokolově, Liberci či Moravské Ostravě vznikaly neorganizované dílčí stávky.
2: Nespokojenost rychle přerostla v přepadávání a rabování obchodů nebo drancování velkostatků.
1: Cílem lidové nenávisti se stávali váleční zbohatlíci a šmelináři.
2: Na demonstracích se pro ně objevovaly šibenice, drancovaly se jejich obchody a na některých místech, například v Holešově, Pečkách či Písku, měli nepokoje i antisemitský kontext.
1: Bylo čím dál jasnější, že národní osvobození se neobejde bez zásadních sociálních změn.
0: Socialistické strany hlásaly jako jediné spravedlivé řešení situace socializaci průmyslu.
1: Švehlova agrární strana si uvědomovala tíživou situaci malých a středních rolníků a bezzemků, kteří dosud pracovali na velkostatcích aristokratů a katolické církve. A přišla s ideou pozemkové reformy.
2: Dokonce i konzervativní a pravicová národní demokracie Karla Kramáře požadovala ve svém poválečném programu zespolečenštění lesů, dolů, železnic, železáren a léčivých pramenů.
1: Kramářova vláda široké celonárodní koalice toho měla k řešení opravdu hodně.
0: Nezbývalo než tváří v tvář narůstajícím problémům vést složitá politická jednání.
2: A hlavně se domluvit.
1: Víme, kdo Kramářovu vládu tvořil?
0: Národní demokracie měla kromě premiéra i důležité křeslo ministra financí, v němž seděl Alois Rašín.
2: Agrárníci pochopitelně ovládli ministerstva zemědělství a železnic a jejich předseda Antonín Švehla obsadil ministerstvo vnitra, klíčovou bezpečnostní pozici v novém státě.
1: Sociální demokracie stanula v čele ministerstev školství a spravedlnosti.
0: Socialisté spravovali ministerstvo obrany a lidovci ministerstvo bez portfeje.
1: Vedle toho bylo ve vládě několik nestraníků.
2: Edvard Beneš jako ministr zahraničí, Milan Rastislav Štefánik, co by ministr vojenství, a Vavro Šrobár, který měl na starosti zdravotnictví a správu Slovenska.
1: V situaci hladových bouří se ukázalo jako klíčové ministerstvo zásobování lidu. V jeho čele stanul socialistický poslanec, anarchista a radikální lidumil Bohumil Vrbenský.
2: Vláda se sice snažila snížit ceny a dodávat více zboží,
1: ale kouzelnou hůlku ber kde ber neměla.
2: A tak v lednu 1919 propukly nové hladové bouře
0: v Příbrami,

0: pánu z revolveru. Kule minula se cílem a odrazila se od protilehlých dveří. Ministerský předseda obrátil se proti útočníkovi, v tom však padla druhá rána a zasáhla ministerského předsedu do pravé strany prsou. Koule byla však zachycena náprsní taškou. Pachatel prohlásil, že je anarchistou a že spáchal svůj čin proto, že na světě není spravedlnosti.
1: Kramář měl vážně z pekla štěstí. Později se totiž ukázalo, že smrtící kulku nezbrzdila náprsní taška, ale pouhá přeska jeho šlí.
2: Premiér vyvázl bez zranění a už druhý den oznamoval řadu reforem.
0: Dávku z válečných zisků, která měla zdanit největší válečné zbohatlíky, zestátnění těžby uhlí či vyvlastnění velkostatků.
1: Slíbil také, že lichvu se životními potřebami bude vláda stíhat jako nejtěžší zločin proti státu a lidu.
0: Počkejte, ale my jsme vůbec neřekli, kdo ten atentát na Kramáře vlastně spáchal.
1: 17letý mladík Alois Šťastný. Za svůj čin si nakonec neodseděl ani 2 roky. Premiérovi se písemně omluvil a prezident Masaryk mu udělil milost.
2: Šťastný pak cestoval po světě, živil se jako námořník a mimo jiné sloužil v americké armádě.
0: Byl to asi pozoruhodný matla. Nejenže místo srdce trefil premiérovi kšandy, ale když se po svém návratu domů pokusil o sebevraždu, nedokázal se trefit ani do vlastního spánku.
1: Pracoval jako magistrátní úředník a úspěšný překladatel. Do češtiny přeložil díla Jacka Londona či Johna Steinbecka.
0: První poválečné měsíce přinesly opravdu mnoho nového.
1: Vláda už v listopadu 1918 obstavila velkostatky, aby zabránila majetkovým únikům prochystanou pozemkovou reformu.
2: V dubnu 1919 došlo k uzákonění záborového zákona, který stanovil maximální velikost soukromých pozemků na 150 hektarů zemědělské půdy.
0: Následoval zákon na podporu nezaměstnaných, zákon o 8-hodinové pracovní době a zřízení Všeobecného penzijního ústavu.
2: V červnu byly vypsány volby do obecních zastupitelstev.
0: A pozor, významná změna.
1: Podle řádu volebního v obcích Republiky Československé, který v Čechách a na Moravě vstoupil v platnost 31. ledna 1919, bylo přiznáno právo volit do obecního zastupitelstva všem občanům bez ohledu na národnost.
0: A poprvé se dostalo volebního práva i ženám.
2: Ženy navíc mohly nejen volit, ale i být voleny do obecních zastupitelstev.
1: Tím se naše země zapsala mezi ty nejprogresivnější na světě.
0: Velkou zásluhu na tom měla Františka Plamínková, která...
1: Zadržte! Tahle pozoruhodná žena si zaslouží víc než krátkou zmínku. Necháme si ji na jeden celý díl.
2: Volby se konaly jenom v českých zemích, protože Slovensko bylo ještě z části zabráno maďarskou armádou.
1: A Podkarpatská Rus k nim prozatím nebyla organizačně způsobilá.
2: Kdo pak nám ty volby vyhrál?
0: Jednoznačně levice.
1: S jasnou převahou zvítězila Československá sociálně demokratická strana dělnická. Získala přes 30% hlasů.
2: Za ní následovala Německá sociálně demokratická strana a Československá strana socialistická.
1: Teprve za nimi se umístili agrárníci a lidovci.
0: Národní demokracie premiéra Kramáře nezískala ani 10% hlasů, což pro ně byl drtivý výsledek.
2: Tohle Kramář nemohl ustát.
0: Začala se rýsovat nová, zdánlivě nepravděpodobná rudo-zelená koalice.
1: Rudých, levicových, sociálních demokratů a národních socialistů.
2: A zelených, pravicových agrárníků.
0: Prezident Masaryk jí fandil. Zprvu se snažil prosadit do jejího čela agrárníka Antonína Švehlu, kterému důvěřoval.
2: Jenomže

0: Pehla, na rozdíl od Masaryka, dobře znal socialistického kandidáta Vlastimila Tusara.
1: Jako politika nejen schopného, ale i ochotného ke kompromisům. A proto se mu do čela vlády s tak nejistou prognózou nechtělo.
2: V červenci tedy vznikla nová rudozelená vláda pod Tusarovým vedením.
0: Zlepšila se s novou vládou situace v zemi?
2: Nijak zvlášť. Válečné dědictví v podobě hospodářských problémů se dařilo likvidovat jenom velmi pozvolně.
0: Bída, hlad, lichva, drahota, nedostatek potravin i produkce pro volný trh.
1: A k tomu bující byrokracie, korupce a čím dál větší vliv politických stran.
2: Nespokojenost dávali najevo nejenom dělníci a rolníci, ale taky drobní podnikatelé, kteří nemohli čelit vlivu těch bohatých.
0: Obchodníci dokonce po dělnickém vzoru zorganizovali v listopadu 1919 stávku.
2: Prostě napětí všude, kam se člověk podívá.
0: Situace se vyhrocovala i v Rusku a Maďarsku. Proto se vedení země velmi obávalo sociálních bouří.
1: Už v prvních letech samostatného státu padlo za oběť zásahům bezpečnostních složek několik demonstrantů.
0: S jakým řešením Tusarova vláda přišla?
2: Uzákonila závodní rady. Díky nimž se zaměstnanci mohli podílet na správě podniků a mít podíl na jejich zisku.
1: Doufala, že je tím aspoň částečně uklidní.
0: Šlo zejména o hornictví, které bylo v té době klíčovým odvětvím pro domácí trh i zahraniční obchod.
1: A posléze také o železniční dopravu.
2: Přes jisté výhrady prezident Masaryk, sám propagátor hospodářské demokratizace, zákon podepsal.
0: A ještě jedna velmi důležitá věc se během úřadu Tusarovy vlády podařila.
2: Přijetí první definitivní ústavy.
1: Československý stát se stal zastupitelskou demokracií.
0: Zákonodárný sbor se skládal ze dvou komor. Poslanecké sněmovny a senátu.
2: Ústava posílila pravomoci prezidenta.
0: Garantovala rovnost všech občanů, národnostních i dalších menšin. Stavěla ženy politicky, sociálně a kulturně naroveň mužům a přiznala jim volební právo.
1: Volilo se na dlouhá období. Do parlamentu na 6, post prezidenta na 7 a do senátu dokonce na 8 let.
2: Zaručena byla svoboda domovní, listovní i tisku.
0: S ohledem na chystanou pozemkovou reformu a socializaci některých odvětví, ústava nezdůrazňovala nedotknutelnost soukromého vlastnictví, ba právě naopak, že soukromé vlastnictví je možné omezit zákonem.
2: V dubnu 1920 se konaly první parlamentní volby.
1: Jak dopadly?
0: Obdobně jako ty loňské do obecních zastupitelstev. Socialistické strany získaly více než 50% všech hlasů.
2: A Tusarova koaliční vláda socialistů a agrárníků pokračovala v obměněném složení.
0: V sociální demokracii, kde víc a víc vystrkovalo rohy stále nespokojenější radikálně levé křídlo, se pomalu ale jistě začalo zadělávat na pořádný rozkol.
1: Události měly brzy vést ke vzniku komunistické strany.
2: Ale to už je na jiné vyprávění.

0: Tak to byla repríza třetí části Toulek první republikou. Účinkovali Jaroslav Plesl, Jana Striková a Jiří Vyorálek. Připravili Dušan Radovanovič a Jitka Škápíková, která pořad také režírovala. Dramaturgyní byla Kateřina Radhouská. Toulky první republikou si můžete znovu poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas, kde najdete i seznam použité literatury a další informace. No a pokračování uvedeme už v neděli krátce po 8. hodině tady na Dvojce.
1: Meteor
2: na Dvojce.
1: Jaká je inteligence pavouků? Byla klíšťata krev už dinosaurů? A které jsou nejstarší organismy planety?
2: Meteor.
3: V sobotu po 8. hodině raní
2: na Dvojce. Nenechte si ujít v České televizi.
4: Tak to vypadá, že máme případ.
5: To je první vražda, pokud se nemýlím.
6: Vypadá to na hodně nestandardní ráži. Něco mezi pistolí a dělem.
7: Podivné zločiny.
8: Někdy se v Mordpartě řeší věci, která rozhodí silného chlapa.
7: Složitá vyšetřování.
9: Podívej se na mě!
8: Sleduju tě.
4: Prosím.
8: Všechno je jinak.
10: Čím dřív to vyřešíte, tím pro nás jde.
7: Místo zločinu Ostrava. V pondělí večer na ČT1 a v iVysílání.
3: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Srdcovky od Dvojky.
11: V pravidelném podvečerním čase se na Dvojce scházíme tento týden naposledy nad písničkami Od srdce, pro duši a pro uši. No a moc si vážím toho, že jste napřímo. Digitální hodiny tady ve studiu Dvojky v Praze na Královských Vinohradech právě ukazují 18 hodin 34 minuty 11 vteřin. Je pátek 24. července a svátek mají Kristýny, kterých žije podle posledních zveřejněných údajů v České republice 51 422. Kristýna, ale také Kristina, nebo Kristiána, nebo Kristýna s měkkým i, je původem řecké křestní jméno a jde o ženskou podobu mužského jména Kristián a znamená křesťanka. Jméno nosili či nosí vedle panovnic namátkou herečky Kociánová, Lajchtová a Bábková, slovenská zpěvačka Peláková, vystupující ovšem pouze jako Kristýna, režisérka Taberiová, scenáristka Vlachová nebo asistentka významného kardiologa profesora Petra Neužila Kremzová. Ke všem Kristýnám právě letí z Dvojky blahopřání k svátku. No a znělka ta současně prozrazuje, že se o slovo hlásí hudební výlety proti proudu času. Od rozhlasového mikrofonu studiového domu Českého rozhlasu v Praze na Královských Vinohradech přeje příjemný ničím a nikým nerušený poslech a dobrý zvuk Miloš Skálka.

Jiří Vašíček byl tím, kdo na začátku 60. let minulého století vesměs ve spolupráci s brněnským orchestrem Gustava Broma a zpěvačkou Jarmilou Veselou udával tón na scéně naší populární hudby. Pražský rodák, jehož životní pouť je rámována letopočty 1933 až 2001, nám v úvodu dnešního setkání připomenul melodii Gilberta Becoda z dnes legendárního francouzského filmu Země, odkud přicházím. V tomto snímku nabídl divákům režisér Marcel Carné vděčný poetický vánoční příběh, ve kterém se realita všedního života prolíná s motivy téměř pohádkovými. Hlavní roli vytvořil právě Gilbert Beco a film měl premiéru 19. října roku 1956. Vůbec poprvé ústřední píseň tohoto filmu naspíval česky v roce 1958 Pavel Benš s orchestrem Mirko Foreta. V roce 1959 potom vznikla za doprovodu orchestru Karla Vlacha verze Josefa Zímy a Jiří Vašíček potom tuhle píseň naspíval hned dvakrát, a to s textem Zdeňka Borovce, na konci března roku 78 s orchestrem Gustava Broma a sborem Jaromíra Hniličky a potom hned z kraje září příštího roku s orchestrem Studio Brno pod taktovkou Miloše Macha. No ale my jsme poslouchali nahrávku z roku 1978. Ve Francii jsme teď byli díky písni Gilberta Becoda zprostředkovaně. No a teď se tam vydáváme naplno společně s Mireille Mathieu.

Centrem provencalské oblasti Kemar je malá vesnice s dlouhatánským názvem Saint-Ys-Maries de la Mer, svaté Marie z moře. Tohle jméno vychází z legendy o třech biblických Marích, které sem snad kdysi připluly na loďce až ze svaté země. V jejich příběhu hraje roli také černá Sára, patronka Romů. Ti za ní rok co rok konají barevnou pouť, doprovázenou emocemi, tancem a hudbou. Legenda, se kterou je kemarská vesnička spojená, hraje hlavní roli v šansonu Santa Maria de la Mer, který jsme právě slyšeli, a který ikona francouzského šansonu Mireille Mathieu, která ve středu 22. července oslavila kulaté 80. narozeniny, představila na deskách v roce 1978. No a teď nás čeká vzpomínka na hladivý baritón Jiřího Grossmana, na scenáristu, humoristu, herce, zpěváka, textaře a hudebníka, neodmyslitelně spjatého s Miloslavem Šimkem, a to na pražských scénách Sluníčko a Semafor.

0: Písničku Jako kotě si příst si Jiří Grossman vypůjčil z Ameriky. Naspívali se svým českým textem doprovodné vokály, přidali Naděja Urbánková a Miluška Voborníková a o hudební doprovod se v divadle Semafor v roce 1971 postarala skupina Shut Up Františka Ringo Čecha. Na konci onoho roku 1971 Jiří Grossman v pouhých 30 letech odešel na věčnost. No a nabízí se první dnešní srovnání. Písničku si Jiří Grossman vybral ze zpěvníku Deana Martina. Ten se narodil v Ohio v rodině italských přistěhovalců v roce 1970 jako Dino Crocetti. Od poloviny 50. let až do konce let 60. byl ve Spojených státech velkou hvězdou. A to nejen jako zpěvák, ale rovněž jako filmový herec. V letech 65 až 74 měl navíc svou vlastní televizní show a na kontě 30 hitparádových singlů. Písnička, kterou si z jeho zpěvníku roku 1968 vybral Jiří Grossman, se v originále jmenuje Not Enough Indians, není dost Indiánů, a v textu se připomíná, že ale náčelníků těch je dostatek. No a my můžeme srovnávat Jiří Grossman versus Dean Martin.
1: Srdcovky od dvojky.

Je příliš mnoho náčelníků, ale není dost Indiánů. Too many chiefs and not enough Indians. Dean Martin v nahrávce z roku 1968 první dnešní srovnávačka. Je před námi jedna z mnoha interpretačních tváří výjimečné zpěvačky Evy Olmerové, která se lehce pohybovala hned v několika hudebních žánrech. Během svého působení v divadle Semafor začala mít blízko k moderní country music, což byla navíc ještě hudba blízká srdci Jiřího Grossmana, kterého jsme před chvilkou poslouchali, ale zpívala také jazzové a trampské písně, světové hudební standardy, stejně jako původní písničky, které jí autoři psali tak říkajíc na míru. Eva Olmerová, zpěvačka nelehkého životního údělu a dramatických životních peripetí, odešla od mikrofonu pozemských kapel v létě roku 1993, kdy jí bylo 59 let. Na jaře roku 1968 vznikla nahrávka skladby, kterou pro ní napsali Jiří Šlitr s Jiřím Suchým. Dostala název Slunce zhaslo dojetím, zněla v semaforském recitálu Evy Olmerové a na snímku z rozhlasového studia A v Praze Karlíně zpěvačku doprovodil Karel Vlach se svým orchestrem.

Slunce zhaslo dojetím. Eva Olmerová v nahrávce z jara roku 1968. No a my se blížíme k 7. dni večerní. Teď máme 18 hodin 59 minut a k tomu 15 vteřin. Dvojka vysílá živě a vydáváme se na sever Evropy, konkrétně do Švédska, kde Per Gessle a Marie Fredriksson vytvořili úspěšný hudební tandem Roxette. Podobně jako kvartet ABBA se také dvojice Roxette výrazně prosadila na obou stranách Atlantiku. V domovském Švédsku se dokonce objevila na poštovních známkách a prodej jejich nahrávek osciluje někde kolem hranice 45 milionů exemplářů. Vzhledem k těžkým zdravotním potížím zpěvačky Marie Fredriksson ohlásila dvojice Roxette v roce 2017 ukončení koncertní činnosti a také ukončení nahrávání. Marie Fredriksson odešla z tohoto světa v předvánočním čase roku 2019, kdy jí bylo 61 let. Ve filmu Super Mario Brothers v hlavní roli s Bobem Hoskinsem zní nahrávka dvojice Roxette, skladba Pera Gessla Almost Unreal, téměř neskutečné. Po vydání na singlu bodovala písnička v žebříčcích na začátku léta roku 1993 a třeba v britské singlové dvacítce byla sedmá.

V létě roku 1993 bodovala dvojice Roxette ve světových hitparádách s nahrávkou skladby Pera Gessla Almost Unreal. Je to téměř neskutečné. Dvojice Roxette s novou zpěvačkou Léno Philipson dnes večer po 9:30 vystoupí na hlavním pódiu festivalu Benátská ve Vesci u Liberce. Ale to už se zvolna vydáváme do starého Šenku roku 1977, kam nás pozve Jana Kratochvílová, která se narodila v polovině ledna roku 1953 ve Zlíně. V té době se ovšem jmenoval Gottwaldov. Její rodina se přestěhovala do Prahy, kde Jana navštěvovala 12letku. Zpívat začala s country beatem Jiřího Brabce, ale věnovala se v té době především tanci. V Malostranské besedě spolupracovala s divadlem Dostavník, jako tanečnice získala na základě konkurzu angažmá v Laterně Magice, zpívala s pražskými trubadury s jazzrockovou expanzí i s formací jazzkvé Martina Kratochvíla. Když se potom pan kapelník vydal na studijní cestu do Spojených států, zpívala přechodně se skupinou Kroky, Františka Janečka a potom s kapelami Motor a Heval. Od roku 1983, tedy od svých 30 let, žije v Londýně, kde při mezipřistání vystoupila z letadla, kterým se tehdy vracela do Prahy ze soutěžního festivalu v irském Dublinu. V září roku 1977 Jana Kratochvílová naspívala ve studiu Břevnov za doprovodu už zmíněné skupiny Kroky písničku, kterou pro Marylu Rodovič napsala věhlasná polská autorka Katarzyna Gertner. Autor českého textu Pavel Zvěřina skladbu tehdy nazval Starý Šenk.

0: Starý Šenk v nahrávce Jany Kratochvílové ze září roku 1977. Americká skupina Dr. Hook and the Medicine Show, později už jenom Dr. Hook, vznikla v Union City ve státě New Jersey. Do čela souboru se postavil zpěvák Ray Sawyer, kvůli pásce přes nevidomé oko přezdívaný Dr. Hook. Přezdívku inspirovala postava kapitána Hooka z příběhu o Petru Penovi. Hook měl totiž jedno oko zakryté klapkou, stejně jako zpěvák skupiny Ray Sawyer. V dekádě 1972 až 1982 měla kapela Dr. Hook doma ve Spojených státech 21 hitparádových singlů a ve Spojeném království, Velké Británie a Severního Irska v letech 72 až 1992 rovný tucet, a to včetně reedic. Na jaře roku 1983 byla skupina Dr. Hook ve světových přehledech hodně vysoko. V Americe v týdeníku Record World byla třetí, v Billboardu pátá, v listech Cashbox a Radio and Records shodně šestá a v britské 20 nejprodávanější singlu čtvrtá. To všechno díky nahrávce písničky Sexy Eyes, Sexy oči, ve které hrdina skladby zpívá o tom, jak znovu seděl v podniku úplně sám, cítil se strašně osamělý, ale najednou spatřil z tanečního parketu pohled sexy očí. No a žádná osamělá noc už mu náhle nehrozila. Sexy Eyes a Dr. Hook.
1: Miloš Skalka.
2: Srdcovky od dvojky.

Americká skupina Dr. Hook a její singlový hit Ziara roku 1983 Sexy Eyes. No a my jsme vstoupili do další hodiny pátečního večera. Teď máme 19 hodin 14 minut, k tomu 36 vteřin. Dvojka vysílá živě. Jenom o rok mladší oproti nahrávce skupiny Dr. Hook je nahrávka, která nás teď čeká. Zpívající autor Miroslav Žbirka, zvaný Meky, náš někdejší rozhlasový kolega a tvůrce skvělého vzpomínkového rozhlasového pořadu Mám rád, který vysílala Dvojka, se narodil v Bratislavě v roce 1952. Poprvé na sebe upozornil v sestavě skupiny Modus. Na začátku 80. let minulého století si pak s pomocí kytaristy a současně aranžéra Laca Lučeniče a bubeníka Dušana Hájka postavil vlastní skupinu Limit. Meky psal skvělé písničky, které si často také textoval. Skvěle je zpíval a skvěle hrál na kytaru. A splnil se mu životní sen, když dostal šanci natáčet v londýnských studiích Abbey Road, odkud se do světa rozletěly nahrávky jeho milovaných The Beatles. To všechno Meky stihnul, ale nestačil si to naplno vychutnat, protože odešel z tohoto světa nečekaně 10. listopadu roku 2021, kdy mu bylo 69 let. Čeká nás tedy vzpomínka, hudba, slova, kytara, zpěv, to všechno Meky Žbirka se skupinou Limit, a to v autorské nahrávce písničky Pozry, která vyšla v roce 1984 na jeho čtvrtém sólovém albu Nemoderný chalan.

Megy Žbirka a Pozry, autorská nahrávka z alba Nemoderný chalan, které vyšlo v roce 1984. Rodák z jeho afrického Johannesburgu, Michael Lubovic, ročník 1940, sestavil v Anglii velice úspěšnou poprokovou skupinu, která si do svého názvu dala jeho umělecké jméno Manfred Mann. V zakladatelské sestavě tohoto souboru stál u soulového zpěváckého mikrofonu Paul Jones, kterého v roce 1967 nahradil Michael Debow. My jsme skupinu Manfred Mann jako prakticky první pořádnou rockovou kapelu z britských ostrovů, a už jsem to tady určitě říkal, viděli a slyšeli v roce 1965, tedy ještě s Paulem Jonesem, jako úžasné hudební zjevení, a to na koncertu v někdejším pražském Parku kultury a oddechu Julia Fučíka, tedy na dnešním výstavišti. Skupina se rozešla v roce 1969. Manfred Mann potom hrál chvíli jazz a o dva roky později sformoval svou další poprokovou skupinu. Té dal jméno Earth Band, pozemská kapela, a úspěchy s ní sklízel především ve Spojených státech. Na podzim roku 1965 byla skupina Manfred Mann na druhém místě žebříčku nejprodávanějších singlů ve Spojeném království, Velké Británie a Severního Irska, a to s nahrávkou skladby Boba Dylana If You Gotta Go, Go Now. Když už musíš odejít, tak jdi hned teď.

podzimu roku 1967. No a je před námi druhá dnešní srovnávačka. Na začátku července roku 1984 vznikla ve studiu Mozarteum v centru Prahy česká verze skladby Guardian Angel, Anděl strážný, kterou za příznivci posluchačů vyslala tajemná německá skupina Masquerade. Maškaráda. Autor českého textu Miroslav Černý píseň nazval Jinak to nejde a Hana Zagorová ji naspívala s přispěním vokálů Stanislava Ložka a Petra Gottwalda. O hudební doprovod se tehdy postaral domovský orchestr téhle trojice zpěváků, tedy orchestr Karla Wagnera.

Rok 1984, Hana Zagorová, Stanislav Ložek a Petr Kotwald. Je těžké brát věci tak, jaké jsou, jenomže jinak to nejde. Zmínil jsem se o tajemné skupině Masquerade. Proč tajemné? Podnnázev skupiny Masquerade, tedy Maškaráda, se totiž kdysi schoval německý zpívající autor, berlínský rodák Drafy Deutsche. Narodil se v roce 1946 a zemřel v červnu roku 2006 na

0: selhání srdce v souvislosti se zápalem plic měsíc poté, co oslavil 60. narozeniny. Protože německá rádia nechtěla jeho nové nahrávky vysílat s tím, že je staromódní a trvale spjatý se 60. lety, kdy byl velkou hvězdou, převezli je tím, že jednu ze svých novinek naspíval v roce 1984 anglicky a právě pod jménem Masquerade. Skladba nazvaná Guardian Angel, Anděl strážný, si blesku rychle našla cestu do německých rádií. Dostal se z ní velký hit a když potom vešlo ve známost, že se pod jménem Masquerade skrývá ten nemoderní Drafy Deutsche, tak už bylo pozdě.
1: Miloš Skalka,
2: srdcovky od dvojky.

svého času velká západoněmecká hvězda Drafy Deutsche, v tomto případě skrytá pod jménem Masquerade. No a vy jste měli možnost porovnat českou verzi s původní předlohou. Obě nahrávky byly z roku 1984. S dalším hudebním příspěvkem se přihlásí Marie Rotrová, která do svého zpěvníku často zařazovala skladby z polské a maďarské hudební scény, které jí byly prostě blízké. Ta dnešní, kterou si společně poslechneme, pochází od maďarského zpívajícího autora Istvána Lercha. V originále se jmenuje Hamis Fén, falešné světlo, s textem Jaromíra Nohavici, který pro Marii Rotrovou napsal mimo jiné česká slova k baladě skupiny Black Sabbath Lásko voníš deštěm, dostala tahle skladba název Buď mou nadějí. No a Marie Rotrová ji naspívala na konci srpna roku 1980 v ostravském rozhlasovém studiu za doprovodu tamní rezidenční kapely, tedy ostravského rozhlasového orchestru.

Na cestách buď mou velkou nadějí. Tolik Marie Rotrová v ostravské rozhlasové nahrávce z konce léta roku 1980. Ještě jednou připomenutí aktuálního času. Máme 19 hodin 30 minut, k tomu 17 vteřin dvojka vysílá živě. Průkopník původní české big beatové písničky Petr Novák se narodil v Praze na začátku září roku 1945. Navštěvoval 11letou střední školu a v hudbě byl samouk. Ve zpěvu se zdokonaloval na Lidové škole umění. V roce 1963 začal amatérsky vystupovat se skupinou George and Beethovens a právě ve spolupráci s touhle skupinou vznikly jeho první původní písničky s texty jeho kamaráda od dětství Ivo Plicky. Díky rozhlasové houpačce manželů Mirky a Jiřího Černých dosáhl velké popularity hned první hit Petra Nováka, písnička Já budu chodit po špičkách, ke které se potom v rychlém sledu přidali další, Povídej na hrobní kámen nebo Klaunova zpověď. V letech 65 až 67 zpíval Petr Novák přechodně se skupinou Flamengo a potom se vrátil ke své původní formaci George and Beethovens. U jejíhož sólového mikrofonu působil dalších bezmála 30 let. Petr Novák zemřel na sklonku léta roku 1997 ve věku pouhých 52 let. No a my si teď společně poslechneme nahrávku písničky Rub a líc, která vznikla na konci října roku 1996 v nahrávacím studiu Hostivař. Hudba Karel Novák, text František Novák, Petra Nováka, to je najednou Nováku, ve studiu pěvecky doplnil Karel Kálvec a o doprovod se postarala skupina George and Beethovens, se kterou Karel Kálvec dodnes vystupuje.

Petr Novák a Karel Kahovec v nahrávce skladby Rub a líc z podzimu roku 1996. Dnešní hudební setkání je sice bezmála u konce, ale dvojka, kterou posloucháte, ta samozřejmě vysílá dál 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu. A jen se dozní závěrečná písnička, tak potěší naše dětské posluchače další pohádkou Hajaja. V dnešním hudebním playlistu se zatím představili Jiří Vašíček, Mirej Matije, první srovnávačka Jiří Grossman versus Dean Martin, Eva Olmerová, skupina Roxette, Jana Kratochvílová, americká skupina Dr. Hook, Meky Žbirka, anglická formace Manfred Mann, druhá srovnávačka, Hana Zagorová versus skupina Masquerade, Marie Rotrová, no a teď dospívala dvojice Petr Novák a Karel Kahovec. Je tady finále, o které se dnes postará německý popový zpěvák a producent Peter Hedrich, na hudební scéně známý jako Peter Kent, který se narodil v roce 1948. Na konci roku 1979 se Peter Kent vydal na sólovou dráhu poté, co předtím působil bez většího úspěchu v několika skupinách, a hned na jaře příštího roku, což bylo v roce 1980, byl Peter Kent na prvním místě tehdejšího západoněmeckého žebříčku nejprodávanějších singlů, a to se svým životním hitem s písničkou It's a real good feeling. Je to opravdu dobrý pocit. Mějte tedy dobrý pocit z rozhlasové dvojky a buďte pokud možno stále napříjmu. Hitem Petra Kenta skončí naše dnešní hudební setkání s nahrávkami z doby, kdy měly písničky nejen rytmus, ale také melodii a kdy byl svět ještě v pořádku. Díky za to, že jste poslouchali, moc si toho vážíme, a nezapomeňte, že začínáme každý všední den krátce po 6:30, tedy i příští týden, kdy vás bude od pondělí do pátku v tomto čase těšit a bavit svým hudebním výběrem, příběhy písní a jejich interpretů, můj kolega, zpěvák, muzikant, disc jockey, moderátor a hudební nadšenec Pepa Melen. Tak tedy šťastný výběr písní, Pepo, a příjemné vysílání. No a jinak vám přeju spokojený letní večer i celý víkend. K tomu hlavně zdraví a ať vás život baví. Na naše další setkání ob týden se v tomto pořadu už teď těší Miloš Skálka.

0: Stále vám, přátelé, společnost dělá dvojka. Přejeme pěkný letní podvečer. Připomínám, že už za chvíli tady bude pohádkový seriál Václava Čtvrtka Hrompac a Tancibůrek. No a ve 20 hodin se spolu s námi můžete toulat českou minulostí.
1: Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás Skřítek Hajaja. Vítám vás u další pohádky o obru Hrompacovi a mužičku Tancibůrkovi. Už čtvrtý den vysedávají ti dva u lapací klícky a čekají na ptáčka posměváčka, který neletí. Za to si kolem nich prosvištělo koště a za chvíli přispěchala i čarodějnice a věnovala jim opravdu zvláštní dárek, který si asi obr ani trpaslík nebudou chtít nechat. Dnešní pohádka má název Jak Hrompac a Tancibůrek dostali pytel blech. A právě začíná. Tak poslouchejte.

0: Dobrý večer, deti. Obr Hrompac a trpaslíček Tancibůrek už čtvrtý den seděli pod lískou u lapací klícky. V klícce bylo lískové jadýrko a na to se měl chytit ptáček s rezatým ocáskem. Ale ptáček neletěl a neletěl. Za to si to žene kolem koště. Sviští povětřím a rejduje, aby nenarazilo. Hrompac po něm sáhl. Koště mu uvízlo mezi malíčkem a prsteníčkem. Bylo březové a celé horké.
1: Asi uletělo nějaké čarodějnice,
0: povídá Tancibůrek. A už tam byla i ta čarodějnice. Vyběhla z roští a smutně zaskuhrala.
1: Byla jsem na poště a ulítlo mi koště. Bylo březový a hodně divoký. Tak co, neviděli jste ho?
0: Na babu nebylo pěkné podívání. Na hlavě měla drdůlek z hadů a z kdo ví čeho ještě. Proto Hrompac rovnou povídá, tuhle
1: je to vaše koště.
0: Čarodějnice ho popadla.
1: Ne, za tuhle službu se vám musím odvděčit.
2: Tak nám třeba načarujte pár housek, ale aby toho byl koš,
0: povídá Hrompac. Jenomže baba čarodějnice se začala drbat nehtem za netopířím ouškem.
1: Tak takhle jednoduchý to nebude. Já se za dobrotu totiž vždycky musím odvděčit něčím zlým, protože to je předpis. Je, to jsme to chytli.
0: Vzdychl si trpaslíček Tancibůrek. A pak tam s Hrompacem přemýšleli, co zlého by jim měla ta baba čarodějná načarovat.
2: O, to je jedno, povídá nakonec Hrompac. Ať nám tu nakouzlí třeba pytel blech.
0: Jen to dořekl, sáhla baba někam nikam a drží v ruce pytel. Pak do toho pytle začala drobit hlínu, v pytli se to začalo chrout a v tu chvíli byl plný blech. Byly to blechy jako brouci a měli hlad.
1: Tak tohle to máte a já musím letět, abych ještě stihla otevřenou poštu,
0: zabrblala baba čarodějnice, podkásla si sukni, vylezla na koště a odletěla. Hrompac s Tancibůrkem tam zůstali sami s pytlem blech.
1: Co s tím?
0: Povídá Tancibůrek. A v pytli to cvakalo, jak se tam blechy mleli a křesalo, jak si brousili sosáčky. Najednou jedna blecha začala něco rozpočítávat a v tom už všecky spustili. To šlo pořád dokola. A teda Hrompac popadl pytel u krčku a utáhl provázek.
1: No pozdrav pámbu, teda pěkně nás ta baba podarovala.
0: Tancibůrek rychle oběhl pytel, jestli už se to někde nedere ven povoleným očkem. Ale v tom už tam seděla na kamínku pod pytlem první blecha. Drnkala drápkem obříško a moudře povídá.
1: Jojo, pytel blech je pytel blech.
0: A tak ten pytel blech hrompac popadl a hodil si ho na rameno. Šli s ním od města k městu a dávali ho zadarmo. Ale nikdo ho nechtěl. Až v jednom sídelním městě našli tlustého krále. No ten král byl tak tlustý, že se vždycky otočil jen jednou za den. A učitelé říkali, dívejte se dobře, žáci, zrovna takhle se otáčí země koule. Hrompac schodil tomu králi k nohám pytel plný blech. Tancibůrek strčil králi do ruky konec tkaničky a řekl,
1: vaše veličenstvo, račte zatáhnout.
0: Říká se, že blechy toho krále hnali přes 9 a 9 řek a tak 3x. A ten král se vrátil domů štíhlý jak ženglička. Učitelky na něm učili žákyně navlíkat nit do ouška. Byla z toho v tom království veliká radost. Ale to hrompac s tancibůrkem už dávno zas seděli pod lískou a čekali, až se do lapací klícky chytí ptáček s rezatým ocáskem. Chytí se? Nechytí? Uvidíme zítra. Dobrou noc.
3: Nevím, jak vy, děti, ale já už se moc těším na zítřejší pohádku. Teď je ale čas zalézt pod peřinu a nechat si zdát něco krásného. Hezké spinkání vám přeje váš skřítek. Hájaja.
4: Český rozhlas uvádí Tobogan.
5: V září loňského roku jsme Tobogan věnovali Ondřeji Suchému, který slavil 80. Dorazili i Jana Paulová, Radůza a pan Jiří Suchý. Tak si to pojďme zopakovat.
6: Tobogan uslyšíte v sobotu dopoledne po 11. hodině.
4: Na Dvojce a na Pohodě. Český rozhlas Dvojka.
6: Rádio, které vás baví.
7: Přeju pěkný páteční večer z Dvojky. Studna vzdělanosti a můz, takový je podtitul Toulek českou minulostí už za pár okamžiků. Ve 20.30 uvedeme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí. Muzikál Express výjíždí v 21 hodin a ve 22 hodin začíná mrazivé léto Dvojky a v něm premiérová četba Dívka ve vlaku. Přijde také host nočního mikrofora a nechybí noční proud od 11:30. Já jsem Roman Víšek, tohle je páteční večerní Dvojka a zvu vás k poslouchání.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den. Ku poslechu dnešního dílu tohoto seriálu zveme všechny, kdo se s námi toulají českou historií, najmě pak ty, kteří tak činí rádi, což jsou snad všichni, v to doufají ti, kdož se pravidelně scházejí u mikrofonů, aby se mohl tento historický maraton běžet dál. Na startu jsou ti to Diomedónové.
0: Já se tedy jmenuji Ivana Valešová.
2: A já František Derfler.
3: Já se hlásím ke jménu Igor Bareš. Nikdo z nás není Diomedon.
1: Ale jsme svým způsobem. Diomedon to byl ten, co doběhl z maratonu do Atén.
3: A vydechl, zvítězili jsme a bylo po něm.
1: Takový osud snad nehrozí nikomu ani po dnešní schůzce, včetně autora Josefa Veselého, režiséra Jaromíra Ostrého a autora knižní inspirace Petra Hory Hořejše. Nicméně toulky českou minulostí maratonským během jsou nikoli na 42 195 metrů, ale dejme tomu nějakých 30 000 minut.
3: To máme...
1: Než to kolega spočítá, ponoříme okov naší zvědavosti hluboko do studny vzdělanosti a můz.
4: Osvícenská víra ve správnost a tvořivost lidského rozumu vyvolala mocné oživení duchovního ruchu u nás. Na přelomu 18. a 19. století vznikla totiž v našich zemích početná řada nových, předtím neznámých institucí, stánků učenosti, věd a umění.
1: Některé se už toulkami myhly, na jiné přichází řada, takže bychom mohli z části rekapitulovat již potkané, z části plánovat, s čím se teprve potkáme.
4: Společnost Orby a svobodných umění
5: byla založena v roce 1769.
1: Pozoruhodná kombinace Orba a umění, jako kdyby se ministr zemědělství staral nejen o brambory, ale i o symfonie.
4: Soukromá učená společnost
0: vznikla v roce 1773.
5: Vlastně taková prapůvodní akademie věd.
4: Státní univerzitní knihovna.
5: Zřízena v roce 1777.
0: A brzy na to otevřena pro veřejnost.
4: Společnost vlastenských přátel umění.
0: To máme rok 1796.
5: A za 3 roky na to tato instituce vybudovala naši první veřejnou obrazárnu, základ budoucí Národní galerie.
4: Akademie výtvarných umění.
5: I tu vlastenští přátelé umění založili.
0: Bylo to v roce 1799.
5: A finančně ji vydržovali jako školu pro výtvarný dorost.
1: Ano, pro malíře a sochaře dorostence.
4: Pražská polytechnika.
5: Ta vznikla roku 1806.
0: A byla to pramáti Českého vysokého učení technického.
4: Jednota pro zvelebení hudby v Čechách.
0: Rok 1808.
5: Tato jednota brzy po svém vzniku otevřela Pražskou konzervatoř, brzy proslulou kvalitami svých absolventů.
4: Opavské muzeum.
5: Dnešní Slezské.
0: Bylo založeno v roce 1814 a tím pádem je nejstarší na našem území.
4: Moravské zemské muzeum.
0: Druhé nejstarší. Začalo v Brně vyrůstat o 3 léta později, tehdy ovšem ještě pod jménem právě panujícího císaře Františka.
5: Živý zájem o rozvoj věd a umění byl roku 1818. dovršen založením
4: Pražského národního muzea.
5: To neslo nejprve název Vlastenské muzeum v Čechách.
0: Otevřeno pro veřejnost bylo však až o 6 let na to.
5: Řízení této instituce, která se stala předním centrem vědeckého života v zemi, se ujala společnost Vlastenského muzea.
0: Jejími plnoprávnými členy byli ti, kdož přispívali ročně aspoň 20 zlatými anebo vložili 200 zlatých jednou provždy.
5: První zaměstnanci muzea Kustodi se spolu s hrstkou univerzitních profesorů stali vlastně průkopníky profesionální vědecké práce v českých zemích.
1: Ale my jsme to už jedno komplexně vybavené centrum učenosti měli.
0: Jistě. Národnímu obrození je zanechali českých knížek hubitelé lítí.
1: Nebyla to plesnivina ani moly?
0: Nýbrž jezoviti.
1: Ano, my jsme Klementinum 18. století už prošli, ale takové malé zopakování nezaškodí, neboť repetitio est mater studiorum. My říkáme, že opakování je matkou moudrosti.
4: Od příchodu jezuitů k nám v roce 1556 postupně vyrostl v blízkosti Karlova mostu náš nejrozlehlejší, nejlépe proorganizovaný a řízený vzdělávací komplex církevních i školních budov, konviktů, knihoven, lékárny, tiskárny, hvězdárny a tak dále. Především tady, v mnohém ohledu dokonce intenzivněji a lépe než na tehdejším pražském vysokém učení, univerzitě nekatolické a proto v časech protireformace zanedbávané a živořící, se dávno před začátkem národního probuzení pěstovala věda i umění a zároveň se tu na vysoké úrovni vzdělávala mládež.
5: Je pravda, že se jezuitské Klementinum proměnilo hlavně v pobělohorských časech v jakýsi generální štáb protireformační ofenzívy.
0: Tady studoval a nakonec tu i zemřel muž, toto období symbolizující.
1: Pater Antonín Koniáš, ano, měl tu smůlu, že proslul nepříliš blaze. Z části si to zavinil sám, z části mu byla vina přišita celkem nespravedlivě.
0: Nedejme se příliš odradit jednostrannými charakteristikami. Koniáš se velice zasloužil o uchování českého jazyka.
5: A Klementinum bylo zároveň centrem učenosti v podobné míře, v jaké bylo Tovaryšstvo Ježíšovo významným vzdělávacím a školským řádem.
1: Tuto roli mu v žádném případě nechceme brát a v tomto seriálu jsme to už nejednou vyslovili.
4: Důležitost jezuitů se v zápětí vyjevila, když byl roku 1773. řád zrušen. Náhle se ukázalo, jak bude velmi obtížné jezuity ve školství nahradit. Provozovali totiž většinu z 57 gymnázií v Čechách a na Moravě. Část jich sice v zápětí převzali piaristé, nicméně po likvidaci Tovaryšstva Ježíšova celková úroveň vyššího středního školství prudce poklesla. Na rozdíl od nižšího, tam byla zavedena povinná školní docházka. Gymnázií bylo teď v českých zemích všeho všudy 20.
1: O jezuitské škole v Klementinu se odedávna, od konce 16. století, tvrdívalo, že tady chlapci za 3 měsíce zvládnou toho tolik, co na jiných školách za 2 roky.
0: A byla to pravda. Úroveň tu byla na tehdejší dobu špičková.
5: Zasloužili se oni v prvé řadě jezuitské bohatství.
0: Také přísnost učitelů a vychovatelů.
5: Kázeň skoro až vojenská.
0: Náročnost.
5: Na půdě někdejšího dominikánského kláštera vyrostl brzy po příchodu jezuitů do Prahy nejprve pro studenty ze šlechtických rodin konvikt.
1: Tedy internátní výchovný ústav.
5: Zanedlouho pak přibyl další určený pro neurozené posluchače.
0: Kolem roku 1600 už mělo Klementinum na 700 studentů a bylo daleko největší školou v zemi.
5: Od roku 1616.
0: Tehdy císař Matyáš povýšil jezuitskou kolej na univerzitu.
5: Se v Klementinu udělovaly také vysokoškolské hodnosti, především na filozofii.
1: Což se slabší konkurenci na pražském vysokém učení asi nezamlouvalo.
5: Klementinum vzbuzovalo žárlivost a velkou nelibu tvořivost protestantské Karlovy, později Karlo Ferdinandovy univerzity.
0: Napětí mezi těmi dvěma centry vzdělávání rostlo, houstlo, městnalo se.
5: A přenášelo se i na studenty, kteří ve vzájemných bitkách nelitovali šrámů ani vyražených zubů.
0: Za českého stavovského povstání byli jezuité, jak známo, nakrátko z Klementýna vyhnáni.
5: Ale hned po Bílé hoře se opět vrátili.
0: Tentokrát na 150 let.
5: Přitom převzali správu i nad Karlovým vysokým učením.
0: A to jim s krátkou přestávkou za Ferdinanda III. Vydrželo až do zrušení řádu.
5: Sloučením obou pražských vysokých škol byly spojeny i všechny karolinské a klementinské knihovní fondy.
0: Zrodil se základ příští státní univerzitní knihovny, která se už v roce 1626 přestěhovala do barokního sálu a studovny v Klementýnu.
5: Brzy na to začala v pražském Karolínu vznikat další, takzvaná nová karolínská knihovna, která byla roku 1726.
2: jednomu každému beze všeho úplatku otevřena.
6: Tedy základ opravdu bezkorupční instituce.
5: Tím se myslí, že knihy v ní byly k dispozici zdarma.
6: To byl pokus o aktuální humor.
5: Stala se vlastně vůbec první veřejně přístupnou státní knihovnou u nás.
2: K jezuitskému Klementinu se do značné míry váže i vznik dnešního českého vysokého učení technického. Roku 1705. předložil vojenský inženýr Kristián Josef Willenberg žádost o založení pražské stavovské inženýrské školy. Měla vychovávat odborníky pro opevňovací práce. Po 12 letech průtahů...
6: Ano, již tehdy...
2: Po 12 letech průtahů bylo Willenbergovi konečně roku 1717. povoleno učit 12 posluchačů, které pro studium získal, jenom se značným vypětím svých sil. Zprvu neměl ani žádnou učebnu, takže studenti docházeli do jeho vlastního bytu. Ve snaze vyjít posluchačům vstříc opatřil Willenberg později skromný přednáškový sál v nejtěsnějším sousedství Klementýna. A po jeho smrti, za Františka Antonína Hergeta, nalezlo rodící se české vysoké učení technické střechu nad hlavou právě v jezuitském Klementýnu. Škola pak využívala i fyzikálních přístrojů a modelů z jezuitského matematického muzea. Takže první v skutku regulérní posluchárny měla stavovská inženýrská škola u jezuitů, a sídlila tam až do roku 1786., kdy se přestěhovala do budovy zrušeného svatováclavského semináře v Husově ulici. Tam pak působili lidé jako František Josef Gerstner, Josef Božek a další naši přední technici.
0: Dnes už málo kdo ví, že součástí jezuitského komplexu v Klementinu byla i velká tiskárna a nakladatelství.
6: Možná to ví málo kdo, ale posluchači Toulek tuto znalost mají, neboť o nich slyšeli v tomto seriálu.
0: Klementinská jezuitská tiskárna vznikla hned po Bílé hoře.
5: Technické vybavení získala koupí strojů i sazby od dědiců slavného Daniela Adama z Veleslavína.
0: Mezi nakladateli, kteří podnik v průběhu dlouhého času vedli, byl i vlastenecky smýšlející jezuita Jiří Plachý, vynikající barokní básník Bedřich Brýdel, univerzitní profesor Karel Zajpt a další významní mužové.
5: Klementinská tiskárna zrušení jezuitského řádu přežila. Jako takzvaná tiskárna normální školy začala vydávat zejména učebnice.
0: Koncem 18. století se přestěhovala do Konviktské ulice, kde se z ní po dlouhém vývoji stalo uprostřed 50. let minulého století státní pedagogické nakladatelství.
6: Z jeho učebnic se učila většina dalších generací. Pro některé z nich platí... Bohužel.
0: V 19. století však v tiskárně normální školy vyšla taková ústřední díla jako Máchův máj, Šafaříkovi slovanské starožitnosti nebo Jungmannův česko-německý slovník.
2: 4 roky po zrušení jezuitského řádu 6. února roku 1777 se část Klementina proměnila v sídlo první veřejné CK univerzitní knihovny podléhající státu. Stalo se tak na návrh polního maršála a ředitele Vídeňské vojenské akademie hraběte Františka Josefa Kinského, který Marii Terezii doporučil sloučit bývalé jezuitské knižní fondy, kolejní knihovnu a takzvanou novou karolínskou knihovnu do jedné společné bibliotéky. Měla ve svých začátcích asi 50 tisíc svazků. Ovšem velmi rychle se rozrůstala, neboť do ní přibývaly knižní fondy nejen z jezuitských kolejí, ale i z dalších klášterů zrušených následujícími josefinskými dekrety. Jenom za působení ředitele Karla Rafaela Ungára, což byl děkan filozofické fakulty a později i rektor vysokého učení, se univerzitní knihovna co do počtu svazků rozrostla na trojnásobek. Z českého knižního fondu začal Ungár za pomoci Karla Ignáce Táma budovat speciální národní knihovnu,
1: která sídlí v Klementínu dodnes. Leč možná při některé budoucí repríze Toulek bude doma v krásné zlaté kapličce. Chci říci, v krásné zlaté kaplické hochobotnici.
5: Zastavme se chvilku u otce univerzitní knihovny.
1: Tedy u hraběte Kinského.
5: On byl taková bílá vrána.
1: No, a v čem se lišil od černého hejna?
5: Tím, že se hlásil k češství.
1: Jak nápadně?
5: Velice. Najmě v kruzích jinak odnárodnělé anebo úplně cizí šlechty to působilo velmi nezvykle.
0: František Josef Kinský napsal jednu z prvních obran českého jazyka.
2: Jako dobrý potomek Slovanů jsem zdědil i předsudek, že jestliže mateřskou řečí Francouze je francouzština a Němce němčina, pak mateřskou řečí Čecha musí být čeština.
1: Co měl pan Kinský za profesi, tedy kromě svého šlechtictví?
5: Byl to voják, krátce po své třicítce už generálmajor.
0: Řadu let řídil vojenskou akademii ve Vídeňském Novém Městě.
5: Jako vědec se zabýval pedagogikou, geologií, vulkanologií.
0: Po zemích českých hledal umanutě hory sopečného původu.
1: A našel nějakou?
0: Objevil mimo jiné komorní hůrku u dnešních Františkových lázní a poznal její sopečný původ.
5: Mnohé z toho, co objevil, vozil sebou do Prahy, kde pak založil sbírku přírodnin.
0: Do rodící se univerzitní knihovny.
5: On byl jejím prvním ředitelem.
0: Vložil rodovou majorátní knihovnu i knihovnu vlastní.
1: V Klementínu vůbec našla svoje útočiště řada uměleckých i vědeckých oborů.
0: Měla tu svůj počátek i naše astronomie.
1: Ano, jak dobře víme, fungovala tu i malá observatoř.
0: Byla tady už od roku 1722. I když na místě nám dnes neznámé.
1: Tedy každopádně na jiném, než stojí dodnes věž astronomické a meteorologické observatoře.
5: Ze stejného roku jako hvězdárna pochází zmínka o matematickém muzeu, které spravoval mechanik a astronom Jan Klein. A
1: co pak tvořilo jeho depozitář rovnice a trojčlenky, ne?
5: No, on to byl ve skutečnosti náš nejstarší muzeální kabinet, tedy když pomineme kabinety přírodnin a kuriozit při nejrůznějších šlechtických sídlech.
1: Co bylo v jeho sbírkových fondech?
5: Astroláby, sextanty a další hvězdářské přístroje.
0: A také drobnohledy a hrací automaty.
1: Jakže? Snad ne?
0: Ne, tyhle ty to nebyly. Tam ty automaty hrály melodie.
5: Ale byly tu prý i kuriózní chodící a hlavou kývající figuríny.
2: Za působení ředitele Ungára vznikla v Klementínu ještě jedna napříště proslulá instituce. Roku 1796. zde Společnost vlasteneckých přátel umění založila obrazárnu, jejíž sbírky se staly později základem Národní galerie.
1: U její kolébky stálo víc sudíček.
5: Z těch nejdůležitějších jmenujme hraběte Františka Kolovrata a hraběte Františka Josefa Šternberka.
0: Společnost se pak zasadila o založení Akademie výtvarných umění.
5: Rozhodnuto bylo v září 1799, učit se začalo v roce následujícím.
0: Tato naše nejstarší vysoká škola uměleckého směru sídlila v Klementínu, a to přes 80 let.
5: Jako první tady vznikl kreslířský ateliér, po něm krajinářská škola a časem i grafická dílna.
0: Prvními řediteli byli Němci.
5: Až v roce 1834 se v čele ústavu objevil první Čech, František Tkadlík.
0: V Klementinu studovali například 4 z rodiny Mánesů.
5: Václav Mánes tu byl dokonce ředitelem.
0: Kromě nich celá výtvarná generace Národního divadla v čele s Josefem Zítkem, Františkem Ženíškem, Václavem Brožíkem a Mikolášem Alšem.
2: Dlužno podotknout, že tato škola a české výtvarné umění bylo po celou první polovinu 19. století v zajetí málo plodného, netvořivého akademismu. Teoretické závěry vyvozené z antického sochařství a malířství, které vidělo svůj vzor v renesanci, byly prohlašovány za absolutně závazné, a to i pro budoucnost. Právě tak technika malby a sochaření se ocitala pod diktátem závazných návodů. V každém pokusu studentů o experiment, o jedinečnost pojetí či výrazu spatřovali profesoři troufalost, ba vzpouru, za niž se z ústavu vylučovalo. Z obrazů tehdejší doby, řemeslně bezchybně zvládnutých, na nás vane vesměs cizota, vykonstruovanost a chlad. Bohem políbení umělci jako Mánesové nebo geniální Karel Purkyně se na akademii dostávali do konfliktu, do opozice a předčasně odcházeli.
1: Zase jsme se vrátili už po několikáté zpátky do Klementína, jako bychom nebyli 100 z jezuitských stop vykročit.
0: A to tu ještě nepadlo, že v Klementínu působilo také proslulé akademické gymnázium, které pokračovalo v tradicích jezuitského školství i po zrušení řádu.
5: V jeho profesorském sboru se během času objevila plejáda vynikajících osobností, jako například František Rytíř Schönfeld, Josef Jungmann, Václav Kliment Klitzpera, Karel Ignác Thám.
0: Kdo v české obrozenecké kultuře něco znamenal?
1: Studoval na akademickém gymnáziu v Praze.
0: Tedy v Klementínu.
5: Do školy tady chodili, ale bude to hodně jmen.
1: Tak aspoň některá.
5: Když do něho se chodilo po dlouhou dobu.
1: Nevadí, ta škola si trochu pozornosti zaslouží.

0: solidné centrum novodobé české vzdělanosti je místo s nepřeberným množstvím paměťových stop. Všechna díla, která kdy napsal Josef Dobrovský, vznikla na základě studia klementinských fondů. Pavel Josef Šafařík tu byl bibliotekářem, tedy ředitelem. Antonín Langweil, zřízenec knihovny, zde v předminulém století vytvořil dodnes proslulý plastický velkomodel staré Prahy. Učil tu i slavný fyzik Ernst Mach, rodák z Chrlic u Brna, a také mladý Tomáš Garrigue Masaryk.
1: To už jsme se ale ocitli v úplně jiné historii, než jsme si v dnešních toulkách českou minulostí přece vzali zmapovat.

0: Toulky českou minulostí.
1: Tak tedy končí 667. schůzka s toulkami českou minulostí. 668. uvedeme v pondělí večer ve 20 hodin tady na Dvojce.

0: stříbrný vítr na dvojce.
1: Architekta a urbanistu profesora Martina Rajniše naplňují pocitem štěstí svoboda, práce, kamarádi i některé stavby. Jak ho formoval úděl dysgrafika, dyslektika a v neposlední řadě jedináčka? Co se naučil na cestách, na nichž v součtu strávil 14 let? A mají s ním, vizionářem, experimentátorem, člověkem, který neuznává větu, to nejde? Kolegové, náročný život?
0: Stříbrný vítr s Jitkou Novotnou.
2: V sobotu po 9. hodině na dvojce.
0: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
4: A pro tu nejbližší půl hodinku tu, přátelé, pro vás máme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí.
0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí. Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
5: Co říkáte této myšlence?
3: Jak to vidí?
0: Novinářka a moderátorka Zita Senková a její host.
6: Dobrý den. O vaši pozornost se uchází tradiční půlhodina, ve které od pondělí do pátku zaznívají názory našich hostů na dění kolem nás. V době letních prázdnin a dovolených nemůže chybět ani téma cestování. A to je specializace mého dnešního hosta. Pozvání přijala Kateřina Chaloupková, výkonná ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur. Já vás vítám. Dobrý den.
7: Přeji všem hezký den.
6: Probereme pochopitelně cestovatelské návyky Čechů, nejžádanější cíle i dopady geopolitické situace, výkyvu počasí či cen na výběr dovolené. Zita Senková přeje nerušený poslech.
0: Český rozhlas Dvojka.
3: Jak to vidí?
6: Léto, prázdniny a doba dovolených jsou v plném proudu. Co znamená toto období pro výkonnou ředitelku Asociace českých cestovních kanceláří a agentur, paní Chaloupková?
7: Pro nás v asociaci to samozřejmě znamená poměrně vysokou sezónu. To znamená, ostatní odjíždějí na prázdniny a na dovolené a naopak u nás se ta intenzita práce zvyšuje. Jednak jsme k dispozici našim členům, cestovním kancelářím a agenturám, které v rámci té vysoké sezóny potřebují intenzivní poradenství a zároveň také jsme k dispozici médiím, kde usilujeme, řekněme, o osvětu, jak mají čeští cestující vybírat zájezdy, u koho, na co si mají dát pozor, aby figurovalo ve smlouvě o zájezdu a třeba i jak vybírat destinace.
6: Tak mě napadá, že vy ale v podstatě nikdy nemáte volno, protože cestuje se 12 měsíců v roce.
7: Pravdou je, že v posledních letech, zejména tedy od doby covidu, Češi opravdu cestují v průběhu celého roku, takže ty sezónnosti už se nám víceméně slévají, to máte naprostou pravdu, nicméně stále ten největší podíl dovolených je opravdu realizováno v průběhu letních prázdnin.
6: Jaký jsou Češi cestovatelé, paní Chaloupková? Osobně bych řekla, že patříme mezi ty národy, kteří cestování, výlety, poznávání milují.
7: Ano, Češi jsou určitě cestovatelé a z našeho pohledu jsou poměrně odolní, nejsou tak bojácní jako třeba jiné národnosti, takže vidíme u nějakých třeba geopolitických situací, vidíme pouze krátkodobé vlivy na nákup zájezdu a na poptávku po konkrétních destinacích, což samozřejmě z pohledu cestovních kanceláří a agentur je dobrá zpráva a naše klientela je pro nás tím pádem velmi cenná. Také český turista je poměrně loajální. Někteří se vrací po mnoho let do stejného místa, ke stejné cestovní kanceláři, do stejné destinace, což je rovněž pro nás obor velmi vítaná zpráva. A zároveň bych chtěla říct, že český turista v cestovních kancelářích a agenturách neváhá utratit poměrně více, než je to právě třeba při individuálním cestování.
6: Co patří mezi další, řekněme, typické cestovatelské zvyklosti Čechů? Mimochodem, když jste se zmínila o tom, že jsou odolní, jinými slovy, že je třeba až tolik neodradí nějaká zhoršená i bezpečnostní situace, jsme neustále toho svědky, tak jsou ale i obezřetní, dávají si pozor, pojišťují se.
7: Řekla bych, že v posledních letech už to skutečně platí, že ten český turista se snaží informovat před cestou, zajímá se o to, do jaké destinace, do jaké oblasti cestuje. Vidíme to vlastně na rostoucích dotazech v cestovních kancelářích a agenturách i u prodejců dovolených, takže ano, snaží se informovat. Na druhou stranu stále máme samozřejmě klientelu, která cílí prioritně na cenu a pak může být třeba nemile překvapená, že jeho očekávání neodpovídá pak realitě, což je poměrně nepříjemná situace v tom smyslu, že následně klient je nespokojen s dovolenou, reklamuje dovolenou a nevrátí se do dané cestovní kanceláře jenom třeba z důvodu toho, že se nesprávně nebo nedostatečně informoval před cestou. Co se týče cestovního pojištění, tak cestovní kanceláře a agentury nabízejí tento příplatek rovnou s nákupem zájezdu, s nákupem dovolené. Je to proto, že je to poměrně snadné, zároveň je zde dodržen většinou časový limit pro dokoupení připojištění storna zájezdu, což je velmi významný příplatek pro rodiny s dětmi, které se obávají toho, že třeba právě před cestou onemocní nebude moc některý člen z rodiny odcestovat a je to pro ně velmi důležité. Takže cestovní pojištění lze zakoupit jednak přímo v cestovní kanceláři, abychom na to nezapomněli, ale už čím dál tím více opravdu velmi vysoký podíl turistů vyráží do zahraničí s cestovním pojištěním.
6: A vyhledávají Češi obecně spíše služeb cestovních kanceláří, protože určitě mnozí cestují logicky i na vlastní pěst, po vlastní ose.
7: Podle oficiálních statistik Českého statistického úřadu je 49% zahraničních dovolených realizováno přes cestovní kancelář nebo agenturu, což je určitě pro nás úžasná zpráva, že opravdu každá druhá zahraniční dovolená je realizována s využitím našich služeb. Takže je vidět, že jednak je zde ten vliv toho zázemí cestovní kanceláře, to, že ten cestující má krytá záda, že má komu zavolat, když se cokoliv stane, má ten komplexní servis, nemusí si jednotlivé služby sjednávat sám, hledat si informace a podobně. Má to vše na jednom místě u jednoho prodejce, takže tento faktor je velmi významný a také to, že do některých destinací během léta se prakticky nejlevněji dostanete právě přes cestovní kancelář se zájezdem.
6: First minute nebo last minute, paní Chaloupková, co preferují Češi, tedy včasný nákup zájezdu nebo takzvaně na poslední chvíli?
7: No, v současné chvíli český turista preferuje nákup obojího typu. Jsme přibližně na podobných podílech, okolo 35 až 40% zájezdu u cestovních kanceláří se prodá na first minute, tedy s předstihem. Ty naši klienti si mohou rezervovat termín, fixovat termín dovolené dlouho dopředu, což je velmi časté, kdy opravdu zaměstnanci v lednu si hlásí v podstatě ty hlavní letní dovolené, tak v tu chvíli vlastně se obrací k nám a nakupují zájezdy, takže s předstihem je ten podíl stále velmi vysoký. Na druhou stranu úplně stejný podíl zájezdů se prodává na last minute, tedy úplně na poslední chvíli z pravidla 3 týdny a méně před odjezdem, kdy tato klientela nicméně není příliš náročná. Na last minute nakupují ti turisté, kteří nemohou fixovat jednak ten termín, mají třeba najednou finanční možnost nakoupit si tu dovolenou, nebo třeba i chtějí velmi výrazně ušetřit, ale cílí prioritně na cenu. Není pro ně důležité tolik, kam cestují, do jaké destinace, do jakého letoviska, ale chtějí zkrátka k moři vycestovat a především ten hlavní požadavek je vycestovat levně.
6: Podívejme se ještě, paní Chalupková, jaké typy dovolené jsou v kurzu. Kratší, prodloužené víkendy, jedna velká dovolená za rok nebo dvě nebo několik menších výletů?
7: Tak v posledních letech, tedy v době po covidu, evidujeme více dovolených v průběhu roku. Naši klienti, stálí klienti se do cestovek vrací v průběhu celého roku, nakupují nejenom letní rodinné dovolené u moře, nakupují také v průběhu jara, podzimu kratší poznávací zájezdy, eurovíkendy a samozřejmě také zimní dovolené, ať už se jedná o lyžařské dovolené na hory, třeba do italských Alp, nebo dovolené k moři, zpravidla tedy do nějakých vzdálených zemí, do exotiky.
6: Existují i takové ty krátké pobyty, 3-4 dny u moře?
7: Ano, standardně podle statistik stále Češi cestují v průměru na týdenní dovolené, asi 7,5 dne tráví v zahraničí. Nicméně v posledních, řekněme, 2 letech vidíme, že v prodejích je poměrně vysoký nárůst o kratší pobyty. pobyty u moře, zpravidla na 3 až 5 nocí, kde většinou vidíme, že se jedná o klientelu, která třeba nemůže čerpat tolik dní dovolené v zaměstnání, takže vyráží na takzvaný prodloužený víkend, ale zkrátka chce si užít tu dovolenou u moře a na pláži.
6: Může být dovolená vůbec, paní Chalupková, jaksi dostupná pro víceméně každého, protože ne každý si ji může dovolit?
7: Tak stále platí, že tou nejlevnější variantou, pokud před cestou nechceme utratit opravdu mnoho, máme velmi omezený rozpočet, tak nejlevnější variantou je cestovat do Itálie nebo do Chorvatska, do apartmánu, do mobilního domku. Vycestujeme vlastním autem a vlastně je to opravdu ta v současné chvíli nejlevnější varianta, kdy naplníme auto celou rodinou a dostaneme se k moři. Na druhou stranu cestovní kanceláře a agentury v průběhu mimo sezóny, tedy zpravidla v květnu, v červnu a teď v budoucnu v září a říjnu, nabízejí velmi výhodné pobyty na last minute i právě v mimo sezóně. Teď v květnu, červnu to byly pobyty, letecké zájezdy do hotelů i 4 hvězdičkových s all inclusive a dostávali jsme se zde na cenu do 10 až 12 tisíc korun na osobu. Takže pokud nemáme zcela omezený rozpočet, tak se můžeme dostat k moři i letecky, ale samozřejmě nesmíme mít příliš vysoké nároky na destinaci.
6: Vysvětluje Kateřina Chaloupková, výkonná ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur.
0: Jak to vidí?
3: Host Zity Senkové na Dvojce.
6: Češi letos plánují strávit léto především doma, alespoň podle květnového průzkumu agentury Czech Tourism. S dovolenou v Česku počítá 77% oslovených, což je o 12 procentních bodů více než loni. Naopak do ciziny chce vyrazit zhruba polovina obyvatel, tedy o 8 procentních bodů méně. Tak které destinace, paní Chalupková, jsou nebo patří mezi ty nejoblíbenější, ať už v tuzemsku nebo v zahraničí?
7: Tak ta domácí dovolená v České republice se nijak nevylučuje s tou zahraniční v kontextu toho, že čeští turisté cestují na více dovolených v průběhu roku, takže jednak ano, mohou strávit dovolenou doma, například na své chatě, chalupě a zároveň také na týden vycestovat s rodinou k moři. V případě těch zahraničních destinací, tak jsou nejoblíbenější stále Itálie, Chorvatsko a to proto, že to jsou destinace dosažitelné po pozemních komunikacích, tedy sedneme do auta a za pár hodin jsme u moře. A v leteckých zájezdech vedou destinace jako je Řecko, Španělsko, Turecko, Egypt a také Bulharsko.
6: Nejméně poslední 2-3 roky se řada občanů České republiky vrací k Baltu, na sever, ať už Německa a možná ještě více do Polska. To byl takový skokan sezóny, bych řekla. Tak jaké jsou další nové cíle možná dosud nebo i trhy, které mají potenciál?
7: Máte naprostou pravdu, že vzhledem k tomu, že už více jak 35 let cestujeme, tak se snažíme hledat i takzvané nové nebo méně známé, méně navštěvované destinace, takže Češi v průběhu léta cestují i na sever, jednak je to i vlivem klimatických změn a vysokých teplot na jihu a ve Středomoří a zároveň také naším cílem je poznávat a rozšiřovat si obzory a poznávat nové země. V cestovních kancelářích a agenturách vidíme rostoucí poptávku nejenom po Polsku, které jste zmínila, které opravdu před 2 lety zaznamenalo 500 000 českých turistů v průběhu roku, což je opravdu velmi vysoké číslo. A zároveň také Češi míří k Baltu, do Estonska, Litvy, Lotyšska a na poznávací zájezdy směřují především do Norska, Dánska nebo Islandu.
6: A přibývá třeba i lidi, kteří vyjíždějí mimo tu hlavní turistickou sezónu. Samozřejmě rodiny s dětmi, se školáky mají tady trošku menší manevrovací prostor, ale třeba pozdní jaro nebo podzim, po prázdninách, po letních prázdninách.
7: Ano, je to určitě tak, ale jak jste zmínila, nejedná se především o rodiny s dětmi, především se školními dětmi, ty soustředí se na jak letní, tak třeba i podzimní prázdniny, takže ten týden, kdy jsou podzimní prázdniny, je poměrně cenově vyšší, co se týče zahraničních dovolených. Ale ano, v cestovních kancelářích ta klientela je především ve věku přibližně 55+ a zajímá se právě o poznávací zájezdy napříč celým světem. Od toho podzimního období, řekněme od října, se začíná cestovat do vzdálených exotických zemí na poznávací zájezdy cestovních kanceláří vlastně s průvodcem, kdy cestovka zajišťuje komplexní servis a většinou se s tím průvodcem skupina setká třeba přímo na letišti a odlítá do té destinace a společně tráví 10 až 14 dní, kdy vlastně cestují po dané zemi, přelétávají třeba i do dalších zemí a vlastně poznávají opravdu exotické země.
6: Pokud člověk zvolí tu leteckou přepravu, tak využívají klienti cestovních kanceláří anebo vůbec prostě dovolenkáři odlety z menších letišť v České republice, případně už mnoho let vlastně řada lidí využívá odlety, ať už třeba z Německa, z Polska.
7: Je to jednoznačně tak. Zájem o odlety z regionálních letišť je každým rokem rostoucí a to opravdu v desítkách procent. Na to reagují i cestovní kanceláře, které odlety třeba právě z Ostravy, z Brna, z Pardubic, z Českých Budějovic nebo z Karlových Varů nabízejí a opravdu tato letiště zaznamenávají rostoucí množství cestujících v desítkách, některé i dokonce ve stovkách procent. Takže máte naprostou pravdu, byť stále dominantní přibližně 75% odletů z České republiky je realizováno z letiště Praha. Zároveň také z regionů, z krajů příhraničních vlastně mají čeští turisté možnost velmi blízko cestovat do zahraničních letišť, jako právě jste zmínila typicky Německo, Drážďany, Mnichov nebo v Rakousku Vídeň, v Polsku Katovice. Takže ano, ta konkurence je už poměrně vysoká a mnoho letišť zahraničních nabízí například parkování zdarma nebo za velmi výhodné ceny. Takže už to nemusí být ani vlastně ta doprava na to zahraniční letiště nějak nákladná. Na druhou stranu může být více stresující, protože musíme mít vyhrazeno dostatek času, jak se na letiště dostat, aby jsme nezmeškali let.
0: Jak to vidí?
3: Host Zity Senkové na Dvojce.
6: Nejenom o letním cestování si v dnešním vydání pořadu Jak to vidí povídám s Kateřinou Chaloupkovou, výkonnou ředitelkou Asociace českých cestovních kanceláří a agentur. Vy už jste zmínila, že do toho výběru naší dovolené, ať už letní nebo jakékoliv, se propisuje kromě cen i počasí a řekněme geopolitika. Tak hraje čím dál větší roli v rozhodování?
7: Hraje určitě především v krátkodobém horizontu. Jak jsem ji zmínila, tak český turista je poměrně odolný a reaguje na geopolitické vlivy spíše v krátkodobém horizontu. Naposledy jsme to viděli právě při vypuknutí krize na Blízkém východě, kdy se prodeje zájezdů prakticky zastavily na 4 až 6 týdnů v cestovních kancelářích a vlastně poté poměrně rychle po Velikonocích se začaly prodeje opět obnovovat. Takže bylo vidět, že ve chvíli, kdy naši klienti zjistili, že ten konflikt zasahuje pouze do některých konkrétních zemí, kam se přirozeně přestalo létat nebo se létalo ve velmi omezeném režimu, tak nakupovali zájezdy již do dalších destinací a již se neobávali té cesty do ciziny. Samozřejmě nejenom geopolitické vlivy a jakási bezpečnost, která vstupuje do rozhodování o nákupu dovolené, ale jsou to i další faktory. My jsme se potýkali s poměrně silnými tlaky o dostatku nebo nedostatku leteckého paliva. Došlo k určitému zdražení letecké dopravy i samozřejmě pohonných hmot, ale vidíme, že byť k tomu zdražení došlo, tak čeští turisté na to reagují opravdu velmi mírně, cestují do zahraničí i přesto, nakupují letecké zájezdy, byť došlo k mírnému zdražení a vrací se do těch zemí, kde se původně obávali, jako je třeba Turecko, Egypt, tak vlastně i tyto země jsou v současné chvíli v tom top žebříčku 10 nejoblíbenějších destinací.
6: Mezi ty oblíbené určitě patří i země, jako je Omán, Bahrajn, Spojené arabské emiráty, tam je možná více ta obezřetnost, protože, jak víme, tak turbulence a konflikt mezi Spojenými státy, Íránem a Izraelem, celá ta oblast je neklidná, ten konflikt pokračuje, tak kam se třeba alespoň dočasně přesouvá ten zájem o tyto země a další z oblasti Perského zálivu? Kdo na tom jiný profituje, paní Chaloupková?
7: Destinace na Blízkém východě byly v posledních letech extrémně oblíbené, jednak je to vlastně ta dosažitelnost okolo 6 hodin letu, zpravidla do těchto zemí mířily přímé letecké spoje, takže ta dosažitelnost těch destinací byla velmi vítaná, samozřejmě i příznivé ceny, celoroční příznivé počasí, takže kvalita služeb, které tyto země poskytují. Takže v prodeji cestovních kanceláří to určitě není nevýznamná ztráta těchto zemí, ale ta poptávka se nám přesouvá se nám především do Evropy. Jednoznačně přesouvá se do destinací, které jsou opět v té takové takzvané blízké exotice, tedy okolo 6 hodin letu na Kapverdské ostrovy, Kanárské ostrovy. Velmi nám vzrostl zájem o Portugalsko, o Madeiru, Azorské ostrovy, to znamená, řekněme, ty vzdálenější cíle, ale přesto stále dosažitelné přímým spojením, takže jednoznačně vidíme nárůst zájmu o evropské destinace, o destinace ve Středozemí, nicméně to stále nevylučuje právě poměrně vysoký zájem o Turecko, Egypt nebo také Kypr.
6: A do jaké míry se do toho výběru propisují výkyvy počasí, protože to je velké téma, přibývá těch horkých dnů opravdu veder a také ty periody jsou mnohem delší. Tak jak třeba na to reagují i hoteliéři nebo vůbec tento turistický segment?
7: Klimatické změny se nám určitě promítají do poptávky. Jednak je to, jak už jsme zmínili, nárůst zájmu o ty severské země, ale zároveň také vidíme rostoucí zájem o cestování v mimosezóně. To znamená, pokud se chceme právě podívat k moři, milujeme teplé počasí, ale zároveň se chceme vyhnout třeba riziku požáru a velmi vysokých veder přes 40 stupňů, které jsou opravdu životu nebezpečné, pak se snažíme vybírat mimo sezóně, tedy v květnu, červnu, v září a v říjnu. Ty dané destinace a letoviska jsou perfektně připraveny i v té mimo sezóně. Naopak nejsou přetíženy turisty z celého světa nebo především z té Evropy. Takže myslím si, že ta dovolená i já osobně cestuji právě v mimo sezóně. Byť mám také školní děti, ale snažím se je zkrátka omluvit z výuky alespoň na ten týden a vycestovat k moři, kdy si tu dovolenou užijeme v klidu a bez vesikých veder.
6: A snaží se, paní Chaloupková, lidé vyhnout těm turisticky vyhlášeným, přeplněným hlavně místům, kde je, tak říkají, celava na hlavě. Mimochodem i Česká republika má místa, která se potýkají s takzvaným overturismem, tedy masovým turismem.
7: Bohužel to tak není úplně. Stále ten vysoký zájem trvá a směřuje do letovisek, která jsou nejoblíbenější. My stále vidíme největší prodeje letenek do cílů, jako je Barcelona, Paříž, Řím, které se opravdu potýkají s overturismem, ale zkrátka jsou to nejoblíbenější cíle z nějakého důvodu a vlastně i proto tam směřuje celý svět. Takže bohužel ještě musíme více erudovat naše klienty a cestující, aby vybírali cíle, které jsou třeba stejně atraktivní, ale ne tak populární, ne tak známé, kde si tu dovolenou právě mohou užít, řekněme, v klidu a doslova si vychutnat tu danou destinaci a cítit ty kulturní odlišnosti právě bez vlivu turismu.
6: A jak si vede Česká republika jako turistický cíl, protože řada lidí tráví dovolenou také doma v tuzemsku?
7: Ano, tuzemská dovolená je stále nejpopulárnější, tomu odpovídají i statistiky, do kterých se propisují teda nejenom ubytování v hotelích, v penzionech, těch ubytovacích zařízeních, ale také právě rekreační chaty, chalupy, rekreační objekty, kam Češi směřují. Stále nejoblíbenější cíl je zkrátka ta tuzemská dovolená a je to samozřejmě dobře. Nejpopulárnějšími regiony jsou třeba jižní Čechy, jižní Morava a také Královéhradecký kraj, kam Češi směřují právě na hory, do Krkonoš, do Orlických hor, na Broumovsko a podobně.
6: Četla jsem, že kempování prožívá rozkvět. Je to tak?
7: Je to tak, jednak to kempování bylo poměrně populární i třeba v 90. letech v zahraničí, v Itálii, v Chorvatsku jsou stále komplexně vybavené kempy, které vlastně poskytují velmi komfortní dovolenou, sice v našich stanech nebo karavanech, v populárních kempech. Tyto kempy jsou vybaveny bazény, restauracemi, malými supermarkety, takže ta dovolená s dětmi může nabývat úplně jiných rozměrů, vlastně cítíme se více v přírodě, jsme svazováni tím hotelem a povinností třeba oblékat se do restaurace a podobně. Ta dovolená je u grilování, u hudby, u ohně, tak je to stále velmi populární a možná ta generace mileniálů se vlastně k tomuto typu dovolené nyní vrací.
6: Paní Chalupková, co pro cestovní kanceláře a agentury znamená čím dál častější používání nástrojů umělé inteligence?
7: Je to jednoznačně výzva, především pro cestovní kanceláře a agentury, které cítí určitý tlak, kdy vlastně umělá inteligence nahrazuje takovéto cestovní poradenství a je v současné chvíli schopná i zkompletovat ty dané služby. K našemu štěstí ještě stále poměrně chybová, takže ne vždy je schopná zarezervovat a vytipovat ty služby, které odpovídají vlastně požadavkům daného klienta, takže stále ten význam osobního kontaktu s cestovním poradcem na pobočce, na provozovně je velmi důležitý, nebo i na telefonu, kdy umělá inteligence není schopna nám zodpovědět všechny naše dotazy, které potřebujeme v té dané konkrétní situaci, což je samozřejmě ještě stále dobře, ale přizpůsobují se tomu jednoznačně cestovní kanceláře a agentury. My jako asociace jsme v minulém roce zajišťovali po celý rok velké množství vzdělávacích kurzů a školení právě na využívání umělé inteligence a těchto různých nástrojů právě v kanceláři při běžném denním provozu. A byl o to poměrně velmi vysoký zájem, takže je vidět, že se tomu opravdu musíme přizpůsobovat a musíme se zkrátka učit s tím pracovat, abychom byli schopni také konkurovat tomuto nástroji, této technologii.
6: Říká Kateřina Chaloupková, výkonná ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur. Děkuji moc za váš čas, za vaše názory i doporučení a přeji vám, paní Chaloupková, a pochopitelně všem, kteří se chystají na dovolenou, ať si užijí a vrátí se v pořádku.
7: Já velmi děkuji za pozvání k rozhovoru a přeji všem krásnou letní dovolenou.
6: Zita Senková se může jenom připojit. Užijte si další vysílání Českého rozhlasu.
0: Jak to vidí?
2: Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Mrazivé léto.
1: Rozhlasová hra na dvojce.
0: Záhadná zjevení a dávné legendy se probouzejí.
2: Co je to za světlo?
3: Tady si podávají ruce živý smrtvej.
0: A tentokrát se bude mstít sama Šumava.
4: Tak mydli fousku, za týden se Pavlínce vrátíme, viď?
5: Lžeš.
4: Co to povídáš?
5: Lžeš. Nevrátíš.
0: Ignis Fatus.
1: Hororový příběh Petry Klabouchové
0: v neděli ve 20 hodin na dvojce.
1: Radioservis představuje
6: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Zveme vás na malý výlet do světa hudebního divadla a filmu. Náš Muzikál Express je nejrychlejším vlakem na světě.
1: V příštích minutách nás převeze z londýnského West Endu na New Yorkskou Broadway anebo všude tam, kde se slovo muzikál píše s velkým M.
0: U mikrofonu Pavel Bár a Michal Prostějovský s další prázdninovou reprízou Muzikál Expressu. V ní se tentokrát vrátíme na počátek letošního roku. Čeká nás totiž bilance zahraničních muzikálových událostí v roce 2025.
1: Několik informací se bude týkat přímo nebo nepřímo nekorunovaného krále světového muzikálu Andrewa Lloyda Webbera. A začneme událostí, která se bezprostředně týkala i našich diváků.
0: Na přelomu března a dubna měli možnost v Kongresovém centru Praha spatřit jeho nejslavnější muzikál Phantom Opery, tedy jeho britskou zájezdovou verzi, a to v podobě, jakou znají diváci ve Velké Británii, Spojených státech, ve Vídni nebo dalších evropských městech. V této inscenaci se pražským divákům dokonce představila řada herců, které měly možnost v průběhu let spatřit příznivci tohoto díla v Londýně.
1: Muzikál inspirovaný románem Gastona Leroux je považován za jeden z největších divadelních úspěchů všech dob. Jak známo, jde o příběh tajemného muže, jenž se skrývá v temných zákoutích pařížské opery a prožívá tragickou lásku k mladé zpěvačce Christine.
0: Fantoma opery v různých nastudováních vidělo 160 milionů diváků v 21 jazycích ve 193 městech a 640 zemích celého světa. Muzikál získal 70 nejrůznějších divadelních cen, včetně 7 cen Tony a 4 cen Olivier, mezi kterými nechyběla ani cena za nejlepší muzikál. Původní inscenace měla premiéru v londýnském divadle Jeho veličenstva v roce 1986, kde se hraje nepřetržitě už téměř 40 let.

0: Nedávný úspěch inscenace Sunset Boulevardu režiséra a producenta Jamieho Lloyda, a to jak v Londýně, tak na Broadway, přinesl další ovoce. Od června do září bylo v Londýně uvedeno nové nastudování neméně slavného muzikálu Tima Rice a Andrewa Lloyda Webera Evita. Uváděno bylo v prestižním divadle London Palladium, které vlastní sám skladatel.
1: Podobně jako v případě Sunset Boulevardu šlo o zcela novou jevištní koncepci. Evita navíc vznikla pod dohledem producentského duva, které tvoří jak skladatel Andrew Lloyd Webber, tak režisér Jamie Lloyd.
0: Postavu Evity stvárnila americká herečka Rachel Zegler. Svou kariéru začínala v několika muzikálech, už když navštěvovala střední školu.
1: Nejpodstatnější ale je, že ji před několika lety obsadil režisér Steven Spielberg jako Máriu v nové filmové adaptaci West Side Story. Byla vybrána z více než 30 tisíc uchazeček a navíc měla loni premiéru i nová filmová verze Disneyho Sněhurky. V ní právě Rachel Zegler vytvořila titulní roli.
0: Jednou ze zajímavostí loňské Evity byla i skutečnost, že slavnou árii Don't Cry For Me Argentina zpívala představitelka hlavní role na balkoně divadla kolemjdoucím, respektive čekajícím fanouškům, a obraz byl synchronně přenášen divákům do sálu na obrazovku.
1: A zde je zmíněná píseň v podání Rachel Zeglerové.

0: V Londýně a u Andrewa Lloyda Webbera ještě chvíli zůstaneme. Nechci ani odhadovat, kolikrát jsme v minulosti zmínili jméno krále světového muzikálu a kolik jeho písní v našich pořadech zaznělo. Sám skladatel loni oslavil 77. narozeniny a rozhodně nemyslí na odpočinek. Jak bylo také naznačeno, evidentně se ani nenudí.
1: O prázdninách přišly ještě ne zcela potvrzené informace o tom, že by se jeho muzikál Phantom Opery a Josef a jeho úžasný pestrobarevný plášť měli dočkat filmové animované podoby. Zjistíme a dáme včas vědět.
0: Lloyd Webber je nejen úspěšným autorem, nýbrž i podnikatelem. V Londýně mu patří několik divadel, mimo jiných to nejstarší, největší a nejkrásnější, nedávno velkolepě zrenovované Královské divadlo Drury Lane. No a jak známo, před mnoha a mnoha lety založil Lloyd Webber i vlastní produkční společnost Really Useful Group, do které uložil mimo jiné veškerá autorská práva na svoje dílo a která z velké části jeho muzikály také produkuje. A každé divadlo na světě musí právě tuto společnost žádat o licenci pro jakoukoliv svoji inscenaci nebo koncertní provedení muzikálu.
1: Jeho společnost loni prošla jistou reorganizací a řekněme zdokonalením způsobu řízení. A tak se skladatel rovněž rozhodl její název více personifikovat. Konkrétně Real Group přejmenoval na Lloyd Webber Entertainment. Zkrátka jeho jméno je tak jednou proždy vytesáno do zlatých stránek historie světového muzikálu 20. i 21. století. A nám nezbývá, než skutečně pogratulovat a těšit se u nás na další inscenace jeho skvělých titulů.

0: Na chvíli se vypravíme za oceán. Příznivci amerického muzikálového fenoménu Smash se po letech spekulací konečně dočkali divadelní adaptace oblíbeného seriálu. Smash je hudební drama, které bylo vysíláno mezi roky 2012 a 13 na americké televizní stanici NBC.
1: Jeho děj se odehrává v současném New Yorku a zaměřuje se na tamní divadelní scénu, přičemž hlavní linie příběhu sleduje fiktivní tým, který se rozhodne vytvořit nový muzikál o Marilyn Monroe s názvem Bombshell, do češtiny překládaný jako Sexbomba. Seriál tak divákům ukazuje nejenom tvůrčí proces, ale i výzvy, které provázejí přípravu broadwayského muzikálu. Od prvních zkoušek a workshopů přes regionální uvedení až po samotnou Broadway a honbu za cenami Tony.
0: Seriál měl celkem 32 epizod ve dvou řadách, přičemž druhá série se více zaměřila na off-broadwayskou scénu. Vedle Sexbomby se tak do popředí dostal moderní pop-rockový muzikál Hitlist, mladé a nadějné, leč neskušené dvojice autorů a jejich snaha prosadit své dílo v divadelním světě.
1: Smash vyniká především skvělou hudbou. Od swingových melodií Sexbomby přes pop-rockové skladby Hitlistu až po úpravy známých hitů. Titulní píseň seriálu s názvem Let Me Be Your Star dokonce získala nominaci na cenu Grammy.

0: Ve výčtu událostí loňského roku bychom neměli opomenout ani naše sousedy v Rakousku.
1: Začátkem srpna proběhl ve Vídni, tedy rakouské nejen muzikálové,

0: zápisník smrti.
1: Za svou kariéru byl Wildhorn nominován na nejvýznamnější hudební i divadelní ocenění, včetně cen Grammy, Tony či Dramadisk Awards. Českému publiku je z jeho díla znám zejména muzikál Carmen, který vytvořil přímo pro pražskou světovou premiéru v hudebním divadle Karlín. Viděli jsme u nás z jeho tvorby také Bonnie a Clyde na stejné scéně a v Plzni a muzikál Jekyll a Hyde, který mohli diváci navštívit rovněž v Karlíně nebo v Brně.
0: V posledních letech se skladatelovo působiště přesunulo z americké Broadwaye zejména na asijský kontinent. Tam měla premiéru více než desítka jeho nejnovějších titulů. Překvapivě teprve roku 2022 se Wildhorn představil ve druhém největším muzikálovém svatostánku, a sice na londýnském West Endu, a i zde zaznamenal velký úspěch. Velmi často jsou jeho díla uváděna také v německy hovořících zemích. A právě ve Vídni se o letních prázdninách konal také další z řady jeho koncertů s názvem Frank a přátelé. This is the moment, this is the day, when I send all my doubts and demons.

0: Ve Vídni ještě chvíli zůstaneme. Spojené scény vídeňské patří už od 80. let minulého století mezi prémiové muzikálové scény kontinentální Evropy. Jejich tehdejší intendant a režisér Peter Weck uvedl v rakouské metropoli například repliky muzikálu Andrew Lloyda Webbera, Fantom opery a Kočky. Následovala samozřejmě celá řada dalších světových titulů.
1: Od počátku 90. let však spojené scény vídeňské přináší i tituly původní. U nás byly uvedeny Mozart, Elizabeth, Rebecca nebo Ples upírů. Při podrobnějším pohledu na jejich dramaturgii spatřujeme, že se často tematicky

0: Obojí s rakouskou, respektive rakousko-uherskou historií. Dostatečně výmluvné jsou už samotné názvy jako Mozart, Elizabeth, Rudolf nebo Schikaneder. V říjnu pak na scéně divadla Ronacher proběhla premiéra dalšího historického muzikálu, tentokrát Marie Terezie.
1: Autorem hudby je německý producent a skladatel Dieter Falk. Na svém kontě má mimo jiné i muzikálově koncertní opulentní oratorium 10 přikázání, k němuž libreto napsal Michael Kunze, tedy autor zmiňovaných 3 titulů u nás už uvedených.
0: A že spojené scény vídeňské na 2 svých muzikálových scénách nesahají jen do dávné historie, dokumentuje skutečnost, že Marie Terezie vystřídala po 3 letech uvádění jiný muzikál, který je s Rakouskem bytostně spjat. A sice Rock Me Amadeus. Ten divákům nabídl nejen osudy rakouské pophvězdy Falka, ale i paralelu jeho bohémství a bouřliváctví s legendárním Mozartem. Tedy Vídeň, kam se jen podíváš.
1: A ještě pro informaci, spojené scény vídeňské jsou městskými divadly, podobně jako u nás Hudební divadlo Karlín či divadla v Brně, Plzni a Ostravě.
0: Protože zatím hudební ukázka z Marie Terezie k dispozici není, zahrajeme si ukázku z Elizabeth, která byla v české premiéře uvedena v Plzni a kterou teď mohou diváci spatřit v Ostravě.

0: Ty dráhu světa měníš tak, jak jsem si přál. Dík nám teď projde změnou.
1: Mě nezajímá svět.
0: A když ne svět,
1: všechci já.
0: I já.
1: Vím, jakou cestou dát se k cíli.
0: Dřív býval si pro smích všem, však to je dneska minulost. Jsi vzácný host.
1: Mě za ručičku chtěli vést a tvrdili to.

0: Ve zbývajícím čase dnešního pořadu se podíváme na přehled prvních pěti příček aktuálně nejdéle hraných muzikálů na West Endu a na Broadway.
1: Na pátém místě žebříčku nejdéle uváděných londýnských muzikálů spatřujeme Lvího krále z dílny společnosti Walta Disneyho. Z původního animovaného hudebního filmu vznikla velkolepá divadelní podívaná zásluhou režisérky a scenografky Julie Taylorové, která nalezla klíč, jak říši zvířat z plátna efektně a poeticky přenést na jeviště. A není tajemstvím, že si pomohla vytvořením loutek. V jejich nitru spatřujeme zcela nezakrytě živé, zpívající a tančící herce. Lví král s písněmi Eltona Johna a Tima Rice se v Londýně hraje už plné čtvrtstoletí.
0: Čtvrté místo na West Endu patří muzikálu Williho Russella Blood Brothers, u nás uváděného jako Pokrevní bratři. Jedná se o příběh dvojčat, která jsou po narození rozdělena a každé z nich vychovává jiná rodina. To však po několika letech přinese značné problémy a nakonec i tragické vyústění. V Londýně zaznamenali Pokrevní bratři mezi léty 1988 až 2012 přesně 10 013 repríz.
1: I třetí místo ve statistice divácké úspěšnosti westendských muzikálů patří dílu, které je stále na repertoáru. Drží si ho úspěšný a populární jukebox muzikál z hity skupiny ABBA. Jeho název znají snad všichni, Mamma Mia.
0: Ostatně tento titul už mohli od dob jeho světové premiéry na jaře 1999 několikrát vidět i čeští diváci, jak v zájezdové tour, tak v řadě domácích nastudování.

0: Phantom opery je třetí dílo krále světového muzikálu Andrewa Lloyda Webbera, které patří do desítky nejdéle uváděných westernských muzikálů. Už o něm byla dneska řeč.
1: Do podzemní pařížské opery láká diváky londýnské divadlo jeho, dříve jejího veličenstva, už od roku 1986, a to s výjimkou covidové pauzy nepřetržitě dodnes, tedy už téměř 40 let.
0: No a londýnského rekordmana v divácké úspěšnosti a počtu repríz není třeba dlouze představovat. Jsou jimi Les Misérables, tedy bídníci.
1: Muzikál francouzských autorů Claude'a Michela Schönberga a Alana Bublé byl původně uveden v Paříži v roce 1980. O pět let později se však díky producentovi Cameronu McIntoshovi dočkal také nové, lehce upravené anglické verze v londýnském West Endu, kde se hraje dodnes. Počet jejich repríz, 15 000, tak může i nadále směle růst.

0: Z Londýna se vydejme na Broadway. A protože broadwayské pořadí je tomu londýnskému hodně podobné, zastavme se u muzikálů amerických, které se tam zapsaly do historie hudebního divadla. Přesná statistika se na New Yorkské Broadwayi vede už od roku 1853 a tak se dají vyhledat skutečně přesná čísla.
1: Prvním skutečným muzikálem, který se stal na Broadway rekordmanem, tak byl až Šumař na střeše, uvedený v roce 1964. Dosáhl tehdy skvělých 3242 repríz. Dnes se ale pohybujeme už ve zcela jiných počtech.
0: V roce 1972 se uskutečnila premiéra titulu, který ho o 8 let později v žebříčku nejhranějších broadwayských muzikálů přeskočil. Byla jim českým divákům dobře známa a dnes už legendární Pomáda, tedy příběh školní lásky Dannyho a Sandy na americké střední škole, který se brzy na to dočkal i slavné filmové verze.
1: V roce 1983 se králem Broadwaye stal Chorus Line, který vlastně není úplně typickým muzikálem. Celý se totiž odehrává prakticky v jediné scéně na jevišti divadla během konkurzu na novou show. Je sondou do duší těch, pro které se muzikál stal každodenním, často i velmi tvrdým chlebem.
0: Úspěch muzikálu Chorus Line zůstal nepřekonán dlouhých 14 let, kdy jejich rekord překonaly slavné kočky, tedy dílo skladatele Andrewa Lloyda Webbera. Byl to zároveň první muzikál z dílny neamerického skladatele, který tohoto úspěchu dosáhl. Kočky se na Broadwayi hrály od roku 1982 a dosáhly 7485 repríz.
1: Od roku 2006 je broadwayským rekordmanem jiné dílo krále světového muzikálu Andrewa Lloyda Webbera, Phantom Opery. Na svém kontě má téměř 14 000 repríz, tedy téměř dvojnásobek repríz držitele předchozího rekordu, tedy zmiňovaných koček.
0: Broadwayská produkce Fantoma byla ukončena v roce 2023. Nejblíže k jejímu překonání má aktuálně revival muzikálu Chicago z 90. let. Na to stát se rekordmenem si ovšem ještě notnou chvíli počká. Do první příčky mu totiž chybí ještě téměř 3000 repríz, což představuje délku zhruba 9 let uvádění. A tak uvidíme, zda tak dlouho jeho popularita ještě vydrží, anebo se mezi tím dočká své derniéry.
1: A skladbou z muzikálu Chicago Johna Kendra a Freda Ebba se také pro dnešek rozloučíme. Muzikál Express připravili a uváděli Pavel Bár a Michal Prostějovský, kteří se s vámi loučí. Naslyšenou opět za týden ve stejnou dobu na vlnách Českého rozhlasu Dvojka anebo kdykoliv na našem Facebooku, Instagramu či webu muzikalexpress.cz.

0: Káva o čtvrté.
1: To je vaše každodenní inspirace.
0: Životní styl.
1: Rodina.
0: Zdraví.
1: Finance.
0: Nebo volný čas.
1: Káva o čtvrté.
0: Vaše zkušenosti.
1: Nové trendy.
0: I odborný pohled.
1: Povídáme si o všem, co vás zajímá.
0: Káva o čtvrté.
1: Od pondělí do pátku po 16. hodině na Dvojce.

0: Český rozhlas uvádí Tobogan.
1: V září loňského roku jsme Tobogan věnovali Ondřeji Suchému, který slavil 80. Dorazili i Jana Paulová, Radůza a pan Jiří Suchý. Tak si to pojďme zopakovat.
2: Tobogan uslyšíte v sobotu dopoledne po 11. hodině.
0: Na Dvojce a na Pohodě. Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Přeju příjemný prázdninový večer, přátelé, a zároveň vás zvuk poslechu premiérové četby na pokračování, kterou uvádíme v rámci mrazivého léta. Hlavní hrdinka během cest pravidelně pozoruje střípky ze soukromí mladého páru, který žije v domku u trati ve stejné ulici, kde sama kdysi bydlela. Dokonce si dvojici pojmenuje. Jednoho dne u nich ale zahlédne cosi znepokojivého a v zápětí se dozví, že mladá žena se pohřešuje. S vervou hraničící s umanutostí se pustí do pátrání, které ovlivní a převrátí na ruby nejen její život. Četbu z překladu Věry Kláskové připravila Kristýna Franková.

Pondělí 22. července 2013. Večer. Pokud se mě dnes ráno zmocnil děs, nebylo to bez důvodu. Jen jsem nevěděla, čeho bych se měla bát. Skota ne. Když mě zatáhl dovnitř, určitě v mých očích spatřil hrůzu, protože mě ihned pustil. Měl zdivočelý pohled a rozcuchané vlasy. Zavřel za námi dveře. Co tady děláte? Hemží si to tady fotografi a novináři. Venku není živá duše, řekla jsem, i když jsem se, upřímně řečeno, moc nerozhlížela. Co tady děláte? Udeřil na mě znovu. Slyšela jsem to ve zprávách. Je to on? Zatkli ho? Ano, dnes ráno. Stavila se tady ta policajtka. Ale nemohla mi prozradit, proč ho zbalili. Megan rozhodně nenašli. Sedá si na schody a celý se třese jako list. Proč jste přišla? Myslela jsem si, že nebudete chtít být sám. Podíval se na mě, jako bych se zbláznila. Nejsem sám. Protlačil se kolem mě do obýváku. Nevěděla jsem, jestli mám jít za ním, anebo se vypařit. On však v zápětí zavolal. Nechcete kafe? Venku na trávníku stála jakási žena a kouřila. Byla vysoká, s prošedivělými vlasy, elegantní. Jakmile mě zahlédla, mrskla cigaretou na dlažbu. Policie? Otázala se pochybovačně, když vstoupila do kuchyně. Tohle je Rachel Watsonová, mami, řekl Scott. Ta paní, která se mi ozvala kvůli Abdikovi, zvolna přikývla. No, Scott je vám velmi vděčný, že jste se mu přihlásila. Uchopila mě za loket a mírně mě nasměrovala ke dveřím. Děkujeme, že jste se tu zastavila, paní Watsonová. Jsme vám skutečně velice vděční. Ocitla jsem se na schůdku u dveří, které se za mnou nesmlouvavě zavřely, a když jsem zvedla oči, uviděla jsem je. Toma, který tlačil kočárek, a po jeho boku Anu. Když mě zahlídli, strnuli jako přimražení. Aně vylétla ruka k ústům. Zápětí se sklonila a popadla dítě. Nejradši bych se jí vysmála. Já tu nejsem kvůli tobě a na tvou dceru kašlu. Vystrnadili mě. Scottova matka mi to dala jasně najevo. Vystrnadili mě a já jsem zklamaná, ale dostali Kamala Abdika. A já jsem jim pomohla. Nepotrvá to dlouho a najdou Megan a přivedou ji domů.

0: Pondělí 22. července 2013. Ráno. Tom mě budí brzy ráno polibkem a navrhuje, abychom vzali Evie na snídani ven. V tom podniku jsme se scházívali úplně na začátku. Sedávali jsme u okna. Rachel byla v Londýně v práci, takže nehrozilo nebezpečí, že by prošla okolo a všimla si nás. Tom jde kousek přede mnou a tlačí kočárek. Něco Evie prospěvuje a malá se směje. Tohle miluju. My tři, takhle hezky pohromadě venku. Vidím, jak na nás lidi koukají, jak si myslí, to je ale krásná rodinka. A tak se vznáším ve své bublině štěstí a už jsme skoro u čísla 15, když v tom se otevřou dveře. Chvíli se mi zdá, že mám halucinace, protože ze dveří vychází ona. Rachel. Usměje se na nás, a je to sakra zvláštní úsměv, spíš grimasa. A já si nemůžu pomoct, vrhnu se k Evie a vytáhnu ji z kočárku, až se vyleká a dá se do pláče. Rachel kvapně odchází směrem k nádraží. Tom za ní křičí. Rachel, co tady děláš? Ona však přidává do kroku, až nakonec skoro utíká. A my dva tam jen tak stojíme, načež se Tom ke mně otočí. Stačí mu jediný pohled na můj výraz. Tak jo, radši půjdeme domů. Když jsme došli domů, dozvěděli jsme se, že v souvislosti se zmizením Megan Hipwellové byl zatčen terapeut, k němuž docházela. Vždyť jsem ti povídal, že to nebude nikdo cizí, řekl Tom. Ale každopádně ani nevíme, co se stalo. Třeba je Megan v pořádku. Proč by pak toho člověka zatýkali? Pokrčil rameny. Byl roztržitý, chystal se na schůzku s klientem. Proč byla Rachel u domu Hipwellových? Zeptala jsem se. Co když se snažila dostat na naši zahradu? Tom se ponuře zasmál. Vzpamatuj se. Mluvíme o Rachel, ta by nebyla schopná tu svou tlustou prdel vůbec dostat přes plot. Nemám ponětí, co tady dělala. Možná byla pod parou. Nelám si s tím hlavu, jo, já jí cinknu a zjistím, oč jde.
1: Myslím, že bychom měli zavolat policii.
0: Ha, a co jim povíme? Vždyť nic neprovedla.
1: Pokud ovšem nepočítáme fakt, že se tu motala ten večer, kdy zmizela Megan Hipwellová,
0: opáčila jsem. To jsme měli policii říct už dávno. Ale no tak ano. Nemyslím si, že by Rachel měla něco společného s Meganiným zmizením.
1: Jenže posledně si říkal, že...
0: Já vím, pronesl tiše. Vím, co jsem říkal. Nebudeme do toho tahat policii, dokud to fakt nebude nutné.
1: Hádám, že to nutné bude. Nejde mi z hlavy ten úsměv, kterým nás počastovala. Ten ušklebek. Musíme odsud pryč. Musíme pryč od ní.

Úterý 23. července 2013. Ráno. Když jsem se probudila, chvíli trvalo, než jsem si uvědomila, co cítím. Nával nadšení podbarveného děsem. Vím, že máme pravdu na dosah a nemůžu se ubránit dojmu, že bude hrozná. Sedám si na posteli a natahuju se pro laptop. Včera předpolednem policie uvedla jméno podezřelého. Ve zpravodajství se hovořilo o důkazu objeveném v domě a v autě doktora Abdika. Neřekli však, oč se jedná. Neustále ukazují Kamalovi fotky, detaily jeho snědého pohledného obličeje. Na vraha vyhlíží až příliš milé a půvabně. Volal mi Tom. Víckrát. Nezvedla jsem to. Vím, co chce. Chce se mě zeptat, co jsem včera dělala u Scotta Hipwella. Jen ať si láme hlavu. Tohle se ho netýká. Čekám. Obvinění však stále žádné. Místo toho další informace o Kamalovi, osvědčeném odborníkovi na duševní zdraví, který vyslechl Meganiny stesky a tajemství. Získal si její důvěru, načež svou pacientku zneužil, svedl a pak... Jinu, bůh ví co. Dozvěděla jsem se, že je muslim z Bosny, který přežil balkánský konflikt a jako 15letý přišel do Británie. V Srebrenici ztratil otce a dva bratry. Sám byl usvědčen z domácího násilí. Čím víc se toho o Kamalovi dozvídám, tím víc je mi jasné, že jsem měla pravdu. Udělala jsem dobře, že jsem o něm promluvila s policií, že jsem kontaktovala Scotta. Pospíchám do přízemí a pouštím si televizi. Dneska nemám v úmyslu někam chodit. Jestli se Katy neočekávaně vrátí domů, povím jí, že jsem nemocná. Vařím si kávu, uvelebím se u televize a čekám. Kolem 3 odpoledne mě otrávilo, že se v televizi neříká nic o Meghan ani o Kamalovi, a tak jsem se sebrala a šla si koupit 2 lahve bílého. Byla jsem skoro u dna té první, když se to stalo. Ve spodní části obrazovky běží na bílém pruhu zprávy, které sdělují, že podezřelý v případě zmizení Meghan Hipwellové byl propuštěn bez obvinění. Hlasatelka říká: Kamal Abdik, muž zatčený v souvislosti se zmizením Meghan Hipwellové, byl propuštěn bez obvinění. Policie tvrdí, že na to, aby proti němu vznesla obvinění, nemá dostatek důkazů. Co říká potom, už neslyším. Jenom tam sedím, před očima mlhu, v uších šum. Tak oni ho měli a nechali ho jít. Nahoře o něco později. Moc jsem toho vypila, pořádně nevidím na monitor. Všechno je zdvojené, roztřesené. Katy je doma, volala na mě a já jsem řekla, že mi není dobře. Ví, že nasávám. V žaludku mi žbluňká chlast, je mi zle. Neměla jsem s pitím začínat tak brzo. Před hodinou jsem vytočila Scottovo číslo, před pár minutami znovu. Ani tohle jsem neměla dělat. Jen bych ráda věděla, co Kamal policii napovídal. Novináři se taky vyznamenali. Žádné obvinění z domácího násilí se prý nekonalo, tvrdí teď. Byl to omyl. A dělají oběť z něj. Už nechci pít. Vím, že bych měla zbytek vína vylít, protože jinak se ráno probudím a rovnou ho do sebe kopnu. Měla bych tu břečku chrstnout do dřezu, ale vím, že to neudělám. Alespoň se budu mít na co těšit. Středa 24. července 2013. Ráno. Probudí mě ťukání na dveře. Do oken bubnuje déšť, je něco po 8. Katy nakoukne dovnitř. Rachel, jsi v pořádku? Úlužka zahledne lahev a ramena jí poklesnou. Dojde k posteli a lahev sebere. Co pak nejdeš do práce? Byla jsi tam včera? Na odpověď nečeká, jenom se obrátí zády a křikne přes rameno. Jestli to takhle povedeš dál, nakonec ti dají padáka. Měla bych jí to povědět, že mě vyhodili už před několika měsíci. Měla bych. Dole si uvařím kávu a zapnu televizi. Policie uspořádala včera večer tiskovou konferenci, z níž teď pouštějí záběry. Je tam inspektor Gaskill, připadá mi bledý a schlíplý. Říká, že podezřelý byl zadržen a vyslechnut, ale poté propuštěn, aniž by proti němu bylo vzneseno obvinění, a vyšetřování pokračuje dál. Kamery se od Gaskilla odpoutají a zašvenkují na Scotta, který tam sedí, přihrbený, tvář zkroucenou trýzní. Říká, že se nevzdává naděje a je přesvědčen, že se Meghan vrátí domů.
Jeho slova vyznívají jalově, falešně, ale poněvadž mu nevidím do očí, nemůžu určit, proč na mě takhle působí. Zda nevěří, že se Megan vrátí domů, protože ho události posledních dnů obraly o veškerou naději, anebo zda ve skutečnosti ví, že se Megan nikdy nevrátí. A teď se mi vybavuje vzpomínka. Včera jsem vytáčela jeho číslo. Jednou? Dvakrát? Utíkám nahoru pro telefon. Mám 3 zmeškané hovory, 1 od Toma a 2 od Scotta. Hovor od Toma je ze včerejšího večera, ten první od Scotta také. Po druhé mi volal před pár minutami. Srdce mi pookřeje. Tohle je dobrá zpráva. Navzdory počínání své matky a jejím jasným náznakům se mnou chce Scott pořád mluvit. Potřebuje mě. Vysprchuju se, obléknu a zavolám Scottovi. Měla jste mi říct rovnou, co jste zač. Vypálí na mě hned poté, co přijme hovor. Mluví bezvýrazným, chladným tónem. Žaludek se mi zcvrkne v malou tvrdou kuličku. Po tom, co ho propustili, se mnou mluvila seržantka Rileyová. Popřel, že by měl s Megan poměr. A svědkyně, která to tvrdila, není důvěryhodná, povídala Rileyová. Alkoholička, možná psychicky labilní. Neřekla jméno té svědkyně, ale mám dojem, že mluvila o vás, ne? Ale kde pak? Řekla jsem. To ne, když jsem je viděla, nepila jsem. Bylo teprve 9:30 ráno. Jako by to něco znamenalo. A policie našla důkaz, říkali to ve zprávách. Nedostatečný důkaz. Telefon oněměl. Pátek 26. července 2013. Ráno. Už necestuju do imaginárního zaměstnání. Na všechno předstírání jsem se vykašlala. Sotva se obtěžuju zvednout z postele. Pořád ještě se tvářím, že jsem marot, ačkoliv je mi jasné, že tím nikoho neoblafnu. Mám potíže se spaním a nejde jenom o pití. Trápí mě zlé sny. Nikdy Megan nenajdou. Moje jistota sílí každým dnem. Megan se stane jedním z těch příběhů. Ztracená, pohřešovaná, tělo nenalezeno. A Scottovi se nedostane ani spravedlnosti, ani klidu. Ležím, dumám o tom a je mi úzko. Nic nemůže být triznivější než nevědomost, jež nikdy neskončí. Napsala jsem mu. Připustila jsem, že mám problémy, pak jsem opět zalhala, že mám situaci pod kontrolou a vyhledávám odbornou pomoc. Sdělila jsem mu, že nejsem psychicky labilní. Už ani nevím, jestli to je pravda nebo ne. Neodpověděl. Konec konců, ani jsem to nečekala.

0: Večer. Jsem promočená na kost. Klepu se zimou a v hlavě mi pulzuje kocovina, která si na mě došlápla asi v půl šesté. Což bylo zcela v pořádku vzhledem k tomu, že jsem začala nasávat už před polednem. Vyrazila jsem ven pro další flašku, ale plány mi skřížil bankomat. Na vašem účtu není dostatek financí. Po tomhle sdělení jsem se šla projít. Bezcílně jsem courala asi hodinu v úporném liáku. Během procházky jsem se rozhodla, že musím něco udělat. A teď, skrz naskrz mokrá a téměř střízlivá, se chystám zavolat Tomovi. Musím zjistit, co jsem tehdy v sobotu večer udělala. Snažím se tě dostihnout už od pondělka, říká Tom, když zvedne telefon. Volal jsem ti do kanceláře, dodává a nechá ta slova vyznít naplno. Už jsem zase v nevýhodě, stydím se. Musím s tebou mluvit, říkám. O sobotním večeru. Mám na mysli tam tu sobotu. O čem to meleš? Já potřebuju mluvit s tebou, a to o pondělku, Rachel. Co si krucinál dělala u Scotta Hipwella?
1: To není důležité, Tome.
0: Ale ano, to tedy sakra je. Uvědomuješ si, že by mohl být... Třeba jí něco udělal? Své manželce.
1: On jí nic neudělal, prohlásím s přesvědčením. To se mu nepodobá.
0: Jak to můžeš, Hergot, vědět?
1: Musíš mi věřit, ale kvůli tomu ti nevolám. Potřebuju s tebou mluvit o tamté sobotě. O vzkazu, který jsi mi nechal. Podle tebe jsem vyděsila Anu.
0: No, to tedy jo. Viděla tě, jak se potácíš po ulici a sprostě si po ní pořvávala. Byla fakt vytočená.
1: A udělala mi Anna něco?
0: Cože?
1: Měla jsem na hlavě šrám, tekla mi krev.
0: Ty obvinuješ Anu, že ti ublížila? No vážně, Rachel, tohle už je vrchol. Přesvědčil jsem ji, ať kvůli tobě nechodí na policii, ale jestli budeš takhle pokračovat dál, jestli nás budeš obtěžovat.
1: Já ji z ničeho neobvinuju, Tome. Jenom se snažím zjistit, jak to bylo.
0: Ty si na nic nevzpomínáš. Jasně, že ne. Naše Rachel si nevzpomíná. Unaveně vzdychl. Tak hele, Anna tě viděla. Byla zopilá a chovala se zhrubě. Přišla mi to domů říct, a tak jsem se šel po tobě poohlédnout. Byla si venku na ulici, hodně vylekaná a měla si na ruce krev. Jak se ti tam dostala, nevím. Řekl jsem, že tě odvezu domů, ale neposlouchala si mě, byla si mimo. Šla si dál a já se vydal pro auto, jenže když jsem se vrátil, byla si pryč. Projel jsem kolem nádraží, ale nikde jsem tě neviděl. Dělal jsem si starosti, že si někde upadla. Jel jsem až do Ashbury. Zvonil jsem u tebe doma, ale nebyla si tam. Volal jsem ti, nechal ti vzkaz. A měl jsem na tebe vztek, to je pravda. V té chvíli jsem byl na tebe fakt nasranej.
1: Mrzí mě to, Tome, říkám. Vážně.
0: Já vím, vždycky tě to mrzí. Hele, a co ti vlastně jde?
1: Neviděl jsi tenkrát večer Megan Hipwellovou?
0: Ne.
1: Jeho hlas teď zní ustaraně.
0: Proč?
1: Ty jsi snad viděla?
0: Neudělala jsi nic, že ne?
1: Ne, samozřejmě, že ne.
0: Chvíli mlčí.
1: Tak proč se mě na to ptáš?
0: Rachel, jestli něco víš?
1: Nevím nic, odvětím. Nic jsem neviděla.
0: Proč jsi byla v pondělí u Hipwellových? Pověz mi to, abych mohl uklidnit Anu. Je vystrašená.
1: Jedná se o Megan, říkám. Měla s někým poměr.
0: Tak moment, ty jsi znala? Odkud?
1: Z její galerie.
0: Aha, opáčí.
1: A kdo je ten chlap? Její terapeut Kamal Abdik. Viděla jsem je pohromadě.
0: Vážně? Ten maník, co ho zavřeli?
1: Já myslel, že ho zase pustili.
0: To ano, a je to moje chyba, protože jsem nespolehlivá svědkyně.
1: Tom se zasměje. Tiše, přátelsky, neposmívá se mi. Rachel, udělala jsi dobře, že ses přihlásila. Určitě nejde jenom o tebe, háček bude asi někde jinde. V pozadí slyším dětské žvatlání a Tom pronese něco stranou od telefonu. Už musím jít, říká. Umím si představit, jak odkládá přístroj, bere do náručí dcerušku, dává jí polibek a objímá svou manželku. Dýka v mém srdci se otáčí dokola a bez ustání.

Pondělí 29. července 2013. Ráno. Je 8:07 a já sedím ve vlaku. Opět mám namířeno do imaginárního zaměstnání. Katy strávila víkend s Damienem a když jsem jí včera večer uviděla, nedala jsem jí šanci, aby mi mohla vyhubovat. Rovnou jsem se začala omlouvat. Řekla jsem jí, že jsem se už zase dala dokupy. Katy omluvu přijímá, nebo se tak alespoň tváří. Meghan už se ze zpravodajství takřka vytratila. V Sunday Times je komentář o neschopnosti policie, prý se jedná o jeden z případů, kdy policie provedla ukvapené zatčení na základě chatrného či chybného důkazu. V náhlém popudu vystoupím ve Whitney. Tom mi moc nepomohl, ale snad by mi mohl pomoct ten zrzek z vlaku. Čekám, až se po schodech odvalí vlna pasažérů a pak si sednu na lavičku. Třeba budu mít štěstí. Třeba ho uvidím nastupovat do vlaku. Nic jiného mi už nezbývá. Jestli tohle nezafunguje, musím to nechat plavat. Uplynulo půl hodiny. Pokaždé, když slyším na schodech kroky, zrychluje se mi puls. 9:45. Asi jsem ho prošvihla. Nedokážu čelit dalšímu bezcílnému dni v Londýně. V kapse mám pětku, kterou jsem si půjčila od Katy a s tou musím nějak vyžít, dokud neseberu odvahu a nepožádám o půjčku matku. Scházím po schodech s úmyslem přejít spodem na protější nástupiště a vyrazit zpátky do Ashbury, když v tom zpozoruju Scotta, jak chvátá z nádraží, kabát přitažený přes bradu. Dostihnu ho na rohu ulice. Prosím vás, můžeme si promluvit? Kriste pane, zavrčí na mě. Co kurva chcete? Poodstoupím od něj. Promiňte prosím, jen jsem se chtěla omluvit. Liák se mění v potopu, oba jsme promočení až na kůži. Scott se dává do smíchu. Pojďte ke mně, jinak se tady utopíme. Uvnitř domu mi jde Scott do patra pro ručník, zatímco se v konvici vaří voda. V domě vládne větší nepořádek než před týdnem. Pach dezinfekce nahradilo cosi zemitějšího. Scott se vynoří s osuškou. Mám tu chlívek, já vím. Matka mě doháněla k šílenství, pořádně jsme se rafli. Už se tady pár dnů neukázala. Následuju ho do kuchyně. Mrzí mě, co se stalo. Pokrčí rameny. To není vaše vina. Chci říct, že by snad pomohlo, kdybyste nebyla alkoholička? S odvrácenou hlavou nalévá kávu. Vlastně ano, jenže oni stejně neměli dost důkazů, aby ho obvinili. Podává mi hrnek a sedáme si ke stolu. Scott pokračuje. Něco u něj v domě našli, vlasy, kožní buňky. On ovšem nepopírá, že u něj byla. No, zpočátku to popíral, ale pak přiznal, že u něj v domě byla dvakrát. Přišla si popovídat. O čem spolu mluvili, je prý otázka profesionální mlčenlivosti. Ty vlasy a kožní buňky se našly v přízemí. Nahoře v ložnici nebylo nic. Přísahá na všechno, co je svaté, že spolu nic neměli. Jenomže je to lhář. V jeho autě byla stopa krve. Krevní skupina odpovídá její. Měla jste pravdu. Čím víc se toho o tom chlápkovi dozvídám, tím víc jsem si jistý. Šoustal jej, ona to chtěla ukončit, takže něco provedl. To vím natuty. Řekl policii, že možná utekla. Že se mnou byla nešťastná. Snaží se od sebe odvrátit podezření, vzbudit dojem, že máte něco na svědomí. To je mi jasné, ale třeba má ten chlap pravdu. Fakt jsme se

Mé strany ne. A co se stalo? No, Anna se stala. Ale začalo to už dřív. Mluvím o mém pití. Pokoušeli jsme se o miminko. Hlas se mi zadrhne v hrdle. Odkašlávám si ve snaze hovořit co nejvěcněji. Ale nevyšlo to. Hrozně mě to deptalo a propadla jsem chlastu. Žít se mnou bylo na mrtvici, takže si tom našel útěchu jinde. To mě vážně mrzí. Taky jsem chtěl dítě. A Megan mi pořád opakovala, že ještě není připravená. Tohle byla jedna z věcí, o které jsme se občas hádali. Hádali jste se o to i tehdy večer, když odešla? Vzdychne a odvrátí se ode mne. Ne, šlo o něco jiného.

Paula Hawkins, Dívka ve vlaku. Pro dnešek končí premiérová četba, kterou z překladu Věry Kláskové připravila Kristýna Franková. Dramaturgyní byla Marina Feltlová. Účinkovali Aneta Krauzová a Eva Hacurová. Režii měl Dimitrij Dudík. Připomínám, že další část vám v rámci Mrazivého léta dvojky nabídneme zítra večer ve 22 hodin.

0: prázdninová blízká setkání na dvojce.
1: Také během léta u nás můžete poslouchat rozhovory se známými a zajímavými osobnostmi.
0: Vašimi letními průvodci budou Michaela Maurerová a Vasil Fridrich.
1: I o prázdninách nás můžete slyšet každý všední den po 11. hodině
0: na dvojce.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: vítejte s námi tady na dvojce. Právě začíná noční mikroforum, u kterého vás vítá a příjemný poslech přeje Vasil Fridrich. Trnkova okouzlující zahrada otevírá příběhy pěti kluků objevem branky vsazené do tajemné zdi. Malí hrdinové musí nejprve najít způsob, jak ji otevřít a poté sebrat odvahu vstoupit do zahrady, která se rozprostírá za onou mytickou zdí. Mám za to, že dost podobný příběh může prožívat dnes a denně můj dnešní host, když přichází do neméně magického prostoru svého ateliéru v srdci pražské Malé Strany. Po dvou dekádách strávených takřka na všech místech naší planety se před několika lety usadil právě v místě, které je co by lehkým obláskem dohodil od místa, kde žil a tvořil sám Jiří Trnka. Sklářský sochař Martin Janecký, vítejte na dvojce.
1: Dobrý večer.
0: Fascinuje vás to i po těch téměř 6 letech, když kráčíte tou cestou z Velkopřevorského náměstí k vám do ateliéru, nebo si na to člověk zvykne a už mu to připadá banální okolnosti?
1: No tak samozřejmě to místo pro mě bylo vždycky od malinko rozhodně magický a vlastně jsem si vůbec ani nevestanou představit, že něco takového se stane a nějaký takový prostor na to vlastně studio najdu. A je to... Já jsem tam teda asi skoro 5 let bydlel, takže já jsem moc jako nevystačil noc baráku, takže jsem to spíš užíval zevnitř.
0: Jste byl uvnitř té magické zahrady.
1: Přesně tak.
0: Kdy jste se odvážil vystoupit ven z toho prostoru?
1: Teďka nedávno jsem se přestěhoval. Aha. Takže trávím prostě jako ty rána krásnou procházkou prostě po malý straně do práce.
0: A vychutnáte si i ten prostor, co tam je okolo, protože řekněme, že je to u Lennonovy zdi, nebo projde se vrátky v té zdi a jdete dál k vám. Je to ještě pořád tak, že se malinko kocháte, nebo už se soustředíte na to, co budete dělat v dílně?
1: Ještě těžká otázka, já se tak kochám permanentně celý život všem a u toho se přemýšlím, co budu celý den dělat, ale většinou jako vím, co mám dělat, takže spíš se kochám.
0: A vnímáte jako mimořádně šťastnou shodou okolností, že se vám podařilo získat pro ateliér právě tohleto místo, které je jednak v srdci města a taky blízko místu, kde působil váš velký oblíbenec?
1: No, já jsem vlastně místo pro to studio hledal asi od roku 2015 po Praze, většinou jsem jedal Karlín a Holešovice, ale vždycky to narazilo nějaký problém buď s majitelem, nebo tam nebyl plyn, nebo jen něco, co potřebuju prostě pro chod toho studia. A potom můj kamarád Václav Ričmar, který se znal s panem Hitmankem, který se stěhoval vlastně do prostoru k mateřským rytířům s jeho novou galerií, tak věděl o tady tom baráku, který byl trošku zapomenutý díky tomu, že v tom byla vlastně trafostanice od roku 64, myslím, a tak ten prostor byl hodně jako nevyužitelný. A ač tam bylo jako hodně lidí, kteří se na to byli podívat s nějakým záměrem, tak ta investice do toho byla tak veliká, že většinou se byli vlastně odrazeni tím, takže...
0: Tož bylo pro vás dobře,
1: takže díky bohu, my jsme se toho nebáli a... postavili jsme z toho, myslím, že velice, nebo přestavili jsme to na velice krásný poetický místo, ve kterém vlastně tvoříme a tvořím.
0: Říká o svém ateliéru můj dnešní host, sklářský sochař Martin Janecký.

0: Stále jste s námi na dvojce, posloucháte Noční mikroforum, ve kterém si dnes povídáme se sklářským sochařem Martinem Janeckým. My jsme malinko naťukli v tom prvním vstupu vaši cestu k ateliéru na Kampě na Malé Straně, ale vy jste dlouhá léta mnoho zim pracoval v aliažském ateliéru u Judy Warwickové. Kdybyste měl porovnat ty dva ateliéry, je na nich něco společného teda, kromě samozřejmě sklářské technologie, anebo jsou to odlišné světy úplně?
1: Jako ve hodně věcech to bylo vlastně podobný. Já jsem tam taky trávil prostě veškerý svůj volný čas a akorát jsem vždycky vyjel prostě někam nakoupit nějaký jídlo a docela jsem strávil svůj volný čas nějakým vařením a byla tam jako nějaká určitá dost veliká izolace, a, ale vlastně ten to studio, vlastně, který jsem postavil na Kampě, tak je to je hodně vlastně podobný tomu studiu na té Aljašce. Je tam obrovský stůl, je tam prostě i ty, jak jsou uspůsobený ty technologie seřazení vedle sebe, tak vlastně je to na něco, na co já jsem zvyklý a snažil jsem se to vlastně jenom pokračovat tomu, kde jsem vlastně skončil, no, začít tam, kde jsem skončil, no.
0: Mě zaujal, když jsem byl u vás ten velký stůl, i jsme si o něm spolu povídali, když jsem byl u vás v ateliéru. Znamená to, že byť je to takové trochu samotářské řemeslo, nebo s asistenty dobře, ale nicméně není to úplně jako velké týmy na tom nepracují. Máte rád, když se u vás v ateliéru sejde hodně lidí, protože okolo toho velkého stolu je hodně židlí. Je to něco, co vás těší?
1: No, taky ten velký stůl, to byl pro mě, je to vždycky taková věc, kterou jsem si vlastně přál tu ateliéru mít a jsem takový věčný tvořič nějaký rodiny nebo nějaký skupiny lidí, který vlastně kolem sebe mám a je to pro mě důležitý, no, prostě jak je to vlastně jak pro tu práci, tak i pro ty vlastně pro ty přátelé a rodinu a...
0: Jak moc vlastně je denervující nebo vyrušující, když třeba pracujete a přišel by se někdo podívat k vám, sedli si ke stolu a dal si tam čaj, kafe, pivo a díval se na vás?
1: Já to moc nedělám už, ale dřív jsem prostě lítal po země kouli všude a před různých muzeích a školách a na to, že člověk vždycky jako se nastaví a je na to připravený, že tam prostě bude nějaký 20 až třeba 200 lidí nebo se jako na vás koukat, jak pracujete a já jsem vždycky jako pro ně a v tom studiu já potřebuji jako se s tím trošku prát a dělat ty chyby, tak občas je to v pohodě, občas to není v pohodě. Takže já jako vím, jako co mě čeká a podle toho vždycky naplánuju, jestli ta osoba tam se může zastavit nebo ne. Ale jako druhá věc, jako já si vždycky dám jde pár piv a pak pozvu jako všechny samozřejmě, že a pak mi tam bušej na dveře a já zrovna nemůžu.
0: Takže jste v tomhle smyslu velkorysí, přijďte ke mně a pak se drbete na hlavě. Možná jsem nemusel zvát všechny.
1: No, ale jako... Zažiju to, jak to doopravdy všechno tam chodí vlastně.
0: Bývá to někdy proces, když se pracuje, při kterém taky třeba padají nějaká hrubější slova, nebo se rozčiluje, nebo to je takové hladké v klidu, jenom se říkají tiše pokyny, takový chirurgický proces to je?
1: Myslím, že oboje, já jsem velice vášnivý člověk, speciálně při té práci a opravdu se snažím do toho dát úplně všechno, co můžu a nepustím to prostě, jako buď to jde, většinou to hladce jako nejde, jako jsou tam, já se snažím pořád dělat věcí, které vlastně moc neumím, jak se to snažím nějakým způsobem posouvat a takže občas něco proletí, ale je to všechno je to v pohodě.
0: V normě. Už jste se naučil třeba chybu přijímat jako součást běžného procesu, nebo je to něco, co vás pokaždé vytočí, když se to stane?
1: Já umím přijímat velice dobře chyby ostatních, což vždycky dokážu opravit, ale jako se svýma chybama samozřejmě člověk bojuje pořád, no, takže to je...
0: Takže jste dobrý šéf ostatních, ale u sebe...
1: No, to si musíte zeptat, jak to nevím.
0: V ateliéru, když se do té budovy krásné vrátíme, vám vedle Jiřího Trnky, o kterém jsme už mluvili, taky visí další ze zamilovaných autorů, František Tichý. Čím to je, že právě na těchto dvou jste podle vašich vlastních slov vyrostl? Čím vás okouzlili už v tom dětství, že jste toužil mít jejich obrázky a nakupoval jste je s vášní mladého obdivovatele těchto dvou malířů?
1: Je to něco, s čím já jsem se potkával už jako malý dítě, čím můj otec se samozřejmě o umění se taky zajímal, i když v něm nepůsobil, tak je to nějaká věc, kterou mám prostě úplně, jak se řekne, jako jsem zafixovanou v hlavě a nějak jsem vlastně, jak člověk roste, tento dítě, tak jsem se o to začínal zajímat víc a víc a třeba během mi třeba 14, tak jsem strávil hodně jako času ježděním do Prahy, čím jsme byli vlastně u Poděbrad a skočil na vlak a chodil jsem po Praze v různých antikvariátech a malých galerii, hledal jsem knihy a vlastně grafiky a všechno, co bylo spojené třeba s Tichým nebo s Trnkou a bylo to pro mě nějak, bylo to vždycky pro mě nějaký svět, vždycky fascinovalo to pravdivost nebo že ty lidi dokázali udělat, vlastně vyjádřit nějakým způsobem krásno je v těch jako nejtěžších dobách, situacích, nebo a přesto tam je v tom neuvěřitelná poezie, tak vždycky mě se to vždycky jako strašně líbilo, a vždycky jsem jako hodně jako cítil jako malý dítě.
2: Je třeba tohle něco, co hledáte i ve své vlastní tvorbě, nacházet nějakou pravdivost, nějakou opravdovost v tom?
1: No to je samozřejmost, přesně, že to je jako, jo, pro mě to je, já bych nic jiného nepustil ven, prostě to, snažím se něco, o něco, co znázorně nějakým způsobem mě samotného, přesně narazím na dotazy, proč nedělám ženy, protože to jsou všechno já, že jo, ty věci, takže zachycuji nějaký moje...
2: Tak třeba vaši vnitřní ženu, že byste z něj zobrazil.
1: No, to ne, ale je to spíš po nějakým mým... zachycuji nějaké mé rozpoložení psychické, já snažím se do toho nějakým způsobem dávat, takže jako až uvidíte prostě ty věci na život, tak to tom vidíte třeba.
2: Trnka je taky synonymem pro film Loutkový a František Tichý svého času pracoval jako scénograf. Mě zaujalo, když jsme si povídali u vás v ateliéru, že jeden čas pro vás divadlo. Bylo fascinující, že jste jezdíval do Prahy, mnohé představení jste viděl nejednou. Čím vás uhranul tenhle ten svět divadla?
1: No asi kvůli tomu, že já mám dost problémy se čtením, jako než nevím číst, ale prostě ta koncentrace na to tam není, jako mám mnoho roztomilých poruch a to je jedna z nich a vždycky jsem spíš vnímal ten vizuální svět a divadlo pro mě bylo nějakým způsobem fascinující, takže jak jako malý kluk jsem jezdil po těch antíkách, tak jsem jezdil i prostě do Národního divadla do Staváku a viděl jsem Fausta třikrát s Reznerem a jsem chodil úplně na všechno, prostě mě fascinovalo ten prostředí a to tam, u toho mi ta imaginace velice jako pracuje, což jako u těch knih jako moc ne, takže já jsem spíš takovej hodně vnímavý člověk, spíš tady v těch světech.
2: Byla tam někdy ambice třeba se na tom nějak spolu podílet? Nemyslím, že byste aktivně hrál, protože to při vašem introvertním nasazení zřejmě asi by nebylo to pravé, ale třeba se podílet na té výtvarné stránce, nebo jste byl zkrátka jenom vášní vidivák a okouzlovalo vás to prostředí a ty inscenace?
1: No tak vidíte, tak jako mám problémy i v rádiu, tak jako nemusím představit jako na divadle, ale ne, to pro mě to je takový krásný svět, do kterého jsem se nikdy jako nesnažil nějak vkrást a dělám to, co mám, ale prostě je to pro mě důležitý a vlastně je to nějaký způsobem, nějaký forma vzdělávání pro mě, jakože se učím o těch autorech skrz ty prostě hry a nebo když jsem na to měl, to samozřejmě víc času, jo, ale to, mám to rád prostě.
2: Dá by se vypozorovat nějaká podobnost mezi třema těmi sklářskými show? Vy jste jich po světě sjezdil opravdu hodně, říkal jste mi, že tam bylo několik stovek lidí. To i s tou performativnost v sobě má. A nebo tam jste zkrátka soustředěný na tu práci a vlastně pro vás podstatné jenom to sklo a ten divák je tam jaksi jenom bezděčně přítomen a toho nevnímáte?
1: No, tak je to něco, co dělám celý život, takže v tom se člověk tak nějakým způsobem kraluje, takže já sám se tím bezpečně a moc to nevnímám, jako samozřejmě ty lidi, já si pak dlouho mi to trvalo, jsem si uvědomil, že ty lidi tam jsou kvůli mě a ne já kvůli ním, takže takže oni, takže potom jsem si nějak přenastavil a samozřejmě většinou tady ty předváděčky jsou časově omezený a já musím dělat nějakou věc, kterou vlastně bezpečně umím a zvládnu ji prostě udělat nějakým časovým horizontům. Já dneska strávím na věcech třeba 2 dny, samozřejmě. Ale takže většinou vymyslím nebo přijdu, dělám nějakou věc, kterou fakt tam velice krátkém čase.
2: A je to, pardon, zpravidla, že máte předpřipravený nějaký kus a pak ho dofinalizujete, anebo to od začátku až do konce? Musíte vymyslet něco, co zvládnete v tom čase?
1: Je to od začátku do konce a vždycky se to... To musím vymyslet podle toho místa, jak je to veliký, kdo tam pomáhá a je to hodně o těch asistentech a tak. No.
2: Říká skromně o svém performativním vystupování při sklářských show můj dnešní host, sklářský sochař Martin Janecký.

0: Noční mikroforum.
1: Vasil Fridrich a jeho host na dvojce.
2: A dnes si povídám se sklářským sochařem Martinem Janeckým. Závěr loňského roku a začátek toho letošního 26. Patřil vaší úspěšné výstavě v galerii Kodl Contemporary na Dvořákově nábřeží. Jak jste vlastně byl spokojen s expozicí Dreamer, která je v takovém tom lehkém a prosvětleném prostředí od Marka Tichého? Jak se sklo snoubilo se sklem tam?
3: No, já jsem vlastně s Kubou Kódlem byl vlastně úplně k začátku, když tu galerii dávali dohromady, takže trošku jsem už na to jako myslel, jak to tam koncipovat. V budoucnu jsme jako už se bavili o nějaký solový výstavě, která by mohla být. A já jsem to snažil udělat tak, aby prostě to viděli lidi i zvenku, takže ty věci koukali ven a snažil jsem se úplně jako co nejčistší ten prostor, aby úplně to nepřeplácat. A
2: musím říct, já často chodím okolo do práce, že těch lidí, kteří stále postávali venku a dívali se zvenku, bylo taky spousta.
3: No.
2: Takže to zafungovalo rozhodně, tak ne, to, co jste chtěl.
3: Ta výstava byla, vlastně se jmenovala Dreamer, bylo to o nějaký vlastně snění, nebo... Já nejsem úplně jako velký spáč, musím říct, že jakože fakt stávám brzo ráno, třeba v 5.
2: Je to ten návyk z dětství, když jste chodíval na pátou ve sklárny?
3: Trošku mi ta hlava asi šrotuje a trošku mi vždycky přesně v 5 ráno mi zazvoní budík v hlavě a prostě se zbudím. A vlastně občas zažívám takovou, přes den se občas si z něj sednu a zasním se, takže vlastně je to, pár těch věcí jsou udělaný na tady ten námět, že... Je tam nějaký fousatej pan, kterýmu se perou holuby na hlavě prostě. A druhá věc, že mě se vždycky jako hodně, mě vždycky fascinovalo, vždycky sedějí ty holuby prostě po těch sochách po Praze, a tak jsem si říkal, že to dělám jako rovnou na tu hlavu, že tam budu sedět, ale já nepracuji úplně jako s jedním tématem na tu výstavu a spíš každá ta věc je... má svůj nějaký příběh pro mě. Pro mě to bylo vždycky hodně i o tom procesu, že to já to dělám, to je jeden z těch hlavních důvodů, vlastně, proč dělám, co dělám, že mě ten proces té modelace toho skladu tím způsobem strašně baví a vlastně se tím zabývám skoro už 20 let. Fakt to zachycuje prostě ty hodiny, který co s těma věcmi jako trávím v té práci a vlastně není to o tom, že by ty věci měly nějakým způsobem, já úplně se nesnažím nějak jako s tím šokovat, nebo pak se pracuju spíš nějakou tou psychikou těch věcí a hýbáním koutků pusy a vlastně očima a snažím se do tím způsobem dostat nějaký prostě emoce, ale velice, velice jemný. Mě fakt baví taková zamyšlenost a vlastně když ta věc má nějaký ticho v sobě nebo jako takovou až meditativní prostě nějakou náladu, což já jsem úplně opak samozřejmě jako toho, jo, což já jsem... takže tak.
2: Jak jste mluvil o těch hrdličkách nebo holubech na těch sochách, to funguje, ten vzkaz teda funguje skvěle, protože když se na to člověk podívá, tak okamžitě ho napadne socha ve veřejném prostoru, na kterou se slétá hejno, ale jak teda funguje vlastně v tomhle smyslu ta ryba, která je na hlavě? Je to taky něco, co má podobný zdroj, anebo ta je tam úplně z jiného důvodu, je to úplně jiný znak než těch ptáků?
3: Já jsem udělal z ryb vlastně s tím tématem těch ryb několik věcí a bylo to vlastně tady ty věci jsou věnované mému animačnímu bratrovi, který bohužel zemřel před 3 lety a byl velice vášnivý rybář, takže vlastně tady to nějak, je to nějak, je to prostě nějaký vzkaz, nebo je to věc, kterou já si nějakým způsobem řeším, ale vlastně, no, je to asi tak.
2: K vidění tam byly plastiky jak takové ty solitérní, tak tu a tam některé jsou v interakci. Říkal jsem si, jestli to není od vás taková hozená rukavice, návod, jak číst ty solitérní, že by člověk měl s nima vejít do nějakého dialogu a dát jim čas, ať prozradí to tajemství, které tam mají. A to, co vlastně říkáte, že ty významy jsou skryté v detailu, tomu napovídá, že by tomu člověk měl dát čas... dívat se na ně, vejít s nima do toho pomyslného dialogu a pak třeba prozradí to tajemství svoje.
3: Já vlastně, to říkáte hezky, já nejsem moc velký zastánce vlastně dávat nějaký manuály, jak se na ty moje věci koukat, a spíš bych byl velice rád, kdyby ty lidé našli ten čas se na to soustředit nějaký určitou dobu bez nějakých telefonů a koukat se tomu třeba do očí 5 minut, a myslím, že ten člověk potom tam uvidí v tom, co v tom vidím já, protože já jsem se tomu koukal do očí asi 20 hodin. Ale vlastně ty, jak jste mluvil o těch interaktivních věcech, jsou ty šachisti a pak takový dva týpci, který jeden někomu něco šeptá, ale to vlastně Je to nějaký námět, se kterým jsem pracoval už na Aliašce, udělal jsem pár nějakých figur, které vlastně byly naproti sobě, ale já se vždycky těm věcem nějakým určitým čase vracím, už jenom z toho důvodu, protože samozřejmě nabírám nějaké zkušenosti, pořád se učím s tím materiálem, já se vlastně pořád se snažím objevovat nějaký nový způsoby, techniky, jak prostě se promodelovávat prostě těma věcma. A tak jednou za čas se prostě k nějakému podobnému tématu vrátím a je třeba u těch šachistů, ať oba vypadají, že prohrávají, takže...
2: Není to od vás trošku zlomyslnost, že necháváte oba prohrávat?
3: Já jsem to dotáhl do tady té podoby, do tady toho konce, a tím to pro mě jako trošku skončí. Jako já mám opravdu, jak jsem říkal, pro mě důležitý ten proces a u toho se jako vyřádím a zažiju nejvíc a pak ta věc pro mě, až to dodělám, to jen prostě na výstavu nebo kamkoliv, tak tím vlastně tím to pro mě jako končí, bych řekl. Jako úplně se neobklopuju věcma doma a co jsem vyrobil vlastně vůbec. Mám nějaký prostě střepy z roku 93, kdy jsem začínal, ale nemám žádný pomníčky kolem sebe.
2: A co vlastně bývá takovým okamžikem té největší radosti nebo sklářské rozkoše? Je to chvilka toho nápadu, kdy vás napadne, co byste udělal? Nebo ten proces, anebo když je ta věc finálně hotová a říkáte si, jo, tak je to přesně tak, jak jsem chtěl?
3: Tak je to asi všechno dohromady. Jak jsem už říkal, tak já se snažím dělat se tím, aby jsem pořád jako promodelovávám, jak jsem říkal, a je to jednou za čas, mi třeba dvakrát, třikrát do roka povedu dělat věc, která vlastně mi trošku otevře zase nějaký nový obzor. A občas to vlastně pochází z nějakých chyb, který udělám, a je to... Takže ač se jako toho rozčílen, tak potom si říkám, že to není tak úplně hrozný. Ale jak jsem říkal, je to takový solitérství v tom, že prostě já mám samozřejmě asistenta, skvělýho kluka z Kanady, který se mnou pracuje, a ještě jednu skvělou holku z Umprumky, Aničku, ale vlastně oni mi samozřejmě pomáhají nějak tu věc směřovat, ale já všechno, co vlastně musím korigovat sám. A taký solitérství v tom, že prostě já mám samozřejmě asistenta, skvělýho kluka z Kanady, který se mnou pracuje, a ještě jednu skvělou holku z Umprumky, Aničku, ale vlastně oni mi samozřejmě pomáhají nějak tu věc směřovat, ale já všechno, co vlastně musím korigovat sám a dělat tu modelaci. A vlastně nikdy bych to jinak nechtěl. Vlastně. Pro mě to je hrozně důležitý. A ten kontakt vlastně s tím matrošem. No.
2: Vy jste mluvil o chybě. Jak vlastně velkou roli tam může hrát náhoda? Je to něco, krom těch chyb, které vás inspirují k něčemu jinému, moc nevítáte, že máte rád kontrolu nad tím procesem celým, že se to děje všechno tak, jak očekáváte?
3: Já jsem vlastně vyrostl ve sklářství od toho 93. a prošel jsem úplně veškerým možným odvětví vlastně v tom foukaném skle, a takže vím, co to sklo dělá a jak se chová a jakým způsobem se využívá i v tom uměleckém světě, což je samozřejmě naprosto v pořádku, ale je to i hodně, byla hodně používána nějakým způsobem i ta náhoda a využívání těch vlastně vlastností toho skla samotného. Že prostě se to nějakým způsobem roztočí, jsou tam na tom nějaký psí uši a hurá, jo. Ale prostě já mám opravdu velice rád vlastně já chci prostě o tom rozhodovat, co sklo bude dělat.
2: Ne, pánem sklavy.
3: Já prostě to potřebuju a chci mít tu kontrolu nad tím, co se s tím děje, a Tak. Nenechávám se rád překvapit.
2: To ale vyžaduje samozřejmě takovou precizní řemeslnou zručnost. Jak vlastně na dlouho se dá vypadnout z toho procesu, aby člověk tyhle ty návyky nestratil? Lze to, nebo se musí něco třeba denně, ob den dělat, a aby se to z těch prstů nevytratilo?
3: No, tak já vlastně dělám pořád. Měl jsem třeba 10 dní volno minulý rok, ale...
2: A je to pak znát, když se vrátíte zpátky k práci?
3: Nebo
2: to
3: já bych musel mít volno třeba 3-4 měsíce.
2: Mm-hmm. Ale což byste psychicky nezvládl, tak dlouho nepracovat.
3: Ale zase, to bych určitě psychicky zvládl. Tak se na to jednou i těším. Já bych to přirovnal trošku na hraní nějaký hudební nástroj, že jakože... Začnete prostě hrát na kytaru, naučíte se občáky, čtveráky prostě za týden.
2: To je hurá, jubí, úspěch.
3: A pak prostě za 10 let cvičení 8 hodin denně zahrajet nějakou jazzovou improvizaci prostě na téma prostě něčeho prostě a dává to všechno smysl. Já myslím, že to je dost podobný u toho sklapče. I to prostě postaví na tom řemesle, za kterým já si pak jako stojím a vědomě jsem hodně ze začátku pracoval pro různý jako lidi, kteří jsme si jako vytipoval, který bych se chtěl učit nebo s kterým bych chtěl pracovat, že jsem věděl, co já od toho dostanu, co se tam jako naučím. A vlastně měl jsem tu výhodu, já jsem se nikdy moc nebal pracovat. A mě to jako bavilo být v těch obrovských fabrikách mezi těma starýma mistrama. A měl jsem pak obrovský štěstí, že jsem tady to ještě mohl v těch 90. zažít. A dalo mi to strašně moc. I když to nebylo žádný lízání medu, ale prostě dalo mi to vlastně tam se dělaly stovky věcí pořád dokola, ale ta repetice vlastně do vás dostane tu rutinu a máte to v krbi a potom vlastně moc nepřemýšlíte, jak ty věci držet, nebo začínáte rozumět těm teplotám, co je potřeba k té práci. A což já musím říct, že prostě všechno, čím jsem prošel, a bylo to fakt hodně, tak dneska to používám vlastně nějakýma způsobama i prostě do té mojí práci, ač to nemá vlastně s tím nic společného. Ale to jsou vlastně takový zbraně, který člověk jako se nabírá během toho života a pak s tím střílí.
2: Aby pak mohl pomoct. Říká o svém sebezdokonalování můj dnešní host, sklářský sochař Martin Janecký.

0: Noční mikroforum.
1: Vasil Fridrich a jeho host na dvojce.
2: Dnešním hostem je sklářský sochař Martin Janecký, se kterým si povídáme nejenom o jeho výstavě, která skončila na počátku ledna. Ovšem, na konci ledna se udála taky další věc, poměrně důležitá ve vašem uměleckém životě, jakkoliv to není vaše dílo, ale vyšla monografie, kterou sepsala Barbora Kundračíková, a název té monografie je prostý Martin Janecký. Jak se zrodil ten nápad? Nepředpokládám, že je to od vás, protože vaše touha po sebeprezentaci nebývá vysoká, takže odkud to přiletělo, tahle ta idea na knihu?
3: Budete se divit, ale přišlo to vlastně ode mě. Já jsem si říkal, že bych to mohl vlastně dát do jedné knihy, všechno, co se vlastně snažím celý život. A dělám to sklo, dělám nějaký 32 let a tý modelaci toho skla třeba nějaký přes 20, tak jsem si říkal, že bylo dobrý to vlastně dát do jedné knihy všechno.
2: Je krásná, hmotná. Když se podíváme na přebal, tak je tam shodou konci, jsou tam ty hrdličky, o kterých jsme mluvili, na hlavě toho vousatého muže. Kromě bohatého obrazového materiálu jsou tam taky statě od různých odborníků o vás. Jak se to třeba čte, když o vás hezky píšou? Je to něco, v čem se rád koupete, anebo radši se nepouštíte do čtení těch statí?
3: Já jsem to ještě nečet, musím se přiznat. Jenom samozřejmě to, co psala Barbora Kundračíková, naše milá kurátorka, a která byla mimochodem i kurátorkou výstavy u Kodla, ale dále tam psal William Varmus, což je člověk, kterýho jsem i párkrát potkal ve státech, člověk, který psal hodně o těch, jako speciálně se vyloženě na sklo, a napsal mnoho knih o Čihulim a Morrisovi, vlastně lidi, se kterýma já jsem kdysi pracoval, když jsem byl v Americe, a má zase, jsou tam takový různý pohledy prostě na tu tvorbu od různých lidí, na tu mojí jakoby portrétní tvorbu a potom ty nové věci a tak.
2: Jaký to vlastně je typ dialogu, když máte kurátorku, se kterou stavíte tu výstavu, tak je to nějaký typ vzájemné komunikace, a pak když od vás vytváří knihu, je to podobný dialog, nebo jsou rozdílné?
3: Tak u té výstavy tam toho moc na výběr jako nebylo. Já vlastně pracuji nějak systematicky, ač ta výstava nemá jako jedno téma, tak vlastně pro mě to každá ta věc má nějaký téma, ale vlastně nějakým způsobem jsou si příbuzný, a je to prostě vidět, že jsem to dělal v nějakém časovém horizontu jednu za druhou. Jo. Takže se zpracovalo spíš s tím, co je, a co jsem udělal. A já jsem samozřejmě nějaké věci tam dal a nějaké věci jsem do té výstavy nepustil, samozřejmě, o kterých jsem necítil, že jsou dostatečně silný. Ale s tou knihou to je opravdu na Barboře, a měla vlastně nad tím držela pevnou ruku a udělala to naprosto skvěle, starostně vlastně jakýkoliv postprodukce a tak.
2: Takže váš vklad do té knihy je výsostně v tom, že jste poskytl svoje díla nebo jejich fotografie, ale vlastně neměl jste ambici do struktury té knížky nějak zasahovat.
3: Přesně tak, i ta obrazová část jsou to fotky, které fotil Robin Malátek, můj kamarád, a je to focený stylem, že my jsme oba u toho, a on je ta technická část a já si různě jako svítím a cítím, že by to mělo vlastně vidět, takže většina té obrazové části je to buď ze Stary, nebo ještě s Aljaškem. A to jsem tam jako fotil sám rukama, nohama prostě, ale takže některé nejsou tak kvalitní, ale většina.
2: Když jsem si prohlížel tu knihu, tak jste říkal, že některé z těch fotografií jsou pořízené právě u vás u ateliéru venku, na tom přirozeném světle. Je tam dobré světlo na práci, nebo si musíte přisvítit? Je to místo, které je prosvětlené tak akorát na to, co potřebujete?
3: To ne, to bylo to venkovní svíce, vlastně focení bylo dělaný pro speciální projekt, na který jsem začal teďka pracovat. Já vlastně mám ty klasické věci, se kterými jsem teďka měl tu výstavu, ale my třeba jednou za čas já si potřebuji od toho odpočinout, takže buď začnu pracovat na nějaký instalaci nebo nějakým jiným tématu, který mě baví, anebo spolupracuju s mnoha umělcema, který mě vlastně baví a fascinují vlastně. A to, co v té knize na konci je můj teďka nejnovější projekt, na kterým je takový obrovský zátiší barokní, takže to pomalinko nějak zpracovávám a je tam nějaká vlastně začátek té věci, která ještě není samozřejmě hotová, ale chtěli jsme, aby tam byla. Takže tam...
2: Má to třeba nějaký časový horizont, kdy bude k vidění, nebo zkrátka, až to bude, tak to bude?
3: Já myslím, že to bude tak příští rok, asi hotový.
2: Že by se veřejně vystavila ta...
3: No, přesně tak.
2: Celá ta kolekce. Jsou tam i fotografie, když pracujete, nebo vás a váš tým při práci. Říkal jsem si, že jsem zahledl taky na vašich sociálních sítích, že když byl u vás na návštěvě Bruce Weber, že vás taky fotil, nejsou tam nějaké jeho fotografie, které fotil, když byl u vás?
3: Ne, to ne.
2: To je ale asi příjemný druh pozornosti, ne? Když někdo takový má chuť fotit u vás v ateliéru.
3: Mě fascinuje, že tady ty fenomenální lidi jsou tak v pohodě. A jsme vlastně spolu seděli na zahradě asi hodinu a povídali jsme si o mém psovi a o jeho psovi a o výstavě a o věcech, a bylo to hrozně příjemný. No.
2: Když se dostanu ještě k tomu, že i ta kniha samozřejmě součástí nějaké prezentace vás a vaší práce, je to něco, na co jste si musel zvykat obtížně, že je to zkrátka součástí toho řemesla, i nutnost dát o tom vědět směrem ven a seznamovat to potenciální publikum s tím, co děláte, anebo to je něco, co vám nevadí nebo nepřekáží vám nějak zvlášť?
3: Jak jsem říkal, jediná moje špatná lidská vlastnost je přehnaná skromnost. Ne, já si zatím na tou mojí práci stojím a věnoval jsem tomu celý svůj život a myslím, že už bylo na čase to dát také všechno na jednu hromádku, takže jsem rád, že se to podařilo a tak.
2: Vy jste celoživotně uhranut sklem, ale třeba když se vrátíme k Dreamerovi, k té výstavě, která byla v Cordel Contemporary, tak tam byl vlastně jeden objekt, který byl venkovní, který nebyl ze skla. Proč, nebo jak vás napadlo, nebo co vás půjdilo k tomu, aby jedna z těch věcí byla taky venku, aby byla ve veřejném prostoru, a vlastně to zjištění toho, že sklo není úplně vhodný materiál pro prezentaci ve veřejném prostoru, vás vedlo k tomu, že jste udělal vlastně Dreamera, tu sochu, která dala výstavě jméno z jiného materiálu. Jaký to byl zážitek?
3: Já jsem vždycky trošku toužil jít ven s těma věcma nějakého veřejného prostoru. A samozřejmě s tím sklem samotným jako nemůžu. A já jsem omezený velikostí, do jaký já jsem schopný to fyzicky vyrobit. Vlastně tu techniku, kterou jsem začal používat díky Jirkovi Pecovi z Brna, který vlastně tu věc, kterou já vyrobím, naskenuje a potom se to nějaká robotická ruka to vyrej do puréno takového tvrdého polystyrenu, dá se říct, jednak vlastně do té velikosti, ve které já to potřebuju, a má to veškeré radosti, chyby, přesně tak, jak já jsem to udělal do toho skla. Takže...
2: Nevylepšuje to nic.
3: Ne, takže to úplně přesně, díky té technologii přesně stejný, jak já jsem to vymodeloval do toho skla. To byl vlastně ta věc, ten hvězdář, který už, toho jsem udělal poprvé na výstavu v Umpromuzeu před 3 lety a já trošku si pořád s tím koketuju, s tím nápadem, a byla to vlastně první věc, udělali jsme do bronzu a je to další výzva pro mě, no, je to zachování prostě té skleněné krásy estetiky, nebo všechno, jak já jsem to udělal, a dostat to i do těch jiných materiálů. Takže trošku zkouším do betonu a do bronzu a si se někým Hockým občas vlastně udělám nějakou tavenici, která má třeba 150 kilo. Ale všechno to vlastně začíná vlastně u mě v tom ateliéru, já udělám tu věc a potom se to nějakým způsobem zvětšuje do těch různých materiálů, který já považuji za hezký.
2: A ne, inspiruje vás někdy ta zkušenost toho, že ten jiný materiál může být v tom veřejném prostoru, že byste byl tu a tam z kulu nevěrný a zkusil třeba něco jiného, třeba, že by byl, mluvíte o betonu, a že by byl kámen, třeba, jestli byste zkusil, nebo to zas není tak velké puzení, které by vás odvrátilo od skla?
3: Ne, já nic jiného neumím. Já nevím ani kreslit, takže jako já opravdu dělám rovnou do skla. No.
2: To je další věc, která mě zaujala, když jste mi říkal, že si vlastně neděláte ani žádné nákresy, žádné náčrtky, ale zmínil jste taky, že to skýtá v sobě úskalí, že občas některé ty poměry, že úplně k sobě nefungují, že občas to, teď už při vaší zkušenosti ne, ale že ty věci k sobě občas malinko nepasovaly těmi poměry.
3: Občas mi to uletí, jako měl, byl jsem občas línej se něco změřit, ale no. Tak. Je to o tom, že já dělám, třeba když dělám ty šachisty nebo nějaký takový ty interaktivnější věci, které jsou naproti sobě, má to ruce a hlavy, tak já dělám ty nejdřív ty části, ty ruce, potom tu hlavu a většinou ty části ani tu hlavu nevidím, když dělám to tělo. Takže já si musím pořád představovat nějak proporčně, jak ty věc bude ve finále fungovat. Dřív jsem si to občas... Teď si do toho jako věřil a teďka občas jsem to vyprdnu a bylo to taky vypadá, ale to jste nevěděli, takže...
2: Takže i takové věci se občas můžou udít ve vaší hutí. Takhle o tom vypráví o své práci můj dnešní host, sklářský sochař Martin Janecký.

0: Stále jste s námi na dvojce, stále posloucháte noční mikroforum, ve kterém si dnes povídám se sklářským sochařem Martinem Janeckým. My jsme to malinko naťukli v tom předchozím vstupu. Vaši spolupráci s různými dalšími kolegy výtvarníky s velmi zajímavými jmény. Za všechny jmenujeme třeba Frantu Skálu, Petra Nykla, Milana Zeisse nebo designérku Evu Eichler. Jak dobrodružné jsou pro vás výlety do těch jiných jejich vizuálních světů, když tam vlastně vstupujete jako někdo, kdo provádí tu jejich ideu nebo uvádí v život v tom skle?
1: Je to vždycky o nich, no, víc. Já se snažím do toho vlastně vkráčet jenom vlastně s tím řemeslem, že dokážu přetvořit ty kresby nebo ty náběhy prostě do toho skla, že to má nějaký život. A vlastně ta spolupráce začaly tím, že já se věnuju samozřejmě v svojí tvorbě, ale občas potřebuju si od toho fakt odpočinout. A začalo to vlastně... Já jsem to malinko koncipoval i to studio, že vlastně bych chtěl, mimo toho, že dělám ty své věci, že budu pracovat i s těma umělcema, který mě inspirují, fascinují. Mm-hmm. Jak lidi, nejenom jako umělce, ale jako i lidi. Ještě vlastně s Frantou Skálou jsme udělali spolu dvě výstavy a ta práce je založena na našem velkém přátelství, si myslím, a že spolu trávíme jako i čas a jdeme na pivo a všechno možné. Ale ta spolupráce byla naprosto úžasná s tím, že on vlastně sedí za mnou toho velkého stolu a jenom kreslí prostě různý jako nějaký téma, který potom rozvíjí do různých jako figur a ta věc nějakým způsobem roste. Já vždycky přijdu a vyberu si jednu věc, kterou vím, že je udělatelná a že dokážu vlastně v tom nestratit tu skálovinu, když to řeknu takhle hezky. Že chci, aby to bylo fakt, aby tam byl hlavně ten Franta, co se týče toho vizuálu. Takže já si do toho nějak cpu nějaký svoje ego a všechno možný. To samé bylo s Evou Eichler, za kterou jsem začal vlastně spolu dělat na IGS, což bylo v Novém Boru.
0: To je to sklářské symbózium.
1: No, no,

0: kterou tam Tata Boys měli, to už je to dosy to hodně let, ale já jsem dělal všechny ty postavy z Nano Alba. A to byla taky úplně úžasná práce. Takže...
1: Když jste zmínil Dogs, mluvili jsme o Kodl Contemporary. Jak je pro vás vlastně důležité, aby v tak velkém městě, jako je Praha, byly právě tahle ta centra, která se věnují současné kultuře? Je to něco, co vnímáte jako tvůrce, jako autor, jako podstatné?
0: Za mě Dogs je úplně nejdůležitější galerie, vlastně i v tady té velikosti, co se jim podařilo postavit. Je to naprosto něco neuvěřitelného. Já jsem teďka byl mimochodem na komentovaný prohlídce výstavy Up in Flames Davida Lynche, komentovaný pan kurátor nebo autor výstavy Otto Urban, a bylo to prostě něco neuvěřitelného. Ta výstava je udělána s takovým citem a vlastně i ta komentovaná prohlídka bylo vlastně nahlédnutí nejenom do tého tvorby, ale vlastně skrz toho Otu, což bylo jako pro mě úžasný, on jak on vnímá tu jeho tvorbu a to, co se jim tam jako vlastně daří dělat za projekty a výstavy. Pan Válka, pan Otu Urban je něco neuvěřitelného, strašně tomu fandím a držím palce.
1: Když se ještě vrátíme k té spolupráci s těmi kolegy výtvarníky, stává se někdy při tomto typu spolupráce, že vám to třeba otevře opět jako vhled do jiného způsobu zpracování toho skla, protože to vyžaduje právě ten jejich návrh?
0: Přesně tak. Já třeba v té spolupráce s Frantou, tak on mě teda tlačí do úplně šílených různých tvarů a věcí.
1: A necháte se?
0: No samozřejmě. My se u toho i hodně nasmějeme, jakože to je fakt jako super. A Franta je prostě geniální člověk, jak umělec, taky skvělý člověk, takže to jde to jako samo. My jsme nějakým způsobem sebe naladěný a nejsme tam jak nějaký kohouti na jednom smeťáku, prostě a fakt si, jako, tam hrajeme celý den a je to super. A já se právě díky němu učím, mě natlačí do takových věcí, v kterých já se učím nějakým i nový postupy, který... Vlastně není to ve finále o tom, co to je za věc, ale vlastně ten způsob, jak... Já musím vymyslet ten způsob, jak se dostat do toho finálu, aby to vypadalo jak ten skála prostě. A to mě na tom strašně baví, hrozně se u toho učím a vlastně jsem ještě moc vděčný za tu možnost a s těma lidma dělat. I s Petrem Niklem je to vlastně dost podobný. A s Jardou Rónou a...
1: My jsme stále ještě v podstatě na počátku roku 2026, když vyhlédneme směrem k jeho závěru, co radostného vás čeká, na co se těšíte letos?
0: Já budu pracovat. A teďka budu mít věci na výstavě v Benátkách, někde na konci, buď to bude na konci března, nebo na konci dubna, takže pár věcí, které byly na výstavě u Kodla, tak povezu do Benátek a ještě do toho teďka prostě pracuji na nějakých nových, který tam povezu a potom začneme dělat s Frantou Skálou zase na nových věcech, na co se moc těším a chci pracovat na svém 20-metrovém zátiší a uvidím, budu pokročovat k rasové jízdě.
1: A třeba to volno nějaké, jak jste říkal? Třeba i to?
0: Jo, to pokusím se strávit nějaký čas na chalupě.
1: No to zní krásně.
0: A ještě učím v Americe na dvou místech, takže mě čeká cesta do Ameriky.
1: Je toho plno. Děkuji, že jste přijal mé pozvání do nočního mikrofora, milí posluchači. Od mikrofonu dvojky vám přeje dobrou noc Vasil Fridrich a můj dnešní host Martin Janecký.
0: Děkuji za pozvání.
2: Mrazivé léto na dvojce.
3: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
2: Mrazivé léto na dvojce.
3: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
2: Mrazivé léto na dvojce.
3: Noční můry ožívají a každý stín může být nebezpečný.
2: A chybět nebude ani velká soutěžní pátračka.
3: Odhalte, jakou postavu děsivých příběhů hledáme a vyhrajte jeden z 9 pobytů pro 2 na 2 noci v luxusním hotelu v Karlových Varech.
2: Mrazivé léto na dvojce. Český rozhlas dvojce.

0: Vlka. Rádio, které vás baví.
1: Letos v únoru si v nočním mikrofonu tady na dvojce Vasil Fridrich povídal se sochařem Martinem Janeckým. To tady byla repríza, jedna z dalších repríz nočního mikrofóra. Je tady třiadvacátá hodina, 31. minuta, tak je to správně. Já mám tento čas moc rád, protože touto dobou tady na dvojce každou noc začíná živě vysílání noční proud. Máme 24. července roku 2026, za mikrofonem dvojky je Robin Šalamun. Zdravím vás z Vinohradské 12 a doufám, že zůstanete minimálně do druhé hodiny.
0: Český rozhlas dvojka.
1: A tento noční proud odstartuje dnešní narozeninová oslavenkyně, 57letá Jennifer Lopez. Tak pojďme tančit.

ve svých 57 letech stále skvěle tančí, to byla Jennifer Lopez, dnešní narozeninová oslavenkyně v úvodu pátečně sobotního nočního proudu na dvojce. Vypadá to, že do Česka se příští týden vrátí tropy, teploty budou šplhat i nad 35 stupňů Celsia, po chladnějším týdnu se začne u nás oteplovat už o tomto víkendu, rána ale ještě zůstanou studená, tak na to myslete. My si teď zahrajeme jeden z dalších velkých letních hitů. Je tady Luis Fonsi. Despacito. 23:36. Dobrý večer.

Spacito. To byl Luis Fonsi, také Daddy Yankee a také Justin Bieber. Lehce poupravená verze letního megahitu Despacito. Justin Bieber vystoupil v průběhu finále letošního mistrovství světa ve fotbale. Vystoupení se uskutečnilo v neděli během finále mezi Španělskem a Argentinou. Celý ten program měl charitativní rozměr, protože FIFA z každého prodaného lístku na zápase mistrovství světa věnovala $1 na pomoc dětem. Vybraná částka by měla pomoci k jejich kvalitnímu vzdělání. Justin Bieber v průběhu té show hrál asi 3 minuty. Za ty 3 minuty, pokud to nevíte, dostal více než 340 milionů korun. Nenechá si je pro sebe, věnoval je právě mladým sportovním talentům, aby mohli získat stipendia a tréninky, které by si jinak nemohli dovolit.

To byla hymna letošního fotbalového mistrovství světa. Zvítězili Španělé, to asi nemusím připomínat. Každopádně Španělsko zdravíme, posíláme gratulace i z nočního proudu. Jinak o tomto víkendu startuje česká fotbalová šance liga. Zítra bude hrát Viktoria Plzeň se Slovanem Liberec. Zápas začne v 17 hodin. A asi je jasné, komu bude fandit Jakub Děkan, když je to rodák z Liberce.

to slunce zapadá, cítím žár. A občas přijdou doby zvláštní, když se moře bouří a loď se nám potápí. To potom hledáme dlouho místa klidný, než se sklidní ta bouře, co nás brzdí. Pak roztáhneme křídla, plujem dál, na naší lodi zase jenom ty a já. Všechny ty překážky nám uhnou, proč se smát. Já

0: Demo Music, taky jako Děkan písnička ráno, jinak Kuba bude mít po půlnoci už za pár minut svátek, protože v sobotu 25. července máme v kalendáři Jakuba. Zatím je ale pátek, máme 24. červenec roku 2026 a kdyby žil, tak by dnes 80. oslavil tanečník, zpěvák, herec a baletní mistr Národního divadla pan Vlastimil Harapes. Bohužel nás ale opustil v květnu 2024. 80. by letos 6. září slavila i zpěvačka Hana Zagorová. I na tu už můžeme jenom vzpomínat. Chystáme pro ní velkou poctu k nedožitým 80. narozeninám, a to na 24. listopad ve velkém sále pražské Lucerny bude zpívat písničky Hany Zagorové, Monika Absolonová, Marta Jandová, Eva Burešová, Kateřina Marie Tichá, Tereza Mašková, Jindra Polák ze skupiny Jelen a spousta dalších. V tuto chvíli se tedy hodí, myslím si, že naprosto hodí písnička Jen pár dnů, což je vlastně duet. Je to písnička Hany Zagorové a doprovází ji právě Vlastimil Harapes.
1: Český rozhlas 2.

Krásný duet, to byla Hana Zagorová, také Vlastimil Harapes a skladba Jen pár dnů, 6 minut před půlnocí. Honza Homola ze skupiny Vohnout dnes slaví narozeniny, ne ledajaké, kulaté, 50. Honza se nechal slyšet, že když byl malé dítě, tak i tehdy říkal, no, až mi bude 50, tak to bude 24. července v roce 2026. A už tehdy si představoval, že v ten den bude starý pán oholi se šedivým fousem a že lidé už budou běžně létat na měsíc. Dnes je 24. července 2026. Na měsíc se nelétá, Honza není šedivý stařec, je stále tím stejným dítětem, protože kdyby zestárnul, už by nebyl mladý. Takhle to alespoň napsal na sociálních sítích. Má k tomu dobrý přístup. Honzo, přejeme jen to nejlepší, hodně zdraví, hodně elánu do hudby. Bojarou oslavu dáme si bohémy, to je jasné. Svaz českých bohémů teď před půlnocí. A o půlnoci v půlnočních zprávách také budeme pomyslně slavit, protože vodní slalomářka Kneblová je mistryní světa. I o tom budeme hovořit. Tak zůstaňte s Dvojkou, zůstaňte s námi. I po půlnoci bude pokračovat Noční proud.

0: Dámy a pánové, už za několik sekund začne sobota s datem 25. července roku 2026. Odbyla půlnoc.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Jih Evropy čelí obřím požárům. Francie evakuovala už přes 140 tisíc lidí. Opoziční ODS kritizuje výběr nového šéfa pražského letiště. Podle vlády bylo výběrové řízení v pořádku. Vodní slalomářka Kneblová je mistryní světa. Kanoista Kratochvíl přidal bronz. Dnes bude jasno až polojasno, teploty až 29 stupňů. Je sobota 25. července. Hlavní zprávy a Martin Matějka.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Jih Evropy bojuje s rozsáhlými požáry. Španělská vláda vyhlásila stav nouze a obává se propojení požárů nedaleko Madridu. Tisícovky hasičů se snaží dostat pod kontrolu plameny na Sicílii. Francouzské úřady evakuovaly kvůli lesním požárům na jihozápadě Francie více než 140 tisíc lidí.
3: Je to XXL požár, je nevyzpytatelný. Plameny můžou skočit i kilometr dál.
4: Popsala zástupkyně vlády v oblasti Giron Sophie Brokasová. Požár poničil nebo spálil desítky domů. Lidé mluví o plamenech vysokých 25 až 30 metrů. S ohněm bojují stovky hasičů i vojáků. Česko do Francie vyslalo vrtulník Black Hawk s posádkou. Hašení komplikuje silný vítr, který v nárazech dosahuje 80 kilometrů za hodinu. Desítky tisíc lidí odjíždějí z oblasti. Na silnicích se tvoří kolony. Obyvatelé se evakuují i na lodích. Plavidla nabídli taky chovatelé ústřic. Z Francie Martin Balucha, Radiožurnál.
2: Vrtulník Black Hawk s českými hasiči v podvečer dorazil do Francie. Stroj soukromého provozovatele přistál v oblasti Bordeaux, a to v rámci unijní spolupráce, jak říká mluvčí hasičů Klára Ochmanová.
5: Francie v rámci mechanismu civilní ochrany Unie požádala o pomoc v souvislosti s rozsáhlým požárem v oblasti Giron, který ohrožuje obydlené území. Modul leteckého hašení, který vysíláme do zahraničí, má vždy pevnou sestavu. Dva piloti, dva technici a tři hasiči.
2: Lesní požáry na jihozápadě Francie se rychle šíří a podle ministra vnitra Lorana Nunéze oheň už spálil na 14 000 hektarů porostů. Čeští hasiči se do akce zapojí během dneška. Vedení ODS vyzvalo vládu, aby přehodnotila jmenování Radomíra Lašáka do čela pražského letiště. A vedení má převzít od srpna. Občanští demokraté žádají taky zveřejnění podrobností k výběrovému řízení. Považují ho totiž za netransparentní.
6: Předseda ODS Martin Kupka připomněl, že Lašák v minulosti řídil české aerolinie v době jejich úpadků. Spolu s plánem premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO vložit část akcí letiště na burzu to podle Kupky vyvolává podezření.
7: Tohle dává i české veřejnosti jasnou zprávu, že se tu něco problematického chystá.
6: S tím ale nesouhlasí ministerstvo financí, které je jediným akcionářem letiště. Podle vicepremiéra Karla Havlíčka z hnutí ANO bylo výběrové řízení v pořádku.
8: Proběhlo to naprosto regulárním způsobem, všichni se shodli na konkrétní osobě.
6: Kvůli výběru Lašáka a obavám o další směřování státní společnosti vyhlásili v úterý odbory na letišti stávkovou pohotovost. David Šalek, Radiožurnál.
2: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský varoval Ukrajince před dalším velkým ruským útokem. Ten by se podle Zelenského měl odehrát v nejbližších 48 hodinách. Ukrajinský prezident proto doporučil, aby lidé byli maximálně opatrní a nebrali na lehkou váhu letecké poplachy.
9: My znajemo vid rozvitok.
10: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním projevu uvedl, že podle informací rozvědky a ukrajinských partnerů Rusko už připravilo rakety pro další masivní úder. Zelenský také kritizoval pořadatele výstavy bezpilotních technologií, kterou včera u Kyjeva zasáhly ruské rakety. Zahynulo přitom 10 lidí a 100 bylo zraněno. Zelenský důrazně připomněl, že ve válečných podmínkách a s takovým nepřítelem, jakým je Rusko, nelze pořádat žádné zbrojní výstavy s velkou účastí lidí a navíc v těsné blízkosti civilní zástavby. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
2: Čínská sociální síť TikTok podle Evropské komise nedostatečně chrání své nezletilé uživatele. Vyplývá to z předběžného vyšetřování Evropské komise. TikTok podle ní porušuje unijní akt o digitálních službách a hrozí mu vysoká pokuta.
11: Děti mohou mít na TikToku veřejný účet a jejich videa tak může sledovat kdokoliv, dokonce i lidé mimo tuto sociální síť. Cizí lidé tak mohou nahlížet do soukromí dítěte. To podle Evropské komise může vést k nežádoucím kontaktům s potenciálními pachateli. Obsah dětských uživatelů TikToku také může být zneužitý ke kyberšikaně. Komise upozornila na možné celoživotní následky. Videa totiž mohou zůstat online navždy a pronásledovat uživatele až do dospělosti. Unijní exekutiva vyzvala TikTok k nápravě situace, jinak mu hrozí pokuta ve výši až 6% celosvětového ročního obratu společnosti. Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
2: Do Česka se příští týden nejspíš vrátí tropy. Po chladnějším týdnu se začne oteplovat už o tomto víkendu, rána ale ještě zůstanou studena.
12: Ráno to bude ještě na svetr.
13: Říká k víkendovému počasí meteorolog Martin Tomáš. V noci na sobotu můžou teploty klesat i k 5 stupňům Celsia. Během dne se ale oteplí.
12: Nejvyšší denní teploty pak většinou 24 až 29 stupňů Celsia.
13: V neděli přes Česko přejdou přehánky, které přinese studená fronta. Na začátku příštího týdne teploty klesnou ke 24 stupňům. Zatáhne se a místy zaprší. Od úterka se ale zase oteplí a koncem týdne přijdou i tropy. Podle meteorologů se můžou teploty dostat až na 36 stupňů Celsia. Josefína Báčová, Radiožurnál.
2: Spojené státy za necelých 7 měsíců letoška zaznamenaly víc případů spalniček než za celý loňský rok. Podle amerického centra pro kontrolu nemocí jde o nejhorší bilanci od roku 2000. Tehdy byla infekční nemoc v zemi oficiálně vymýcena. Spalničky jsou jedním z nejčastějších příčin dětských úmrtí.
14: Potvrzených případů je dnes 2318 a nemoc se šíří stále rychleji. Za uplynulé dva roky se nakazilo víc lidí než za předchozí čtvrtstoletí dohromady. Většinu nemocných tvoří děti. Desítky z nich skončily s těžkou formou nákazy v nemocnici. Lékaři jako důvod uvádějí klesající proočkovanost, která se po pandemii covidu nevrátila na potřebných 95%. V listopadu mezinárodní panel rozhodne, zda Spojené státy přijdou o status země, kde byly spalničky vymíceny. Jana Ciglerová, Radiožurnál.
2: Brněnský magistrát chce regulovat umisťování výdejních boxů a kancelář městského architekta už připravila nová pravidla pro provozovatele. Podle nich by hlavně v širším centru neměly boxy stát v ulicích, ale v domech nebo na dvorech. A výdejen v Brně přibývá, architekti jich letos napočítali na 700, o 200 víc než loni.
15: Já tomu říkám, že to je taková západní služba ve východním balení.
16: Glosuje vzhled a umístění boxů David Zajíček z kanceláře architekta města Brna. Většina boxů v Brně je na soukromých pozemcích, na těch městských je například radnice Brno-Střed příliš povolovat nechce, říká starosta Vojtěch Mencel z ODS.
17: V posledním roce žádná z těchto žádostí nesplňovala nějaké naše kritéria.
16: Nejvíc boxů provozuje zásilkovna. Její mluvčí Anna Maria Lichtenbergová dodává, že se s Brnem rádi na pravidlech dohodnou.
18: Zkušenost máme například z Prahy, která přijala pravidla pro umisťování boxu na městských pozemcích.
16: Brněnská pravidla teď projednají úředníci a politici. Tomáš Kremr, Radiožurnál.
2: Sport. Kanoistka Tereza Kneblová je novou mistryní světa ve vodním slalomu. V americké Oklahomě zvítězila o 2,5 sekundy před Andořankou Doryovou. Ve 23 letech jela první finále světového šampionátu v kariéře a po konci závodu se neubránila slzám.
19: Já si to strašně užívám a upřímně jsem fakt v šoku, takže moc nedokážem skládat smysluplný věty, ale jsem strašně vděčná za všechno a za všechny lidi, co mě podporovali. Já jsem ráda, že dělám věc, co mě baví, co mě naplňuje. Ještě k tomu prostě se v ní můžu takhle posouvat a tohle je fakt neskutečný. Prostě sen, o kterém jsem nesnila ani, a je to skvělý a děkuju moc.
2: Mezi muži vybojoval 21-letý debutant Lukáš Kratochvíl bronz. Česká reprezentace má na mistrovství světa už 6 medailí. O poslední se pojede dnes v kajak krosu. A rychlobruslařka Kateřina Kajinová se stala inlineovou mistryní Evropy. V Itálii ovládla vylučovací závod na 15 kilometrů. Navázala tak na Metoděje Jílka, který získal stříbro v závodě na 1000 metrů na ovále.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
20: Nehody na D1 u sjezdu na Sázavu a dálnici D6 u sjezdu na Plzeň. Na dálnici D1 z Prahy do Brna před sjezdem na Sázavu. 33. kilometru se srazilo osobní auto s nákladním. Nehoda blokuje levý pruh, objíždí se dvěma. Jede se pravým a taky po krajnici. Kolona před nehodou má necelé 2 kilometry. Aktuální zdržení do 10 minut. Na D1 z Prahy do Brna byla další nehoda u sjezdu na Divišov. Na exitu 41 osobní auto tam srazilo zvěř a podle kamer následky nehody už provoz nezdržují. A na D6 z Karlových Varů do Prahy za sjezdem na Plzeň stojí osobní auto po nehodě. Kilometr 58,5 blokuje jen krajnici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Přes den čekáme jasno až polojasno, nejvyšší sobotní teploty 24 až 29 stupňů, na horách naměří kolem 21. To byly hlavní zprávy.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: Dobrý večer vám přejeme z Českého rozhlasu Dvojka. Dobrý večer vám přejeme z Nočního proudu. Začala sobota, je 25. července roku 2026. Svátek má dnes Jakub, tak pánové blahopřejeme. Hodiny na Dvojce ukazují 10,5 minuty po půlnoci. Za mikrofonem je stále Robin Šalamon. Jsem rád, že i vy jste zůstali u Nočního proudu a že zůstanete minimálně do druhé hodiny. Protože do druhé hodiny budeme tančit, do druhé hodiny budeme ploužit. Budeme se užívat léta.
1: Český rozhlas Dvojka.

Dvojku, posloucháte Noční proud, prožíváme léto roku 2026. Byli jste už letos na nějakém festivalu, nebo se teprve chystáte? Pokud jste o uplynulém víkendu navštívili festival Colors of Ostrava, předpokládám, že jste si vystoupení tedy ho svým se užili. Jemu se v Česku zalíbilo, na příští rok, na 20. březen, ohlásil koncert v pražské O2 aréně. Vstupenky se začnou prodávat v pátek, cena ta bude začínat asi na 1800. Teď ve čtvrt na jednu by to asi chtělo zahrát si tedy ho svým se. No, vzhledem k tomu, že je považován za mistra soulových balad, tak vám pustím jeho novinku Break Up Reverse. Ta písnička má v sobě hlubokou emocionální jako myšlenku a takový, jak bych to řekl, netradiční pohled na zlomené srdce. Tedy Swims v té písničce zpívá o rozchodu, ale o tom, že kéž by bylo možné se dát ten rozchod prožít naopak. Že by zkrátka konec toho vztahu prožil naopak od jeho bolestivého závěru až k tomu samotnému začátku.

Z nočního proudu zdravíme i do českého ráje, pokud tam jste právě teď. Možná, že jste tam potkali v průběhu dne Lucii Bílou, protože Lucie Bílá je tam momentálně na prázdninách. Český ráj je pro ní zkrátka domov. Jinak písničku Láska je láska otextovala narozeninová oslavenkyně paní Gabriela Osvaldová. Dnes má 73. narozeniny, tak přejeme hodně zdraví, hodně pohody a hlavně hodně legrace.

Harry Styles, American Girls, tady u nás na dvojce v nočním proudu. Harry Styles si na svůj účet připsal další velký úspěch, tentokrát se ale netýká ani vyprodaného turné, ani nějakého hitu v hitparádách, ale jde o rekord na jednom z nejslavnějších stadionů světa. Na londýnském Wembley stadionu odehrál totiž 12 koncertů v jedné sérii, čímž překonal Taylor Swift nebo Coldplay. Koncerty se konaly letos mezi 12. červnem až 4. červencem a tím posledním koncertem se ten rekord definitivně potvrdil, protože Coldplay měli ve Wembley 10 koncertů a Taylor Swift v uvozovkách jen 8 vystoupení v rámci jednoho turné. Toto už je Taylor Swift v nočním proudu na dvojce.

0: To byla slovenská skupina Elán v nočním proudu na dvojce. U sousedů na Slovensku ještě chvíli zůstaneme, alespoň geograficky, protože se blíží každoroční srpnový Love Stream Festival. Opět se bude konat v Bratislavě na starém letišti v Hajnory, a to ve dnech 7. až 9. srpna. 7. srpna tam bude hrát italské elektronické trio Medusa. 8. srpna jim tam bude zpívat Robbie Williams a 9. srpna tam bude hrát mistr DJ David Guetta. Pokud ho máte rádi, myslím, že blíž k Česku ho letos mít nebudeme.
1: Český rozhlas dvojka.

To byla Medúza a novinka, aktuální single Don't Wanna Go Home. Jak už jsem říkal, Medúzu můžete vidět na slovenském Love Stream festivalu v Bratislavě 7. srpna. Máme 25. července, dívám se, na kdy nám vychází 31. červenec, už na pátek. No a v pátek by totiž Světlo světa měl spatřit soundtrack k filmu Nimrod. Ten film bude mít premiéru v kinech až v srpnu, ale 31. července by mělo být rozsáhlé album kapely Green Day, které obsahuje celkem 30 skladeb, a na něm najdete i tuto novou záležitost.

Kapela Bon Jovi, legendární, ano, dnes už legendární hit It's My Life. Na začátku července se John Bon Jovi po 4 letech po operaci hlasivek vrátil na koncertní pódium v Madison Square Garden. Skupina Bon Jovi odstartovala turné Forever Tour. John měl radost, že hlasivky ho zase poslouchají, že se mohl vrátit k tomu, co celý život miluje, což je hudba a zpívání. Začal bravurně, ale v průběhu července měl v Madison Square Garden odehrát 9 koncertů. Zatím se tak nestane, protože kvůli zánětu dutin musel zatím ten poslední koncert zkrátka tu šňůru předem ukončit. Lidem na tom koncertu řekl, aby vstupenky nevyhazovali, že se brzy vrátí a koncert společně dokončí, tak mu samozřejmě přejeme brzké uzdravení. Jinak, kdyby Bon Jovi ohlásili koncert v Česku, hned kupuji lístky, o tom mám jasno. My si teď v nočním proudu tady na dvojce písničku It's My Life dáme ještě jednou, jenom trochu jinak. Miss Worldwide, with the iconic.

Myslím, že Bon Joviho jste poznali, toho druhého asi taky, to byl Pitbull. To byla skladba Now or Never. Pitbull už zítra v neděli vystoupí na letišti v Praze Letňanech. Do Prahy se pak vrátí na podzim. Na 22. listopad ohlásil koncert v pražské O2 aréně. Takže pokud vám zítra nebude stačit jedna party s Pitbullem, jste v listopadu zváni i na tu druhou.

0: Právě teď na sekundu přesně odbyla jedna hodina. Ladíte dvojku, ladíte noční proud. Od mikrofonu z Vinohradské 12 vás zdraví Robin Šalamon. Nevím, co teď děláte, jestli jste v práci, nebo někam jedete autem. Možná jedete autem na dovolenou, pak vám přejeme šťastnou cestu. Možná už na dovolené jste. Možná jste doma, možná jste na chatě, ale věřím, že máte pohodu při poslechu nočního proudu. Jinak dospívala Petra Janů písničku S láskou má svět naději. Petra Janů to má před sebou pracovní sobotu. Dnes v 15.30 bude mít koncert u kulturního domu Rajnochovice. A to na Anenském posezení. A věřím, že dojde i na písničku S láskou má svět naději. Až do druhé hodiny tady bude noční proud, pořad, který pro vás každou noc tady na dvojce vysíláme živě. Začínáme vždy ve 23.30 a končíme ve 2 hodiny ráno. V pondělí noční proud vysílá Martin Hrdinka, v úterý Jitka Benešová, ve středu Miloš Skalka, ve čtvrtek Ilja Kučera mladší, v pátek já, Robin Šalamon, v sobotu se střídejí pánové Hrdinka, Skalka, Vrba, dnes ve 23.30 s vámi bude Miloš Skalka a zítra v neděli ve 23.30 Zdeněk Vrba.
1: Český rozhlas dvojka.

0: I tuto skladbu jste mohli slyšet živě v pořadu Dvojka u piana.
1: Píseň Bratři

jeden pro druhého žijem. Jsme jako židle a stůl, ty spolu bývaj, parťáci body a Doyle, když asi zlí maj.

0: A děkujeme pěkně. Děkujeme.
1: Přesně takto před několika měsíci zněla písnička Bratře v podání kapely Opět a Radeček v pořadu Dvojka u piana. Máme sobotu, máme 25. července, hodiny na Dvojce ukazují 8,5 minuty po jedné hodině. Nevím, jestli jste už letos stihli dovolenou, možná vás teprve čeká, možná, že už jste byli na dovolené, třeba na Slovensku, v Chorvatsku, v Polsku, ve Španělsku, v Řecku, v Itálii, nebo jste zůstali tady u nás v Česku, kde je také krásně. Tomáš Polák ze skupiny Opět a Radeček je na dovolené v Turecku. Jen ať relaxuje, ať nabírá síly, těšíme se na něj na podzim v tanečním pořadu České televize Stardance. Jinak, když už jsem zmínil to Turecko, pojďme se vrátit do 90. let. Pamatujete si, jak jsme tehdy z rádií velmi často slýchávali takovéto... Pamatujete si tureckého Tarkana?

To byl jeden z největších hitů současnosti. Ladíte dvojku, ladíte noční proud, je sobota 25. července. Teď pro vás mám jednu žhavou novinku. Joel Corry, to je britský DJ, taky fitness trenér. Předpokládám, že taky cvičíte, abychom na těch plážích trochu vypadali, nebo zkrátka, abychom se udržovali. Děláme to pro sebe, děláme to pro své tělo. Jinak Joel Corry taky má 6 platinových desek na svém kontě. Teď tedy přichází s novinkou, která nás všechny teď v létě určitě potěší, protože má nakažlivý taneční sound. Jmenuje se Whisper. I can

Na léto 95 v nočním proudu na dvojce vzpomínal Marek Ztracený. My se teď podíváme do léta roku 1982, protože před 44 lety v červenci roku 1982 se Survivor dostali na vrchol žebříčku časopisu Billboard s hitem Eye of the Tiger. A na tom vrcholu zůstali 6 týdnů. Asi nemusím připomínat, připomenu to, že písnička Eye of the Tiger pochází z filmu Rocky 3. Později za něj Survivor získali i cenu Grammy. Tak už se to rozjíždí. A teď pojďme naplno.

tančitlé, to budete moci s Veronou už dnes večer v Lesné u Tachova, taky ve Strupčicích na retroparty. Verona má docela plno, letošní léto opravdu. Jakmile skončí jeden koncert, už jdou pomalu na ten další. Pokud je mi známo, tak Verona toto duo přibírá termíny už jenom na rok 2027. Zkrátka pro tento rok má Verona totálně plno. Tak jestli chcete tančit i nadále, pustíme si jeden z dalších velkých letních hitů. Tady je dvojka, tady je noční proud. Je sobota, je 25. července. Hodiny ukazují minutu po

To byly Last Ketchup, velký hit roku 2002. Je to písnička, která se hraje dodnes v českých kempech, na českých plážích i u moře. Mimochodem, Radana Labajová ze skupiny Holky, ta má doma snad 30 plavek. K moři si jich loni vzala 12, použila čtvery a pořád má pocit, že jich má málo, že jich nemá dost. Tak to je problém mnoha žen, co si budeme povídat. Tak pojďme si dát Holky a písničku Zkus zapomenout.

byla skupina Mirai Summer Love, a velký hit této kapely. Naštěstí listopad ještě není, užíváme si léta, je 25. července. No a francouzská zpěvačka Mireille Mathieu oslavila ve středu své kulaté 80. narozeniny. Proslavila se především svými šanzony, kterými navazuje na legendární Edith Piaf. Natočila přes 12 písní ve 12 jazycích, prodala přes 200 milionů nahrávek. Poprvé navštívila Prahu na turné v roce 1967. Od té doby se do Česka ráda vrací. Na jarním koncertě se s fanoušky loučila. Zdálo se, že v Praze zpívá naposledy, ale nakonec přijede i příští rok v květnu. V Kongresovém centru totiž chce dodatečně oslavit své 80. narozeniny. Tak blahopřejeme.

To byl Alex Warren v nočním proudu na dvojce. Ještě 13 minut tady bude páteční sobotní noční proud. Před námi je nová písnička Katy Perry, což je song, ve kterém v podstatě hoří všechno, co v sobě Katy Perry dusí. Je to písnička o tom, že člověk by zkrátka měl prožívat a cítit i ten hněv, který kolikrát v nás je, a že bychom do té doby potlačované emoce měli pěkně nechat vyjít na povrch. Proč ne? Každý to nějak prožíváme. Já tady doufám, že vás teď nikdo neštve ani nezlobí, že vy nikoho nezlobíte, že máte pohodovou noc dvojkou. Tady už je Katy Perry. A ta nová záležitost, Watch It Burn.

0: zpět.
1: Xindlex a puberťák 5,5 minuty před druhou hodinou. Tento noční proud musí skončit, ale ve 23.30 začne další, bude to horečka sobotní noci. Dnes s Milošem Skalkou. Loučí se Robin Šalamon, přeju vám klidnou noc s dvojkou, budu se na vás těšit v pátek, to už bude 31. července. Takže vlastně prázdniny se přelomí vejpůl, nedá se nic dělat. Školáci to na radě slyší, já vím. Tak se na vás budu těšit v pátek 31.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 2 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu Toboganu.
3: Krásný den vám všem, kteří posloucháte Dvojku nebo Pohodu. Od mikrofonu vás zdraví Aleš Cibulka. V létě vám tradičně nabízíme reprízy těch dílů Toboganu, které se vám podle vašich ohlasů nejvíce líbily. A proto nesmí chybět přímý přenos, který jsme vysílali v dubnu loňského roku. Své kulatiny s námi slavila herečka a kamarádka Simona Stašová a blahopřát jí tenkrát přišli hned 3 pánové. Vybaví se vám kteří? Pokud ne, nic se neděje, repríza právě začíná.

Krásné dobré dopoledne. Hezké dobré dopoledne vám všem, kdo posloucháte Dvojku, vám všem, kteří jste naladili Český rozhlas Pohoda. Takhle tleská beznadějně vyprodané Studio 1 na Pražských Vinohradech. Krásné dobré dopoledne. V přímém přenosu začíná velikonoční tobogán. Dámy a pánové, miluju oslí můstky a jeden tady mám hned v úvodu. Je tady Bílá sobota. Když se řekne Bílá sobota, napadne vás Lucie Bílá. Když vás napadne Lucie Bílá, napadne vás její divadlo. A když vás napadne její divadlo, tak možná budete vědět, že nejnovější premiéra byla Cena za něžnost. A když vás napadne Cena za něžnost, musí vás nutně dneska na Bílou sobotu napadnout herečka, která tam hraje hlavní roli. Co říkáte mému oslímu?